Beniky, Beniky, co snamlel, to snamlel dost. A jako když utne. A v tom tichu povídá Kouba, co bychom s tím se vším dělali. Děti, oběhněte chalupy a ať sousedí všeho nechají a že je zveme na hostinu. No, přišli všichni. Hospodský dal na hospodu nápis Dnes se nevrtí a pan farář to dal na kostel a všechno bylo u Koubu a jedli a pili a hodovali. Přišel i bratr Marek se ženou, s děckem, i čelátku přivedl zadarmo se nacpat. To není přece každý den. No, najedli se, napili se, zasmáli, dostali po vejslušce a ve zdraví se to rozešlo. Už byla noc. Vrátka vrzla, na okénko ťuk, ťuk, ťuk. Kouba vyjde ven. Bratr Marek, že prej měl jednu matku a jednoho otce a bratříčku sem a bratříčku tam. A jak si jako děti hráli, no zkrátka, no Kouba byl dobrák, taky trochu pil, z prvního spánku byl probuzený, tak ani hrubě nevěděl, co dělá. A ten mlýnek mu za $1000 prodal. Marek časně ráno vyhnal rodinu i z čeledi na pastu a začal vařit. Co se v takové lakomé makovici může vylíhnout za jídlo? Krupičná kaše a mlýnek mlel. A Marek držel hrnce nastavené. Už měl pro rodinu, už měl pro chasu a už ani neměl hrnce. Tak dost, povídá. Ale tomu mlejnek nerozuměl, mlel dál. Už ne, křičí Marek. Kdepak? Co to je už ne, myslí si mlýnek. A mele dál. Hrome, tak dost povídám. Marek klel, nadával, jak byl doma zvyklý ženě a čeledi. A popad mlýnek a praštil jí muzem. Ale kde? Mlýnek mele a kaše leze ven a kaše a kaše a zase kaše a už jej plná světnice. Marek vynáší nábytek, vyšívané dečky, všechno samá kaše. Teď popadne piano, plné kaše, trmácí se s ním hroma by do všeho. Teď má stej, že to všechno vyhnal z domu, na všechno je sám. To mi byl čert dlužen, povídá Marek. To jste správně řekl, pan táto, ozval se hlas. Ale kdo to mluvil, to Marek nevěděl. Jen nad plotem se táhl obláček kouře z fajfky. A Marka popadla hrůza za bílého dne a horem pádem za bratrem. Pojď, prosím tě, honem pojď, vezmi si ten prevít mlejnek. Když došli k Markovým, bylo už boží dopuštění. Kaše rozvalila chalupu, povalila holubník a už si to patlala do chlíva, kde malé telátko jí začalo ulizovat. Kouba se svlékl a hup po hlavě do kaše. Nahmátl mlýnek a ven s ním. Eniky, Beniky, co snamlel, to snamlel dost. A bylo po všem. Vem si to a jdi mi s tím z očí. Dvakrát ho ani nemusel pobízet. Hodil Markovi $1000 zpátky a domů. Uplynula nějaká doba a celý kraj se změnil k nepoznání. Chalupy jak ze škatulky. Zahrádky v pořádku, čisté chlívy, napajedla, traktory, no, jak by ne. Když někdo něco potřeboval, zašel ke Koubovi a mlýnek namlel. Namlel tvárnice, namlel vápno, namlel tašky, hnojivo, no všechno. I peníze na doktora. Kouba to s tím mletím nepřeháněl. Tomu žena radila. Všecko od toho mlýnku nemůžeme chtít, říkávala. Třeba by se vymlela potom. Koubo, teď by jsme zlenivěli. A tak se v tom okrese žilo pěkně. Lidi nemuseli být zlí, protože si neměli co závidět. Měli to, co měli rádi a měli rádi to, co měli. A víc k životu člověk nepotřebuje. A pohádka by mohla končit. Ale moře by v tom případě nebylo slané. A tak musí pohádka pokračovat. Marek se žral a záviděl bratrovi.
Dříve on měl ze všech nejvíc. Nikdo neměl tolik, co on. Vykřik a poslechlo se. A co teprve mohl mít, kdyby byl ten mlýnek, nebyl bratrovi vrátil. A teď? Žena od něj odešla, dítě vzala sebou, čelátka se rozutekla a Marek sedí na gruntě sám, hromady do všeho. Tu noc nesvítil měsíc. Marek zapsáh nejlepšího koně, vyjel za vesnici, nechal vůz stát a vrátil se pod okno ke koubům. Poslouchal. Spali. Vypáčil okno, vlezl do seknice a do malované almary. Namátl mlýnek a oknem ven. Jak si chtěl nadejít sadem, vrátka vrzla a probudila koubu. Ten popad dvojku a za zlodějem. Ale koubová se mu postavila do cesty. Tak to ne. Zlí lidé nám ukradli mlýnek, povídáš. A co když tě zlí lidé zabijou? Co já? Co děti? Nemáme dost? Nevede se nám dobře? Ženská vidí někdy dál než mužský, to se musí nechat. Kouba pověsil flintu na zeď, zavřel okno, almaru a povídá dobrou noc a šel spát. To už Marek uháněl daleko za vesnici a nezastavil se, až dojel k moři do přístavu. Dal se najmout na loď jako námořník a naplánoval si, že někde daleko za mořem mu mlýnek namele bohatství. Nejeli ani den a noc a přišel oběd. Nachytali ryby, uvařili a jedli. Marek sousto v ústech převrací, povídá, ne, je to neslané. Nemáte sůl? Kde pak sůl, povídá kapitán. Sůl, to je hrozně drahá věc, tu nemám. Drahá, říkáte, ha? No já vám lacino prodám. Marek vybalí mlýnek a velí, mel sůl. A mlýnek mele. A teď to začalo jako tenkrát s tou krupicovou kaší. Mlýnek mlel a mlel a mlel a mlel a sůl se hřine z kajuty do podpalubí a stoupá nahoru a už je na palubě. Ukrad sice Marek mlýnek bratrovi, ale jak jej zastavit, to zase nevěděl. Když už loď se nakláněla natolik, že každý námořník věděl, že se musí potopit, spustili záchranné čluny. A jak to má být, kapitán čekal poslední, až všechno nasedne a čekal i na Marka, až nasedne do člunu. Ale v tom kapitánovi před nosem zabafala fajfka, udělal se obláček kouře z laciného tabáku a někdo povídá, toho neberte, toho je čert čertu dlužen. No, kapitánovi sice bylo divné, že fajfka sama bafá a sama mluví, ale to víte, když se potápí loď, to je fofr, to se lecos přehlédne. A tak poslech fajfku a Marka nevzali. Potopil se i z lodí, i s mlýnkem. Co se stalo s Markem dál, nevím. Ale mlýnek mele sůl dál a mele a nikdo ho neumí zastavit, jen Kouba. A ten o tom neví. A na zlého bratra si vzpomene málo kdy. A dokud ten mlýnek bude mlít, bude moře vždycky slané.

Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Moja je mládě gorily nížiné. Bydlí v pražské zoologické zahradě. Ale nebojte se, není tam sama. Má přeci tátu Richarda, mámu Kidživu a tetu Šindu a ti si s ní celé dny hrají a dovádějí. Jenže co si budeme povídat, správného kamaráda ve svém věku by Moja měla moc ráda. Mohla by s ním totiž podnikat všechna ta dobrodružství a tajemné výpravy, po kterých touží. Jenže nikoho takového ještě nenašla. Ale všechno chce svůj čas. Třeba se jednou objeví. A kde je teď naše malá Moja? Aha, už ji vidím. Sedí v trávě, občas si utrhne stéblo z nějakého šťavnatého trsu trávy, strčí ho do pusy a zadumaně přežvikuje. Táta mi ráno řekl, že už zbývá jen takhle malinkatý kousek a budu mít moje první narozeniny. To už budu asi velká holka, přemýšlela si potichu Moja. A protože už se nemohla dočkat, až přijde její velká chvíle a čas jí tak líně vlekl, rozhodla se, že si zahraje hru, koho mám nejradši. Tak teď mám určitě nejradši tátu, protože můj táta je ten nejsilnější a nejhodnější gorilí táta na světě. Hrajeme si a taky spolu soutěžíme. A tátovi vůbec nevadí, že prohrává, i když si myslím, že to někdy dělá schválně. Jako zrovna včera, kdy jsme se přetahovali o klacek. Máma s tetou fanděli a hlasitě nás povzbuzovali. Bylo z toho po celém pavilonu takové halo, že se seběhli návštěvníci, ošetřovatelé i okolní zvířata. Táhala jsem, až mi nohy podklouzávaly. Funila jsem jako stará gorila, ale nepohnula jsem tou velkou větví, kterou táta držel jenom jednou rukou ani o malý kousek. Jenže potom se táta otočil, aby pozdravil pelikány, kteří se na nás také přišli podívat a já jsem přetáhla klacek i tátu na svoji stranu. To bylo jásotu. Všichni volali, Moja je vítěz, Moja je nejsilnější gorila. Já jsem se radovala s nimi. Mezi námi vůbec nevím, jak jsem to dokázala. Vždyť táta je 20krát větší než já a jakou má sílu. Určitě mě nechal vyhrát, abych měla radost. A já měla velkou. Moja ležela v trávě, usmívala se a vzpomínala na zápolení s tátou. Ale pak se zarazila. Mamku mám taky ráda, to se ví, moc ráda. Každý večer, než jdu spát, mi probírá srst a mazlí se mnou. A já si ji pak můžu stulit do náručí a usnout. To je moc prýma. Jenže někdy máma udělá odpornou brčálovou polívku a nutí mě, abych ji snědla. Brr, fuj. I když ji nechci, tak vždycky říká, jes Mojo, ta je dobrá na růst kostí, na hyboučkou srst a malá ouška. Jo, jo, tohle já už přeci všechno vím, ale stejně mi nechutná. Je tak kyselá, že se mi po ní úplně stahují uši. Teta Šinda mi jednou říkala, že když tuhle polívku přestanu jíst, tak mi uši vyrostou až ke stropu. Tak to bych teda nechtěla, protože gorila s velkýma ušima, to už vůbec není žádná gorila. A je velká škoda, že proti tomu nemůže máma vařit nic jiného než tu brčálovou polívku. Ale já jsem na to stejně vyzrála. Vždycky, když nechám tuhle brčálnici nedojedenou, rychle běžím ke sklu pavilonu, kde se vidím jako v zrcadle. Z větví, co tam leží, si utrhnu ten nejmenší lístek a porovnávám si s ním obě ouška. Zatím byl naštěstí pořád větší než moje uši. A doufám, že to tak zůstane. Moja se převalila ze strany na stranu, aby se mohla lépe rozhlédnout, jestli kolem náhodou naroste nějaká pěkná pampeliška. Dostala na ní obrovskou chuť. O kus dál jich zahlédla celý trs. Chvíli přemýšlela, jestli to stojí za to se zvednout a ujít těch pár kroků, ale nakonec se rozhodla, že určitě ano, protože si přeci může lehnout i tam a bude mít spoustu pampelišek přímo u tlamičky. Jakmile se uvelebila, začala přemýšlet nad tetou Šindou. Šinda. Teta Šinda si pořád stěžuje, že je moc tlustá, ale opravdu nechápu, proč se tomu diví, když slupne na co přijde. Tak třeba při svačině. Já, táta a máma většinou okusujeme z větviček stromů jenom nejjemnější lístečky. Ale teta zbaští všechny lístky, pak větvičky a nakonec ohlodá tlusté větve a ještě se rozčiluje, že k svačině má být přeci i ovoce. Teta je spokojená, až když dostane celou bednu jablek jen pro sebe. To si k ní pak sedne a každé jablíčko si pěkně nadhodí a chytne ho rovnou do pusy.
1: ani ohryzek nezůstane.
0: To mně stačí na svačinu třeba jenom jedno jablko. A ohryzek si nechávám. Hraju si s ním a když je potřeba, schovávám ho pro tetu. To je potřeba dost často, protože teta hrozně zlobí. Pořád mě pošťuchuje a dělá si ze mě šašky. Když jí dám ohryzek, nechá mě chvíli na pokoji a já mám čas utéct a schovat se jí někam, kde mě nenajde. Myslím, že teta narušuje můj zdárný vývoj mláděte, o který se rodiče tolik snaží. Jakoby nestačilo, že jim promyšlené výchovné úsilí občas kazím já. Takhle ze mě nikdy pořádná gorila nevyroste. Je to tak. Tátu a mámu mám nejradši na světě, ale teta Šinda je tak zlobivá, že i když se moc snažím mít jí ráda, tak mi to nikdy vůbec nejde. Moja si uvědomila, že už si tu přemýšlí až moc dlouho a narozeniny by jí zatím mohly utéct. A tak se sebrala a vyběhla na kopec, odkud je nejlépe vidět na sluníčko, které určuje čas. To je teprve snídaně, podívala se moja. Ach jo, já se těch narozenin snad nikdy nedočkám.
2: Princezna Hotaru. Japonská pohádka. V hlubokém příkopu hradu Fukui v provincii Echizen, ve stínu bambusů a kaméliových houštin, vládl svému národu světlušek mocný král Hi-O. Ten měl jedinou dceru, rozkošnou Hotaru Hime. Princeznička byla nadmíru hodná, poslušná a vzorná dcera. Ký div tedy, že když byla přitom ještě i tak krásná, mnoho bohatých ženichů se o ní ucházelo. Ale ona odmítala všechny, neboť svoje srdéčko zaslíbila mladému rytíři z rodu světlušek, statečnému Himaro. Hotaru Hime byla šťastná ve svém domově. V průvodu své matky a služebných proletovala se krajem, když se stmívalo. Navštěvovali zelená rýžová pole, všecka zavodněná jako jezera. Posvátné rybníky chrámové, zarostlé lotosem, nebo háje zeleného rákosí v hradních příkopech. Pomalu dorůstala a tělíčko její počalo vyzařovat zlatou záři. To bylo známkou její vyspělosti a královský její otec svolil, aby se provdala podle své vůle. I přicházeli ženichů celé zástupy. Veškeren téměř hmyz, zlákán jejím zlatým světlem a její dobrotou, ucházel se o její ruku. Přilétali pestří motýly, vášky, zlatohlávkové, šedí moly, noční můry, zkrátka vše, co mělo křídla. Princezna už byla unavena tím jejich věčným obdivem. Rozhodla se, že se jich nějak zbaví. Řekla jim. Milí páni, těší mne nesmírně váš obdiv a vaše láska, ale chci pojmout ti zachotě jen toho, kdo přinese mi oheň podobný mému světlu. Rozletěli se rázem nápadníci na všechny strany. Někteří letěli do lidských příbytků, naráželi hlavami na osvětlená papírová okna a ti, jimž se podařilo vniknouti tam, bídně hynuli v plamenech lamp. Jiní zaletěli do otevřených buddhistických svatyní a marně tloukli svými křídly do rozžatých kovových lamp nebo spálili si křídla na oltářních svících a žhavých tyčinkách doutnajícího kadidla. Jiní hynuli v kouři milířů, snažíce se uloviti vyletující z nich jiskérky. Někteří nadarmo hledali světlo ve světelkujícím setletém dřevě nebo ve svítících chalupách na břehu moře. Žádný se nevrátil ke sličné Hotaru Hime, aby jí donesl světlo podobné její záři. A tak se to opakovalo denně. Princ Himaro zatím dospěl a zmužněl. Jeho tílko začalo vyzařovat světlo skoro tak hezké, jako bylo světlo princeznino. Předstoupil před krále Hi-O, poklonil se a požádal o ruku princezninu. Záhy slavila se slavná svatba. Šťastná princezna nevzpomenula ani nešťastných nápadníků, kteří zahynuli z lásky k ní. Proto prý zavírají japonská děvčátka světlušky do malých klecí z bambusu. Chtějí tím zachránit pošetilé hmyzí nápadníky před jistou smrtí. Ale nadarmo. Tisíce jich denně hyne v plamenech svící a lamp. Ráno, když kněží poklízejí oltáře buddhistických chrámů, nebo ženy a dívky světnice příbytků a smetají popálený hmyz ležící pod lampami, vzdychají. To zase měla Hotaru Hime včera nápadníků.
1: Šel Janeček na kopeček, hnal před sebou pět oveček a šestého berana se zlatýma rohama.
3: Piggy vtip.
4: Plazí se dva hadi. Najednou se jeden z nich zastaví a ptá se toho druhého.
5: Nejsme jedovatí.
4: Druhý odpoví. Ani nevím, proč?
5: Já jsem se totiž právě kousnul do jazyka.
6: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být přičem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Rumcajs neklidně převalil na posteli a zívl. Manko, neslyšíš nic? Nic, Rumcajsi. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá. Někdo loví v lesním rybníčku raky.
7: Jo, to by tak hrálo. Škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství. Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot. Taky Cipísek vjel do střevíčku z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k jíčinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
8: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
6: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval. Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k jíčínu, vypravili se po ní. Ale na jíčínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr. Rumcajs se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi. Raků bylo na tři koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme. Šli tiše podloubím kolem rinku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
7: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
6: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené. Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka. Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží tři košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
7: Podávej, Cipísku,
6: zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal třetí, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
7: Kdo je to v kuchyni?
6: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše krakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
7: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký račí chlapák,
6: povídá Kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
7: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
6: Padl na všechny čtyři, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
7: Hejsa!
6: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
7: Hejsa, sa!
6: No takového štípání a Kule nemůže namátnout ani ráčka.
7: Hromovej hrom! Bez světla to nepůjde.
6: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka, vykulil se s nimi taky vodník, volšověček. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese rákosový

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, je tady Hanka Kinichová a s Hankou budeme zase vymýšlet nějaké sportovní skopičiny.
2: Ano, já tady sice jsem, ale jsem taky plná očekávání, jak to dopadlo u toho našeho medvěda.
0: Hanko, jestli dobře jste spolu to dopadlo.
2: Soutěžili.
0: No.
2: Jak to dopadlo?
0: Medvěd skočil dál než já.
2: Aha, takže tenhle ten koláč hold bude pro medvěda, ale to nevadí, jestli je to správný kamarád, tak ten se přece vždycky podělí.
0: Medvěd je moc hodný, kamarád.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to ty určitě víš.
0: Pro mě bylo nejdůležitější, že vím, že medvěd bude zdravý, protože já mám Huga rád, je to můj kamarád a my budeme soutěžit a budeme zdraví. Oba.
2: Přesně tak. A mě napadlo další soutěž, kterou by si mohl opět vytáhnout z doupěte tvého kamaráda Huga.
0: Výborně, jdeme na to.
2: Děti, možná teď doma nemáte žádný míč, ale my jsme zručné, šikovné a máme určitě doma novinový papír.
0: Máš tady novinový papír?
2: Já mám novinový papír.
0: Učíš mi?
2: Já ti totiž udělám tu kouli. Zmačkáme novinový papír. Aha. Ano. Aha. Vezmeme si náplas.
0: Je, tady je takový obrázek.
2: No tak to teďka tam nechej.
0: No.
2: Obalíme to s páskou.
0: Ale to budu muset vzít těch papírů víc.
2: Ne, stačí.
0: Takhle malinký.
2: Obalíme to páskou, kterou já jsem si taky vzala.
0: Hanko, tu z toho je papírový míček.
2: Tak, a právě o tom bude ta další soutěž. Aha. Vy to možná budete znát ze školky, anebo z atletiky, kdy se háže kriketovým míčkem.
0: A takový házet
2: hot míčkem si dnes tady uděláme. Potřebujeme opět startovací čáru. A je to máme zase soutěživost mezi dětmi, kdo dohodí dál, máme na to opět 3 pokusy. Uhum. A má to i svoji techniku. Asi těžko dohodíme daleko, když se u toho nezakloníme. Takže pojďme se naučit správný hod. Držíme kouli z papíru u hlavy. Lehce se zakloníme. Uhum. Paži natáhneme ještě víc za sebe. Přední paži dáme dopředu. Teď předkláním tělo. Přední paži dávám dolů a horní mrsknu ten míček.
0: Jo, takže jedna ruka jde do zadu, druhá jde dopředu a ta, co jde dopředu, mrská.
2: Přesně tak, zatím nehážeme míček, budeme trénovat ještě jednou tenhle ten postoj. Jednu nohu mám vepředu.
0: Jednu nohu mám vepředu.
2: Na zadní noze mám lehce pokrčené koleno. Zakloním záda. Papírovou kouli držím v ruce u hlavy. Ruku dám do předpažení. A pojďte předklonit trup. A šup, mrsknout rukou.
0: Je to pak to tělo mi zapruží a přidá se tomu větší síla.
2: Ano, přední ruku dám dozadu, zadní rukou hodíme kouli dopředu. Jo. Tak co, dáme si soutěž?
0: Hanko, no, co když dohodím tak daleko, že se ten míček odrazí od zdi? Jak tak pak změřím, kam jsem dohodil?
2: A to je právě problém. Takže to by bylo asi lepší, kdybychom šli házet někam do pokoje, kde máme delší vzdálenost, anebo šli třeba na chodbu.
0: Chodba je dlouho, jo.
2: Chodba je dobrá.
0: Chodba je dlouhá.
2: Takže děti, jedna noha vepředu, na druhé mám pokrčené koleno, jedna ruka vepředu, jedna drží míček u hlavy, lehký záklon těla a teď hodím.
0: Jo, tak jsem se bál zbytečně.
2: Musíš do toho dát větší švung, větší odraz, jo? Takže ještě jednou nácvik. Přední noha vepředu, na zadní pokrčené koleno, míček u hlavy, přední ruka je předpažená, pozor, záklon těla jde do předklonu, ha! A hodím. No,
0: lepší, ale to pořád lepší. Ještě na zdi nejsem, tak Piggy, tam můžu i v malém.
2: Piggy, nemůžeš očekávat, že od koule, kterou jsme si tady vyrobili, že budu létat daleko. To je samozřejmě záležitost kriketového míčku, anebo toho, jak jsem říkala, toho tenisového míčku. Tohle to je pro zábavu doma.
0: Hanko, víš, co mě napadlo?
2: Ne.
0: Že by šla s papírovými koulemi. Oni jsou takové měkké.
2: Ano.
0: Že by s nimi šla udělat bitva.
2: Tak víš co, teď máš svůj nápad, já jsem ti dala svůj, tak utíkej rychle za medvědem a zkus obě aktivity s ním provést a uvidíme, kdo s vás vyhraje. Děti, vy se mějte krásně, samozřejmě takovou papírovou kouli si můžete vyrobit i vy sami doma, vyzvat svého kamaráda, vyzvat svoji sestru, bratra nebo mámu s tátou a udělat si takovou soutěž doma. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj děti, jo, papírová bitva.
3: Život lichožroutů.
1: Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. Hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě. S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou. Pak se nečekaně hbitě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Proto nezaváhal a vrhl se robinzonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny, hloupost, do trezoru, to by šlo. Z trezoru by se ven nedostali. Ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tullamore junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváněl. Tullamore junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tullamore junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha.
3: Jmenuji se Květen. A vy teď nejspíš čekáte, že vám budu vyprávět o květinách. Kdepak? Květiny si můžete prohlížet na loukách, v parcích, u babičky na zahrádce. Ale kde byste se dozvěděli o moudrém hvězdáři, ustrašené rosničce a umíněném králi, kdybych vám o nich nenachystal pohádku?

0: Žil byl jeden král a ten moc rád pořádal zahradní slavnosti. Sníh ještě přikrýval všechno kolem a král už netrpělivě počítal, kolik dnů ještě chybí do jara, aby velká zahradní slavnost mohla začít. Jenomže tentokrát jaro ne a ne přijít. Já se snad letos ani nedočkám, stěžoval si hvězdáři, který bydlel v nejvyšší zámecké věži, to, aby měl ke hvězdám blíž. Pane králi, kdo si počká, ten se dočká, utěšoval ho hvězdář. Co jiného taky mohl dělat? Pak se přihodilo, že konečně jednoho rána vyskočilo sluníčko na oblohu. Hřálo a pálilo, že sníh mizel přímo před očima. Královi vojáci, ze kterých teď udělal zahradníky, začali kopat, rýt, uhrabovat, potom sázeli semínka i sazenice, zalévali je vodou z horského pramene a za pár dní byla zahrada jeden květ. To už byly fontány, jezírka i vodotrysky vyčištěné, cestičky zlatým a stříbrným pískem vysypané a z vojáků zahradníků se stali kuchaři a číšníci. Na zítří tedy mohla začít slavnost. Odlož ji, řekl hvězdář králi. Bude pršet.
1: Ty pošetilče blázníš, vykřikl král. Celý týden je nebe bez mráčku a najednou má pršet. Kdo ti napovídal takovou hloupost?
0: Moje rosnička, odpověděl hvězdář.
1: Rosnička? To jsi hvězdář, učenec, když věříš takové havěti? Rozzlobil se král a nechal hvězdáře hvězdářem.
0: Na zítří svítilo slunce jako o závod a král posměšně zavolal do okna věže na hvězdáře.
1: Kde pak je ten tvůj déšť, co?
0: Jenže nemá se chválit den před večerem. Zatímco břeskné fanfáry vítali vznešené hosty, za lesem už se houfovaly mraky do černého šiku. Velitel vítr zadul poprvé, mračné vojsko zakrylo oblohu. Zadul podruhé, bouřka spustila kanonádu. Zadul potřetí a déšť bičoval mohutnými proudy zahradu i vznešené hosty, že nestačili utíkat. I sám král promokl až na královskou kůži. Vyběhl do věže a vztekal se. Kde je ta rosnička? Hvězdář ukázal na okenní římsu. Tam v křišťálové nádobě se choulila malá, ustrašená žabka.
1: Od této chvíle bude počasí, jaké poručím já. Zítra, pozítří a vůbec na pořád bude jasno a slunečno. Nebo tě předhodím čápům, hulákal král.
0: Ubohá rosnička, jak měla tomu umíněnci vysvětlit, že není v její moci přivolat slunce nebo déšť, i kdyby jí to mělo stát život. Plakala a naříkala, až ji uslyšela vlaštovka, která seděla v hnízdě pod střechou královské věže.
2: Co se ti stalo?
3: Ach, ich, ach, já nešťastná, zítra má pršet, takže mě asi sežere čáp.
0: Vzlikala rosnička a všechno vlaštovce vypověděla.
2: Neboj se, konejšila jí vlaštovka, nějak si poradíme.
0: Rosnička si pomalu otřela oči a jak byla ze všeho unavená, usnula. Když se probudila, bylo nebe modré, bez jediného mráčku a slunce zářilo jako obrovská pampeliška.
2: Vlaštovičko, jak jsi to dokázala?
0: Žasla rosnička.
2: Poprosila jsem vítr, aby zahnal mraky až na konec království, ale víc už ti pomáhat nemohu, vlaštovčata se začínají klubat.
0: Řekla vlaštovka a odletěla k hnízdu. Rosnička jí nestačila ani poděkovat. Od té chvíle stíhala jedna královská slavnost druhou. Žádnou nezmáčel déšť, ani nerozehnal vítr. Zato prameny vysychaly. Řeky se měnily v potůčky,

0: Už nechci na mou královskou duši, už nikdy, co živ budu, jestli vůbec budu. Sliboval král, div se nerozplakal, až se ho zželelo i vlaštovce. A rozletěla se za severním větrem, aby mu pověděla, že umíněný král konečně přišel k rozumu a taky, že už se pomalu nebude mít kde napít ani ptáček zpěváček. Severní vítr ji vyslyšel, svolal největší a nejtěžší mraky a poslal je nad vyschlé království. Začalo pršet a pršelo jen se lilo od rána do večera a od večera do rána. Jeden měsíc, druhý, třetí i čtvrtý. A když přestalo, začalo pro změnu sněžit. Kdeže byl konec všem vlaštovkám, rosničkám a zahradním slavnostem. Král přitom ani slovem nezareptal, dokonce pomáhal přikrýt záhony a keře, aby jim chladno a předčasná zima neublížily. Když se pak příštího jara vracela vlaštovka z teplých krajin, zastavila se u lesní studánky, aby přinesla hvězdáři zpět jeho rosničku. Sám pan král se jí přišel omluvit. Teď už věděl, že počasí se poroučet nedá. A to je moc dobře.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Kde pak děti? To vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují lidským jazykem jenom časně z rána, při východu slunce, kdy vy ještě spíte. Později za bílého dne už nemají pokdy na mnoho řečí. To víte, to dá nějakou schánku, tady se zobnou zrničko, tam vyhrabat žížalu, nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla, zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána, když otevřou ve svých hnízdech okna, vyloží peřínky k vyvětrání a vaří si snídani.
1: Brý ráno!
0: Křičí kos, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka, co bydlí v okapu.
1: Už je čas? Vím, vím, vím,
0: povídá vrabec.
1: Už abych lít, lít, kdybych něco štíp, štíp, štíp, štíp, aby bylo co jíst, viď?
2: Skrkbo, skrkbo,
0: brouká holub na střeše.
2: Jsou s tím starosti, brachu. Málo zrní, málo zrní.
1: Tak, tak,
0: přizvukuje vrabec, vyleza je z postýlky.
1: To dělají ta auta, víš? Dokud bylo víc koní, bylo všude rozsypáno zrní, ale teď... Teď auto přeletí a nenechá po sobě nic, nic, nic, nic.
2: Jenom smrdí, jen smrdí, vrká holub. Zatrápený život, brr. Raději prašti tou rachotou, člověče. Co já se nakroužím a navrkám a co za tu práci mám, ani hrsku zrní. To jsou hrozné poměry.
1: Myslíš? Že vrabci jsou na tom líp?
0: Čepiří se vrabec.
1: Já ti povím, kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít.
0: Jako ten vrabec Davids, ozval se v houští střízlík.
1: Z Davids?
0: Řekl vrabec.
1: Tam mám jednoho známého. Mám, jmenuje se Filip.
0: To není ten, pravil střízlík. Ten vrabec, co ulít, se jmenoval Pepík. Tak to vám byl takový ježatý vrabčák, ani se pořádně nemyl a nečesal a jenom celý den nadával, že prý je v Davicích nuda a otrava a co pak jiní ptáci, ti prý si na zimu letí na jih, takhle na riviéru nebo do Egypta, jako špačci a čápy a vlašťovky a slavíci. Jenom vrabec, aby se po celý život držel v Davicích.
1: A ty já tak nenechám,
0: pokřikoval ten vrabec, co se jmenoval Pepík.
1: Když si může letět někdo do Egypta, třeba taková vlašťovka, co bydlí na růžku, proč bych tam lidičky neletěl já? A just tam poletím, abyste věděli, něco si zbalím svůj katáček na zuby a roční košili a pálku a míčky, abych tam mohl hrát tenis. Počkejte, počkejte, jak já to každému v tenise natřu. Já už mám na to fortel a fintu. Já budu dělat, jako bych vyhazoval míček, ale místo míčka poletím já sám. A když pro mě plácnou raketou, tak jim frknu, frknu, neboli pláchnu. Víš, víš, víš? A když je všechny porazím, koupím si Valšinský palác a tam si udělám na střeše hnízdo. Ale ne z nějaké obyčejné slámy, ale z rýžové slámy a z marzolánu a ratafie a z mořské trávy a konských žíní a vevrčích ocásků. Heč, heč.
0: Tak se kasal ten vrabčák a každou rána povykoval, že už má těch Davids až po krk a že poletí na riviéru.
1: A letěl?
0: Ptal se z borovice kos. Letěl, pokračoval v houští střízlík. Hned z rána se pustil na jich, jenže vrabci nikdy na jich nelítají a proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků neboli peněz, aby mohl v hospodě přenocovat. To víte, vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách. Zkrátka, vrabec Pepík se dostal jen do Kardášovy řečice a dál už nemohl, neměl ani findy. Ještě byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardášově řečici přátelsky řekl:
3: Ty kujone toulavá, ty budiš k ničemu. Ty si myslíš, že v Kardášově řečici máme dost koňských koblížek a kobylinců pro každou pobudu, krajánka, vandrovního, čili poběhlíka? Chceš-li, abychom ti povolili pobyt v Kardášově řečici, tak nesmíš zobat na náměstí, ani před hospodou, ani na silnici, jako my starousedlíci, ale brž jenom za humny. A zabít se ti z moci ouřední vykazuje věchýtek slámy v kulničce u popisného čísla 57. Tady podepíš ten konstripční list a sip, ať už tě nevidím.
0: A tak se stalo, že vrabec Pepík z Davic, místo aby letěl na Riviéru, zůstal v Kardášově řečici.
2: A je tam podnes?
0: Ptal se holub. Podnes, řekl střízlik. Já tam mám tetičku a tam mi o něm povídala. Prý se jenom posmívá Kardášovo řečickým vrabcům a povykuje. To prý je holá nuda a otrava být vrabcem v Kardášově řečici. Ani tramvaj prý tam nemají, jako v Dejvicích, ani tolik aut, ani hřiště Slávie a Sparty. No dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvíli v Kardášově řečici. On že má pozvání na Riviéru a že jen čeká, až mu dojdou z Dejvic peníze. A tolik toho napovídal o Dejvicích a Riviéře, že i v Kardášově řečici vrabci začali věřit, že by jim bylo jinde líp. A proto si už nehledí ani svou zobání. A jen čimčarají a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě. A říkají, všude jinde líp. Ba, ozvala se Sejkorka sedící v dřínovém keři. Jsou takový divní ptáci. Tuhle u Kolína v takovém úrodném kraji žila jedna vlašťovka a ta se dočtla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně, ale za to v Americe, panečku, tam jsou jinačí filutové, co všechno dovedou a kde si co si. Tak si ta vlašťovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat a jela tam. Jak? Zeptal se honem střízlik. To nevím, pravila Sejkorka, nejspíš na lodi. A třeba také po vzducholodi. To si mohla udělat na bříšku vzducholodi hnízdo, neboli kabinu s takovým okýnkem, aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka za rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe a tam, že je všechno jinačí než u nás. Kde pak? To prý není srovnání, jaký tam je pokrok. Například ani žádní skřivaní prý tam nejsou. A domy prý jsou tam tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo a z toho hnízda by mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho, než by dopadlo, že by se z něho cestou vylíhl mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku, takže by dolů na chodník místo vrabčího vajíčka dopadl starý, mrtvý vrabec. Tak vysoké domy prý tam jsou. A taky ta vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. A jen prý si přijdou všechny vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví vlaštovčí hnízdo z betonu. A nejen tak z bláta, jako ty hloupé vlaštovky dělali doposud. A tak se vám sletěly vlaštovky až z Mnichová Radiště a Čáslavě a Přelouče z Českého Brodu a z Nymburka, ba i ze Sobotky až Čelákovic. To bylo tolik vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 349 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty vlaštovky měly vůbec na čem sedět. A když byly všechny vlaštovky pohromadě, řekla ta amerikánská vlaštovka. Tak dávejte, hoši a holky, pozor, jak se v Americe stavějí domy neboli hnízda z betonu. To se nejdřív nanosí hromádka cementu, potom se nanosí hromádka písku, pak se na to naleje voda a udělá se taková kaše a z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavit hnízdo z betonu, ale jenom z malty. To se udělá z vápna a písku taková kaše, ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a frrrrk, už letěla k novostavbě, co stavěli zedníci pro nehašené vápno. Vzala zrnko vápna do zobáčku a frrrrk, už s ním letěla zpátky. Ale protože v zobáčku je vlhko, začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlašťovka se lekla, upustila to zrničko vápna a vykřikla, tak, teď
1: už víte, jak se hasí vápno. Jejdáčko to pálí. Krinda, pána, toto štípe. Kruci, turci, jej. Šmanko, ta, chuchuchuch. Oulala, uha. Kruci, na, jemina, hu. Safra, fujlo, ty pro pána, jene, jeminačku. Ojej, achich, achich. Na mouče, ty to, doufuf. Panenko, skákavá. Kruci, fakt gotovej, mami, jej, kote. Ech, lidičky, brr. Kruci, písek, ujuj. Pro pánečka, sakulente. Aj, kruci, puti. Teda, takhle se hasí vápno. Když ji ostatní vlašťovky slyšeli, tak tuze naříkat a lamentovat, ani nečekali, co bude dál. Zatřásli ocáskem a letěli domů. To by tak hrálo, řekli si, abychom si také tak spálili zobák. A proto si vlaštovky podnestavějí hnízda z bláta a ne z betonu, jak je tomu chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. Ale nic platno, lidičky, teď musím letět nakupovat.
2: K motrosej, Korko,
1: ozvala se paní Kosová.
2: Když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížal, ale pěkných, dlouhých. Já na to dnes nemám pogody, protože musím učit lítat své děti.
1: To vám, sousedko, ráda udělám. Ráda, řekla se jí Korka. To já má zlatá, vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat.
4: A že nevíte, řekl Špaček na bříze, kdo naučil nás ptáky lítat, tak já vám to povím. Já to mám od Karlštejnského Havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten Havran je už 100 let starý a slyšel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastříčka své babičky z maminčiny strany, takže to je svatá pravda. Teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. To je zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, rozhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň. A to je svatosvatá pravda, protože mě to říkal ten Karlštejnský Havran. Jenže lidé těm andělím vejcím říkají jaksi jinak, jako metr, nebo montér, mentor, nebo motor, či jak.
5: Meteory, řekl Kos.
4: Tak, souhlasil Špaček. A tehdy ještě ptáci neuměli lítat, ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli padat z nebe takové andělí vejce, řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka. A to je opravdická pravda, protože to taky říkal ten Havran. Jednou za večera zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem bums. Spadlo z nebe zlaté a zářící vejce. Jen to svištělo. Tu se tam všichni rozběhli. Nejvíc předu Čáp, protože má nejdelší nohy. A Čáp to zlaté vejce našel a vzal je do rukou, ale ono bylo tím pádem celé žhavé. Takže si Čáp popálil obě ručičky. Ale přece jen donesl to řezavé vajíčko mezi ptáky. Potom honem hups skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky. Proto se od té doby Čápy prodí ve vodě, aby si chladili pařátky. To mě povídal ten Havran.
6: A co ti povídal dál?
4: Ptal se Střízlík. Potom, pokračoval Špaček, se přikolíbala divoká husa, aby to horoucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé žhavé. Takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. A pak přišel jeden ptáček za druhým a sedl si na to andělí vejce, aby je vyseděl.
6: Střízlík taky?
4: Ptal se Střízlík. Taky, řekl Špaček. Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ně řada, aby šla sedět, povídala slepice. Topak. Co pak máma, to kdy? Já musím zopak. Grepak. Topak. To by byla hlupák. A nešla vysedět andělí vejce. A když se všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vylíhl, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale letěl rovnou k nebi a zpíval Aleluja Hosana. Potom řekl:
6: ptáčkové, co vám mám da vaši lásku dát, že jste mě vyseděli. Za to budete ode dneška lítat jako andělé. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly a šups, už to letí. Tak pozor, 1, 2, 3.
4: A když řekl 3, začali všichni ptáci lítat. A lítají až podnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělím vejci. A to všechno je svatá pravda, protože tak to povídal karlštejnský havran. Tak pozor, řekl kos. 1, 2, 3.
6: A tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli, každý za svým zpěvem a svým živobytím, jak je tomu naučil Boží anděl.

0: Digi básnička.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujem přes něj jdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový, do týdne,
1: do týdne,
0: do týdne,
1: do

0: Med je skvělý, je to pravý luční med. Kdo nám hodiny své střelí, ten bude žít 300 let.
1: Sosáčky ho sosáme, do domu ho dodáme. Do týdne,
0: do týdne,
1: do týdne,
0: do týdne.
1: Tomu, kdo nám přes střípačky na týdne.
2: Jednoho dne po obědě, když si Moja a tatu vyběhli hrát ven, Kamba klimbala a Šinda se poohlížela ještě po nějakém zákusku, oslovila Kidživu starostlivým hlasem Richarda. Ta Moja se mi poslední dobou nějak nezdá. Včera se mě ptala, jestli je její srdce dost černá a dnes před obědem vzdychala, že má moc velký nos. Richard pozdvihl obočí. Je nějaká nespokojená, pokračovala Kidživu. A já nevím, co s tím. Richard na to nic neříkal. Mlčky seděl a trochu nepřítomně se díval na Kidživu. Posloucháš mě vůbec? Zeptala se ho trochu naštvaně. Ale to ví, že poslouchám, odpověděl Richard. Přemýšlel jsem. A napadlo mě, že by možná pomohlo, kdybychom Moje vyprávěli o Mokelem Bembe. O čem? Podívala se Kidživu. Přece o tom nespokojeném hrochovi. Aha, vzpomněla si Kidživu. No možná to není špatný nápad. A večer, když uložila mláďata do pelíšků, začala jim vyprávět. Příběh, který vám dnes povím, se opravdu stal. Sice už před dávnými a dávnými časy, v dobách, kdy světu ještě vládly duchové, avšak stal se. V jezeře uprostřed pralesa tehdy přebýval mladý hroch. Na pevnou zem se vydával jen v noci, aby se v mokřinách najedl šťavnatého bambusu a jinak byl pořád ve vodě, která ho příjemně nadnášela. Buď o něčem přemýšlel, nebo klimbal, uždiboval křehké vodní rostlinky, anebo hlubokým hlasem rozprávil s ostatními hrochy.
3: Máme to ale spokojený život,
2: končívali hroši své debaty.
3: Dobře nám ho velký pralesní duch zařídil.
2: A většinou zase hned upadly do dřímoty. Jednou mladého hrocha vyrušilo nějaké brebentění. Ozývalo se ze stromu na břehu.
3: Otevřel jedno oko, pak druhé a uviděl papoušky.
2: Dohadovali se, který z nich první uviděl oříšek a komu tady patří.
3: Ti mají tady starosti?
2: Pomyslel si hroch a hlasitě zívnul. Zavřel oči a opět se propadal do spánku, ale v tom znovu zaslechl papoušky.
4: Viděl jsi, ten má týlemu,
2: říkal jeden.
4: To je obluda?
2: Odpovídal mu druhý.
3: Něco tak ošklivého jsem, jak ti živu neviděl.
2: Přisadil si třetí papoušek a všichni s hlasitým plácáním křídel odletěli. Od té chvíle hroch ne a ne usnout. Musel myslet na to, co ti zpropadení papoušci povídali.
3: Co se jim nezdá na mé tlamě?
2: Táhlo mu hlavou.
3: Já, že jsem ošklivý? A co ještě říkali? Obluda?
2: A myslel na to i druhý den a třetí den. Čtvrtý den uviděl antilopu, která se přišla napít na mělčinu. Jakmile ho zahlédla, natáhla krk, aby se podívala, jestli k ní neplave krokodýl. Jenže hroch si to vyložil tak, že se antilopa vysmívá jeho krátkému krku.
3: Všichni si myslí, že jsem nejošklivější,
2: začal si zoufat.
3: Prostě hrozná obluda.
2: Ale proč? Proč jsem nejošklivější zrovna já? A když šel v noci s ostatními hrochy jíst bambus, zaslechl sovu. Houkala hlubokým hlasem.
3: Ve tmě nejsem vidět, ale pořád je slyšet můj ošklivý hlas,
2: pomyslel si hroch.
3: A ta zlomyslná sova ho napodobuje.
2: Nespokojený hroch už nedokázal myslet na nic jiného, než že je nejhorší a nejošklivější. Neuvědomil si, že vypadá i mluví stejně jako ostatní hroši a možná líp než mnozí z nich. Držel se stranou, nejedl ani nespal a den pod ní hubnul a slábnul. Byl už na půl mdlobách, když zpovzdálí uslyšel, jak si jeho kamarádi libují, že velký pralesní duch jim zařídil opravdu krásný život.
3: To je ono,
2: napadlo nespokojeného hrocha.
3: Poprosím velkého pralesního ducha, aby mě udělal hezčím.
2: Z posledních sil doplaval doprostřed jezera a začal volat.
3: Velký pralesní duchu, moc tě prosím, ať mám menší tlamu a delší krk a taky pořádný ocas a krásný hlas.
2: Vůbec nic se však nestalo. Hroch svou prosbu zopakoval ještě naléhavěji, ale zas nic. A nespokojený hroch začal roztrpčeně křičet.
3: Pralesní duchu si zlý, ty můži za to, že jsem ze všech nejošklivější. Jsem nejošklivější a ty mi nechceš pomoct.
2: V tom okamžiku slunce zčernalo, hladina jezera zmrtvěla a voda v potocích i řekách se zastavila. A pak strašlivě zahřmělo. Jakmile se slunce opět rozsvítilo a na jezeře se objevily vlnky a voda začala znovu téct, nebyl už hroch hrochem. Na dlouhém krku měl drobnou hlavu a jeho ocas byl delší než tělo.
4: Velký pralesní duchu,
2: Zana říkala vysokým hvízdavým hlasem.
4: Tohle jsem přeci nechtěla.
2: Ale už se nedalo nic dělat. Když se přiblížil k ostatním hrochům, rozprchli se před ním a začali křičet.
3: Mokelembembe! Mokelembembe!
2: Cože? Co začali křičet? Podívala se Moja. Mokelembembe, vysvětlila Kidživu. To znamená ten, který zastavuje tok řek. A stejně jako hroši před ním utíkala i ostatní zvířata. Takže Mokelembembe dodnes žije v skrytu u jezera docela sám. Tak doplatil na svou pýchu a nespokojenost. Když Kidživu celý ten dlouhý příběh dopověděla, tatu spal. Za to Moja jí do posledního slova pozorně poslouchala. Potom se zamyšleně poškrábala na nose, popřála mámě dobrou noc a spokojeně usnula.

0: Zuzanka a písmenka. Byla jednou jedna holčička, jmenovala se Zuzanka, a ta psala do školního sešitu tak hrozná písmenka, že nad nimi musel každý zaplakat. A skutečně. Když je paní učitelka viděla, dala se do pláče. A plakala tak dlouho, dokud neměla úplně mokrý kapesník. Potom šla k panu školníkovi a řekla mu: podívejte se na ta písmenka, která napsala Zuzanka do školního sešitu. Co tomu říkáte? A pan školník se podíval na ta písmenka a dal se do pláče. Plakal tak dlouho, dokud neměl úplně mokrý kapesník. A pak řekl: některá mají zlámanou nožičku a některým nožička úplně chybí. Musíme s nimi něco udělat. Když mi pomůžete, můžeme s tím být do večera hotovi. A tak udělali plno malinkých destiček a plno sádrových obvazů na zlámané nožičky, a když s tím byli hotovi, dali všechna ta nešťastná písmenka v Zuzančině sešitě do pořádku. Ráno řekla paní učitelka Zuzance: Zuzanko, nemůžeš přece psát do školního sešitu taková písmenka se zlámanými nožičkami nebo docela bez nožiček. Nemáš ponětí, jak těžko se spravují. A Zuzanka si dala říct. Snažila se. A ani jednomu písmenku už nechyběla nožička a ani jedno nebylo polámané. Ale když si paní učitelka sešit příště prohlédla, přece byla velice smutná, protože všechna písmenka vypadala, jako by aspoň 2 týdny nejedla. Tak byla hubená. Paní učitelce bylo těch písmenek líto. Vzala je domů, udělala smažené řízky s bramborem a moučník se šlehačkou a celý večer je krmila. Protože písmenka byla tak slabá, že neudržela ani vidličku. Zuzanko, řekla ráno paní učitelka, proč píšeš tak hubená písmenka? Musíme večer překrmovat. Víš ty vůbec, jakou to dá práci? Dej si prosím tě záležet a píš je trochu silnější. A Zuzanka si dala záležet. Snažila se a opravdu nenapsala ani jedno písmenko hubené. Ale když paní učitelka sešit příště prohlédla, hrozně se polekala, protože jedno písmenko bylo tlustší než druhé a všechna byla napsána do kopce, takže sotva dýchala. Byla celá spocená a měla velikou žízeň. Pro pána krále, pomyslela si paní učitelka. Co teď? Takhle spocená písmenka nemohou přece pít. Vždyť by se mohla nachladit. Donesu je domů a uvařím jim čaj. Tím se žízeň nejlépe zažene. Vzala je domů, uvařila jim čaj, ale to už bylo pozdě. Několik písmenek se cestou nachladilo a 9 z nich dostalo horečku. Co měla paní učitelka dělat? Běžela s nimi do nemocnice a tam si je nechali, protože všech 9 písmenek dostalo zápal plic. Ráno řekla paní učitelka Zuzance: Zuzanko, nemůžeš přece psát do školního sešitu tak tlustá písmenka a ještě k tomu do kopce. Jsou pak celá uřícená, nemohou popadnout dech a lehce se nachladí. Podívej se do sešitu. 9 písmenek tam chybí. Jsou v nemocnici. Mají zápal plic. A Zuzance to bylo velice líto. A řekla dvěma holčičkám. Byli byste tak hodné a šli se mnou odpoledne do nemocnice? Jdu navštívit svá tlustá písmenka, která mají zápal plic. A holčičky řekly, že ano, a přinesly i kytičky a Zuzanka měla také kytičku a když přišli do nemocnice, řekla Zuzanka písmenkům.
1: Je mi to opravdu líto. Už nikdy nebudu psát tak tlustá písmenka do kopce. Budu si už dávat pozor na psaní, tyhle holčičky slyší, co říkám.
0: A písmenka řekla, jen aby. A tvářila se, jako by tomu moc nevěřila. Ale Zuzanka to myslela vážně. Opravdu si dala příště záležet a psala taková písmenka, že když potom měla písmenka veliký sjezd a hledala mezi sebou tři nejkrásnější, nikdo nemohl najít hezčí písmenka, než byla ta, která napsala Zuzanka.
2: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé trávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu. A ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
3: Divá bára.
4: A bědám! Bědám! Smrtelníci! Hrate můj! Vyskrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Větku!
3: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vypl fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí! Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten co ho bacil.
3: Piggy vtipk.
4: V řece plave klavír a jehla.
5: Klavír říká: slyšíš, jak krásně hraju?
4: Jehla na to: neslyším, mám v uchu vodu.

O žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno. A pila. Ale nevypila. Za chvilku už neměla v bříšku místo ani pro jediné polknutí a moře bylo plné stejně jako dřív. Konce nedohlédla. Vody z něj neubylo, ani co by se jí do hrníčku vešlo. Moře vypít nešlo. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a skok, skáče a kuňká si do kroku a najednou stojí na břehu rybníka. Znovu jí trápí žízeň veliká. Tebe, rybníčku, vypiju určitě až do dna, řekla. Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáče a kuňká a najednou je před ní modrá studánka schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš, ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába, ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky.
2: Ahoj, ahoj, já jsem tady taky a je tu se mnou Hanka Kirichová. Piky zdraví Hanku.
1: Já bych vám hlavně chtěla, já ti samozřejmě děkuju za krásný pozdrav, ale milé děti, představte si, co se stalo.
2: Co se stalo?
1: Já jsem přišla za Pigim a on cvičil.
2: No, to se zase nestalo nic tak úžasného.
1: No, vždycky jsem tě napřed musela vyzývat ke cvičení, takže tím pádem jsem tě chtěla pochválit, jak jsi poctivý, ale v každém případě dnes přicházím s tím, abych vám vysvětlila, proč je důležité posilovat zádové svalstvo a to hlavně mezi lopatkami, tedy tomuto svalstvu se říká mezilopatkové.
2: Takže jsme na pískovišti, položíme si vedle sebe dvě lopatky a mezi ně kyblíček.
1: Ale vůbec ne, já se bavím samozřejmě o svalstvu, které najdeme na zádech a proto bych teď poprosila, aby naše děti utíkaly za svojí maminkou nebo za tatínkem, aby je pošimrali na zádech.
2: A kdo pošimrá mě?
1: Nejdříve pošlu děti, aby utíkali za svými rodiči, aby je pošimrali na zádech v oblasti mezilopatkové a pojď sem, Piggy. Já ti teď pošimrám a podrbu na zádech, aby i ty si věděl, kde je toto důležité svalstvo.
2: Ty lopatky, to znamená, teď mě šimráš mezi takovými dvěma kostmi, co vypadají jako křidýlka od andělíčka.
1: Přesně
2: třeba.
1: Tak, takže ještě chvilinku budu šimrat Piggyho. Je to příjemný, viď? A dost, jdeme do práce. Milé děti, doposud v předchozích dílech jsme se věnovali posilování bříška, tedy jsme na zádech leželi. Tentokrát potřebuju, abychom si lehli na bříška. Ležíte na bříšku? Piggy už se taky položil na bříško, nohy dejte mírně od sebe a natáhněte nožky, položíte je na nárty, ono to ani jinak nejde.
2: Takže já na kopítka.
1: Ruce si položte vedle sebe na koberec, dlaněmi na zem.
2: Jako když letí raketa.
1: Jako když letí raketa a teď mě velmi dobře poslouchejte. Zdvihněte hlavu, ramena zatlačte dolů. A předkloňte
2: dolu,
1: svoji hlavu a chcete se očima dívat pod sebe. Mně by stačilo, kdybyste měli předkloněnou hlavu, koukali jste do koberce a tím pádem já mám jistotu, že už posilujeme svalstvo mezi lopatkami. Ještě držím děti. A teď, Piggy, zvihněte k tomu i nohy. Hlavu nechejte tam, kde jste ji měli. Koukáte do podložky, koukáte do koberce. Ještě chvilinku vydrží a všechno položíme na koberec. Tak, jedna důležitá věc. Doufám, že jste při cvičení nevysunuli ramena směrem ke krku, protože to by nebylo vůbec správně. Takže ještě jednou si dáme správný popis tohoto cviku. Piggy leží na bříšku, on totiž ještě nevstal. Piggy leží na bříšku, nohy má mírně od sebe.
2: Od sebe, a?
1: Ruce položený dlaněmi na zem. Teď zdvihá Piggy a vy děti také své záda. Hlavu předkláníte bradou k hrudníku.
2: Ramenka jsou stažená.
1: Zdvihneme ruce nahoru, ramena a teď to přijde, ramena zasadíme dolů a k tomu zdvihneme nohy a držím 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položíme. Tak Piggy, co říkáš, cítil jsi svalstvo tam, kde jsem tě před chvilkou šimrala?
2: Já jsem si připadal, jako kdybych byl nějaké vesmírné těleso, které letí až na Venuši.
1: Ano, to si použil krásný příměr. Měli jsme být jako kosmická loď, kosmická raketa. A pokud se vám to podařilo, tak já jsem moc ráda a mám krásný pocit z toho, že jsem vás naučila další cvik na posilování svalstva mezi lopatkami.
2: Tak já si ještě jdu zalítat, jo?
1: Takže Piggy lítá a já se s vámi děti loučím. Mějte se krásně. Ahoj!
2: Ahoj! Na Venuši!
3: Pane Háli, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
4: Já?
5: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
4: Děkuju, pane Brnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
3: No, hlavně musíme mít nabroušený sekery.
4: Jo, to jo.

0: obličej.
1: Máte to daleko?
0: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
1: Jak asi daleko?
0: Dnes

0: Už jedou!
1: Nejedou!
2: Nelží!
0: Už jedou! Na mou duši jedou! Jedou! Jedou! Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou!
3: Myší svatba. Dávno, velmi dávno žil bílý myšák Kanemochy. Celý národ bílých myší si ho vážil, protože myšák byl bohatý a moudrý. Měl vznešené sídlo, bydlel v díře pod podlahou chrámu, který byl zasvěcen bohu bohatství. Myšákova žena se jmenovala Onaga. Měli pěknou a chytrou dceru Hatsaku. Byla tak krásná a bílá, že se jí široko daleko nikdo nevyrovnal. Rodiče byli na ní hrdi a chovali ji jako oko v hlavě. Když dospěla, měla mnoho nápadníků z myšího národa. Ale otci myšákovi se žádný z nich nelíbil. Vyhlásil proto, že svou dceru, bílou myšičku, provdá jen za velikého a mocného pána. V myší říši dlouho nevěděli, kdo je nejmocnějším pánem světa, až konečně starý myšák usoudil, že nejmocnějším pánem je slunce. Máš pravdu, zašeptala matka, ale slunci jí dát nemůžeš, schořela by mu v náručí. A co bys řekla měsíci, řekl otec na to. Měsíc je snad mocnější než slunce, souhlasila matka. Vždyť slunce nemůže v noci svítit a měsíc ano. Kanemochy si tedy oblékl sváteční šat a za krásné měsíční noci vystoupil před chrám, v němž přebýval. Měsíc byl právě v úplňku a stál nad chrámovou střechou. Starý myšák zdvořile pozdravil, uklonil se a dal se do řeči. Slovo dalo slovo, až se rozhovořil o krásné bílé dceři. Říkal, že je poslušná, dobře vychovaná a že pro ní hledá ženicha, který by byl ze všech nejmocnější. A to jste vy, vážený pane měsíci. Vy i v noci svítíte a to ani slunce nedokáže. Proto bych vám rád dal svou dceru za manželku. Vážený měsíc se podíval na starého myšáka a jeho kulatá tvář se rozesmála. Potom řekl, já, že jsem nejmocnější na světě? Kdo vám to namluvil, vážený myšáku? Jen se rozhlédněte po obloze. Vidíte tam ten oblak? Šine se sem ke mně a já za chvíli zmizím za ním. Jako by mě pohltil drak. A skutečně, za chvíli připlul oblak a zastřel měsíc. Měsíc má pravdu, řekl si myšák. Oblak je skutečně silnější. A protože byl oblak na blízku, myšák ho zdvořile oslovil a důvěrně mu svěřil, že by mu rád dal svou dceru za manželku, nebo ho považuje za nejmocnějšího vládce. Co vás napadlo, vážený myšáku? Já a nejmocnější? To neznáte vítr? Ten má takovou moc, že mne zažene kam chce a může mě docela rozfoukat. V tu chvíli zadul vítr a užhnal před sebou oblak po obloze s neuvěřitelnou rychlostí. Myšák se ani nenadál a už byl oblak pryč. Nic z něho nezbylo, jen vítr šíleně dul, vrcholky stromů se ohýbaly a suché dřevo v chrámové střeše praskalo. Když se pak vítr na chvíli utišil, obrátil se na něho myšák. Vážený větře, rád bych vám dal svou dceru za manželku, protože jste nejmocnější na světě. To se mýlíte, vážený myšáku, odvětil vítr. Já sice dovedu rozfoukat oblak, ale podívejte se tam na ten sloup. Do toho mohu foukat od rána do večera třeba až do noci a ani se nepohne. Sloup je jistě nejmocnějším pádem na světě. Ten odolá i větru. Myšák už byl docela popleten. Ohlédl se tam, kde stál silný dřevěný sloup, podpírající střechu chrámu. Nezbývalo mu nic jiného, než aby se zdvořile otázal, zda by si sloup vzal bílou myšku Hatsaku za manželku. Vážený sloupe, ty jsi na světě nejmocnější, ty i větru odoláš, uctivě šeptal myšák a upřeně zíral ke sloupu. Vážený sloup se smál, až se prohýbal. Já, že jsem nejsilnější, já, kdepak. Větru sice odolám, stačí však, aby mě začaly hryzat myši. Těm se neubráním. Starý mišák Kanemochy se zamyslel. Vida, zašeptal sebevědomně, nakonec jsme my myši přece jen nejmocnější.

a že si ze starého myšáka dělali blázna. Kanemochy a Onaga hledali potom ženicha pro svou dceru ve vlastním národě. Nedaleko od nich býval mladý hryzal. Byl celý bílý jako sníh, očka měl červená a ocásek růžový. Ten se ucházel o Hacaku. Poněvadž byl z dobré rodiny, dali mu ji. A byla slavná myší svatba. Mladí manželé žili spolu šťastně a starý myšák Kanemochy byl pyšný, že našel dceři ženicha mezi nejmocnějšími.

0: Krásně je na horách. V neděli večer otočila Káťa kalendář a tam uprostřed příštího týdne stálo černé na bílém. Pololetní prázdniny. Hurá, pojedeme na hory, lítala Káťa po pokoji jako meteor. Já už se šíleně těším, taky se už tak šíleně těšíš. Škubánek seděl na koberci a drbal se packou za uchem.
1: Na horách jsem ještě nikdy nebyl. Tak nemůžu vědět, jestli se mám těšit nebo ne.
0: Než se vrátím zítra ze školy, připrav seznam, co si vezmeme sebou. Když se druhý den Káťa vrátila domů, podal jí Škubánek hrdě velký list linkovaného papíru. Stálo na něm: seznam potřeb na hory. Za prvé špekáčky, za druhé špekáčky, za třetí špekáčky.
2: Nic jiného tě nenapadlo.
1: Ještě bychom měli mít lovecký salám, kdybychom se setkali s medvědem, a trvanlivý salám, kdyby nás zasypala lavina.
0: A co takhle třeba?

0: lyže. Úplně jsem zapomněl. Mluv, ty musíme koupit nejdřív.
1: Škubánek si hrdě vykračoval domů s červenými lyžemi na rameně. Na plotě ležel kocour Luciáš a hned byl samý zájem.
2: Mňaucta, snad nejedete na hory, mládeži, mňau.
3: Zítra ráno pošlem ti pohlednici se sněhem, slibovala Káťa.
1: Konečně seděli ve vlaku a Škubánek hned rozbalil první špekáčky.
2: Dobré chutnání, sportovci, mňau,
1: ozval se v rohu kupé za novinami známý hlas. Nebyl to nikdo jiný než kocour Luciáš osobně.
2: Mňau, rozhodl jsem se, že pojedu taky. Mňau, co v Praze o prázdninách, že?
1: Cesta rychle uběhla a už tu byla zastávka, kde se z vlaku vysypali všichni lyžaři. Sluníčko svítilo a sníh jiskřil, až to přivíralo oči.
3: Krásně je na horách,
1: zahalekala Káťa a Škubánek se radostí rozštěkal. A co teprve, až si vzali lyže, Káťa už byla na horách potřetí, ale Škubánek se nestačil divit. Vůbec nemusel běžet, ani zvedat, ani střídat tlapky a přitom se řítil z kopce rychlostí přímo kosmickou. Chyba ovšem byla, že ty lyže byly naprosto neposlušné a jezdili si, kam se jim chtělo. Nejraději si to namířili rovnou do lesa nebo do potoka. Jednou dokonce na střechu horské boudy. Ještě štěstí, že to byla bouda záchranné služby. Za oknem stál strejda Bernardín a dalekohledem pozoroval svěřený úsek. Jak viděl Škubánka, který zahučel ze střechy rovnou do závěje, pověsil si honem na krk soudek s rumem a běžel dávat první pomoc. Vyhrabal ho a dovezl na svém skibobu přímo ke Kátě.
4: Toho pejska si radši hlídejte, slečinko. Hory mají svá nebezpečí, která nesmíme podceňovat. A zvlášť letos. Neslyšeli jste, že tu řádí yeti?
3: Co je to za zvíře?
1: Zajímala se Káťa.
4: Kde pak zvíře? Yeti je sněžný muž. Něco mezi krakonošem a lavinou, vysvětloval Bernardín.
1: Minulý týden zboural 2 horské boudy, překousl na silnici sněžný pluh i s řidičem a nakonec spolknul motor od lanovky. Teď strašně vrčí, ale to je štěstí, můžete ho aspoň slyšet. Dřív se totiž připlížil nepozorovaně a bylo po vás veta, poroučela se horská služba. Druhý den ráno někdo zaťukal na dveře pokoje. Na prahu stál vepřík, koza a husa. Vepřík, který tříčlenou delegaci vedl, se zdvořile uklonil.
5: Vážená slečno, jménem karnevalového výboru spolku drobného hospodářského zvířectva na rekreační boudě Jitřenka, dovoluji si vás požádat, abyste přijala funkci rozhodčí při volbě nejlepší masky lyžařského karnevalového odpoledne.
1: Káťa přijala jmenování důstojně, ale když za zvířátky zapadly dveře, nebyla k zadržení.
3: Teď se musíme ukázat, Škubánku. Uděláš si nejkrásnější a nejvtipnější masku.
0: Tak dost,
1: zlobil se Škubánek.
0: Já jsem tu kvůli serióznímu sportovnímu tréninku a nebudu nikomu dělat maškaru. To je zábava leda pro kočku.
2: Já ti dám pro kočku,
1: šklebil se Luciáš pod fousy.
2: To bude zábava pro kocoura a kapitální. Mňau, to si piš.

0: Nadešlo sobotní odpoledne. Na cvičné louce byla malá tribuna a na ní pod girlandami a lampiony trůnila Káťa po boku předsedy Vepříka. Káťa byla ve špatné náladě. Doufala, že přece jenom Škubánka přemluví, ale ten se nedal. Hudební skupina Ledňáčci začala hrát a na louku vjela první maska. V Kátě hrklo.
1: Vždyť je to Škubánek.
0: Ale byl to jen Křeček za Škubánka maskovaný. Předváděl všelijaké krkolomné pády a komické jízdy pospátku. Diváci se smáli a tleskali originalitě nápadu. Jen Kátě to nepřipadalo příliš vtipné a tvářila se kysele. Vepřík už ohlašoval další masku. K úžasu diváků to byl zase Škubánek. Měl sice nepřiměřeně dlouhý krk a na nohou kopítka, což svědčilo o tom, že je to nejspíš kozel. Kozel Pepa. Ještě nestačil objet kolo a už se na louce objevil další Škubánek. A další. Malí, velcí, tlustí, tencí, samí Škubánci. Publikum už ani netleskalo a někteří dokonce pískali. Ačkoliv bylo 10:00, Káťa se spotila hrůzou. Jen Kocour se šklebil. Plán se mu zdařil. Každý mu sedl na vějičku, že jako Škubánek bude mít u Káti jedinečnou šanci na výhru. A to už se ozval Vepřík.
2: Prosíme, rozhodčí, aby vyhlásila nejlepší masku.
0: Káťa upadla do rozpaku.
1: Co mám dělat, když jsou všichni stejní?
0: V tom se ozvala fanfára a na louku vjelo 7 maličkých trpaslíků zapřažených do saní s rolničkami. Na saních seděla Sněhurka a posílala polibky na všechny strany. Ledňáčci začali pohotově hrát. Hej ho, hej ho, a trpaslíci jdou. Diváci propukli v jásot a volali: první cena, první cena. Sněhurka si nadzvedla masku a rošťácky mrkla na Káťu.
1: Vždyť je to Škubánek,
0: vykřikla Káťa a Vepřík mu slavnostně pověsil na krk věnec špekáčků. Škubánek si musel znova nasadit masku, všichni ho fotografovali a za zvuků pochodu jel čestnou jízdu po louce. Každému z trpaslíků hodil jeden špekáček a ti jej spolkli jako malinu. Vodeť ne, vždyť to nebyl nikdo jiný než maskované myši a to bylo něco pro ně. Vítězství je tak rozjařilo, že se pustili z kopce tryskem. Ale to byla chyba. Saně nabrali takovou rychlost, že myši před nimi nestačili utíkat, pustili opratě a ducha přítomně naskákali do závějí u cesty. Jen Škubánek Sněhurka se řítil sám na saních rovnou se sjezdovky. Náhle uslyšel podezřelé vrčení, jako by proti němu za nejbližší zatáčkou supěl traktor. Vrčení sílilo, Škubánek zavřel oči a čekal náraz. V tom ho něco měkce zachytilo, jako by byl jenom míček na hraní. Bylo to silné a chlupaté, funělo to a vrčelo.
2: To nebude strejda služba Bernardín, pomyslel si Škubánek. To bude něco většího.
0: Opatrně otevřel jedno oko, ale honem je zase zavřel. Nad ním se zubila tlama jako vrata plná bílých tesáků.
3: Já jsem Yeti, jak Yeti,
0: prohlásila tlama. A následovalo cosi, co mělo být nejspíš smích, ale znělo to jako cirkulárka.
3: Po tomhle pozdravu už obvykle každého slupnu, ale ty jsi taková miloučka, pěkňoučka, tebe hned nespapám, nejsi ty náhodou Sněhurka.
2: Jsem a opravdu. opravdu náhodou.
0: Špitnul Škubánek.
3: O, to je můj sen,
0: rozářil se Yeti.
3: Sněžný muž a Sněhurka, my dva se k sobě báječně hodíme. Odnesu si tě do svého domečku a budeš moje nevěsta. Budeš mi štípat dříví a pusinky. Štípané mám totiž nejradši.
0: Yeti si hodil sáňky se Sněhurkou pod paží a dali se na cestu. Co krok, to 4 metry. Za chvilku byli doma. Vypadalo to tam jako v obrovské psí boudě. Byla tam zima, všude plno pavučin a na zemi kupa polen.
3: Tohle teď bude naše království,
0: sliboval obr.
3: Když budeš hodná, Sněhurka, ulovím ti k večeři nějakého turistu.
2: Musím vás zklamat, pane Yeti.
0: Osmělil se Škubánek.
2: Ale já byl Sněhurka jen pro dnešní karneval. Jinak jsem pes z Prahy 6 a říkají mi Škubánek.
3: Tak ty jsi mě chtěl napálit.
0: Začal vyvádět Yeti.
3: Já chci Sněhurku, já jsem tak nešťastný, já jsem tak rozzuřený.
0: A mlátil kolem sebe tlapami, popadl ohromnou sekiru a zaburácel.
3: Teď se těš, nadělám z tebe sekanou.
0: Škubánek nečekal, uskočil stranou a sekira dopadla jen na borové poleno na zemi. Rázem bylo na 2 kusy. A když se chlupatec proti němu znovu napřáhl, rychle mu podstrčil další špalek. Hop sem, hop tam, Škubánek přeskakoval polena a dříví jen praštělo. Než Yetiho přešel první nával zlosti, měli naštípáno na týden.
2: Sněhurka sice nejsem, ale když chvíli počkáš, můžem spolu povečeřet.
0: Nabídl mu Škubánek a zapálil v krbu. Yeti mu tím vstekem tak vytrávilo, že ho zmínka o večeři zaujala. Škubánek sundal z krku špekáčky, napíchal je na vidle a začal je opékat. Linula se z nich taková vůně, že se Yeti mu zbíhaly sliny.
3: Mňám, mňám, to je dobrota. Něco takového jsem ještě nejedl. Mňám, to je báječné. Dej mi ještě.
2: Takový velký a neumí poprosit,
0: napomínal ho Škubánek a předvedl Yetimu, jak se panáčkuje. A tak jedli a jedli, a než dojedli celý věnec, uměl Yeti i lehni a sedni a dávat pac. Když špekáčky došly, obr zesmutněl.
2: Víš co?
0: Navrhnul Škubánek.
2: Odnes mě na Jitřenku, já jim řeknu, jak jsi mě zachránil na sjezdovce a za odměnu dostaneš špekáčků, kolik budeš chtít.
0: A tak běželi, co skok, to 10 metrů. Na Jitřence zatím všechna zvířátka hledala Škubánka, ale že byli všichni oblečení za Škubánky, pořád se pletli a toho pravého ne a ne najít. Bernardín už posté propátral okolí. Najednou uviděl, jak se blíží od lesa cosi obrovského. Zamířil na to dalekohled a omdlel jako špalek.
1: Pomoc! Zachraňte záchranou službu!
0: Volala Káťa.
2: Už běžím!
0: Halekal Škubánek, který seděl Yetimu na ramenou.
2: Tohle je můj kamarád Yetík. Neboj se, už je ochočený.
0: Bernardínovi dali loknout z vlastního soudku a když se probral, myslel, že si přihnul víc, než bylo třeba. Před ním panáčkoval Yeti a dával mu pac.
2: Přivedl jsem vám nového člena horské záchranné služby,
0: oznamoval Škubánek.
2: Lepšího nikde nemají. Platit ho můžete ve špekáčkách, ale to ti povídám, Jetíku, turisty už necháš na pokoji.
3: Abych se přiznal, já turisty stejně moc nerád.
0: Omlouval se Jety.
3: Ty sjezdové boty strašně tlačí v žaludku. Špekáčky jsou mnohem lepší. Mňam, mňam.
0: A tak, než nadešel poslední večer na horách, všechno dobře dopadlo. Káťa našla Škubánka, Jety dobře placené zaměstnání a záchranná služba nového strážce hor první velikosti.

0: Koníčku.
1: Ruf, ruf.
0: Já jsem pes. A kdo je víc?
1: Ruf.
0: Umím štěkat na měsíc.
1: Ruf, ruf.
0: Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
1: Ruf.
0: A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

O čtyřech bratřích. Jeden myslivec měl čtyři syny. Když chlapci povyrostli, řekli otci: tato, půjdeme do světa. Otec bratry vypravil a chlapci šli. Přišli do lesa a v tom lese byly čtyři cesty křížem a mezi nimi stál buk. Nejstarší bratr řekl: tady na tom rozcestí se rozejdeme. A tady u toho buku každý z nás zarazí nůž a do roka a do dne se zase všetci sejdeme. Ty nože nám podají zprávu. Čí nůž bude zrezivělý, ten přišel ve světě o život. Čí nůž bude čistý, toho nic zlého nepotkalo. Zabodli nože do buku a rozešli se. Chodili po světě celý jeden rok a celý jeden den a potom se vrátili domů. První přišel k buku nejstarší bratr. Vytáhl svůj nůž, prohlédl ostatní a když viděl, že jsou čisté a rez se jich ani nedotkla, zaradoval se a pravil: chvála Bohu, všetci jsme živi a zdraví. A šel domů. Otec ho přivítal, zeptal se ho, čemu kloudnému se ve světě naučil. Syn řekl: tatínku, co vám mám povídat? Stal jsem se latařem. Otec se divil, o takovém řemesle nikdy neslyšel. Syn řekl: ale já nejsem obyčejný latař, jako ostatní lataři. Já jsem takový latař, že když řeknu, ať je něco zalátané, hned se tak stane. Otec měl viset v komoře kabát, který byl samá díra, řekl synovi, aby mu ho zalátal. Syn tedy rozkázal, ať je ten kabát zalátaný. A kabát byl rázem jako nový. Ani ty záplaty nebylo poznat. Druhého dne přišel na lesní rozcestí druhý syn. Vytáhl z buku nože a prohlédl si je a když viděl, že jsou čisté a nezrazivěly, pravil, chvála Bohu, nikomu z nás se ve světě nepřihodilo zlé a nejstarší bratr už je doma. A šel také domů. Otec ho přivítal, ptal se, jaké má řemeslo. Syn odpověděl, tato, ani se moc neptejte, já jsem se stal zlodějem. Otec pravil, no to jsi vybral pěkné řemeslo, až mne z tebe hamba obchází. Ale syn řekl, já nejsem obyčejný zloděj jako jiní zloději. Já jsem takový zloděj, že když se mi zachce, aby něco bylo moje, hned to mám. I kdyby to bylo na samém konci světa. Přes paluk zrovna utíkal jelen. Otec ho zahledl oknem a řekl synovi, že by bylo dobré, kdyby toho jelena měli. Syn řekl, ať máme toho jelena. A hned měli toho jelena na dvoře. Třetího dne přišel k rozcestí třetí syn. Vytáhl ze stromu svůj nůž, prohlédl ten, co zbyl poslední a řekl, chvála Bohu, nůž je čistý a starší bratři už jsou doma. A šel také domů. Otec ho přivítal a byl zvědavý, jakému řemeslu se syn vyučil. Syn pověděl, nevím, tatínku, co tomu řeknete, ale já jsem takový hvězdář, že když se podívám na nebe, vidím, kde je co na celé zemi. Čtvrtého dne přišel k buku nejmladší z bratrů, vytáhl svůj nůž, ostatní tam už nebyli, zaradoval se a řekl si, bratři se vrátili. A šel také domů. Otec syna přivítal a vyptával se na jeho řemeslo. Syn řekl, že je myslivcem. Otec měl radost, že je chlapec po něm. Syn pak řekl, a já nejsem, tato, takovým myslivcem, jako jste vy. Já jsem takový myslivec, že když řeknu o něčem, ať je to zastřeleno, tak je to hned zastřeleno. Otec se díval zrovna z okna ven a uviděl na kopci běžet zajíce. Řekl, zastřelo. A zajíc byl zastřelený. Ale otec povídá, já ho nevidím.
Hvězdář se podíval na nebe a povídá, leží tamhle v tom trní. Otec pravil, no ano, ale jak ho z toho trní dostaneme? Zloděj řekl, ať toho zajíce máme. A hned toho zajíce měli. Jenže ten zajíc byl z toho trní celý potrhaný. Otec řekl, kdo od nás takovou kůži koupí? Syn letař nemeškal, ať je zajíc zalátaný. A hned byla kůže celá. Obrátili kůži na ruby, pověsili do stodoly, aby vyschla, a zajíce dali na pekáč. Pěkně si na něm pochutnali a otec syny pochválil. Vidím, že jste se naučili užitečným remeslům. Když zůstanete pospolu a budete svorní, dobře vás ta řemesla uživí. Bratři poslechli, žili v bratrské lásce a jestli neumřeli, mají se dobře až dodnes.

0: Kinkažu chce jiného kamaráda. V pralese u řeky Orinoko bydlel medvídek Kinkažu. Měl měkkou, zlatohnědou srst, silné drápky a dlouhý ocas. Vypadal spíš jako opička. Celé noci šmejdil v korunách stromů a hledal něco k snědku. Třeba larvu, brouka nebo nějaké hnízdo divokých včel, ze kterého zručně vybral všechen sladký med. Však se mu také říkalo medový medvídek. Přes den Kinkažu nejraději podřimoval. Teď zrovna v dutině prastarého stromu, ve které se nedávno zabydlel. Předtím žil v jiné části lesa, ještě s maminkou. Teď však už byl velký a slušelo se, aby se o sebe staral sám. Přesto se mu stýskalo po nějakém společníkovi. Medový medvídek potřeboval kamaráda. Jednou, zrovna když zapadalo slunce, přešplhal Kinkažu po svých prolízačkách až k bažině. Na jejím druhém břehu spozoroval živočicha, který jej okamžitě zaujal. Byla to kapibara. Medvídkovi se nesmírně líbilo, jak vypadá, jak se krmí a vůbec jak se chová. Byl z ní úplně vedle. Hned si umínil, že tento tvor a žádný jiný musí být jeho kamarád. My si děti můžeme bez obalu říct, že kapibara není žádná krasavice. Není ani chytrá nebo něčím zvlášť zajímavá. Je to hlodavec velikosti čuníka, takové přerostlé hnědé morče. No prosím, pěkně plave, dokonce se i potápí, ale co s tím? Každopádně myslet si můžeme, co chceme. Kinkažu měl své osobité gusto a basta. Celý následující den seděl Kinkažu na větvi a dumal, jak by se s kapibarou skamarádil. Z nenadání jej vyrušila opička Malpa.
1: Ahoj, Kinkažu. Co ty tady tak sám?
2: Ahoj,
0: odpověděl medvídek neochotně.
2: Přemýšlím si tu.
1: Aha. Dovol, abych se ti představila. Jsem Malpa plačtivá. Bydlím nedaleko se svou rodinou, ale často si jen tak sama přeskakuju z větve na větev. Už několikrát jsme se potkali. Pamatuješ?
0: Medvídek si nepamatoval.
1: Ty jsi medvídek a já jsem opice. Ale vždycky se nestačím divit, jak jsme si podobní. Všiml jsi?
0: Medvídek si nevšiml.
1: Jsme asi tak stejně velcí. Máme malé obličeje a malá ouška. A hlavně dlouhé, chápavé ocasy. Chápeš?
0: Medvídek nechápal.
1: Říkala jsem si,
0: pokračovala Malpa,
1: že bychom se mohli skamarádit. Když bychom měli chuť, mohli bychom si hrát v korunách stromů, dělili bychom se o dobroty. Co říkáš?
0: Kinkažu se nadechl a řekl.
2: Milá Malpo, děkuji ti za nabídku. Moc mě potěšila. Ale bohužel nemůžeš být moje kamarádka, protože já budu kamarádit s kapibarou.
1: S kapibarou?
0: Podivila se opička.
1: Ale kapibara žije přece u bažiny a na stromy vůbec nechodí.
2: To nevadí. My už si to nějak vyřešíme. Měj se dobře, Malpo. Myslím, že tě vaši volají. Tak ahoj.
0: Rozloučil se rychle Kinkažu a odručkoval pryč. Malpa posmutnila. Mrzelo jí, že dostala košem. Dokonce si i trochu poplakala. Ale to bylo způsobeno částečně tím, že byla malpa plačtivá. Medvídek Kinkažu se rozhodl, že se přestěhuje ještě blíže k bažině. V jednom kmeni si našel novou dutinu, ubytoval se a vydal se na lov. Přitom pokukoval po vodě, až konečně spatřil kapibaru. Seděla na druhé straně močálu a drbala se za uchem. Pak vlezla do vody a chroupala tam nějaké listy.
1: Kapibaro!
0: Volal medvídek splná hrdla.
1: Kapibaro, tady jsem! Ohlédni se!
0: S kapibarou to ani nehnulo. Kdo ví, jestli slyšela? Potopila se pod hladinu. Pak ji tam však zřejmě cosi polekalo, protože vystřelila z vody jako splašená a zmizela ve vysoké trávě.
2: Ahoj, Kinkažu,
0: ozvalo se za medvídkem. Na vedlejší větvi visel lenochod.
2: Ahoj,
0: odpověděl medvídek rozmrzele.
2: Už dlouho tě pozoruju, Kinkažu. Na co tu číháš?
0: Ptal se lenochod.
2: Jen tak dívám se do kraje. Aha. Já se taky často jen tak dívám. Někomu se může zdát, že mám dlouhou chvíli. Ale já se vážně nenudím. Nás lenochody dívání baví.
1: Jo, je to zábavné.
0: Přitakal Kinkažu a hleděl, jak by se ztratil.
2: Počkej, nechoď ještě.
0: Zadržel ho lenochod.
2: Všiml jsem si, že jsi taky samotář, jako já. A taky jsem si všiml, že bydlíš tamhle v tom stromě. To je blízko. Jestli chceš, můžeš se u mě kdykoliv stavit. Rád si popovídám. Většinou bývám na této větvi. Akorát vždycky ve středu lezu na zem.
1: Děkuju za zajímavou nabídku, lenochode,
0: řekl Kinkažu.
1: Ale asi za tebou nepřijdu. Rozhodně nebudu mít času na zbyt, protože se chystám kamarádit s kapibarou.
2: S kapibarou?
0: Podivil se lenochod.
2: S tím obrovským vodním hlodavcem?
1: Ano, právě s tím,
0: odpověděl medvídek.
1: Vadí to snad?
2: Asi ne. Já jenom, že takové podivné kamarádství jsem ještě nikdy neviděl,
0: řekl lenochod váhavě a radši usnul, aby zapomněl, že někdo pohrdl jeho přátelstvím. Medový medvídek byl nešťastný. Stále neměl žádného kamaráda. Denně sledoval bažinu a snažil se seznámit s kapibarou. Volal na ní. Posílal jí dřívka po vodě. Několikrát se za ní pokoušel přeplavat, ale málem se přitom utopil.
2: Kapibara užívala života a o tom, že existuje nějaký kinkažu, neměla ani páru. Medvídka zbytečné snažení nakonec omrzelo. Pochopil, že si vybral špatně. Začal se u bažiny cítit nesvůj, už ani ten med mu tady nechutnal, a proto se jednoho dne odstěhoval zpátky hluboko do pralesa.

0: vtipk.
1: V jeskyni visí netopíři hlavou dolů. Jen jeden netopír v celé jeskyni je hlavou nahoru.
2: Malý netopírek se ptá svého otce, proč je ten netopír hlavou nahoru?
1: Tatínek odpoví, no to je přece jasné, omdlel.
3: Tram tadadá! Musíme znát dopravní značky.
4: Ty musíš znát každý cyklista, protože každé kolo je co?
3: Každé kolo je co?
4: Každé kolo je vozidlo. A musí tedy jezdit podle jakých pravidel?
3: Silničního provozu.
4: No správně, no. Takže si dáme do toho. Značky máme vodorovné. Tím myslím co, Hurvínku?
3: Že jsou rovně položené jako voda.
4: Tedy namalované na zemi vodorovně.
3: Jo.
4: A pak máme značky svislé. A ty jsou jaké, Máničko?
5: To je lehké. To jsou všechny značky, co visí na sloupech a tak.
4: Ano. A pak jsou značky světelné.
3: Co svítí?
4: Bodeď, to dá rozum. Ale teď to bude těžké. Nejdůležitější dopravní značky označují jaká místa a úseky? Tak za prvé?
3: Za prvé, kam vůbec nesmím.
4: Za druhé?
3: Kde by se mi mohlo něco stát. A za třetí, tatí?
4: Za třetí, kde máš přednost ty, nebo naopak, kde ji musíš dát někomu jinému.
3: Jo.
4: A značka stop znamená co?
3: Že aby se u ní zastavilo a teprve pak se znova rozejelo.
4: Ale jen tehdy, když nic nejede. No a co takhle vykřičník v trojúhelníku? Co říká tahle značka, Máničko? Ty se tady tak nějak nudíš, nebo co?
5: No, já si to nepamatuju.
4: Aha, nepamatuju. Znát bys to měla.
5: Když já nemám kolo.
4: No dobře, ale chodíš tam, co kola jezdí, ne? Tak Horvínku, když je na značce vykřičník, co to znamená?
3: No, co to znamená, abych zařval, až tam vjedu.
4: Žádné zařval, na koho bys prosím tě řval?
3: No na ostatní účastníky silničního provozu.
4: Ale na nikoho křičet nebudeš.
3: Aspoň na Máničku.
4: A dej pokoj. Ne. Vykřičník je symbolem výstrahy, ne křiku.
3: No.
4: Ta značka znamená, pozor, na silnici je nějaké nebezpečí.
3: Jaké, tatí?
4: No to poznáš, až tam dojedeš. Jen musíš dát pozor. A Maničko, víš alespoň, jak poznáš hlavní silnici nebo ulici?
5: No, no? Hlavní ulici?
4: No.
5: Poznám.
4: No.
5: Podle toho, že je tam rámus.
4: Ale podle jaké značky ji poznáš?
5: No,
3: podle značky hlavní silnice.
5: No.
4: No dobře, a ta vypadá jak?
3: To je takový žlutý čtverec s bílým okrajem, postavený na špičku.
5: Jako baletka.
4: A značka vedlejší ulice je jaká?
3: Takový bílý trojúhelník s červeným rámečkem.
5: Co stojí na špičce jako baletka, že ano?
4: No, správně. No vidíš, Máničko, jak ti to jde, když chceš.
5: No. Jo, a proč jsou některé značky kulaté, jiné třeba do čtverce nebo do trojuhelníku?
4: Značky v červeně orámovaném trojuhelníku jsou takzvané výstražné.
3: Já to znám. Pozor, musíš dávat bacha.
5: A kulaté?
4: Bílé s červeným lemováním jsou zákazové.
3: Aha. Ty znám taky dobře. Tam nesmíš, to nesmíš.
5: A ty, co jsou kulaté, modré?
4: Příkazové.
3: Ty znám taky. To udělej, to nedělej.
5: A ty hranaté, většinou modré.
4: No tak ty jsou informativní.
3: Informují, nebo taky říkají nám, co kde je, že jo?
4: No ano.
3: Tak vidíš, taťoldo, jak to hezky umím. Znám každou značku. Tak by už konečně mohl šupat ven, co říkáš?
4: No počkej, dopravních značek je fůra a teď jsme si jich stačili vyjmenovat jenom pár. Ty nejdůležitější se naučíš na dopravním hřišti, kam se teď smíš s Máničkou vypravit.
5: Hurá!
4: Ale než vás pustím ven, tak mi zopakujte, co jste si zapamatovali.
3: Že já si vezmu na kolo kšandy.
5: A já červené šatičky.
0: No, a já zapřáhnu Želíka do saní a odjedu s ním na Aljašku, abych si aspoň trochu schladil hlavu.

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu, svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina. Jedu na babetě, jedu k tetě, jedu k bětě, je. Co to je? Co? Policie.
0: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidel, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a...

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, dnes zase cvičíme s Hankou.
2: Ahoj děti, minule jsme si řekli, co je to atletika a slíbili jsme si, že budeme dnes doma závodit. A vy jste měli jeden úkol a víte jaký, Piggy? Vzpomeneš si?
0: Měli jsme si sehnat kamaráda, aby s námi soupeřil, to zní
2: lekračně. Výborně, ano, je to soupeř, měli jste si sehnat soupeře. Já vám dám ještě chvilinku prostoru na to, abyste si šli pro bratra, pro sestru, pro kamarádku.
0: Já bych si nejradši šel pro Vojtu.
2: Výborně, ty si zajdi, no ty nepůjdeš nikam, Piggy, protože...
0: My se s Vojtou vždycky kočkujeme, ale Vojta dnes má něco na práci.
2: To je hezký, ale dnes budu soupeřem pro Piggyho já.
0: Nemůžu vyhrát, nikdy nemůžu vyhrát.
2: Uvidíme, hele, nikdy neříkej nikdy, nikdy neříkej nikdy. A já ti pomůžu, jak by si mě mohl porazit, protože my si teď připravíme na trénink společně s dětmi naše plíce.
0: Plíce, to jsou takové ty... pytlíky pod hrudníkem, které se nafukují, když se nadechujeme.
2: Já ti, Piggy, moc děkuju za to, protože mi vůbec nedošlo, jestli naše děti vědí, kde jsou plíce. Jak jim to ukážeme, jakou pomůcku jim dáme, aby objevili, kde mají plíce, které se při tréninku...
0: Hanko, já mám nápad.
2: Vydechuji.
0: Já mám nápad. No. Viděla jsi někde v zoologické zahradě, co tam dělá ten největší gorilák?
2: No to si teda nechám, Piggy, o tebe ukázat.
0: Já jsem to viděl v jedné mateřské školce. Tam hráli, kdo je králem opic a všichni se bouchali pěstičkama do hrudníku a volali jo.
2: Já! Výborně, to je dobrá pomůcka. Tak děti, my budeme buď volat já, anebo budeme říkat a, položíme se ruce na hrudník a budeme do sebe bubnovat, bouchat a sami uvidíte, jak sám krásně rozbivrují plíce a každý správný atlet je musí mít veliký, protože každý správný atlet je má natrénovaný. Tak, ještě jednou nádech, ruce na plíce, na hrudník a bušíme do sebe. A super, povedlo se.
0: Možná stačí nechat si tam takhle jenom dlaně a dýchat do těch dlaní.
2: Dobře. No, já mám z vlastní zkušenosti informaci o tom, že málo kdo se umí nadechnout právě do toho hrudníku, ale když to děti teď naučíme, tak co? Až budou velké, budou to umět. Tak, my už máme určitě k dispozici nějakého sourozence a můžeme začít závodit. Kde uděláme start a kde uděláme cíl?
0: Třeba, hele, taková čára je, když začíná nebo končí koberec.
2: Výborně, děkuju, Piggy. Takže pozor, sedneme si na začátek koberce, na bobek teď.
0: Na bobek, to je jako králíček.
2: Na bobek, přesně tak. A budete čekat, až řeknu kouzelné slůvko teď. Ještě nikam, prosím vás, neběžte. Až řeknu teď, tak vyběhnete. A kdo bude v cíli dřív, tak se stal čím?
0: Prognostikem.
2: Piggy, když budu v cíli jako první, tak budu co?
0: Prvňák.
2: Dobře, budeš vítěz.
0: Vítěz.
2: Sláva vítězům, čest poražený.
0: Já jsem tě tak pokoušel,
2: promiň. Já vím, že jsi chytrej. Takže pojď sedni si na ten tvůj vytoužený bobek.
0: Aha.
2: Děti, sedíte vedle sebe? Připravím se. Pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme a běžíme.
0: Hurá, já jsem vítěz. Ale možná by se také dobře běhalo v parku, viď? Nebo na hřišti, mnohem líp než doma, že jo?
2: Určitě, to máš pravdu, ale my teď nemáme zrovna venku vlídné počasí. Proto jsem zvolila, že děti naučíme trénovat doma, s ohledem na to, že si nevyrazí zuby a nezabíjí se nám. A až bude krásné počasí a venku budou kvést krokusy, tak vyběhneme ven.
0: Jupí!
2: Můžeme běhat třeba v parku, můžeme běhat, napadá tě ještě někde, kde se dá trénovat?
0: Můžeme běhat třeba na procházce, hřišti, na poli,
2: výborně.
0: Na cestičce, všude, kde nejezdí auta, není to tam nebezpečné, viď?
2: Tak si to děti dobře pamatujte a mějte se krásně.
0: Ahoj!
3: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A brouček letěl a svítil, celou noc pěkně svítil. A když letěl ráno domů a když už byl za potokem a už ve stráni u samého jalovce tu slyší: tatínku, tatínku. A takový roztomilý malounký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, co pak mě neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek. A už na vás čekám. A Jadínka na vás také čekala. A když jste tak dlouho nešel, tak šla domů. A vidíte, tatínku, tu starou kolíbku mě dáte pěkně obarvit. Maminka ji snesla z půdy, ale už je taková škaredá, vidíte. Tatínek byl celý vyjevený a Beruška stála u chaloupky ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. I ty, můj broučinku, i ty, můj broučinku. A hned si tatínek sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek a tolik toho napovídal. No, to byla radost a měli se rádi. Tatínek svítil, maminka s broučínkem hospodařila a učila ho hezounké modlitbičce. O můj milý Bože, dej, ať jsem pěkně poslušný. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zas jednou domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malininkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A broučínínek mu šel naproti a tatínek už ho měl v rukou a zdvihl ho do povětří a tolik se smál. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smál. Ach, to byla radost. A měli se rádi. A tatínek svítil a maminka hospodařila a broučci si před chaloupkou hráli. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl jednou zas domů a byl už za potokem. Tu mu běželi broučínek a broučinínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku, takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A dlouho to netrvalo a měli zas malounkého broučka. A zas to dlouho netrvalo a měli malounkou Berušku. A tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A dlouho to netrvalo a měli broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli

a seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali o kmotřičce a kmotříčkovi a jak to bývalo za starých časů a jak tatínek ponejprv letěl oknem do toho velkého krásného domu tam za městem v zahradách, jak ten na tom lešeníčku kázal, aj poslouchatí lépe jest, nežli obětovatí. A jak tatínek pak byl přece neposlušný. A byli rádi. Ještě se pomodlili. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. A už leželi, a už spali, a spali, a spali. Panečku, to se jim to spali.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Dneska je den, kdy nikdo nebude sněden. Je jen jeden svátek zvířecí.

0: Babi, je lepší pohádka o koníčkovi nebo o pejskovi?
1: No nevím, Jakoubku. Pohádka o koníčkovi by mohla být lepší než ta o pejskovi, ale na druhé straně by se ti možná líbila víc ta o pejskovi. Tady je dobrá rada, drahá. Ale uděláme to jinak. Jestli uvidíš hvězdu v okně do zahrady, vybereš si pohádku o koníkovi. Jestli se však budou dívat hvězdy do okna na ulici, bude ti děda vyprávět pohádku o pejskovi. Co říkáš?
2: Dobře to babička vymyslila, myslí si Jakoubek. Moc dobře. A rychle se běží podívat k oknu, které vede do zahrady. Oči si může vykoukat, ale hvězdička nikde. Ještě, že je tu i druhé okno. To byl nápad udělat ve světnici dvě okna, každé na jednu stranu. Dnes bude pohádka o pejskovi. Jakoubek odhrne záclonu, kouká, kouká a ještě kouká, ale nemůže najít ani jedinou hvězdu. Je mu skoro do pláče.
1: Nic si z toho, Jakoubku, nedělej. Jak by mu...

0: Kudy svítit hvězdy, když je nebe plné sněhu? Hvězdy jsou v něm schované jako v peřinách, schoulené k sobě, aby jim bylo tepleji. Až se z nich vypadá, bude hvězd v každém okně tolik, že je nikdo nespočítá. Honem utíkej do postele a počkej na dědu. Jen co si vypije lipový čaj, hned bude u tebe. A ty už začni, dědo. Nebo ti za chvilku Jakoubek usne. Podívej se, jak zívá. Když chumelí, je vždycky tichoučko. A ticho ze sněhu ukolébá v spánku dřív než pohádka. Celou ves ukolébá. Celý svět se vším všudy.
1: Ale vždyť já už začínám. Už vím, o čem budu dnes Jakoubkovi vyprávět. Co pak si měl dneska k večeři? Hm? O vesnou kaši. No ano, nebo ne? Měl, nebo neměl? Jakube?
2: Měl.
1: Aha, a snědl jsi všechno?
2: Snědl.
1: Nelže, babičko?
0: Náš Jakoubek nikdy nelže, dědečku.
1: Aha.
0: Ani nenechal Micce talířek vylízat, jak mu chutnala. Ani jsem jeho talíř nemusela mít.
1: No pak máme vyhráno. Mám pro tebe povídání o koníčkovi. A proč právě o něm? No, uhádneš, Jakoubku? No, protože koně rádi oves, proto jsou tak velcí a silní. Když budeš jíst ovesnou kaši, nikdo tě nepřepere a na vojně tě nezabijou. Tak to ti byl jednou jeden klučina, asi tak velký jako ty, možná o kapánek menší, já ani nevím. A hrozně rád mlsal. Děvčátka bývají mlsnější než kočky, ale tenhle kluk by je všechny strčil do kapsy.
2: Ty holky nebo ty kočky?
1: Ej, ty jeden, že ty mě musíš pořád chytat za slovo.
2: Já už vím, dědo, to se jen tak říká. Už ti nebudu skákat do řeči, budu pěkně poslouchat.
1: No to bych také prosil. Jinak si nechám vyprávět pohádku já od tebe. Tak ten kluk, jak povídám, byl mlsný a býval by jedl jen samé dobroty. Hamba mluvit, kde pak bramboračku nebo hubovník, kde pak chléb s tvarohem nebo brambory na loupačku a kyselo.
2: A koláče? Dědo koláče měl rád.
1: Koláče, to je holenku jiná. Ty jsou sladké. Ty on jedl tuze rád. Ale teď už poslouchej, jak to bylo dál, protože pohádka o koníčkovi je dlouhá a ještě jsme se k ní ani nedostali. Jednou čekali hosty zdaleka. Vzácní hosté to byli. A maminka toho mlsounka pro ně upekla piškotovou bábovku s mandlemi. Pěkně ji pocukrovala, posypala vanilkou, že voněla široko daleko a postavila ji schladnout do okna od spíže. A víš, co ten kluk udělal? Milý kluk vylezl na okno, protože nebylo vysoko, a tu bábovku, co tak široko daleko voněla, ohryzal kolem dokola, jako myš. No to se ví, že na to maminka přišla, protože každá maminka vždycky na všechno přijde a rozhněvala se. Aby ne, co teď hostům nabídne. Kluk dostal rákoskou na pamětnou a ještě mu vyhubovala, co se do něj vešlo.
2: A co se do něj nevešlo?
1: To si nechala na příště. Naříkala, co s ním má zatrápení a jak se tak zlobí, zařechtá pod oknem kůň a jaký celý z marcipánu. Očím dal z mandlí, opratě z pendreku, sedlo z čokolády. Maminka se podivila, ale za chvíli se divila ještě víc, protože kůň promluvil lidskou řečí a že prý si toho nezbedu odvede do cukrového království, kde vládne král Cukrkandl III. Za rok, že ho zase přiveze naspátek, až se nabaží dobrot a vyučí se cukrářem. Nejdřív se maminka rozmýšlela, protože toho kluka měla tak jako tak ráda. Ale kluk hned, že by jel, že by moc rád jel a že se zase vrátí, prosil a žadonil a znovu prosil, až maminka nakonec svolila. A tak kůň s klukem uhání přes devatery hory a devatery lesy a ještě také přes devatery řeky a pole, až se objevilo městečko jako malované a sladké zrovna k nakousnutí. Oblaka nad ním z cukrové vaty, chaloupky i zámek z marcipánu, květiny z mandlové směsi, stromy měly květy ze sněhové pěny, nábytek byl z čokolády navařený, místo řeky protékala městem malinová šťáva, ptáci měli oči z rozinek a zobáčky z ibiškových pokroutek. Ve vzduchu létaly místo opravdických včel medové bombóny, no co ti mám povídat, bylo to království z cukru a samých dobrot. Koník zastavil u chaloupky, v ní bydlela babička, která se mlsounka ujala. Přinesla mu hrnek kaká se šlehačkou a talíř zákusku a pořád ho pobízela, aby jedl a pil, že až to všechno sní, přinese mu další zákusky. To se kluk měl. Dostal od ní i šaty z cukrového papíru, z knoflíky z atlasek a kokosových špiček. Žil si tam jako v nebi. Ať lízl, kam lízl, všechno bylo sladké. Postel, židle, stůl, okno, ubrus, i talíř a lžíce. To bylo něco pro něj. Na domov si ani nevzpomněl. Jen když kůň pod okny spásal cukrovou trávu, vzpomněl si na maminku, ale honem se pustil do vanilkových rohlíčků, kokosek a sněhových indiánů. Spal v cukrové vatě a mlsal a mlsal. A pak to přišlo. Začaly ho bolet všechny zuby, potom i břicho a žaludek. A potom ho už bolelo všechno, takže nevěděl, co ho vlastně bolí, kde všude a co víc. Jednou za ním přišla babička z cukrového království a kluk jí prosí o kousek chleba. Kývla na souhlas a ve chvíli byla zpátky. Přinesla mu biskupský chlebíček s oříšky a rozinkami, politý kakaovou polevou. Takový nechci, fňuká kluk, chci opravdový, kmínový, se solí, třeba suchý. Takový u nás nikde nenajdeš, řekla mu babička s cukrovým čepcem na hlavě. Nezapomeň, že jsi v cukrovém království. Kluk se biskupského chlebičku ani nedotkal. Dostal velkou chuť na bramborovou polévku a na knedlíky se zelím. Babička mu však přinesla k obědu mísu kremrolí a dort s pařížským krémem. Udělalo se mu špatně jen při pomyšlení, že by to měl všechno sníst.
2: Jo, to já bych si dal.
1: No, také bys raději sáhl po topince nebo po kousku suchého chleba, jen si nemyslí. Však také kluk z přemíry sladkostí onemocněl a babička musela zavolat doktora. Ten kluka proklepal, změřil mu teplotu a předepsal mu 3x denně prášek cukru a vrchovatou lžíci medu od lesních včel.
2: To přece předepsal mravenčí doktor polámanému mravenečkovi z obory. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. 3x denně prášek cukru, bude chlapík jako rys. Učili jsme se to ve školce, dědo.
1: No o tom já ovšem, Jakoubku, nic nevím. Já do školky nechodím. Ale za to velmi dobře vím, co předepsal doktor Sladorát z cukrového království Kloučkovi, kterému se začalo stýskat po mamince, po domově, po chlebě a soli. A to si pamatuj jednou pro vždycky. Lepší doma krajíc chleba, než v cizině kráva celá. To je svatá pravda. Ale teď je, kde pak jsme nechali toho nešťastného kluka, co?
2: U doktora Sladoráda.
1: Aha.
2: Předepsal mu 3x denně prášek cukru a velkou lžíci medu, polívkovou.
1: No výborně, vidím, že jsi hlava otevřená.
2: Mám zavřenou hlavu, dědo. Ale, sáhni si na ní.
1: Ale no tak dobrá. Snad se tak mnoho nestalo. Chtěl jsem říct, že nejsi hloupý. Tak půjdeme dál. Babička nese klukovi ten lék a on se pustí do pláče. Babičce bylo Kloučka trošku líto a tak zavolala koníka. Popásal se nedaleko na červené trávě a popíjel vodu z citronového či malinového potůčku. Už jsem zapomněl, jaká limonáda v něm tehdy právě tekla. Zařechtal a povídá, že je připraven plnit vůli své paní. Že učiní, co bude babička od něho chtít. Toho kluka zavez zpátky k mamince. Chřadne nám tu. Cukrářem se sice nevyučil, ale z mlsání je vyléčen na celý život. Teď bude jíst i špenát s bramborem, až se mu budou dělat za ušima boule.
2: Boule za ušima?
1: No to se tak říká, Jakoubku. Když někdo z chutí jí, říká se o něm, že se mu dělají za ušima boule. A víš co, kuň? No, zařechtal a pádil klusem s klukem k domovu. Jel a jel, jede a jede, zastaví se až před tím domem, kde bydlila klukova maminka. To víš, také se jí po uličníkovi stýskalo. Právě na něj vzpomínala a on tady, my o vlku, vlk za humny.
2: Vlk? A nesežral ho?
1: Bá sama zvou sama, jaký vlk?
2: Jak si teď, dědo, říká?
1: Tak ho, babičko, slyšíš, no, rozum bradu. Nepřestane mě chytat za slovo a nepřestane. Chtěl jsem říci, že na něho právě myslí a on je tu před ní. To bylo radosti, to bylo shledání. Nejprve musel jít k zubnímu lékaři, aby mu pospravil zkažené zuby. Bolelo to sice, ale kluk ani nešpitl. Natož, aby plakal. Byl rád, že je doma a jedl bramborové placky, škubánky, nudlovou polévku a bramboráky a pil k tomu vodu nebo mléko.
2: Nebo čaj.
1: Nebo čaj. Sladkého se ani nedotkl. Jen když měl svátek nebo narozeniny.
2: Jako já.
1: No, jako ty, vzal si kus piškotové buchty. Ale jen takhle maličký. Koníkovi dala maminka ošatku ovsa a trochu jetele. A tak mu to zachutnalo, že se už do cukrového království nevrátil. A od té doby se zpívá písnička o vraných koních. Ty ji, myslím, také znáš. Jednou jsi mi ji zpíval, pamatuješ?
2: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně.
3: Potom už Jakoubek zívl, zavřel oči a spal. A jak tak spal a spal, venku zatím padal sníh a padal

0: Jakoubkovi koukal spod límce kousek látky s návodem, jak věc čistit nebo prát. Podobnou značku má dnes snad každá košile, šaty, svetr nebo kabát. Babička značku Jakoubkovi narovnala pod límec.
1: Počkej, co to tu máš za krkem? Nějaké křídlo či co, ještě bys nám uletěl, Jakoubku. Tak, už nám nikam neuletíš, to by tak bylo.
0: Jakoubek zpozorněl. Tak ono na pyžamu přece ještě něco je. O křídle dědeček nevyprávěl.
2: Dědo, co když na pyžamu ještě něco je?
3: Tiše, tiše, mě bolí v břiše.
2: Po čem?
3: Asi po tom hrachu, co bude zítra k obědu.
2: Dědo.
3: V posteli nastalo hrobové ticho a největší osel promluvil Ška.
2: Co Ška? Kdo promluvil? A co říká?
3: A ty jsi promluvila, to jsi neměl dělat. Řekl jsem přece, že promluví největší osel.
1: Ale dědečku, osel je hlupák a to náš Jakoubek není. No. Ten má za ušima, však víš.
3: To má.
2: A dědo, na pyžamu je ještě křídlo. Babička ho našla. Babička říkala, že tam je. Tady vzadu, za krkem.
3: Mm-hmm. Opravdu si to říkala, babička?
1: No jo.
3: Jakoubkovo pyžamo, že má křídlo? A jak pak, že už dávno neuletěl, co?
1: Tohle křídlo asi nelétá, dědečku, tak to bude.
3: Aha.
1: Naše štěstí, jinak bychom tu asi už dávno byli sami. No víš, Jakoubkovi se stýská po pohádkové knížce a po večerníčku.
3: No tak, tak dobrá, ale dnes už opravdu naposled. Jak pak se jmenuje ten kluk, co si o něm nedávno říkal, že škrábe jako kocour, Jakoubku?
2: Tomáš, dědečku.
3: Tak tedy, Tomášova teta Marie bydlí v domku obrostlém psím vínem. To ovšem neznamená, že by to bylo víno pro psy. Jen se to tak říká, Jakoubku, víš? Dále teta Marie tuze ráda zpívá. Zpívá z not a tváří se, jako by chtěla spolíkat všechny notové klíče. Jezdí se k ní vlakem, jako k nám do Hajánek. Tomáš vezl teď růže a krabici bonbónů. Teta mu uvařila kakao a na talířek narovnala vanilkové rohlíčky. Byly sice o něco menší než ty z cukrového království, ale Tomášovi chutnali i tak. Teta Marie hladila Tomáše po vlasech za ty růže a za ty bonbóny, pak si sladce vzdychla a řekla: dnes mi konečně přivezou křídlo. Když to teta Marie říkala, Tomáš div neskoprněl. K čemu asi teta potřebuje křídlo? Ptáci mají křídla k létání a mají dvě. Teta není pták a mluví o jednom jediném. A jak tak přemýšlí Tomáš o záhadě, zazvoní zvonek a teta vykřikla: křídlo, vezou mi křídlo. Dva muži vynášejí nahoru pomalu cosi velkého a pečlivě zabaleného. Tomáš zůstal stát s pusou do kořán. No tohle, že je křídlo. Teta začala s vybalováním a Tomáš jí pomáhal. Konečně před ním stojí velká černá lesklá věc, v které se Tomáš vidí skoro jako v zrcadle. A ta věc má opravdu tvar velikého křídla pohádkového ptáka. Teta zdvihla desku a prsty přejela bílé a černé klapky. Domem se rozezněly nízké i vysoké tóny a teta hraje a zpívá. A Tomáš sedí na koberci a poslouchá. Pod oknem se červenají tulipány, ptáci sedí na stromech a na keřích a také si zpívají. Když začala teta Marie zpívat Spi, děťátko, spi, odletěl Tomáš na podivném křídle tety Marie do říše snů a tiše spí a teta mu hraje a hraje. No tak to je všechno, Jakoubku. Ty teď na křídle odleť rychle z Hajánek do Hajan. Hajany jsou větší a mají tam i delší noc než my.

0: Snad jste už poznali, že má Jakub Filipa. Ale ne, není to jeho bratr, není to ani jeho kamarád. Jakoubek má sice hned několik kamarádů, ale ti se jmenují Zdeněk, Tomáš, David a Luděk. Má také ještě kamarádku a ty říkají Kateřina. Ale Filip se nejmenuje nikdo. A přece má Jakoubek Filipa. Dědeček to řekl a byla to pravda. Mít Filipa znamená mít za ušima. A mít za ušima není nic jiného, než být chytrý, nebýt hloupý. A Jakub opravdu není hloupý. Má už pyžamko zapnuté na knoflíky, co vypadají jako míčky. Jde k posteli a za ním dědeček.
1: Dnes ti vyprávět nebudu, Jakoubku.
2: Dado, pověz mi ještě nějakou pohádku. Třeba jen takhle maličkou.
1: Co myslíš, babičko? Zaslouží si Jakub pohádku?
3: Pro mě, za mě, ještě mu něco málo, pověz. Dnes vyprávěl spíš on tobě, než ty jemu, a pak už je to stejně naposled.
1: No tak já mu tedy ještě něco řeknu, ale doopravdy už naposled. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že voda teče struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se vyspali, kus chleba dostali, jako ten kluk, co pořád mlsal, a pak ho bolely všechny zuby. Tak co? Jak pak se ti líbila moje pohádka? Na chouku. Tiše, Bleška spí. Kdo ji vzbudí, toho sní. A to je konec pohádek z bílého pyžamka.

0: Teplička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: Věřte, nevěřte, jednoho letního rána sluníčko nevyšlo. Už dávno mělo být na vrcholku kopce Šišáku a hřát kočku Brundibáru do kožíšku, ťuk pejskovi Balíkovi na boudu, ale kde pak? Nikde nic, všude jen tma jako o půlnoci. V domku pod strání už dávno odřinčel budík, tatínek odešel do práce, maminka se chystala na velké gruntování, jenom Aninka si ještě hověla v posteli, protože byly prázdniny a do školy nemusela. A kolem dokola černočerná tma. Balík v boudě na dvorku se pomalu probouzel ze snu, když na střechu boudy skočila Brundibára. Honem se probuď, něco se děje, mňoukla.
1: Co by se mělo dít, je nejmín půlnoc,
0: zabručel jezevčík a přehodil si packy pod hlavou.
2: Právě že není, už je dlouho ráno. V kuchyni máme připravenou snídani, ale sluníčko ještě nevyšlo. Něco se mu přihodilo.
0: Jak Balík uslyšel o snídani, hned se probral. Natáhl nosem kuchyňskou vůni a na mou duši snídaně byla v miskách. Tak se honem otřepal.
1: No co, opozdilo se, však ono to dožene. Včera mělo slunce moc práce, to víš, sušit seno, ohřívat vodu v potoce, natírat na červeno jahody a maliny, to dá nějakou fušku. Se nediv, že si dneska přileželo.
2: Takhle to nemůžeme nechat, mňoukla kočka. Vždyť kohout na plotě už jenom sípe, jak je ukokrhanej, a nadává, až má z toho zobák dočista nakřivo. Já myslím, že bychom měli jít slunce probudit, než se stane neštěstí.
1: Pro mě, za mě, nejsem proti, rozhodl se Balík. Ale až po snídani.
0: Zhltli ji téměř v poklusu. Mrkli do pokoje, jestli Aninka spí, zamotali se mamince pod nohama a už si to pelášili ven do té tmy tmoucí. Bylo jasné, že musí vylézt na kopec Šišák, protože z druhé strany na něj vylézalo každé ráno sluníčko. Jestli se na něj dneska nevydrápalo, musí tam být nějaká nekalota, havárie nebo kalamita, jak říkají v televizi. No však se uvidí. Brundibára šla o dva kroky napřed, kočky vidí i ve tmě, a tak cestičku snadno našla. Balík s čumákem u země pečlivě sledoval její stopu. Byli už hodný kus ve stráni, když Brundibára najednou vyprskla a na to šup skokem na nejbližší strom. Balík udělal ještě krok a v tom vrazil do čehosi pichlavého. Zakňučel, ale jak potáhl nosem a ucítil známý pach, hned byl doma a uklidnil se.
1: A, kmotr Ježek, dobrý den, pozdravil.
2: Nebav se s ním, zaječlo to zhora z větví. Je to zloděj, krade jabka.
0: Brundibára poznala Ježka taky.
1: Dámo, otočil se na ní Ježek, to byste neměla říkat, to vůbec není pravda.
2: A je. Sama jsem to viděla namalované v jedné knížce.
1: To ovšem malují jen hloupí malíři, vysvětlil trpělivě Ježek. Protože nemají ani zdání, že my ovoce netento nejíme. Takhle larvičky, žížaly, broučky, to je pro nás pošušňáníčko. Ale jabka, dejte pokoj. Oni si totiž někteří lidé myslí, že ty píchance do spadlých jablek děláme my, Ježkové. Ale zatím je napichují vosy. Tak je to, dámo, nenechte se mást.
0: A důstojně zadupal, zafuněl a vydal se na další pouť. Také ti dva šli dál.
1: Ty, Brundibáro, ozval se po chvíli mlčení Balík. Proč ty se jmenuješ tak divně?
2: Divně?
0: Ušklíbla se na oko nechápavě kočka, ale pak přidala.
2: Víš, já jsem se původně jmenovala jenom Bára. To je krásné jméno, ne? Jenomže Aninka si všimla, že když spím a je mi dobře, tak si pobrukuju. Ona tomu pobrukování neříká pobrukování, ale brundění. A tak mi začala říkat Brundibára. A už mi to zůstalo. Ale abys věděl, mně se to docela líbí, protože takhle se nejmenuje žádná jiná kočka.
1: A nevíš, proč mě říkají Balíku?
2: Tak to náhodou vím taky. Pamatuju, jak tě přinesli v klobouku jako štěně. A to se jmenoval Alík. Jenže jsi dovedl tak nacpat bříško, že jsi byl jako koule. Aninka nad tebou jednou spráskla ruce a povídá, tenhle Alík je tlustej jako Balík. A tak ti začal říkat Balíku, no. To Aninka nás takhle pojmenovala, víš?
1: Tak Aninka, no dobrá,
2: broukl Balík a oba zas šli dál. Jakmile vystoupali na samý vrcholek Šišáku, hned jim bylo jasné, proč se dneska slunce na kopec nevydrápalo. Celičká obloha nad druhou stranou Šišáku byla pokryta hustými mraky. Byly tam napěchované jeden vedle druhého. Mačkaly se tam oblaky husté a tmavé, těžké a nepropustné jako peřiny nacpané do bábinčiny svatební truhlice. Není divu, že si jimi sluníčko neproklestilo cestu.
1: Inu, co? Zauvažoval nahlas Balík. Zkusím to po našem.
2: A začal na ty mraky štěkat. Štěkal tak mohutně, až se to od vzdálených kopců odráželo a ozvěna to násobila. Z jednoho zvlášť černého mraku začalo pršet, ale s většinou ostatních to ani nehnulo. Počkej, já ti pomůžu, přidala se Brundibára, ale kde pak? Kočičí mňoukání na mraky taky neplatí.
1: Musíme přidat, usoudil Balík a začal při tom štěkání ještě vrtět ocasem.
2: A vrtěl tak silně, že vítr, který tím způsobil, ohýbal vršky borovic i smrků na kopci, jen to hučelo. Brundibára se ladně přidala. Konečně. Konečně se jim podařilo rozhýbat vítr v údolí za Šišákem a ten pomalu, pomaloučku začal odfukovat jeden mrak za druhým. Sluníčku přestali bránit v cestě a to se honem začalo sunout nahoru, aby dohnalo, co zameškalo. A tak se za chvíli i na té straně kopce, kde stála chalupa a dvorek a Balíkova bouda a Brundibářin pelíšek, udělalo ráno. Naši dva kamarádi si oddechli, usmáli se jeden na druhého, že se jim dílo podařilo a hajdy domů. Než došli, celý dvorek už věděl, co se přihodilo, protože povídavé straky všechno vybrebentili vrabcům a ti, co neví, nepoví. Vyštěbetali to slípkám na dvoře a ty dákali gratulace Balíkovi a Brundibáře jedna přes druhou. Zkrátka ti dva měli na dvoře plnou náruč slávy. Jenom Aninka se na ně kabonila jako ty mraky. Už byla vzhůru a vyčetla jim, že se toulali bůh ví kde, právě když je potřebovala, když si s nimi chtěla hrát. Inu, tak to už na světě bývá. I když to myslíš sebe líp, všem se nikdy nezavděčí.
3: Zlato a železo. Zlato se jednou vydalo do světa. Šlo a šlo, až na jednom místě uslyšelo u silnice nářek a vzdychání. Co je to, řeklo si zlato. Přišlo blíž a spatřilo kovárnu, ve které kovář velkým kladivem bušil do rozžhaveného železa. Železo při každé ráně sténalo a jeho utrpení nebralo konce. Proč tolik běduješ? Zeptalo se zlato železa. Všechny kovy jsou tepány a i já, vzácné zlato, mám stejný úděl. Lidé po mně dychtí, ale byto jsem stejně jako ty,
4: Jak můžeš srovnávat náš osud?
3: Vydechlo železo hořce.
4: Jsem sice kov jako ty, ale přesto je mezi námi rozdíl. Tebe tepe železo, ne zlato, a trpět od cizince je běžné. Mně však bije vlastní bratr a takové bolesti se žádná jiná nevyrovná.
5: Tetelí se vzduch.
6: Tetelí se vzduch.
5: Je prý tady duch.
6: Je prý tady duch.
5: Fialový.
6: Fialový.
5: Fialový.
6: Fialový.
5: Máme na to čuch.
6: Máme na to čuch.
5: Kde takový duch?
6: Kde takový duch?
5: Spí a loví.
6: Spí a loví.
7: Je, je, je.
6: Jeho doubě snadno zjistí.
5: Snadno.
6: Věhličí a listí.
5: Věhličí.
6: Jsme totiž specialisti.
5: Specialisti.
6: Na duchy.
5: Na duchy.
6: To nemáte potuchy.
5: To nemáte potuchy.
8: Piggy vtip.
9: Povídá paní učitelka žákovi, který se neučí a ani nepíše úkoly. Vojto, Vojto, proč ty vlastně vůbec chodíš do školy?
10: Vojta na to odpoví, protože tu mám kamarády a neprší tady.
11: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst, kmotříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl, a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme. A kam pak to schovala, Jozívku? Zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával, usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci!
2: Ahoj, Piggy.
1: Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová, promiň, já jsem tě zapomněla.
2: Ale to je jasný, že tady jsem, nejde, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
1: Hanko, já mám nápad. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu?
2: A já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
1: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě než nám napíšou.
2: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dávala různě vysoko.
1: Počkej, jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
2: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
1: Taková guma, jako třeba je v kalhotách,
2: kterou si dáváš do kalhot.
1: V trenýrkách.
2: Ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
1: jak
2: a na moje nohy.
1: Jak potřebuju?
2: Minimálně 6 metrů,
1: jo.
2: 7 metrů.
1: Dobře.
2: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Já bych řekla průměr 5 metrů.
1: Dobré.
2: Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
1: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
2: Dá se uzlík. Ty si ji dáš na kotníky, já si ji dám na kotníky.
1: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi náma.
2: Tak, vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
1: gumy
2: zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít. V každém případě naším cílem bylo, co dětem tuto věc připomenout.
1: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky, myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kočníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
2: třeba
1: se
2: o 2
1: centimetry. Ke kolenu.
2: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
1: pružný,
2: má hbité nohy a pružný.
1: Jak vyskočí.
2: Ano.
1: Aha, a poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
2: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlík a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
1: Já myslím, že je velmi zajímavé,
2: ano,
1: že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí?
2: Víš, čím to je?
1: To je škoda.
2: Protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
1: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli malí.
2: Přesně tak. A o tom nám napište.

0: Hurvínková, tedy moje politika. Brý večer.
1: Ano, ano, Hurvínku, správně si řekl večer.
0: No?
1: Jdeš pozdě, to jsi zase musel zůstat po škole.
0: Nemusel, ale zítra chci zůstat doma, víš, tak jsem si to nadělával.
1: Ale to je pořád dokola. Vysvětli mi, co ti na škole vadí.
0: Na škole nic.
1: No tak.
0: Budova je to pěkná. I novou střechu nám na ní dali. Jenom s učiteli tedy je to horší. Ano, ano.
1: Prosím tě, proč?
0: Představ si, taťuldo, vůbec nic neví.
1: Co to tady plácáš?
0: Neplácám. Tak hele, třeba naše učitelka, jo?
1: Co je s ní?
0: V jednom kuse se mě na něco ptá.
1: A co ty?
0: Nic. Nechám ji, ať si na to přijde sama.
1: Je. No jo, no, tak. Tak vysyp, co jsi zase vyvedl.
0: Ani nic. Jen jsem si zahrál na politika, víš?
1: Jo, no jo. A jak se to tedy hraje?
0: A trošku jsem si při vyučování zdřímnul a...
1: Její danánky. A dál?
0: Dál jsem si taky trošku zdřímnul.
1: A dál?
0: Dál jsem si...
1: Hurvajs.
0: A dál se pančelka zlobila, že spím.
1: No a?
0: A tak jsem jí diplomaticky řekl, že je to směšné obvinění. Štvanice na mou osobu.
1: Pro pána Jána. A co ona?
0: No.
1: No?
0: Že mám jít k tabuli a...
1: A?
0: A tak jsem jí řekl, že své místo neuvolním, protože by mi ho někdo zasedl. A když chtěla, abych jí dal žákajdu, tak jsem jí moudře odpověděl, že to nejdřív musím probrat s partnery.
1: Šmankote.
0: To jsem jí dal, že jsem jí nedal, co? Co je? No to si myslím taky tohleto. Jo. No, a pak mě za trest zkoušela z Archimédova zákona.
1: A jejda.
0: Viď? A já jí diplomaticky odpověděl, že tento zákon je třeba zvážit ve druhém čtení, jelikož má řadu chyb.
1: Je, tak to zírám.
0: Ona taky zírala, jak směle politikářím, že prý, kde jsem na ty řeči přišel, říkala pančelka, tak jsem jí řekl, že v televizi.
1: A co na to říkala pančelka, paní učitelka?
0: Zlobila se, že nemám koukat na politické horory, ale na večerníček. A pak taky říkala, že máš taťuldo zajít do školy.
1: Ajajaj, no, to ti děkuju. To zas bude ostuda, tohleto. Hernajs, Hurvajs, od koho máš ty hloupý řeči?
0: No od tebe.
1: Hurvajs, já s tebe snad jednou ztratím rozum a bude zle.
0: No to bude, protože malé věci se špatně hledají, říkala pančelka. Ha, ha.
2: Dobrý večer, děti. Jak se říká, malé děcko chytí každou nemoc. Takový kluk nebo holka si strčí do pusy špinavý prst, sní něco neumytého, nebo jen tak jde a ty bacily skáčou na to děcko jak železné piliny na magnet, nebo jako blechy na tlustého psa. A ty bacily, možná bychom měli říkat ti bacilové, to jsou takové malé škaredé potvory, strašně škaredé, až odporné, jenomže tak malinké, že to není normálním okem vidět. Snad jedině nějakým silným zvětšovacím sklem. Tak ten bacil na člověka skočí, zahryzne se někam a už do něho pumpuje ze sebe tu špatnost a nemoci a horečky a bolesti. A zvlášť spadeno mají na děti malé, které se nemůžou bránit. No a jednou si tatínek s maminkou řekli, že vás vezmou na písek, abyste si mohli pohrát. A tak šli a ještě jste tam ani nedošli. Vlastně ještě vás tam ani nedovezli. Protože jste se vlastně vezli v kočárku, takovém sportovním. A najednou ti bacilové, kteří byli schovaní za rohem a čekali, jestli tudy nepůjde někdo na pískové hřiště, na vás skočili a zakousli se do vás a už vás začali trápit. Rodiče nic neviděli a ani vidět nemohli, že ano? Ale vám už začalo nebýt dobře. Začali jste poplakávat, zčervenali jste, pak zase zbledli. Nemoc byla tady. No jo, ale jaká nemoc? To nikdo neví. To se hned tak nepozná. Dítě pak leží v postýlce a pláče a naříká. Nevypadá dobře a rodiče jsou nešťastní a neví, jak mu pomoct. A někdy to neví hned ani doktoři. A může trvat dost dlouho, než na to přijdou. To byl zrovna váš případ. Až jeden pan doktor se hluboce zamyslel a povídá. Víte co? Já si myslím, že to nebude jen tak. Oni asi na ty vaše děti naskákali ti bacilové, potvory strašné a nemoci roznášející a teď se jich nějak nemůžeme zbavit. To je ono. Tatínek chytil maminku za ruku, protože ona se rozplakala, hladil jí po té ruce a taky se zamyslel. Pane doktore, a co kdyby jsme ty bacily nějak odlákali, co? Co říkáte? Já třeba chodím někdy na ryby s kamarádem a každá ryba se chytá na něco jiného. Tak na co se chytají ty bacily? To byla voda na mlýn pro toho pana doktora. Úplně mu zazářily oči. Uhodil jste hřebík na hlavičku úplně doprostřed. Ono to je jako s těma rybama. Každý na něco jiného. Jeden druh těch potvor jde na sladký, druhý na kyselý a tak podobně. A my musíme vykoumat, jaký druh to je. A pak máme vyhráno. A jak dlouho to může trvat, než se na to přijde? Ptal se tatínek. Milej pane, to nikdo neví, ale děláme na tom jako čerti. Maminka s tatínkem nebyli spokojeni. Viděli, jak vám není dobře a že vás pořád něco pobolívá, ani chuť k jídlu nemáte, tak byli taky smutní. Až to jednoho dne tatínek nevydržel. Už je toho dost, tak když se neví, po čem ty potvory jdou, tak se to musí vyzkoušet. Šel do obchodu a koupil velkou a silnou lupu, přes kterou jste i zrnko máku viděli jako slona. Pak koupil v drogerii velkou štětku a pak se poradil s maminkou. Rozhodli se, že začnou ty bacily lákat na sladké. Tak vzali velkou sklenici s medem a maminka natřela tatínka tím medem od hlavy až k patě. Postavila ho na noviny vedle vaší postýlky a tatínek číhal. Za hodinu maminka přišla, prohlédla pozorně celého tatínka tou lupou, ale nic. Ani jeden mizerný bacil se nechytil. Tak maminka odložila lupu i pinzetu, kterou si na ty potvůrky připravila, a tatínek, přilepený na těch novinách, se sunul do koupelny, aby se umyl. Vám se mezi tím trošinku udělalo líp, protože to přece bylo tak zajímavé, jak maminka a tatínek chytají bacily. A už maminka nesla další noviny a na ně se postavil už umytý tatínek a maminka ho tentokrát natírala hořčicí. Zase proběhlo všechno jako předtím. A zase nic. Pak tatínek vartoval namočený v octě, obalený moukou, natřený marmeládou, tvarůžkama, mlékem, jogurtem, vínem, až nakonec, když byl potřený kečupem, uviděla maminka mezi vámi a tatínkem takovou mlhu.

0: postřik na mšice, ale nevím to jistě. Rozhodně to bylo velmi silné a účinné. Co bylo ale hlavní, pomohlo to. V tu ránu jste byli zdraví a hraví jako předtím. Hned jste dostali hlad a žízeň, pomáhali jste tatínka sprchovat a moc jste se smáli, jaká to byla legrace. Maminka pak řekla tatínkovi, který po celé té proceduře byl přece jenom trošku unavený a možná, že na něm někde zůstal trčet i nějaký ten osamocený bacil. Tatínku, ty jsi statečný muž, zachránil jsi zdraví dětí. Volala pak tomu panu doktorovi, povykládala mu, jak to všechno bylo a poradila mu, na co s tatínkem přišli, že totiž ti bacilové se nachytali na kečup. Pan doktor moc děkoval, hned objednal pro nemocnici 100 000 lahví kečupu, pro jistotu toho pálivého, a začali s léčením nemocných, kterých se tam už taky nahromadilo dost a dost. Přišel pak ještě tatínkovi dopis z ministerstva zdravotnictví, kde mu děkovali za přínos ke zdraví národa, zvláště dětí, a za to, že to všechno vyzkoušel na svém vlastním těle. To, že se ale nesmí, a takže zároveň musí zaplatit velkou pokutu. To už ale mamince a tatínkovi nevadilo, protože byli rádi, že už jste zdraví, aspoň do příště. Sami šli ale po celém tom dnu spát, jak byli zmoření. A vy už taky běžte, ať jste zítra tak šikovní a silní, jako váš tatínek. Vítěz nad bacily. Dobrou noc.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Když hvězda betlémská svou pohádku dovyprávěla, ozdoby zatleskaly a korálkový šašek vyskočil na svou větev. Procházel se po ní jako provazochodec a vyvolával jako na pouti.
1: Teď nás čeká štafeta. Zlatá hvězdo od Betléma, cípkem ukaž přede všema. Všemi?
0: Všema.
1: Která z ozdob má teď slovo? Tahle nebo támhleta?
0: Támhleta, ukázala hvězda na skleněnou rybku se zlatomodrými šupinami, která visela mezi 16. a 17. jehličkou na třetí větvi zhora.
1: Rybce se rozářila očka a i když vypadala jako malá bělička z řeky

0: pružnice, celá její pohádka se houpala na vlnách světových oceánů.
1: Pohádka skleněné rybky. Cirkus Pelikán Velikán byl cirkusem suchozemským a to znamená, že vždycky stál a hrál na suché zemi a když v jednom městě dohrál, maringotky jeli po suché zemi do města dalšího. Ale jeho slavný ředitel Pelikán, který předváděl velkolepé číslo polikání rybiček, sardinek vystřelovaných z námořního děla, se toužil rozjet i po mořích a oceánech. A tak se jednoho dne cirkus Pelikán Velikán nalodil na přesoceánský parník Kolumbus a vyplul na cestu kolem světa. A tak pluli moři a oceány artisti i klauni, krotitelé i žongléři i šapitó s manéží a samozřejmě pan ředitel s paní ředitelovou Vilemínou a synem Honzou a plula i zvířata vřískající, bučící, troubící i mluvící lidskou řečí. A plulo i veliké akvárium s duhovými korálovými rybkami, které cvičil sám Honza. Uměl je za sklem akvária skládat jako pucle a rybky ho tak poslouchaly, že se mu do minuty složily třeba v obraz hradu Karlštejna a taky v Pražský hrad. Honza se na plavbu kolem světa moc těšil a jeho kamarádi, opice Melounie, slon Gaston a papoušek Kalendář taky. A jen co 10. října vypluli, neslezli z paluby a bylo jim hej, protože Honza nemusel do školy a Melounie, Gaston a Kalendář neměli každý večer cirkusové představení. Jenomže nikomu není hej od pondělka do pondělka. Jednoho rána vylétl papoušek Kalendář ze své kajuty a vřískal. Kalendář oznamuje, že je právě 18. prosince a je na čase zkrátka a hned dát za okno dopis pro Ježíška, nebo dostaneme houbeles. A já chci Kalendář na příští rok. Slon Gaston zvedl chobot a zatroubil. Tram, tará, houbeles nechci dostat ani já. Já chci vyšívanou čepičku. A Melounie vypískla. Pro páníčka, a já chci od Ježíška červené lodičky a modrou pelerínu. A Honzovi, a to si nevymýšlím, ukápla slzička a řekl. Okna v kajutách se nedají otevřít a pořád plují. Jak pak si ze zavřeného a plujícího okna vezme Ježíšek náš dopis? A bylo ticho. Jen vlny šplouchaly a korálové rybičky zavřely oči, aby neviděli ten ukrutánský smutek, který se zákeřně plížil kolem Gastona, Kalendáře, Melounie a Honzy jako zrádná krajta tygrovitá. Ale v tom Honza vykřikl, mám nápad, v mořích a oceánech přece žijí zlaté rybky a ty plní přání. Pro pána vážně, podivila se Melounie a papoušek dodal, já Kalendář to můžu zkrátka potvrdit. Jen to dořekl, už se kamarádi nakláněli přes zábradlí na horní palubě a Honza zavolal. Zlatá rybko, Krásná paní, splň nám prosím naše přání. Chceme dát za okno dopis pro Ježíška, ale všechna okna na lodi jsou napořád zavřená. A tu se stalo něco, co by nikdo ani na palubě přes oceánského parníku nečekal. Za zády čtyř kamarádů se ozvalo. Ksupánkové, zlaté rybky jsou jenom v pohádkách. Tady na lodi plním přání já, zlatá kočka. Ale nejdřív musíte splnit přání mé. Kamarádi se otočili a uviděli macatou kočku kapitána parníku Žisténa Kormorána. Tak, tak, hlupánkové, a moje první přání zní, chci mít 333 vanilkových rohlíčků a ani o jeden míň. Když je dostanu, dostane se i na vás. A kočka se tajemně zašklebila a zmizela. A v kuchyni začalo pozdvižení. Vařil se zrovna námořnický guláš, ale teď se muselo začít i s pečením vánočního cukroví pro zlatou kočku. A protože kuchaři neměli na rohlíčky čas, dělali je s paní ředitelovou Vilemínou 4 afrodity, artistky, co létají na vysuté hrazdě, a světe div se, odpoledne bylo 333 rohlíčků upečeno. Honza je nesl zlaté kočce ve velikánském koši. A jen kočka mlsně olízla první rohlíček, vykřikl papoušek. Pozor, vidím na moři okno. Kamarádi se divili, ale nejvíc se divila zlatá kočka. To mě podržte, ať se dívám, jak se dívám, je to tak, je tam okno. A opravdu, z moře vyrostl bílý stožár a na něm bylo okno jako z babičiny chalupy. Okno pootevřené, aby se za ně mohl dát dopis pro Ježíška. Ten už byl napsaný, a tak plavčí Joe spustil záchranný člun a s Honzou popadli vesla a zabírali rázně jako dva mořští vlci, aby byl dopis za oknem co nejdřív. No a dny odplouvaly a 22. prosince v 5 hodin ráno vystřelil ze své kajuty pro změnu Honza. Je, my jsme zapomněli, že Ježíšek musí ty dárky na Štědrý den přece někam přinést. Nebude honit naší plující loď jako racek. A Melounie se hned scháněla po zlaté kočce. Pro pána, kde je madam Zlatá? A papoušek hlásil, nutně, ale nutně potřebujeme vánoční runway, čili přistávací plochu pro Ježíška, zkrátka. Ostrov tak akorát, 18x5x. A to už byla kočka na palubě a poroučela. Abyste měli runway, musíte splnit mé druhé přání. A to zní, chci mít 666 oříškových úlečků na piškotových piškotech. A kočka se olízla a zmizela. A v kuchyni začalo dvakrát větší pozdvižení. 4 afrodity pekly piškotové piškoty, 5 bulelos, čili bulící chlapíci, kteří dělali v cirkuse bulící číslo a dokázali vybulit labe i z přítoky, mleli oříšky na oříškové těsto, 7 plavčíků těsto nacpávalo do formiček a paní ředitelová Vilemína šlehala krém, kterým se úlečky plnily. Jen co na večer zlatá kočka k vánočním úlečkům přivonila, papoušek hlásil. Vidím v moři ranvej! Kamarádi se divili ranveji a taky se divila zlatá kočka, která si mňoukla pod vousy. Tě, jak já to jen dělám. Ale pak bylo s divením konec. Honza vykřikl sláva, Melounie pro pána, to je paráda. A Gaston zatroubil fanfáru z opery Libuše, která se troubívá prezidentů, ale může se taky troubit i na počest ranvejí. A bylo tu ráno štědrého dne. A Honza tentokrát vystřelil z postele už v půl páté. Melounie, Gastone, kalendáři, probuďte se. My zapomněli na vánoční stromeček. Tulpasové, žádný problém, zívla zlatá kočka, která se zjevila na palubě jako na zavolanou. Stačí, když splníte mé třetí přání a máte na ranveji vánoční košťátko i s ozdobičkami. Moje třetí přání zní, chci 999 vykrájených a marmeládou slepených lineckých koleček a hlavně lineckých myší a autíček a lokomotiv. V kuchyni nastalo pozdvižení nevídané. No to je nám přání. Myši a lokomotivy se budou muset vykrajovat námořnickými nožíky a toho pečení a toho lepení. A tak k vykrajování a slepování i hned nastoupili 3 lodní kuchaři, 4 afrodity, 5 bulelos, 7 plavčíků a 21 námořníků z dolní paluby a sám ředitel Pelikán s klaunem Tondou Plackou. Nikdo nereptal, protože Honzu měli všichni rádi. A bodeť ne, uměl si sám vyprat ponožky a uměl posílat domů babičce e-maily. Kuchaři rozváleli 30 čtverečních metrů lineckého těsta a v tom se to stalo. Zabouřila bouře a zvedly se vlny, ale ne na moři. V akváriu korálových rybek jedna z nich vyplula na hladinu a v té bouřkové tmě zazářila pravým zlatem. Zazářila a pravila. A dost. Ty jedna kočko zlatá z kočičího zlata, ty podvodnice mlsná, své třetí přání si splníš sama. Těch 999 lineckých koleček a lokomotiv vykrájíš a upečeš ty. Ale opovaž se sníst při pečení jedinou lineckou myš. Je to trest za to, že ses vydávala za čarovnou zlatou kočku a nepřiznala ses, že okno a ranvej dal vystavět na moři někdo jiný. Byla jsem to já, zlatá rybka, a ty ses jen drze divila a mlčela si. Já ale nejsem cukrářka, vyděšeně mňoukla kočka. Ale nebylo jí pomoci. Už když to říkala, proti své vůli si oblékala zástěru a začala z těsta vykrajovat první autíčko. Zkrátka, řekl papoušek, moc zlatých rybek je obrovská. Když pohučí, budeš péct, pečeš a basta fidly. Kočka kmitala kuchyní až do večera. A kuchaři, kteří chystali bramborový salát, se křenili, jakou mají vykutálenou kolegyňku. Měla byste se, slečinko zlatá, rybce omluvit, radili jí. Ale kočka unavená a umatlaná od marmelády vřískla od 5. 6. kolečka. Nevím, kde mi hlava stojí, vy salátkové. Za to se ale Honzovi omluvil její pán, kapitán Justin Cormorán, ve vlastnoručním dopise napsal, že svou kočku, darebačku, za ten zlatý podvod náležitě pokárá. Úderem 7. hodiny vyšla kočka z kuchyně a nesla k akváriu horu lineckého cukroví, na které ležela úplně nahoře, zlatou citronovou marmeládou slepená linecká rybka. Já se ti omlouvám, zlatá rybko, pípla kočka, které svědomíčko přece jen nedalo hrát si na pyšnou. Spust cukroví rychle do člunu. Plavčík Joe se 4 pasažéry už čeká, poručila rybka. Kočka ji poslechla a tu zazněly varhany a na ránvej v moři se rozzářil vánoční stromeček pro Honzu a kousek džungle s liánami pro Melouny a papouška a kolem ní se zablnila řeka Nil pro slona Gastona. On se totiž u Nilu narodil. A pod stromečkem našli kamarádi vysněné dárky, čepičku a červené lodičky s modrou pelerínou a kalendář na příští rok a dlouhé kalhoty pro Honzu, který se v nich dal po Vánocích vymalovat rychlokreslířem Augustínem a obrázek poslal Julii, své první lásce. Když se kamarádi přejedli lineckého cukroví, Joe je odvezl zpátky na loď. Tam, než se pustili do salátu, zaťukal Honza na své akvárium a řekl: Zlatá rybko, krásná paní, děkuju. A pověs mi prosím, jak to, že jsem nevěděl, že mám zlatou, přání plnící rybku. Rybka se zasmála a řekla: Ne, všechna svá přání jsi dokázal plnit sám, ty můj šikovný kluku. Mou pomoc si potřeboval až teď a já ti pomohla ráda. Poslali si pusu a oceánem plul rozzářený parník a na ránveji se v Nilu pod stromečkem koupali první kolibříci.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde.
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdareček, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je to nějak kapánek na pěto, že jo? Vy jste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Oh, yeah. Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo.
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a...
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justíně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: A mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justína jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Bod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justino, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: Huh? No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: Kapitola 15. Tajemná jeskyně. Rázem mě zachvátil smíšený pocit očekávání a bázně. Ale nebylo to tím, že by mi jeskyně snad připomínala nějakou kapli s barevnými okny a se sloupovým zdobeným skulpturami květů. Způsobovalo to zvláštní ovzduší, prosycené něčím tajemným. Padla jsem na kolena. Podél stěn stálo plno železných schránek se složitými zámky. A bylo tu takové ticho, že jsem slyšela, jak mi v uších hučí krev. Proč by mi zde hrozilo nebezpečí smrti? Řekla jsem si. Nevidím tu nic, co by mi mohlo ublížit. I ty kameny jsou jako samet u mých nohou. Zrovna když jsem vstávala, abych se rozhlédla po jeskyni, otevřely se najednou ve stěně ukryté dveře a do jeskyně se nahrnulo množství skřítků. Byli oblečeni v zelených přiléhavých trikotech a na ramenou měli průhledná křídla, právě taková jako okřídlené květinky. Užívali jich, jen když chtěli jít rychleji, a pak dělali několika metrové skoky, ale jejich pohyby přitom nestrácely půvab. I když skřítkové stály, vyciťovali jste, že mají křídla, neboť v jejich postoji bylo něco nepopsatelně vzdušného. Byli však také neuvěřitelně silní. Viděla jsem, jak bez námahy přenášejí těžké železné skříně. Stejně jako okřídlené květinky, i skřítkové se pohybovaly kolem mne, aniž si všimli mé přítomnosti. Mohla jsem je proto pohodlně pozorovat. Přinášeli skříň za skříní do středu jeskyně a pak je otvírali. V některých byly šátečky z listů, v jiných květinové lupínky všech barev a velikostí a konečně v dalších květinový pel, kořínkovité nožky a hezké lodyhy zakončené ručičkama. Pak se skřítkové pustili s šílenou rychlostí do práce. Sestavovali z toho všeho velmi zručně malé květinky a pokládali je v řadách na ohromné mramorové desky. Tam květiny ležely bez hnutí, neživé jako loutky. Najednou všichni skřítkové přestali naráz pracovat a otočili se k ozdobnějším dveřím vpředu, nad kterými svítila hvězda. Vstoupil krásný mladík. Byla jsem přešťastná, jen když jsem se na něho dívala a viděla, jak se usmívá. Měl na sobě přiléhavé šaty ze zeleného samitu téže barvy jako skřítkové. S ramenou mu splýval vyšívaný plášť a zlatá korunka mu věnčila kadeřavé vlasy, tak světlé, že vypadaly jako sluneční záře.
1: To je princ Jaro,
0: pomyslela jsem si okamžitě. Přistoupil k mramorovému stolu, něžně vzal jednu z květinek, které tam položili skřítkové, a řekl.
2: Zdá se mi, že máme málo chrb, že ano?
0: Vedoucí skřítků se uklonil na znamení souhlasu. Princ přistoupil ke skále a uhodil na ni dlaní. Ze skály vytryskl pramen vody. Princ do něho ponořil květinku a slavnostně pronesl.
2: Flora ti dává život.
0: Malá chrpa ihned ožila a začala křičet. Prince Jaro zřejmě velmi těšilo, že má moc dávat květinám život. A tak se díval s nadšením na maličké stvoření, které se mu hýbalo v dlani. Avšak skřítkové zatím utvořili řetěz a podávali mu další květinky, aby je ponořoval jednu po druhé do životodárného pramene. Za skřítky přistupovala řada svlačců, oblečených v ošetřovatelské šaty. Každý svlačec bral do náručí jednu malou chrpu a vycházeli z jeskyně bílými dveřmi. Připomněla jsem si strašlivá pavoukova slova. Poznala jsem tajemství z rodu květin a za to jsem zasluhovala trest smrti. Zdálo se mi, že mě někdo pozoruje a neustále jsem se rozhlížela kolem sebe. Utéci, jen utéci, říkala jsem si a proklouzla jsem z jeskyně za jedním svlačcem zpívajícím u kolébavku maličké chrpě, kterou opatroval.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Vochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Vochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Vochomůrka otevřel a do světnice vběhla kolčavka a rovnou k Vochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má. A vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Vochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Vochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Vochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Vochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Vochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Vochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale neospálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Vochomůrko, zkus ty.
0: Vochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Vochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou.
3: Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
6: A teď ještě jednou.
5: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior

0: exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život naschromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla do kořán. Pár lichačů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a Ramíkovi a Tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: obojek. Bylo 6:30 a zadrnčel budík. Káťa vyskočila z postele. Škubánek otevřel jedno oko, druhé nechal pro jistotu zavřené a přetáhl si peřinu přes hlavu. Tuhle chvíli vůbec neměl rád. Káťa lítala z koupelny do kuchyně, pustila rádio na plné pecky, aby nepřeslechla časové znamení, vařila kakao, dopisovala úkol z počtů, čistila si zuby, otvírala zásuvky a bouchala dveřmi od skříní. Natahovala na sebe různá trička, svetry, kalhoty a sukně a zase je svlékala a zkoušela si jiná trička, jiné kalhoty a jiné sukně. Přitom pořád vykřikovala, že přijde pozdě a jak ten čas letí a že ho prostě nedohoní.
1: Čas je divné zvíře, nikdy ho nikdo neviděl ani neslyšel, cítit ho taky není, tak proč ho lidi pořád tak honí?
0: Rozjímal pod peřinou Škubánek a v hlavě se mu vynořila písnička. To všecko odnes čas, to všecko odnes čas.
1: Vida, ten čas něco odnes, dokonce prý všecko, že by ho honili kvůli tomu, mav.
0: Ale to už nestačil domyslet. Káťa z něho strhla peřinu.
2: Nevíš, kde mám pytlík se cvičkama? Hledej, Škubánku, hledej.
1: To jsem teda odvázaný.
0: Vrčel Škubánek a hrabal se z postele. Poslušně zavětřil, zalezl pod kanape a vycoval s pytlíkem na přezutí v hubě. Káťa, místo aby ho pochválila, ještě se do něho pustila.
2: To je ostuda. Všichni jdou ráno do práce, do školy nebo aspoň do školky. Jen ty se povaluješ a utrácíš čas. Co z tebe bude?

0: aspoň utíkej koupit noviny.
1: To nám ten den pěkně začíná.
2: Pozdechl si Škubánek, ale protože nechtěl být hned po ránu neposlušný, rozběhl se do trafiky. Když za Káťou konečně zaklapli dveře, uvelebil se Škubánek na kanapy a otevřel noviny. Chtěl se podívat, jak dopadly nedělní chrtí dostihy, ale do oka mu padl velký inzerát. Městské muzeum hledá nočního hlídače.
1: To by byl flíček pro mě. V noci bych klimbal v teplé vrátnici. Párkrát bych se proběhl na obhlídku a pak bych mohl doma celý den spát a Káťa by mi nemohla nic vyčítat.
2: A že byl Škubánek pes činu, sebral se a hajd do muzea. Tam se zatím děly významné změny. Nedávno přišel nový ředitel a protože nový ředitel musí vždycky udělat něco nového, objednal nový trezor. Právě ho přivezli.
3: A je ten trezor opravdu stoprocentně spolehlivý? Chápejte, demantový obojek slavného psa Pluta, který v něm bude uložen, je nejcennější exponát našeho muzea, staral se ředitel.
2: Bez obav, je to nejnovější patent opatřený speciálními supertelesonickofonními čidly, jištěný třemi biologickými okruhy. Klanil se zástupce dodavatele a úslužně otevřel trezor. Všichni zůstali úplně paf.
0: Uvnitř velikého trezoru byl další, menší trezor a na něm seděl zubatý buldog, který při otevření dveří výhrůžně zavrčel.
2: Ticho, starouši, uklidnil ho agent firmy a otevřel druhý trezor.
0: Panu řediteli div nevypadly oči z důlků, uvnitř stál třetí, ještě menší trezor s úměrně menším buldokem, který ale vrčel stejně zlověstně.
2: Hello, Charlie, vypnul agent druhý biologický okruh a otevřel třetí, už docela malý trezorek. Tam na pozlacené krabičce seděl poslední trpasličí buldoček.
0: Šmudlo, přines, zavelel agent. Buldoček seskočil, otevřel krabičku, vytáhl démantový obojek a podal ho agentovi, který ho předal úžasnému řediteli muzea.
3: Poveli si, pamatujte, jsou to hesla, bez nichž biologické okruhy nebudou spolehlivě reagovat a démantový obojek prostě nevydají, vysvětloval dodavatel.
0: Pan ředitel si spokojeně mnul ruce a otočil se na svého tajemníka.
3: Trezor je tak dokonalý, že bychom možná nemuseli ani najímat toho nočního vrátného.
4: Samozřejmě, přesto bych radil ho přijmout, abychom uklidnili veřejnost, ale mezi námi může to dělat jakýkoliv nekňuba.
0: A právě v tu chvíli zaklepal na dveře Škubánek. Tajemník si nechal ukázat psí známku a očkovací vysvědčení proti vzteklině. Tím byly všechny formality vyřízeny a večer už seděl Škubánek ve vrátnici a na hlavě úřední čepici s nápisem Muzeum.
2: Když odbyla půlnoc, vzal si Škubánek baterku a šel na obchůzku. Prošel dvoranou, kde se majestátně tyčila obrovská kostra brontosaura. Škubánek se mimo děk olíznul při pohledu na takovou kupu nádherných kostí, ale hned se vzpamatoval.
1: To by bylo zneužití moci veřejného činitele,
2: pomyslel si a nechal si zajít chuť.
0: V tom zazněl zvonek. Škubánek obezřetně kouknul kukátkem domovních vrat. Venku stála ženská v šátku, galoších a dlouhém ošoupaném kabátě. V ruce držela smeták a kbelík a huhlala za
4: zpestřeným hlasem.
5: Puste mě dovnitř, jsem nová uklízečka.
1: Těší mě, jsem nový noční vrátný.
4: Ochotně odemykal škubánek.
5: Můžete mi říct,
4: dožadovala se uklízečka,
5: kde tu máte nový trezor? Mám za úkol ho vybílit a chci říci vycídit.
1: Po schodech nahoru, třetí sál vlevo, dovedu vás tam,
4: nabízel se škubánek.
5: Děkuji, není třeba, já už si poradím.
4: Hrnula se uklízečka dovnitř. Škubánek chtěl zapadnout do vrátnice, ale v tom ho něco praštilo do hlavy. Byl to smeták, který uklízečka opřela o dveře. Škubánek se oklepal, popadl smeták a vydal se za uklízečkou. Zahlédl ji, když právě procházela dvoranou. Chtěl zavolat:
1: paní, něco jste si dole zapomněla!
4: Ale slova mu zmrzla na jazyku. Uklízečka nešla po dvou jako dřív, běžela po čtyřech a pod kabátem se jí kmitaly štíhlé psí nohy a dlouhý ocásek. Právě míjela kostru brontosaura, mrkla na ní a hup, schramstla jeden obratel z ocasu, jako by to byla pralinka.
1: Já ti dám uklízečku!
4: Naježil se škubánek, otočil se na obrtlíku a utíkal do vrátnice pro pouta. Uklízečka zatím doběhla do sálu s trezorem. Bez váhání vytočila kombinaci čísel. Dveře trezoru se otevřely do kořán. První buldog vycenil zuby a zlověstně zavrčel.
5: Ticho, starouši!
4: Zašeptala sametovým altem tajemná osoba. Pomalu sundala šátek, odkopla galoše a odhodila starý kabát. Rázem z ní byla půvabná, hladkosrstá krasavice, obávaná kněžna psího podsvětí, černá Margo. Zavlnila se v bocích a vrhla na buldoka okouzlující pohled. Ten okamžitě vyskočil z trezoru a vrtěl zakrslým ocáskem. Černá Margo mu blahoskloně nastavila k očichání svou tlapku s krajkovým kapesníčkem. Buldog zhluboka zavětřil a dřív, než jí mohl dvorně tlapku políbit, omdlel jako pařez. Bodeť ne, když byl krajkový kapesníček napuštěný chloroformem. Zlodějka ho překročila jako kládu a znovu začala volit kombinaci čísel. Dveře druhého trezoru se rozlétly.
5: Ahoj, Charlie!
4: Mrkla na prostředního buldoka Margo, zamávala kapesníčkem a druhý biologický okruh bezvládně padnul po bok svého kolegy. Otevření třetího trezoru bylo dílem okamžiku. Trpasličí buldoček roztáhl tlamičku od ucha k uchu a skočil černé Margo rovnou do náruče.
6: Šmudlo přines,
4: špitla Margo vášnivě. Trpasličí buldoček vyskočil jak čertík ze škatulky, otevřel víčko, vyndal diamantový obojek a dokonce ho sám připnul na její ladnou šíji. Margo ho za to podrbala za ušima, pak ho položila vedle dvou spících hlídačů a přetřela mu čenich kapesníčkem.
6: Odpočívejte v pokoji, starouškové.
4: Zasmála se a právě když si myslela, že má vyhráno, objevil se škubánek se želízky.
1: Zatýkám vás pro krádež 82. obratle brontosaura obecného,
4: vyštěkl úředně. Margo se zarazila, ale jen na okamžik. Hned se začala kolem škubánka vinout jak psí víno a dělala na něj psí oči.
2: Ale to se přepočítala.
1: Tak tohle na mě neplatí, dámo!
2: Naježil se Škubánek, vytrhl jí kapesníček, popadl jí za tlapku a zaklapnul na ní jedno želízko. Margo se ovšem nemínila jen tak vzdát. Vytrhla se a uhánila dlouhými skoky pryč. Nastala divoká honička. Běželi ze sálu do sálu, kličkovali mezi vitrínami a přeskakovali vzácné exponáty. Margo už běžela dvoranou k hlavním vratům a Škubánek se jí statečně držel v patách. Aby si zkrátila cestu k východu, namířila si to napříč pod Brontosaurem.
1: Teď nebo nikdy,
2: prolétlo Škubánkovi hlavou a vší silou zatřásl kovovou podpěrou. Kostra se sesypala a hrudní kož Brontosaura spadl na černou Margo jako klec. Škubánek přiskočil a vítězoslavně zaklapnul druhé želízko na jedno žebro, kterým Margo vztekle lomcovala. Pak běžel do vrátnice a vytočil policii. Slíbili, že budou na místě v okamžiku.
1: To jsem netušil, že hned první směna bude tak rušná.
2: Otřel si Škubánek čelo krajkovým kapesníkem, který pořád držel v ruce, protože ho chtěl předat policii jako corpus delicti. V tu ránu se mu zatmělo před očima a opustilo ho vědomí. Konečně uslyšel z dálky známý hlas.
7: Tak už se prosím tě probuď, Škubánku.
2: Opatrně otevřel oči a uviděl Kátin ustaraný obličej, sklánějící se nad jeho pelíškem. Nechápavě na ní zamžoural.
1: Nebudeš mi věřit, Káťo, ale já měl tak živej sen, že jsem z něho málem mrtvej.
7: Ale to vůbec nebyl sen, usmála se Káťa. Jsi můj hrdina.
2: A ukázala mu noviny s palcovými titulky na první straně.
8: Obávaná

tři, čtyři, kam pak teče voda z vany, když se kvapně loučí s námi, tak se ozve zahučení hů, a už v ní voda není, není,

0: už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by popo sedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky,
2: ne,
1: nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol, když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy, hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři, kmotři? To jste minule čubrt,
1: Myslíš čubrněli?
2: No, přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
3: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justýno, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
3: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
3: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
3: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
3: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
3: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
3: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
3: Dobrá. Počkejte, sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
3: Koukáš? To nevíš, co? Teď jsi nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justýna na okně. Viď, Justýno?
3: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl.
3: No, ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah.
3: No, no tohle, to je zajímavé, to jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží, takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
3: Květy bramboříků jsou krásné, i brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
3: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
3: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
3: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
3: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
3: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
3: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
3: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
3: Děkuji.

o trpaslících. Vypráví se, že v tundře žijí také trpaslíci. Staří lovci, když se vraceli z výprav na soby, prý je nejednou zahlédli. Ale opravdu jen zahlédli. Nikdy se jim však nepodařilo přiblížit se k nim, natož dát se s nimi do řeči. Tak jsou plaší a bázliví. Jak uvidí člověka, hned se skryjí v podzemních norách. Někteří muži tvrdili, že nosí luky a šípy, jiní to popírali. Trpaslíci se prý živí jenom kořínky. Ale byli i takoví, kteří prý viděli trpaslíky létat a vznášet se k nebi. Od jisté doby však není po trpaslících ani dechu, ani slechu. Jenom otisky jejich drobných nohou je prý někdy vidět ve sněhu. A kdo ví, jestli to jsou stopy trpasličí. Jednoho dne vyšel ze stanu starý Pekmalik a kráčel k řece. V díře vysekané v ledu měl nalíčeno několik udic. Třeba už se nějaká ryba chytla. Když sestupoval po příkrém břehu, všiml si, že se zhora po řece cosi blíží. Po chvíli rozpoznal tři tmavé tečky a z nich se pak vyklubaly tři malé postavičky. Pekmalik zíral na ty mrňavé lidičky a nechtěl věřit svým očím. Až pak mu došlo, co jsou zač. Rozběhl se zpátky a křičel, až v uších zaléhalo. Trpaslíci, lidičky, pojďte se podívat, jdou k nám trpaslíci. Než bys do deseti napočítal, seběhla se na břehu celá osada. Opravdu. Po řece přicházeli tři lidé, ale jací lidé. Eskimáci nejsou velcí, ale tihle příchozí jim sáhali nejvýš ke kolenům. Byl to muž se ženou a dítětem. Muž měl na sobě oděv z liščí kožešiny, žena byla v sobolině a dítě bylo navlečené do zaječího kožíšku. Mužík táhl velké vrchovatě naložené sáně a žena nesla dítě na zádech. Došli až k místu, kde se shromáždili osadníci. Trpaslík uchopil sáně, dvakrát větší, než byl on sám, zvedl je do výše a jako hračku vynesl do strmého břehu. Lidé skoprněli úžasem nad takovým siláckým výkonem. Normální člověk by měl co dělat, aby unesl tak těžké břemeno. Trpasličí rodina se usadila v eskimácké osadě, jako by se to rozumělo samo sebou. Mužík vybudoval z rybích kostí základy a kostru stanu, přehodil tulení kožešinu, pokryl ji lišejníkem a navrch dal ještě jednu kůži z tuleně. Když byl hotov, postavil ke vchodu ještě dlouhý nízký tunel ze sněhu, aby do stanu nemohla zima. Muži z osady zvědavě pozorovali jeho počínání a říkali si: podívejte, jak je šikovný, jak mu jde práce od ruky. Nikdo z nás by to neudělal lépe. A tak si lidé na trpaslíky rychle zvykli a přijali je mezi sebe. Brzy se ukázalo, že trpaslíkova žena se vyzná v léčení nemocí. Starý Pekmalik se jednoho rána nepostavil na nohy. Svalil se na lůžko a zatínal zuby bolestí. Zavolal šamana a ten se jal zaříkávat a vykuřovat zlé duchy. Týden provozoval svá kouzla, ale Pekmalikovi se neulevilo. A tu vešla do stanu trpaslíkova žena
a zeptala se Pikmalika, jestli mu může pomoci. Nachystala do kotlíku jakési koření a byliny, povařila je a odvarem pak potřela starci nohy. Přišla druhý a třetí den a hle, starý lovec vstal a po bolesti ani potuchy. Zvěst se rychle rozkřikla a od toho dne zvali trpasličí žínku, kdykoliv někdo někde ochořel. V jejich kožených váčcích s bylinkami a kořínky se vždycky našlo něco, co nemocného uzdravilo anebo aspoň přineslo úlevu. Všichni si libovali, jaké to štěstí osadu potkalo. Všichni, kromě jednoho člověka. A to byl starý šaman. Ten se nemohl smířit s tím, že se objevil někdo, kdo si umí s neduhy a nemocemi poradit lépe než on. A ten někdo, že je ke všemu ještě mrňavá trpaslice. Začal ji z duše nenávidět. Přemýšlel, jak se jí zbavit. Jak ji vyštvat z osady. Dlouho nemohl na nic přijít, až jednou uviděl, jak si děti hrají s malým trpaslíčkem a hlavou mu bleskl nápad. Už věděl, jak na to. Jenom vyčkat příhodné chvíle. A ta chvíle přišla. Jednou za teplého jarního dne se osada skoro vylidnila. Muži vyšli na lov a ženy s většími dětmi lámaly u řeky vrbové proutí. U stanů se batolily jen malé děti, mezi nimi i trpasličí synek. Šaman se zaradoval, konečně se dočkal. Přilákal malého trpaslíka blíž a poštval na něj svého psa. Zle pokousaného kloučka donesl pak licoměrný šaman matce, aby si prý dávala na dítě pozor. Všechny léky, kolik jich jen trpaslíkova žena uměla připravit, nestačily zachránit život jejího synka. Čtvrtého dne zemřel. 4 dny oplakávali trpasličí rodiče své dítě. Pak ho pohřbili se všemi hračkami. Potom začal trpaslík stavět člun. Když byl po 4 dnech hotov, naložili na něj se ženou stan a všechny věci, nasedli a bez rozloučení odpluli kamsi na sever. Ješitný šaman se však dlouho z jejich odchodu neradoval. Dostal zlou nemoc. Vypadaly mu zuby a když už nemohl kousat, začal hubnout a slábnout, až přestal jíst docela a brzy na to zemřel. Sám si pomoci neuměl a trpaslíci se v osadě už nikdy neukázali.

0: Dali.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Spejble.
0: Dobrý den. Kde pak jste byli tak dlouho, co? Je čas k obědu, Žano, a vy nikde.
1: My jsme byli, pane Spejble, u nás. A už jsme po obědě.
0: Jak to po obědě?
1: No, už jsme.
0: Já to tady připravuju od rána a vy jste po obědě?
1: Ano.
3: Jsme, tati, jelikož Manička musela obědvat,
1: ano.
3: A já žábek si prý vzal taky, žábí to víc chutnalo,
1: ano.
3: Ta slepice.
1: Ano.
0: Jaká slepice?
3: Jsme dostali takovou slepici, co asi dost pamatovala.
1: Hm.
3: A to je lepší, když jsou na rozkousání dva, tati.
1: Hm.
0: Jo? A podívejme si, ty dostaneš zadarmo najíst a ještě nad tím budeš ohrnovat nos? Ještě budeš tvrdit, že slepice byla moc stará?
1: Když mi radši kuře, pane Spejble. Kuře ti se dá ukousnout noha a slepici moc ne.
0: Kuře?
1: No.
0: A myslíte, že já se mohl za mlada myslet na kuře? To bylo jenom pro lepší lidi, kuře.
1: Vy jste jedli za mlada jenom samé slepice, viďte?
0: Samozřejmě. My jsme už z toho div nekvokali. A vůbec nám nevadilo, když byli trošku tuší, že ano, kde pak kuře? My jsme ani nevěděli, jak takové kuře vypadá. A jak jsme byli vděční i za tuhou slepici.
1: Hurvínek se o slepici prý učil ve škole, pane Spejble.
0: No to jsem zvědav, co mu z toho v hlavě vlastně zůstalo. Co vůbec o slepici víš?
3: Já?
0: Ovšem, že ty, koho se ptám?
3: Já o slepici vím, že například slepice, když... Já o ní vím skoro všechno, tati. Já toho vím tolik, že si na všechno nemohu ani vzpomenout.
0: Nemůžeš si vzpomenout, protože nemáš v myšlení systém.
3: Mám, tati, jenom, že...
0: Myšlení ti není k ničemu, když v něm nemáš systém.
3: Když já myslel, tati, že...
0: Když jsi myslel, to je to, co povídám. Já, synáčku, nikdy moc nemyslel, ale měl jsem v tom systém, rozumíš? Slyšel jsem slepice, tak jsem si řekl nejdřív, co?
1: Asi kokodák, pane Spejble, že?
0: Tak jsem si nejdřív řekl, že slepice je hrabavec, že ano?
1: Ano, protože hrabe, vidíte?
0: Ovšem.
1: No, podle toho se pozná, vidíte?
0: Velice správně, Máničko.
1: No, no.
0: Jenomže se podle toho nepozná.
1: Nepozná.
0: Jelikož slepice není co, Hurvínku?
3: Jelikož slepice není hrabavec, viď, tatí?
0: Ale teď jsem povídal, že je hrabavec, ale slepice není jediný hrabavec. Slepice nehrabe sama.
1: A kdo hrabe ještě, pane Spejble?
0: Kdo ještě? No kdo, například takový jezevec. Řeknete si, slepici poznám snadno. Slepice prostě hrabe, že ano. A chyba. Přijdete do lesa a tam nachytáte jezevce.
3: Jak si hrabe noru, viď?
0: No právě. Naštěstí se dá ale slepice od jezevce snadno rozpoznat, protože co?
3: Protože kdáka.
0: Ale kdáka, ne kdáka.
3: Kdáka, o cože kdáka?
0: Kdáka, ale já chci slyšet, že nemá přední nohy.
1: Kdo, pane Spejble?
0: Slepice.
1: Aha.
0: Jezevec má přece přední nohy a slepice ne. Slepice je dvounožec. Chápete to?
1: Chápeme. Slepice například nemůže udělat stojku, když nemá přední nohy. Zatímco jezevec ano, protože je má.
0: Ale stojku, nač by jezevec dělal stojku?
3: Jelikož má přední nohy, tatí,
1: ano.
3: Tak si řekne, mám přední nohy, co kdybych udělal stojku?
1: Já bych ji rozpoznala od jezevce podle křídel, pane Spejble. Když uvidím, že něco má křídla, tak si řeknu, že je to slepice a ne jezevec.
3: A to si zrovna neříkej, protože to nemusí být slepice, ale dvouplošník nebo sup, viď, tatí?
0: Ale jaký pak sup? Jak by si mohla Mánička splést slepici se supem?
1: Co,
0: supa
1: no?
0: Pozná snadno,
1: ano,
0: že ano?
1: Ano?
0: Když někde leží chcíplý slon, tak nad ním krouží vždycky hejno supů a ne hejno slepic.
1: Jak to krouží?
0: Protože supy krouží, Máničko, krouží
1: aha.
0: Tak, že skoro nepohybují křídly, že ano? Mají je natažená, takhle, dívejte se na mě, ať vidíte, jak mají supy natažená křídla, no? Supy je mají natažená, kdežto slepice s nimi třepotají.
3: Asi takhle, tatí, viď?
0: To víc, kde pak takhle?
3: Takhle, tatí, viď?
0: No takhle zase ne, takhle netřepotá křídlama slepice, ale skřivánek.
1: Skřivánek nad chcípnutým slonem, pane Spejble, vidíte?
0: Samozřejmě.
1: Ano.
0: Ten skřídly třepotá, že je ani nevidíš.
3: Od čeho chcípnul, tatí?
0: Kdo? A nepoužívejte slova chcípnul, nýbrž pošel.
1: Ten slon, pane Spejble, co popošel?
0: Ale od ničeho, vždyť vůbec nepopošel, ne, nepošel. Kde vidíte nějakého pošlého slona pořád?
1: Pod těmi supami, pane Spejble.
0: Říkám jsem přece, že to nejsou supy, ale slepice.
3: A on si říkal, že je to skřivánek, tatí.
0: Tak hejte se, dost řečí, dost řečí a ke stolu.
1: No, když my už jsme po obědě.
0: Jo, jo, a to, co jsi mu uklohnil já, to si mám strčit za klobouk, nebo co?
3: Já na nic nemám chuť, tatí, mě líto toho slona.
0: Já vám dám slona. Slona vám je líto a mě vám není líto, co?
3: Protože ten slon chcípnul a ty jsi...
0: Slon chcípnul, ale nevařil vám od rána slepici k obědu, jako já.
1: Vy máte taky slepici, pane Spejble?
0: Samozřejmě a podle toho, jak dlouho jsem jí musel vařit, tak myslím, že přišla na svět o dobrých 15 let dřív než já. Tak bez řeči, vidličky a nože a ke stolu a dobrou chuť.
1: Dobrou chuť.
2: Figy básnička. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. No a teď ještě jednou. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
2: Hopsahajsa, hopsahajsa, je Filipo Jakubská noc,
1: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si.
2: Kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
1: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
3: Neprozraď mě,
1: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
3: Tetinko, prosím tě.
1: Ale teta Bimbula odvětila.
2: Kdepak, kdepak, nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
1: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly.
2: Ať piká,
1: vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
4: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán.

0: ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo-Jakubskou nocí svolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká. Děkuji ti, řekla malá čarodějnice. Moc děkuji. Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula. Ty toho drzého prcka nepotrestáš? Ano, ano, ano, potrestej, potrestej jí, popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach. Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána? To žádáme, no to žádáme, hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula. No, pak navrhuji, zvolala vrchní čarodějnice, abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa. Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: logopedická pohádka na R na konci slov. Bez R.
1: Škvor Mojmír. U města Tábor, tam, kde stojí vysoký javor, bydlí škvor Mojmír. Jednou večer si Mojmír naplánoval výlet do hor. Soused Komár mu ukázal směr a povídá.
2: Dávej na sebe pozor, nazdar!
1: Škvor Mojmír mu zamával a vydal se na cestu. Na potoce uviděl vor. Měl už sice velký ponor, ale

0: malý škvor se na něj ještě vešel. Mojmír nastoupil na vor a plul tak dlouho, až vor potkal vodní vír. Vor se zatočil dokola a škvor Mojmír musel vystoupit. Šel podél závor, potom kolem liščích nor a nakonec uviděl chaloupku. Bydlel v ní podivný pár. Ježibaba Dagmar a ježidědek Viktor. Oblečení měli samý cár se spoustou děr. A stále měli mezi sebou nějaký spor. Když k ním došel škvor Mojmír, ježibaba Dagmar povídá. To je zvláštní tvor. Na to ježidědek Viktor.
1: Ne, to je spíš nějaký netvor.
0: Tvor, netvor, dali ho do bedny, co v ní kdysi byl klavír, a dnes tam bydlelo hejno můr. Dáme tu bednu potvor do jedné z našich komor, vedle seker, povídá ježibaba Dagmar.
1: Ne, ne, dáme ji na dvůr,
0: nesouhlasí ježidědek Viktor. Dali bednu na dvůr a škvor Mojmír se ani nezmohl na odpor. Tak byl vyplašený. Už byl pár dní v bedně. Zaslechl, jak štěká pes Azor a mňouká kocour Mour, ale ti mu nepomohli. Jednou vešel na dvůr doktor Dalibor. Chodíval jsem už léta, neboť Dagmar a Viktor se nesmáli a nesnášeli humor a tak bývali často nemocní. Za léčbu dostal doktor Dalibor vždy nějaký divný dar. Loni, když byl únor, léčil ježidětkovi bolest jater a dostal pohár plný lískových jader. Někdy dostal jen špinavý papír, na něm pár čar, jindy mu dali plesnivý sýr. Dnes léčil ježibabě Dagmar opar a ježidědek Viktor šeptá.
1: Dáme mu ten cvičební úbor, co tu nechal Kašpar Oskar?
0: Ježibaba na to.
2: Ne, dáme mu tu bednu potvor.
0: Doktor Dalibor dostal bednu a hned ji odemkl. Vylezl škvor Mojmír a také vylétlo hejno můr. Mojmír na nic nečekal a pelášil dál do hor. Uviděl kočár, co ho táhl pár koní. Vylezl na kočár a dojel do hor s velkou slávou jako nějaký car.

0: Tak tohle ještě nikdy oba, co tu byli, neviděli. Právě když hledali s Línem, Silvestrem, Buchanky a Perloočky přesně tam, co se do rybníka Pardoubek vlévá potůček Rokyťák z hor, tak ho najednou uhlídali. Strakatý to teda byl. Červený klobouček a taky bodky červené. Zelený kabátek, ale žluté červeně pruhované nohavičky. A těch pentlí. Pepa kouká a kouká, jak jde potokem malý panáček, mračí se jako jarní nebe před bouřkou a něco si do kolečka pro sebe říká pod tři zelené fousky. Ale od vody to on zase být musel. To tedy ano, to poznali hned, když panáček tak, jak šel potokem, rovnou do Pardoubku a rovnou pod vodu.
1: Jejda, viděl jsi to?
2: Viděl. To nebude rybář.
3: To je vodník. Po česku Hastrman.
1: Jejda. Vodník? Bartoloměji.
3: Vodník.
4: Můj ty bože rybí, to nám tady ještě scházelo.
1: Slyšeli jste to? Je tady vodník.
4: To už je stará až zastaralá píseň, dámo. Hele, žene se sem Lojza.
3: Máte všichni plout pod hrázky stavidlu. Vzkazuje to nový vodník.
1: No, vodník. Spíš vodníček.
3: Jo, je malej, ale náramně ochočenej. Prej budu jeho posel. Copak já vím, co takovej posel je? Copak vím, co taková služba obnáší?
5: Posel to je něco jako pošťák, listonoš neboli kurýr.
4: Jenom aby to taky nebylo něco jako lokaj.
2: Nejspíš bude, teda jak já znám vodníky. Jinak nic proti ním.
6: Jmenuju se Mušlička. Teď, když mám svůj revír, tak Mušlička Pardoubský.
4: Spíš Mušlička Pardoubská, ne? Když ta mušlička, tak taky ta Pardoubská.
6: Ne, Pardoubský, protože nosím kalhoty, jak každý vidí, a ne sukínky, jak nemůže vidět nikdo. Ať se vám to zdá, nebo nezdá.
0: Odpověděl Okounovi vodník Mušlička, který měl náramný sluch. Ale to ještě nevěděli.
6: Ale uznávám, že Mušlička je hrozný jméno. Má někdo nějaký lepší nápad?
4: A co takhle Parďas, vašnosti?
1: Spíš Parďásek.
6: Parďásek? Proč ne? Tak poslyšte, mládeži, i stařešinové a všichni něco mezi tím. Přeložil mě sem sám krajský vodnický hejtman a povím vám rovnou, že za trest. Za těch 250 let, co jsem se vyklubal z vodnického vejce, jsem ještě nikoho neutopil, no a tudíž nemám v hrníčku ani jednu dušičku. A to je můj problém. Tak mě poslali sem, abych se napravil. Musím tady někde splašit alespoň jednu dušičku. Potom mě prej pošlou na velikánskej rybník někde na jihu. Větší prestiž, vyšší odbornost, víc osobních požitků. Říkali, no možná dokonce i osobní kuchařka. Jenom to chce alespoň jednu dušičku do hrnečku pod pukličku.
5: 250 let? To je hodně mladý Hastrman. Není divu, že ještě nemá dušičku.
6: Taky si říkám. Mám jenom tenhle malovaný hrneček s pukličkou, ale je prázdnej.
1: Jejda, 250 let, to je málo, Horimíre?
7: Na Hastrmana je to málo. Kdyby byl kapr, byl by starý asi tak jako ty.
6: Správně. Ví tady někdo z přítomných o někom místním, kdo by se dal utopit? Plavci, pradleny, opilci. Já bych topil dost nerad. Ale zdá se, že musím, jestli to chci někam ve vodnickém řemysle dotáhnout.
1: Nikdo tady neplave, protože je tu tráva a pak je Pardoubek jenom pro ryby. říkají chovný.
4: Tím pádem taky odpadá otázka, jestli tady někdo smí prát prádlo, máchat prádlo, močit prádlo, ždímat prádlo a tak podobně. Blahorodí.
1: Po hrázi chodí z hostince jenom šťovíček, ale to je porybný.
6: Porybnej? Proč ne? To by na kraji možná udělalo dojem.
7: Jaký dojem? Další průšvih.
6: Proč hned průšvih? Dušička je dušička.
7: Protože zaprvé, o co se stará vodník především?
6: O revír.
7: Správně, v tomhle případě o rybník Pardoubek. A za druhé, o co se stará především porybný?
6: O revír.
7: Taky správně, v tomhle případě o rybník Pardoubek. Takže je to tvůj kolega, vodničku, a tudíž je hájený celý rok, víme?
5: Ještě je tady Frolík a Imlauf.
6: A to je zase kdo?
1: To jsou přece rybáři.
6: To by mi neprošlo. Ty jsou taky hájený.
8: V tom se ale nad vodou pod hrází kousíček dál od stavidla pod vysokými duby něco zabělalo, něco se sklonilo nad vodou a potom všichni uslyšeli ten známý hlas.
9: Ryby moje, ryby.
10: Proč nejsem lidi?
6: A to je zase kdo?
9: To je Hanička Zemlejna, co je na potoce pod rybníkem.
6: Hanička?
4: Snad si ten Hastrmánek nemyslí s dušičkou na naši Haničku.
6: Ale myslí.
8: Jenomže Pardásek už v tu chvíli myslel na Haničku asi jako Lojzík. A Hastrmánek se nám zamiloval. A tak od něj v rybníku Pardoubek měli od té chvíle dočista pokoj. Skoro na pořád se odstěhoval k mlýnskému kolu, věšel pentličky, kde se jenom dalo, vzdychal, zpíval a zase jenom vzdychal.
6: Haničko! Haničko!
1: Musíme něco vymyslet.
5: Správně. Takhle přijdeme o krmení. Ty myslíš jen na koláče? A co Hanička? Co když Parďa z Haničku utopí, aby měl dušičku do hrníčku s pokličkou?
4: To si Hastrmánek, Tatrmánek nedovolí.
5: Dovolí a klidně. Ty ho ještě neznáš.
1: Nedovolí, protože ji miluje.
5: Cože?
4: Jednoduše se mu ty rejdy kolem Kotykovic mlejna zatrnou.
6: Haničko! Haničko!
8: A tak, když milý porybný šťovíček na večer skutečně vyrazil do hostince pod hrází, podél celé hráze vystrkovaly ryby hlavy z vody a němou řečí na něho volali.
11: Vodník! Vodník!
8: Šťovíček se zastavil, usmál se a pro něco se vrátil na rybářskou baštu, kde s paní porybnou přebýval. Já vím, co chcete. Já vím, co mám udělat. Pověděl vodě, když šel po hrázi do hostince ten večer už po druhé. Všechno se to nakonec semlelo, když se porybný šťovíček pod hvězdičkami a za měsíčku vracel z hostince domů k paní porybné, co už ho dlouho a marně vyhlížela na zápraží. Porybný měl dneska nějaký rovný krok, to poznali hned, když stoupnul náraz. A také se nějak divně usmíval. Potom sundal šátek, co měl okolo krku, a že si jej půjde namočit do rybníka. Jak se sehnul nad vodou, kde se vzal, tu se vzal, vyskočil malinký vodník Pardásek a že milého šťovíčka stáhne pod vodu sebou. Jenomže to neměl vůbec Hastrmánek zkoušet, natož dělat. Šťovíček měl najednou v ruce smyčku z vrbového líčí, pro kterou se vrátil domů, když mu ryby připomenuli. Hodil jí Pardáskovi okolo krku a takže nepůjde porybný s vodníkem, ale vodník s porybným.
12: Tak ty takhle na kolegu.
6: Nevěděl jsem, nepoznal.
8: To by tak hrálo. Haha, myslíš, že nevím, jak líčíš na Haničku? Jak věšíš pentličky okolo mlejna? Jak voláš a prospěvuješ do noci?
6: Hanička.
8: Haničku, pust z hlavy.
6: Pustím, pustím, ale vy mě taky puste, pane kolego.
8: Najednou, kolega. Pustím, ale povandruješ zase o kus dál. U Chlumce je rybníků, že je nespočítáš. A starý hastrman Bláhňák už na to sám nestačí.
6: Nemůžu, opravdu nemůžu. Jinak je na vodnickém hejtmanství většině malér. Bez jedné dušičky skutečně nemůžu.
8: Jednu dušičku potřebuješ, říkáš? Vrať se do vody. Když poprosíš, tak ti ryby pomůžou. Ale potom musíš pryč. Povolil Šťovíček smyčku z líčí, protože dostal nápad a už měl plán hotový.
10: Ten Šťovíček je sice génius a machr první výkonnostní třídy, ale pěkně vykutálenej. Zase to hodil na nás.
9: Tak musíme jako vždycky za hory mírem. Nedá se nic dělat.
7: No, ono to jinak nejde. Lidi vodníkům radit nemůžou. Však on už vám Šťovíček nějak naznačí, jak to myslel. Já myslím, že ví, co dělá.
8: A také, že naznačil. Žil byl kdysi tady tulák. Žil tady u vody a tak mu říkali vodomil. Jednou to už byl, ale hodně starý. Uklouznul na hrázi, když byla rozmoklá od podzimních dešťů. Uklouznul a utopil se. A protože tady zrovna v ten čas žádný hastrman nebyl, zůstala jeho dušička na svobodě a v noci bloudí a bloudí a je úplně volná. Prej tady v noci spí na dně rybníka. Chce to jenom jí najít, ale jenom v noci. Neříkám, že je to všechno pravda, ale něco, co se podobá dušičce a dá se to do hrnečku, aby hastrmánek neviděl, se na dně Pardoubku určitě najde.
6: Slyšeli jste to? Říkal mi před chvilkou po rybnej, že je tady jedna volná dušička po nějakým vodomilovi. Já se tu ještě tak nevyznám. Nevíte náhodou, kde ta dušička je?
9: Ty o ní víš, Felixi?
1: Já o ní vím také.
10: A kde je? Nech nám tady hrneček, parďásku, a ráno v něm budeš mít dušičku.
8: Slíbil vodníkovi okoun Felix, protože si s porybným Šťovíčkem náramně rozuměli, tedy pokud šlo o ty čertoviny.
10: Tak, a teď musíme jenom vymyslet, co mu do toho hrnce šoupnem.
9: Já myslel, že víš, kde ta dušička vodomila Pardoubského opravdu je.
2: Neposlouchal jsi Šťovíčka? Šťovíček přece říkal něco, co se dušičce podobá a co takhle škeble, nebo perloočka, nebo buchanka.
10: To je ono, Tlusťochu, to je ono, konečně jsi vydobil nesmrtelnost. Dáme mu do toho hrnečku s pokličkou od každého něco a to by bylo, aby dohromady nešramotili jako regulérní lidská dušička.
2: Ach jo, zas bude v rybníku míň jídla. A já jim to ještě poradím.
10: Nebuď labuť, skrblíku, však ono ti ještě zbyde dost. Pohlídej amury, aby ti je nevyzobali a máš to doma.
8: A tak to také udělali. Dali do hrnečku jednu škebli, jednu buchanku a jednu perloočku, přiklopili pokličku a čekali, až se Pardásek vyskotačí u mlejna. Když se vrátil od náhonu, vzal hrneček, zaklepal a ono to zachrastilo a zašustilo a zaťukalo.
6: Tak vám pěkně děkuju. Slovo je slovo, tak se tady mějte hezky, ryby.
9: Ještě, že měl ten vodomil tak rád vodu.
7: Šťovíček to trochu přibásnil. Ono to nebylo úplně tak, jak říká. On byl vodomil hlavně tulahak. Toulal se tady kolem a sem chodil spát. To takový boudě, co to zbyla po rybářích, když ji tu měli, aby se bylo kde ohřát. On byl vodomil spíš na pivo, než na vodu. A taky na lihoviny. Oni mu tady vlastně ani tak neříkali vodomil, jako spíše lihomil.

0: Tiki hádanka.
1: Když jde se svou paní laní, všecka lesní zvěř se klaní.
2: Prochází se v doubravě, nosí věšák na hlavě.
0: Kdo pak ví?
3: Já nevím, co je doubrava.
4: To já taky ne.
0: Já,
4: počkat!
0: Možná už mám nápad.
4: Možná to je takovej malej lesík, ne?
0: Aha, bude to malý lesík ze samých doub. Doubku,
4: aha,
0: proto je to doubrava.
4: Takže je to listnatý lesík.
0: Kde někdo se svou paní laní.
4: Věšák na hlavě, to se myslí paroží.
0: Všecka lesní zvěř se klaní, kdo pak je králem lesů?
4: Lev.
0: No, to je král pouště, ale králem lesů u nás a má na hlavě.
4: Parohy, tak je to jelen.
5: Dobrý večer, děti. Na celém světě prý není nikdo, kdo by znal tolik příběhů jako Ole Zavřivočka. A nikdo je nedovede tak vyprávět. Pozdě ve večerní čas tiše našlapuje po schodech, neslyšně docela tichounce vklouzne do dveří, neboť chodí jen v punčochách a šup. Vstříkne dětem do očí sladké mléko. Jen málo, docela maličko, ale přesto vždy tolik, aby neudrželi oči otevřené a aby ho neviděli. Pak se k ním nakloní a dýchne jim slabounce za krk. A pak jsou konečně klidné ve svých postýlkách. Ole k ním usedne a začne vyprávět své příběhy. Včera se chystal vyprávět chlapci Hjalmarovi příběh pondělní, ale nějak se to pokazilo. Ole se musel zabývat pokaženými písmenkami v Hjalmarově písance, musel s nimi cvičit, aby se narovnali a k vyprávění se nedostal. Ale protože tento týden věnuje celý Hjalmarovi, vrací se k němu zase dnes, aby mu vyprávěl příběh úterní.

Jakmile byl Hjalmar v posteli, dotkl se Ole zavři očka všech kusů nábytku v jizbě a ty hned začaly mluvit a všechny vespolek mluvili jen o sobě, kromě plivátka. To tam stálo tiše a hněvalo se na ně, že mohou být tak domýšlivé, mluvit jen o sobě a myslet jen na sebe a vůbec nepamatovat na toho, kdo stojí skromně v koutě a nechá na sebe plivat. Nad pohovkou visel v pozlaceném rámu velký obraz. Byla to krajina. Viděl si na ní vysoké stromy, staré stromy, trávu a v ní kvítky i veliké jezero s řekou, která tekla okolo lesa kolem mnoha zámků až daleko do bouřlivého moře. Ole zavři očka se dotkl malby a hned ptáci na obraze začali zpívat, větve stromů se pohybovaly a oblaka opravdu ubíhala. Mohl si vidět jejich stín, jak padal na krajinu. Ole vyzdvihl malého Hjalmara až k rámu a chlapec strčil nohy rovnou do vysoké trávy v obraze a tak tam zůstal stát a slunce na něj svítilo mezi větvemi stromů. Pak odběhl k jezeru a posadil se do loďky, která tam kotvila. Byla namalovaná červeně a bíle, plachty svítily jako stříbro a šest labutí, všechny se zlatým okružím kolem krku a se zářící modrou hvězdou na hlavě táhlo loďku kolem zelených lesů, kde stromy vyprávěly o loupežnících a čarodějnicích a květiny o roztomilých malých skřídcích a o tom, co jim vyprávěly motýly. Překrásné ryby se šupinami jako stříbro a zlato plavaly za loďkou. Občas se vymrštěli nad hladinu, až to ve vodě šplouchlo. A ptáci, červení a modří, malí i velcí, letěli ve dvou dlouhých řadách za nimi, komáři tančili a chrousti bručeli. Ti všichni chtěli Hjalmara doprovázet a každý z nich měl připraven nějaký příběh k vyprávění. Byla to plavba, jak se patří. Hned byly lesy husté a temné, hned byly jako ta nejkrásnější zahrada se slunečním svitem a s kvítím a v té zahradě byly velké zámky ze zlata a z mramoru. Na balkonech stály princezny a byly to všechno malé holčičky, které Hjalmar dobře znal, neboť si s nimi často hrával. Každá k němu natahovala ruku a v ruce držela to nejroztomilejší cukrové prasátko, jaké může perníkář prodávat. A Hjalmar vzal za jeden konec cukrového prasátka, když projížděl kolem a protože ta princezna držela hezky pevně, dostal každý svůj kus, ona ten menší, Hjalmar ten větší. A u každého zámku stáli na stráži malí princové a rozdávali na všechny strany rozinky a cínové vojáčky. Byli to opravdoví princové. Hjalmar hned proplouval mezi lesy, hned zase jakoby projížděl nějakými velikými síněmi nebo prostředkem rozsáhlého města. Plul také tamtudy, kde bydlívala jeho chůva, která ho houpávala, když byl ještě docela malý chlapec a teď k němu odněkud přilétla i písnička, kterou sama složila a zpívala mu ji jednou, když ho přišla navštívit. Moc se mi, Hjalmare, po tobě stýskalo. Často si vzpomenu na tě, jak jsem kdys na ústa, na čelo, maličký líbala tě.

Slyšela jsem první slůvka tvá, pak loučila jsem se tiše s přáním, ať život ti štěstí dá a zdar do tvých dnů navždy vpíše. Ve větru slyšel Hjalmar znít tu píseň staré chůvy a zdálo se mu, že zpívají i ptáci. Květiny tančily na stoncích a staré stromy přikyvovaly, jako by Ole zavři očka nevyprávěl příběh jen malému chlapci Hjalmarovi, ale také jim. Ole skončil úterní příběh a neslyšně jen v punčochách prošel dveřmi. Ve stínu schodiště se zaleskl jeho hedvábný kabát, v přítmí zasvítila a zatřpitila se ta červená, modrá a zelená barva atlasu. A pak už bylo úplné ticho.

0: Jedničku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Ale nevěřte tomu, co Spleštule vykládala. Vůbec nikým se Pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal Pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, pojďte nám kropit cestičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak Pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly Spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít Pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli Pytlíka po cestičkách a Pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už Pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se. Zítra budete zdrav jako rybička.
1: Ach, tam bylo teploučko.
4: Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád. Až z toho Pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko. Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko. No tak co, když podává, vzal si. Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky. Už nechceš papat, jen si ještě vezmi. A Pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece Brouk Pytlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned sypali včely Pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

0: chybky.
1: Neoblíbený učitel se ptá Jiřinky. Kdybys měla 7 jablíček a já tě o 2 poprosil, kolik by ti jich zůstalo?
0: 7, odpoví Jiřinka. Kdyby ty jsi byl můj pan učitel, já bych ti dal, Hugo, kolik bys jablíček chtěl, tolik bys dostal.
2: No, to si hodný, Piggy.
3: A co to je to dumky žálky?
4: To je právě to smutno.
5: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět dřív než s těma prvníma nočníma ptákama.
4: Šlo, tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
5: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho, krkoun jeden.
6: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško ryšavá.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
3: Kluci, počkej.
6: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
3: Ale mě jo, že jo?
6: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten Francův nápoj.
3: Pěkně z ručky do ručky. Bělejstro a já Francův nápoj.
6: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
4: Amice spiritus guaesumus audinos et statim apparas fiat. Funguje to.
6: Už vidíš?
4: Ano.
3: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
7: Já, to jsou voni, to je krásný.
3: Máme to.
7: Krásná, krásná, krásná.
3: A ty vlasy,
7: na ten
3: krásný.
4: Já prostě nic nevidím. Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
8: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla? Čti? Pětičlenná rodina?
3: No.
8: V Praze kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
9: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
8: No, Chuchvary u Kolína. Ucholiná je rovina. Tam je hned všechno vidět. Než to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
9: Nezlob se na mě, švagře.
8: Ne, na slzy je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
9: Jo, ten divnej.
8: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na té svatbě? Rodino, já vás nedám.
9: To už bylo kránu, to nevěděl, co mluví.
8: A já za ním vyrazím.
9: Počkej.
8: A hned, ten jim ukáže.
9: Ale švagře, snad ne autem.
8: Myslivečku.
9: Vždyť si požil.
8: Vždyť chtěl žampiony na divané.
9: V obci Dok si požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
3: Spí, to je jenom osoba.
8: Dobrý den, přejete si...
3: Volant! Tam se mě hodí.
10: A ty sedí na svou.
8: Děkuji, ústivě. Dobrou noc, přijďte zas.
0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka.
11: A já!
0: A můj věrný kuchyňák. Tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
11: No jo, kuchyňák. Kuchyňský robot, obr, dobr, bobre. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: Říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
11: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček. Tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
11: Tak jo, řetkvičky. To je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda. Doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
11: že budou mít svoji vlastní hymno.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
11: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu, kelímek síru kotič, chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
11: Tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky, dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
11: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
11: protože,
0: ano.
11: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkej dál.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny.
11: Aha.
0: Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
11: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
11: Nejsem kotě z kotěhulek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak, tak. A ty tam vyklop s kelímku sír kotič.
11: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. A můžeme zamíchat.
11: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvěle, Piggy. Tak, tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
11: Míchání se zastavuje. Pí, pí, pí, pí, pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
11: Zapínám funkci rychlomazání. Šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Vidí, ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
11: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. Co je na pažitce skvělé, Piggy? Věděl bys?
11: Že je dobrá? Že si ji můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma.
11: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. Na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycinky doroste.
0: Přesně tak, přesně tak. Ta takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
11: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, střih, šmik, šmik, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
11: Ne, příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i ptáček.

nehodí. Chrotačuník, pašík, kňourek, kaneček a prasátko. Když máš kolem kamarády, si veselé zvířátko. Chrotačuník, pašík, kňourek, prasátko a kaneček. Kdo jen bručí, kdo se mračí, ať si balí.

0: 6 milý host. Krochtačový pašik, kňourek, kaneček a prasátko. Šmejdím, kde se co dá slupnout, dortík nebo lízátko. Krochtačovník, pašik, kňourek, prasátko a kaneček.
1: To jsem já.
0: Nevadí mi parkel navíc, zatrsám si taneček.

kroužíme. Krochtačů mít pašich, chňůrek, prasátko a kaneček. A bříško šup sem šup tam. Každý den je jenom jednou berl jako dáreček.

0: o rozpustilém Arnoštkovi a obyčejné vodě. O rozpustilé chlapečky nebyla nikdy nouze, ale co svět světem stojí, žádný nebyl tak rozpustilý jako Arnoštek. Arnoštek byl tak rozpustilý, že se nakonec docela rozpustil. Hned vám povím, jak se to stalo. Na první pohled to byl docela milý chlapec. Měl světlé vlásky, modré oči a širokou pusu. Pruhované tričko, modré kalhoty a bílé kecky. A jednoho dne, kdy sluníčko svítilo, jak nejlíp umělo, a bylo asi tak 35 stupňů, ne-li víc, seděl na zahradě na houpačce a volal.
1: Co je to za pořádek, že mě nikdo nehoupá? Víte přece, že se sám houpat neumím. Tak co? Bude to?
0: Ale nikdo si Arnoštka nevšímal, protože všichni měli co dělat. Tatínek byl v zaměstnání, maminka scháněla v zelinářství řetkvičky a malinovou šťávu a malá Ivanka měla plné ruce práce, protože dostali ve škole za domácí úkol namalovat vodovými barvami 3 velké maliny. A přitom všem měla nakropit prádlo, zalít tulipány, pivoňky a karafiáty, aby v tom horku nezvadly. Měla zajít k pekaři a do mlékárny a tak se nedivte, že nevěděla, kde jí hlava stojí.
1: Tak co bude s tím houpáním? Křičel Arnoštek. Mám vám to říkat 10krát, co?
0: Ale když se nikdo neozýval, slezl z houpačky, šel domů a myslel si, venku je stejně nuda a vedro, mám žízeň jako trám, musím se napít šťávy. A rozhlížel se, kde nějaká je.
1: Udělej mi šťávu, ale hned,
0: řekl Ivance, která malovala vodovými barvami veliké červené maliny.
1: Ale hned, nebo ti poleju výkres.
0: Opovaž se, řekla Ivanka a malovala dál, ani se na Arnoštka nepodívala. Šťávu ti neudělám, protože žádná není. Napij se vody, je docela dobrá.
1: To víš, řekl Arnoštek. Kvůli tobě budu pít obyčejnou vodu. Vodu nechci, voda mi nechutná. Voda je dobrá tak na tvoje malování. A jestli mi neuděláš šťávu,

0: než napočítám do tří, poleju ti výkres a hotovo.
1: Arnoštku, měj rozum, řekla Ivanka. Šťávu doma nemáme. Maminka ji za chvíli přinese a tohle je domácí úloha. Nemůžu ji malovat znovu, protože mám plno práce.
0: To je mi jedno, řekl Arnoštek. Raz, dva, tři a polil Ivance výkres, takže z krásných velikých malin byla v ten ráz malinová šťáva.
2: Počkej, tohle si vypiješ, řekla Ivanka, ale Arnoštek se smál a řekl,
0: kdyby to byla opravdová malinová šťáva, tak si ji vypiju. Ale tohle je jenom obyčejná hloupá voda, kterou nikdo nechce.
1: Cože? Řekla Ivanka. Vodu, že nikdo nechce? To by se teprve divil, kdo všechno o ní stojí. Jenomže ty jsi hloupý, rozpustilý kluk, který nic neví a neumí se chovat.
0: Dobrá, dobrá, řekl Arnoštek. Napij se té své vody a běž si malovat. Já budu mít něco lepšího.
1: A vzal si z kasičky peníze, které šetřil na koloběžku a šel, ale než za sebou zavřel dveře, řekl Ivance.
0: Abys věděla, jdu si koupit zmrzlinu, protože je mi horko a na vodu nemám chuť.
1: A opravdu, koupil si tu nejstudenější zmrzlinu, jakou sehnal, dal za ni všechny peníze, které měl, takže jí byl plný prádelní hrnec.
0: Tolik zmrzliny si ještě neviděla, co?
1: Řekl Arnoštek Ivance, když přišel s prádelním hrncem domů.
0: A jak je studená, když si lízneš, vůbec necítíš jazyk.
1: Ukáž, řekla Ivanka a chtěla si líznout, ale Arnoštek řekl.
0: Ale tohle je moje zmrzlina.
1: Kup si svoji. No dobrá, řekla Ivanka. Jen si ji sněs. Ale ne najednou, nebo z tebe bude rampouch. Sám říkáš, jak je studená.
0: Ale Arnoštek si myslel, co ty mi budeš povídat.
1: Sedl si na houpačku a jedl zmrzlinu, jak nejrychleji uměl, až vůbec necítil jazyk, ani pusu a krk a hlavu a břicho a ruce. Jedl ji zkrátka tak rychle a tak dlouho, až docela zmrznul.
0: A zmrznul tak důkladně,
1: že se stal velikým bílým kusem ledu. A když přišla Ivanka na zahradu, zůstala stát jako solný sloup. Ale pak rychle Arnoštka vzala, nesla ho do kuchyně a dávala pozor, aby mu neurazila uši. Zábly ji ruce a není divu, zkuste nést tak veliký kus ledu, není to jen tak. Když byl Arnoštek konečně v kuchyni, přinesla Ivanka ze zahrady prázdný prádelní hrnec od zmrzliny. Postavila Arnoštka do hrnce, prádelní hrnec postavila na plynový sporák, zapálila plyn a šla do pokoje malovat nové maliny. Arnoštek se zatím rozehřeje a až se rozehřeje, zhasne plyn a přijde za mnou. Řekla si Ivanka, ale považte. Arnoštek nešel a nešel. A když přišla Ivanka do kuchyně, prádelní hrnec byl plný vody a Arnoštek nikde.
2: Také mě to mohlo napadnout, řekla si Ivanka.
1: Led se přece teplem mění ve vodu. Co teď? Musím dát pozor, aby Arnoštka nikdo nevylil. A psala červenou tuškou na veliký papír. Pozor, to je Arnoštek. Papír dala na prádelní hrnec a šla k pekaři pro chleba a do mlékárny pro mléko, protože byl nejvyšší čas.
0: Co je tohle za nesmysl,
2: řekla maminka, když se vrátila s řetkvičkami a malinovou šťávou.
0: Tohle, že je Arnoštek?
2: Arnoštek je chlapeček a ne prádelní hrnec.
0: Co to tu Ivanku napadlo?
2: A nabrala si z prádelního hrnce vodu do konve a šla kropit prádlo a zalévat květiny, protože tohle všechno už Ivanka nestačila udělat. A považte, Arnoštek byl teď trochu v konvi a trochu na bílých ubrusech a trochu v trávě a také na tulipánech a pivoňkách a karafiátech a květiny ho pily a prádlo ho pilo a tráva ho pila a Arnoštek chtěl křičet.
1: Co si to dovolujete? Jak to, že mě pijete?
2: Ale nemohl křičet, protože měl pusu z vody a krk z vody. Ale za chvíli si na to zvykl a připadalo mu to docela hezké.
1: Byl trochu nad zemí, viděl docela malé kořínky, tenké jako vlásky, které měly náramnou žízeň a pily s velikou chutí a usmívali se na Arnoštka neobyčejně hezky. A těmi kořínky se dostal nahoru až tam, kde má tulipán červené lístky. A lístky říkali Arnoštkovi, drž se, kapičko, drž se, ať nespadneš na zem, drž se a zůstaň. Podívej se, jakou máme hned svěží barvu. Ale Arnoštek dlouho nezůstal, protože se z ničeho nic proměnil v páru a vznesl se z červených lístků rovnou k modré obloze a letěl vysoko. Vysoko, až si sedl na malý bílý mráček a s tím mráčkem cestoval po světě.
0: To je ale opravdu zajímavé, pomyslel si Arnoštek. Ani mě nenapadlo, co se dá zažít, když je člověk obyčejnou vodou. Myslel jsem si, že voda je nijaká a k ničemu není.
2: Ale zatím se Ivanka vrátila z mlékárny a od pekaře a zůstala jako přikovaná, protože viděla, že prádelní hrnec je docela prázdný.
1: Kam si vylila Arnoštka? Volala a běžela na zahradu za maminkou.
2: A když jí pověděla, co se vlastně stalo, dala se maminka do pláče. A plakala a plakala, protože každá maminka má své chlapečky ráda, i když jsou takový, jako byl Arnoštek.
1: Nepláč, maminko, řekla Ivanka. V prádelním hrnci je ještě troška Arnoštka, tak asi sklenička. Ale to stačí. Mám nápad, uvidíš, že ho zachráníme. A šla do pokoje, kde ležela čtvrtka papíru, štěteček a vodové barvy. Nabrala z prádelního hrnce vodu do skleničky a malovala Arnoštka. Namalovala světlé vlasy, modré oči a širokou pusu. A potom pruhované tričko, modré kalhoty a bílé kecky. A Arnoštek byl hotov. A když uschnul, vzala Ivanka nůžky, udělala šmik, šmik a Arnoštek stál v pokoji jako vystřižený. To bylo radosti. Maminka mu dala pusu a Ivanka taky a pak jim Arnoštek vyprávěl, jaké to je být vodou, kdo všechno ji potřebuje, jak chutná květinám, jak ji pije prádlo a jak voda cestuje po mráčcích jako v letadle. A když to všechno dovyprávěl, dostal velkou žízeň a řekl, tak a teď ochutnám, jestli je voda opravdu tak dobrá. A natočil si plnou skleničku a víte, že mu chutnala? A pak zalil všechny květiny v celé zahradě
2: a květiny se hned usmívaly a všude na lístečcích byla samá maličká kapička. A když si Arnoštek ty maličké kapičky prohlédl, viděl v nich sama sebe. A tak se na sebe usmál a zamával si. A to je všechno.
3: Co to teďka pletete?
4: Klidně se koukněte, pletu sama na sebe a proto mě nezebe.
3: Jak vám slouží jehlice?
4: Děkuji, velice.
3: Vy jste teďka divoká, píchla jste mě do

0: Dnes vám chci povědět příběh, který si štěbetali síkorky v jedné královské zahradě a já to slyšel. Je o dvou královských bratřích Jájovi a Tumášovi. Však už jsem vám o nich vyprávěl, že si vzpomínáte. To jsem rád. Pak také jistě víte, že sobecký princ Jája chtěl všecko jenom pro sebe a stále jen volal já. Proto mu říkali Jája. Jeho dobrosrdečný bratr mu ochotně plnil všechna jeho přání. Tumáš, bratře, vezmi si, co chceš, říkal vždy, a tak mu zůstalo jméno Tumáš. Jednoho dne, když sluníčko připalovalo už od samého rána, vydali se oba bratři na procházku do lesa.
1: Podívej, co je tu sladkých jahod. Ochutnej.
2: Jsou dobré, ale mě bolí nohy. Chci si odpočinout.
1: Tak dobrá. Posadíme se třeba tady pod strom. Vidíš tu hebkou trávu? Máme krásný les v našem království. Slyšíš, jak šumí? Zdravím vás, borovice, sosny, bílé břízy. Poslouchej, Jájo. Les nám odpovídá.
2: Tumáši, někdy nevím, jestli si ze mne tropíš žerty, nebo jsi opravdu takový blázen. Hladíš trávu, povídáš si už nejen s brouky a ptáky, ale dokonce i se stromy. Co pak by z tebe mohl být král? Ještě, že jsem tu já. Já totiž.
1: Mlč! Neslyšíš nic?
2: A co bych měl slyšet?
1: Jakoby někdo volal o pomoc.
2: Ale ne, já nic neslyšel.
1: Ale já ano. Slyšel jsem docela jasně. Pojď, půjdeme se podívat dál do lesa.
2: Nikam nepůjdu, je tu úplné ticho, nikde nic.
1: Slyšíš? Je to u studánky. Ano, teď to slyším docela jasně. Studánka volá o pomoc.
2: Studánka volá o pomoc, no tak to se nezdržuj a běž.
1: Hned jsem u tebe, studánko. Co potřebuješ?
3: No ne, studánka, to já potřebuji pomoc. Topím se, stahuje mě tu dolů, rychle pomoc.
1: To víš, že ti pomohu. Už jsem u tebe. Tak podej mi ruku, no. No, ještě to chvilku vydrž, jen co rozmotám chaluhy a řasy, do kterých se zamotal. No, ještě kousek, no, chyť se, tak, asi venku.
3: Díky, zachránil jsi mě, Tumáši.
1: Jak víš, kdo jsem? A odkud znáš moje jméno?
3: Jsem houbový skřítek a znám všechny lidi z království, kteří chodí do lesa.
1: Ještě nikdy jsem tě v našem lese neviděl.
3: To proto, že my skřítkové jsme přes den neviditelní. Kdybych nespadl do studánky a nepotřeboval pomoc, nikdy bys mě nespatřil. My skřítkové pracujeme jen v noci při světle měsíce.
1: Tak vás je tady dokonce víc?
3: Každý les je přece plný skřítků.
1: A co pak máš na práci ty?
3: Starám se o to, aby v lese byly všechny houby. Hříbky, muchomurky, křemenáče, bedly i lišky. Jahodový, ostružinový, borůvkový a malinový skřítek dohlíží na to, aby byly všechny plody pěkně zralé. Je nás opravdu plný les. Šiškový skřítek, smrkový, borový, šípkový. Každý má co dělat, aby lesní královna byla spokojená.
1: Vy máte svoji královnu?
3: No jistě. Všichni ji máme rádi. Je moudrá, milá a velmi, velmi krásná.
1: Mně se zdá, že jsi nejen houbový, ale také zamilovaný skřítek.
3: No, ne, to ne.
1: No, tak za ní běž, ať o tebe nemá starost. A dávej pozor, abys nespadl do studánky.
3: Děkuji ti ještě jednou, Tumáši, a nashledanou.
2: Cože? Snad si toho trpaslíka nepustil.
4: Ty jsi neslyšel o královně, jak je velmi krásná?
2: To znamená, že má nejen krásné šaty, ale hlavně slyšíš, hlavně šperky, zlato a perly a drahé kameny. Že jsem tu nebyl o chvilku dřív. Jsi hlupák, Tumáši. Ale počkej, já ho najdu, nemůže být daleko. Jen se neschovávej, trpajzlíku, máš to marné, dostanu tě. Já jsem totiž chytřejší než můj bratr, víš? Já si s tebou poradím.
4: A budeš platit.
3: Jou.
2: A už tě mám.
3: Neubližuj mi, prosím, pust mě to bolí.
2: Ale něco za něco, ty svobodu, já bohatství. Říkal jsi, že vaše královna je krásná. Je také bohatá, viď? Má truhlici zlata a šperku.
3: Truhlici ne, lesní královna má jeskyni. Zlatou jeskyni?
2: No prosím, zlatá jeskyně, to je hotový poklad. Dovedeš mě k němu a já tě za to pustím na svobodu, ano?
1: Já jo, hned ho pust.
2: Ani mě nenapadne. Budu mít poklad, rozumíš? Bude ze mě skutečný král, mocný a bohatý. Nejbohatší ze všech. A ty? Co budeš ty? Chudák, všem lidem prosmích. Zatímco mě se budou klanět, tobě se budou smát.
3: Když myslíš, princi, tak dobrá. Zavedu tě k pokladu. Ale jen tehdy, když princ Tomáš půjde s námi.

0: Tomášovi se nepodařilo přesvědčit bratra, aby houbového skřítka pustil na svobodu, a tak se na cestu ke Zlaté jeskyni vydal společně s nimi. Už z dálky viděli před jeskyní postavu zalitou zlatou září.
1: Stůjte, co zde hledáte? Jsem královna této říše.
2: Královno, to já je přivedl. Byl jsem nepozorný a princ Jája mě chytil. A za moji svobodu žádá zlato. Ale tady princ Tomáš, ten mi zachránil život, když jsem se topil ve studánce. Prosím tě, královno.
1: Nepros, svoboda je víc než zlato. Dám ti, princi Jájo, po čem tolik toužíš. Dám vám zlato oběma, ale pod jednou podmínkou. Vezmete si jen to, co unesete v jedné ruce. Kdo z vás neuposlechne, ten na svou chamtivost doplatí.
3: Tak pojď rychle, Tomáši, pojď.
1: Počkej, napřed propusť mého skřítka.
3: Běž si, trpajzlíku, už tě nepotřebujeme.
0: A skutečně, lesní královna pokynula rukou a jeskyně se otevřela. Všude, kam bratři pohlédli, bylo zlato, šperky, perly a drahokamy. V záři zlata probleskovaly paprsky rubínů jako malé červené plamínky. Bílé hromady perel vypadaly jako ledové hory a uprostřed nich krásné modrozelené tyrkysy připomínaly horská jezera.
3: Rychle, Tomáši, sundej kabát, ale co dám svůj, tak jen pojďte ke mně, drahé kameny. Tomáši, nestůj a dělej, co já, slyšíš?
4: Smíme vzít jen to, co uneseme v jedné ruce, neslyšel z královny.
3: Věříš všem nesmyslům, si strašpitel. To víš, nechce, aby z pokladu příliš ubylo. Ještě svléknu košili, tak. A kam ještě? Ano, už vím, naplním si boty.
4: To půjdeš, bos.
3: Co by ne? Víš, jak mě lidé uvítají? Jako nejbohatšího krále budou se mi klanět až na zem. A tobě? Tobě se budou smát. Vždyť nemáš vůbec nic. Co já to mám za bratra?
4: Stydím se za tvou chamtivost, bratře.
1: Princi Tomáši, vidím, že ty jsi nenabral ani zlata, ani drahých kamenů.
4: Jsem tady jenom proto, že si to tvůj skřítek přál, královno.
1: Vezmi si ode mne alespoň tuto růži.
4: Díky, královno. A odpusť.
5: Za co děkuješ, hlupáku? Za jednu docela obyčejnou růži?
3: Podívej, co mám já. Zlato. Plno zlata.
5: A ty nemáš nic, jenom růži.
3: Já budu nejbohatší král.
0: Oba bratři se vydali zpátky na zámek. Tomáš šel lehce. Netížilo ho ani zlato, ani drahé kameny. Jen v klopě kabátu měl růži, kterou mu darovala lesní královna. Za to Jája se pachtil se svým pokladem, sotva dechu popadal. Zastavoval se, odpočíval, ale ze všeho nejvíc se staral o to, aby mu jediný kamínek z pokladu nevypadl, aby ani perličku nestratil. Konečně došli k zámku.
3: A teď dávej pozor, bratře, teď uvidíš, jak se ze mne stane král. Hej, lidi, pojďte všichni sem rychle, podívejte se, jak jsem bohatý. Nesu celý poklad, budete mít nejbohatšího krále.
6: Cože, nejbohatšího?
7: Vždyť nemám boty.
8: Ani košile.
3: Ale mám, hlupáci, mám kabát, košily i boty. Ale plné zlata a drahokamů. Jen se podívejte. Co to? Co to je? To je zrada?
9: Samé smetí.
10: Kde tak zlato? Ne, boty smetí.
9: To by byl král.
3: Tomáši, podvedli nás.
4: Ne, ne. Podívej.
11: To je krása. Zlatá růže.
12: Jak se cpití.
11: A jak září.
0: A opravdu. Obyčejná růže darovaná lesní královnou se proměnila v růži zlatou, až oči všem přecházely. O, to je krása, říkali. A chamtivý princ Jája Bos a bez košile byl všem jenom pro smích. Darmo se neříká, že kdo chce mít moc, nemá nakonec nic.

0: běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
1: Figi hádanka.
2: Utálí se zlatý míč, padne tma a míč je pryč.
1: Co to je?
3: Já jsem ho viděl na zahradě. Kutálel se a pak spadnul pod stodolu.
1: Počkej, kocoure, ty jsi jak malé koťátko, ty by si pořád jenom hrál. No. Počkej, to nebude ono. Padne tma a míč je pryč a míč byl zlatý. To je jednoduché.
3: Jo, a co?
1: Sluníčko.
3: Je.
1: Sluníčko,
3: pravda. Tam já se rád vyhřívám.
4: My lidé jsme na tom slétáním asi jako krtek. Najdou se však mezi námi takoví darebáci, kteří na letícího orla dokáží vystřelit. Rána se ozvala z blízkého lesíka a krtek tam hned utíkal.
5: Nestřílejte, mohl byste trefit orla.
4: Ale myslivec se jen zachechtal. To právě chci. A zamířil po druhé. Naštěstí orel mezi tím nabral výšku a žádná flinta už na něj nedosáhla. To krtek dopadl hůř. Veliká myslivcova tlapa po něm hrábla a stiskla, že chudinka sotva popadal dech.
5: Pust, čemu ti budu?
4: Ale s myslivcem nebyla rozumná řeč. Dám tě svýmu klukovi. Přál si k narozeninám čelenku z orlích pér, jakou měl ten Vinetou, tak takhle dostane aspoň mluvícího pišišvora. Zabručel vstekle a zavřel krtka do myslivecké brašny.
5: Kde je udělá pišišvor? Zadím se, že se mě doma stačí dráva od okura.
4: No, vlastně se krtek ani moc nespletl. Dali ho do prázdného akvária, asi jim tam už dávno všechny rybičky nudou umřely. A není divu. S mysliveckým klukem nebyla o moc větší zábava než s jeho tatínkem. Pořád jen na krtka hloupě koukal a čekal, kdy začne za sklem chroupat čerstvou mrkvičku.
5: Tuhle, a morce, neraduj, stejně ti uteču.
4: Ani krtek sám netušil, že to bude tak brzy. Orel však má orlý zrak a vidí i z veliké výšky, co se kde na zemi šustne. Přece v tom krtka nenechá. Snesl se tiše až k myslivně a vší silou zaútočil. Proletěl zavřeným oknem a je tu. Myslivecký kluk se honem běžel schovat do komory a ječel, jako by ho na nože brali. Tatí, tatí! A myslivecký hafan štěkal o 106. Ale orel na nic nedbal. Mocným máchnutím křídel smetl na zem skleněnou desku z akvária a krtka vysvobodil. Pak už stačilo otočit na okně kličkou. To krtek hravě zvládl a cesta byla volná.
5: Hurá, letíme!
4: Mezi orlými spáry se krtek cítil v bezpečí a letělo se mu krásně jako na rogalu. Nadarmo se však neříká, nekřič hop, dokud nepřeskočíš. Rámus v myslivně probudil myslivce, ten sáhl na věšák po brokovnici, otevřel okno a zamířil po třetí. A tentokrát se bohužel trefil. Orel jenom bolestně zanaříkal, vysoko v povětří se zamotal a klesal k zemi. Ještě dobře, že dopadli tak daleko od myslivny. Tady už nebyl revír toho Bouchala, který si taky říká myslivec, ale těm ostatním je leda pro ostudu. Krtkovi se dohromady nic nestalo, padl do peří. Za to věrný orel na to doplatil. Ležel v trávě jako tělo bez duše, oči zavřené a pravé křídlo mu krvácelo. Co teď?

0: zabaloval k silnici, až se za ním prášil. Trefil podle sluchu. Jezdilo tam auto za autem. Jedno z nich naštěstí byla sanitka.
1: Zastavte, tady jde o život.
0: Zastavili a ničemu se nedivili. Sanitka je na takové případy zvyklá. Odbočila na kraj lesa, pak z ní vystoupili tlustý pan doktor a dva sanitáci s nosítky a Krtek je odvedl lesní pěšinou až k Orlovi. Ten chudák vypadal. Ještě hůř než před chvílí. Tak co pak to tu máme? No jo, pravé křídlo zlomené, otřes mozku. Taky si, kamaráde, ztratil hodně krve. No, budeš muset s námi. Zahůlal pan doktor, když Orla vyšetřil. A dál šlo všecko jako na drátkách. Rychle na nosítka, s nosítky do sanitky, zapnuli houkačku.

má kůrko dvojí, ptáček se z hnízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, cože ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme?

0: princezně palce, ať k svému štěstí doletí.
1: Tak už je srpen, měsíc opuštěných balíků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí nebo polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné harampádí a můj člověk to dovnitř naskládá divné všechno. Pak to vyhází zase na dvůr a naskládá to tam jinak a pak to vyhází po třetí a začne to tam rovnat ještě líp. To všechny zaujme tak, že se houfují u auta a začnou mu radit. A v tu chvíli zalezu radši do boudy. Vím, co bude následovat. Vím, že mému člověku zbrunátní tvář, že se vysouká z vnitřku celý upocený a zježený a začne hafat, až se roztřese komín. Nakonec se dovnitř stejně vejde všechno. Všichni se zběhnou ke mně, balíčku, pá, buď tady hodnej a hezky hlídej. A můj člověk vydráždí své vozidlo. Všichni mi zamávají z okýnek, a já začnu být opuštěný. Okrmení strach nemám, to mají na starosti mláďata naší sousedky. Ale ta odpovědnost, to si neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta ošizená lidská mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mě a chtějí mě užít. Den co den je tedy vodím k řece, ale až na večer, kdy u vody není nikdo než žáby. V létě jsou žáby k snesení, ale na jaře to bych z nich vyletěl z kůže. Celé noci nezavřou zobák. Žabý zpěv není ovšem žádným uměleckým projevem. Není to něco takového, jako když pes dává pac. Žabí kvákání je něco podobného jako zpěv ptačí. Když zpívá kos, taky nedělá umění. Jeho zpěv je vlastně řetězem vyhrůžek druhým kosům, že tady to není jejich a ať se koukají ztratit. Žabí zpěv je proti tomu jakousi inzertní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák hledá pro společnou cestu životem citově založenou družku. Značka příroda, hudba, porozumění. A věříte, že se vždycky najde nějaká žába, která mu na to naletí? Naklade pak 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se ale vylíhne o hodně míň pulců. Protože kdekdo se žabými vejci živí? Žába se totiž nevylíhne rovnou, jako třeba štěně. Vyvine se z pulce, kterému nejdřív naroste ocásek, později přední nožičky, potom zadní a teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. Když ovšem říkám, že žabáci nezavřou celé jaro zobák, nemám docela pravdu. Jednak nemají zobák, ale co hlavně, oni skřehotají se zavřenou hubou. Alespoň tedy skokaní, jako ten jeden můj. Aportoval jsem jednou asi 10krát z vody klacík a po 11. mě to už nebavilo. Tak jsem dělal, že klacík nevidím, že si prohlížím elektrické vedení.
2: To mrkáš na drát, co?
1: Ozvalo se vedle mě. Byl to ten můj žabák. Co bych mrkal? Nemrkám, namítal jsem. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře.
2: To jsem čekal, povídal vyčítavě skokan. My žáby jsme objevili elektřinu. My děláme pozemně kouli civilizaci. A k čemu to je? Vždyť vás psi to vůbec nepoznamenalo. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete.
1: A hop, byl pod vodou. Tedy naštěstí pro něho. Já jsem totiž dlouho dobrák, ale když mě někdo takhle rozmerendí, tak se s ním nepárám. To dovedu být ten nejzuřivější zlák, jaký když žil u nás ve vsi. No, zeptejte se listonoše nebo komíníka. Každý přece ví, jak to s tím objevem bylo. Žáby byly naporcované pro pana Galvániho, protože v Itálii i jinde jsou žabí stehinka lahůdkou. Visely na měděných drátkách, na železném zábradlí a houpali se v průvanu. A kdykoliv se dotkli železa, tak to s nimi cuklo.
2: Pan Galovaný si toho všiml a povídal, a heleme se, elektrika. Jestli tedy tenhle objev chcete připsat žabám, tak můžete kocourům připsat vynález písma. A nebo mě vynález konce, protože já už svoje vyprávěnky končím. Končím, protože jsem vám toho napovídal už dost, abyste věděli, jak žiju já a některá zvířátka z mého okolí. Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi. Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni. Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci, ale i, vem je čert, žáby. Kdyby byl svět obydlen jen baryky, nebo jen čtenáři dětských knížek, nebo jenom ježky, byl by k uzývání. Tak se mějte dobře. A kdyby něco, tak mě najdete v boudě.
3: Mix Live, Pix Live.

0: básnička.
1: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči. Odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
5: proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
4: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
6: Tady máme na papírku něco napsané.
7: A že je na tom razítko?
4: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil.
8: Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit.
4: A odjel.
9: Sláva!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Pařez se přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

0: Doufám, že budete spokojeni. Řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.
1: Kam nás odvedou?
2: Slyšíte to?
3: Nezdá se vám to divné?
0: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkali například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, a nebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil: no prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
1: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
3: Na palouku jsou i houby a porůvky.
2: A na obloze vysí se sluníčko.
1: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
0: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštila až ke stropu.
4: Piggy vtip.
5: Veterinář Vorlíček je se ženou na procházce. Procházejí malebnou cestičkou kolem loučky, na které se pase kráva. Vorlíček si upravuje klobouk na hlavě. Vorlíčková se rozčílí.
4: Taky bys nemusel zdravit každou svou pacientku. Víš, kdo je veterinář? Veterinář je pan doktor, který léčí zvířátka.
6: Je, ty jsi chytrý.
4: A jeho paní žárlila na tom kravičku.
7: Lidi, jsou stavně se píjí.

0: věří, že je v šatech lidská ctnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Ahoj mrzotkové a šmakovinky, opět vás zdravíme s Pigim přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
2: Jednoduchou, zvládnu to i sám.
1: No o tom nepochybuj, Pigi. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme...
2: Připravíme?
1: Bylinkové máslo.
2: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
1: Budeme potřebovat bylinky, jak už jsi říkal, a máslo.
2: Aha.
1: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
2: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkózní.
1: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Pigi?
2: Já mám rád třeba pažitku, ale pažitkové máslo už jsme dělali. Pak

0: Tympán.
1: Nemyslíš tymián?
0: Jo, tymián. Voněl hezky, no tak můžeme zkusit třeba ten, vzal jsem ho, tenhle to je, tady je.
1: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
0: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať, tady, hele.
1: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
0: Jo. To je spravedlivé, aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
1: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou, ale...
0: Ale zamíchat, míchám, jako robot kuchyňák, míchák.
1: Ojeje, zase ten tvůj kuchyňák, Piggy. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, kde tě mám vypnout?
0: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
1: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej, dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.
0: Míchej.

0: vodu. Je, láskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
1: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
0: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
1: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
0: Ne bylinky, marťán, zelený.
1: Píky.
0: Promiň, já jsem se zasnil. Tak. A teď přidáme bylinky a...
1: A ještě jednou pořádně promícháme.
0: Aha.
1: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
0: Míchám, míchám, míchám.
1: Dobře. Kuchyňáku dost.
0: Do mícháno. A to je všechno?
1: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
0: Jako když tvaruju plastelínu.
1: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
0: Laskonko,
1: co pak?
0: Můžu říct ten koneček sám?
1: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
0: Recept i postup najdete jako vždycky na www.pigy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping.
1: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
0: Nemůžu teď mluvit jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku, mluv.
1: Ty lumpe, počkej, já tě zletám.

jsme čas, zraje klas.

0: Měsíc třetí pomůže ti.
1: Měsíc třetí pomůže ti.
0: S hledem k dobré duši její, chvilku jí

O netopírovi, který nechtěl platit daň. Pohádka ze Sikkimu. Před mnoha a mnoha lety žil jeden netopír. Přiletěl za ním král všeho ptactva a žádal ho, aby zaplatil daň. Tak jako všichni ostatní poddaní. Netopír ale na ptačího krále jen vycinil zuby a ušklíbl se. Proč bych platil zrovna tobě? Což pak mám zobák a peří? Jen si mě dobře prohlédni a uvidíš, že jsem poddaný krále myší. Běž si vybírat desátky mezi svými. Taková drzost ptačího krále rozzlobila, protože musel odletět s prázdnou. A tak hned druhý den všechno pověděl králi myší. Ten, když to slyšel, vydal se za netopírem. Požádal ho, aby mu zaplatil daň. Jen se na mě podívej, vidíš? Mám křídla. Mým vládcem je tedy král ptáků. A tak i myší král odešel s prázdnou. Hned se proto vydal za ptačím králem, aby se poradili, co udělají s tím neomaleným netopírem, který si z nikoho nic nedělá. Po dlouhé poradě se usnesli, že na vzpurného netopíra pošlou svoje vojska a zabijí ho. Jenže milý netopír to slyšel, protože byl celou dobu zavěšený za oknem a nikdo

nikdo si ho nevšiml. Hned letěl a všude rozhlásil, že má tisíce příbuzných a jestli se mu něco stane, bratři netopíři ho pomstí. Oba králové se zalekli a raději netopíra nechali na pokoji. Od těch dob netopír, na rozdíl od všech obyčejných smrtelníků, nemusí nikomu platit daň. Dobře však ví, že na něj kvůli tomu všichni mají spadeno a tak se ve dne skrývá a vylétá až po západu slunce.

Dobrý den, děti. Kdo pak z vás rád lenoší? Všichni? To si ale musíte dát dobrý pozor, abyste nedopadli jako Kvído s Funíkem. Aha, vy je neznáte. To nevadí, já vám je představím. Přejdeme nejprve devatery hory, přebrodíme devatery potoky, projdeme devatery lesy a jsme na místě. Vidíte ten hezký domeček u lesa? Tak to je náš cíl.

0: slepice Josefína.
1: Ano, teď už je všechny znáte. Malému a zvědavému Kvídovi a línému a tlustému Funíkovi a chytrému a silnému Centíkovi vede v domečku u lesa slepice Josefína domácnost. A všem se dobře daří. Jen občas se dostanou do sporu se svým nevrlým sousedem, štětinami obrostlým divočákem Hubertem, který bydlí nedaleko nich ve skalní sluji.
2: U všech bukvic a žaludů, kdo mě to zase ruší? Já vezmu sukovici a uvidíte ten talec.
1: Promiň, Huberte, mi neradi, jen spí klidně dál. Ještě je čas. Slyšeli jste, děti, jaký je to neurvalec? Však ještě uvidíte, až se probudí. Zatím ho necháme být a vrátíme se k chaloupce. Já vám přece musím povědět, jak Kvído s Funíkem lenošili. Tak si představte, je ráno, ptáčkové zpívají a prasátka vycházejí před dům.
3: Tak co budeme dělat, kamarádi?
4: Už nemáme čím topit, půjdu do lesa na dříví. Pomůžeš mi, Funíku?
5: Já nebudu dělat dneska nic, ať jde s tebou Kvído.
3: Já bych radši pomáhal Funíkovi dělat to nic.
4: Že se nestydíte, lenoši, půjdu sám.
1: A Centík se rozlobil, vzal si nůši na klestí, pilu a sekirku a vydal se do lesa. Josefína vařila a před chaloupkou okouněl Kvído s Funíkem.
3: Funíku, Funíku, jak se vůbec dělá to nic?
5: A to nic není, pojď se mnou a já tě to naučím.
1: A vyšli. Funík pátral po obloze, díval se, kam nejvíc svítí sluníčko, až ho paprsky zavedli na plácek přímo stvořený k lenošení. Teploučko jako za pecí a větřík ani lístkem nehnul a Funík začal Kvída učit.
5: Tak dávej pozor. Hezky si lehneš, dáš si ruce za hlavu, tak, nohu přes nohu, ale špatně takhle. Tak, to je ono. A teď už na nic nesahej, alež ani se nehýbej.
3: A co bude dál?
5: Nic. Co by bylo? Třeba koukej na nebe a počítej obláčky.
3: Ani za nic. Počítat. To půjdu radši na dříví.
5: Nikam neběhej. Alež, když nechceš počítat, tak zavři oči a koukej do tmy.
3: No, teď ale vůbec nic nevidím. A ještě navíc usnu a vůbec nebudu vědět, že nic nedělám.
1: A tak se dohadovali a hověli si a lebedili. Slunili mhouřili oči proti sluníčku a Funík si dal dokonce na rypáček lupení z jitrocele, aby se moc neopálil. Vůbec jim nevadilo, že šla kolem provodu slepice Josefína s dvěma těžkými putnami.
0: Co tady děláte? Ko?
5: Představ si, Josefíno, že nic.
0: Ko? Když nic, tak nic, ale proč se u toho Kvído tak vrtí?
5: Ko? Je začátečník a neumí nic dělat pořádně.
0: Ale Funíku, ty jsi se teď zavrtěl taky.
5: No, ale to je něco jiného, víš, jsou tu kamínky a ty mě tlačí.
0: Lenoši, ani nic neumíte dělat, ko? Nebudu s vámi ztrácet čas, ko?
3: Funíku, už mě ty kamínky taky tlačí. Pojď dělat to nic ve stoje.
5: Hlupáku, budou nás bolet nohy od stání. Raději si lehneme někde do trávy.
1: Ale sotva se Funík s Kvídem natáhli o kus dál do trávy, začali se za chvíli vrtět znova. A kdyby jen vrtět, Funík vyletěl, jako když ho čert na rohy bere.
5: Mravenci, zachraň se, kdo můžeš!
1: Funík s Kvídem vyskočili a místo nic nedělání hopsali, drbali se, vrtěli, škrábali, otírali o strom a nic nepomáhalo. Rozeběhli se rovnou k potoku a hops.
3: Jejda, to je studená.
5: Jen když mravenci uplavou.
3: Mně je zima.
5: Mně tak taky, ale za chvíli oschneme.
1: Sotva si lehli na sluníčko, aby se trošku ohřáli, ozvalo se podivné mručení.
3: Foniku?
5: Ještě je ti zima, že se klepeš.
3: Ale já už se netřesu zimou, ale strachy.
5: Proč?
3: Je tu medvěd. Poslouchej.
5: A kde pak medvěd něco horšího? Hlad. To mě tak kručí v bříšku.
3: Počkej. Já taky.
5: Moc toho nenaležíme. Je čas jít k obědu.
1: A sebrali se a běželi k chaloupce, kde už to všechno vonilo dobrotou. V sednici seděl centík u plného talíře a Josefína nesla na stůl mísu, z které se kouřilo.
5: Dobré poledne.
3: Dobrou chuť, centíku.
5: Co pak máme dobrého?
0: Nic.
4: Nedělali jste nic? Tak nemáte k obědu taky nic.
0: Až bude za vámi vidět nějaká práce, bude pro vás na stole večeře.
1: Tak a bylo po všem. Funík s Kvídem stáli smutný před chaloupkou.
3: Ale to nic už nedělám. Mám otlačená záda od kamení, puchýře od mravenců. Vykoupal jsem se v ledové vodě a v břiše mi kručí hlady. To je lepší něco dělat.
5: Kde pak? Mám jiný nápad. My se na to naše lenošení pořádně vyzbrojíme. Uděláme si lehátko?
3: Vlastně, máš pravdu. Když chci lyžovat, musím mít lyže. Když chci bruslit, musím mít brusle. A když chci ležet, musím mít lehátko. Ale nenadřeme se moc.
5: Budeme hned hotovi. A jak se nám potom bude ležet? A ještě dostaneme večeři, protože za námi bude vidět nějaká práce.
1: A Funík s Kvídem se pustili do díla. Funík přemýšlel a kreslil plány. Kvído si mohl nohy uběhat.
5: Kvído, dones dříví.
3: Už jdu.
5: Kvído, kladívko.
3: Už běžím.
5: Kvído, pilu.
3: Už letím.
5: Kvído, nos. Kvído, běhej. Kvído, tluč. Kvído, řeš. Kvído, podej. Kvído, podrž.
1: A jak tak stavěli, bouchali kladivem, vrzali pilou, hádali se, kam přijde který hřebík. Rámusili, až se to lesem rozléhalo a ve své sluji se probudil divočák Hubert.
2: V tomhle randále se nedá spát. Usta bukvic a tuctu žaludů, co to zase prasátka u té své chaloupky provádějí. Vzbudili mě a koukám, že mám hlad. Kdyby mě nevzbudili, tak bych o tom hladu nevěděl. Mám hlad jejich vinou a tak se tedy podívám, kolik mají ve spižírně zavařených bukvic.
1: A Hubert vzal svoji sukovici a vydal se na lup. Ale sotva vyšel z lesa, kouká, jak Kvído s Funíkem chtějí zalehnout.
2: Prach a broky, to je pěkné lehátko. Krapet je vystraším a bude moje.
3: Tak, lehni si, Funíku.
5: Ne, raději až po tobě.
3: Já vím. Kdyby lehátko nedrželo, tak se zřítím já. Funíku, proč děláš to?
5: Já, že dělám Já myslel, že ty děláš
3: Tak kdo to tady dělá? To Hele, zase se to ozvalo?
5: Tobě je zase zima?
3: Ale ne, já mám strach.
5: Tady někdo je? Uj, já bych radši šel domů. Třeba se tam Josefína sama bojí.
3: Já jsem pro.
2: Molisa, bulisi, byčáč, jste pro.
5: Jejda, pomoct!
3: Strašidlo!
1: A Kvído s Funíkem utíkali k chaloupce, až se za nimi prášilo. A zatím Hubert obdivně obcházel jejich výrobek.
2: No, to je paráda. To musí být pohodlíčko. Že bych se tady na chviličku, než půjdu na Bokvice, natáhnul a odpočinul. No, to by nebylo marné.
1: Ale sotva Hubert zalehl, ozval se praskot. A lehátko se pod ním zřítilo. Jedna kláda ho praštila do hlavy, až se mu kolem ní hvězdičky dělaly. Druhá ho vzala přes záda, až mu dech vyrazila. A zadkem dopadl přímo na špičku hřebíku.
2: Jouvej, jsem přepaden, to není lehátko, to je...
1: Pas. Popletený Hubert vykřikoval, nadával, skučela, hromoval, osahával si rány a pelášil zpátky do lesa. Málem porazil vracejícího se centíka.
4: To je spěchu, zdá se, že dostal za vyučenou. Aspoň ho přejde chuť na naše Bukvice.
1: A když přišel centík domů... Pochválil Funíka i Kvída za tu báječně udělanou past na Huberta. Kvído a Funík na sebe mrkli, Josefína s centíkem na sebe také mrkli, protože dobře věděli, jak to vlastně všechno bylo. No a pak všichni zasedli spokojeně ke stolu a pustili se do večeře.
6: Když zítra pomůžete centíkovi s dřívím, půjdeme v neděli na pláž k rybníku.
4: Tam bude povalováníčko, hezky v měkém písečku, nikde kámen, nikde mravenec.
3: Ne, já už nechci nanošit, byl bych pak hladový.
6: Hlupáčku, kdo nic nedělá po práci, ten nelenoší. Ten přece odpočívá a dostane najíst.
1: A jak řekli, tak se i stalo. Druhý den nadělali dříví na celou zimu a potom se šli spokojeně vyhřívat na pláž. A Josefína jim upekla vonavou bábovku a pak si všichni zaspívali.

0: Dobré víkačko.
1: Figi hádanka.
2: Má dva rohy na čele, kaboní se vztekle.
1: Straší lidi na zemi, ale bydlí v pekle.
3: Co je to?
0: Se trošku bojím.
3: Vol, to nemusíš. Bát se nemusíš. Chodí s Mikulášem. A Mikuláš ho hlídá. A je to?
2: Čertík Bertík.
4: Ryba se jí od hlavy.

Žil jednou jeden rybář, jmenoval se Ker a štěstí mu v životě přálo. Kdykoliv ponořil do moře síť, vytáhl ji naplněnou rybami, až se pod jejich vahou trhala. Ker měl pod domem velký sklep, tam ryby nasolili, naložili je do sudů a zatížili těžkými vodou ohlazenými kameny. Když byly ryby slisované, sudy zatloukly a poslali je kupci přes moře. Sudy se valily tam a naspátek se za ně kutálely penízky. Ker se držel štěstí oběma rukama, protože dobře věděl, že plachty se obracejí, kam vítr duje. Vždycky, když měl k obědu nebo k večeři rybu, jedl ji tak, jak se na rybáře patří. Od hlavy, protože hlavou se ryba otáčí ke břehu, aby se chytila do sítí. A Ker byl přesvědčený, že všechno štěstí ho doposud potkalo právě kvůli tomu, jak je zvyklý ryby jíst. Ker měl dceru Jennifer. Děvče si s otcovým zvykem hlavu nelámalo a mělo za to, že se jedná jen a jen o babské povídačky. Jednou, když se při večeři pohádce s otcem rozlobila, začala rybí maso z kostí obírat od ocasu. Otec jen vzdychl, zavrtil hlavou, ale neřekl nic. Jennifer byla tvrdohlavá a Ker neměl rád hádky. Druhý den vyjel Ker se syny na moře, spustil do vody síť jako obyčejně a když ji vytáhl... Divná věc. Síť byla prázdná. To se Kerovi ještě nestalo. Štěstí si mi odehnala ode dveří, dcero moje, řekl doma dceři Jennifer. Ta se mu ale jen posmívala. Uplynul týden, uplynul měsíc a z nejbohatšího rybáře se stával ten nejchudší. Sklep byl prázdný, sudy vysušené, lisovací kameny na hromadě. Přesto Ker se syny stále na moře vyjížděli pokoušet štěstí. Když zase jednou odjeli, Jennifer byla tak hladová, že to nevydržela, vzala udici s háčkem, jako návnadu na něj napíchla ústřici a vydala se chytat. Kdyby tak chytla aspoň malou rybičku a utišila kručení v břiše. Jen co poprvé do vody nahodila, pocítila na prutu tíhu a vytáhla zvláštní rybu. Malou rybku s velkou hlavou a vypoulenýma očima. Nikdy takovou neviděla, ale nedbala, šla domů a rybku upekla. Když se do ní chtěla pustit, ryba na pánvi zvedla hlavu a zahovořila hlasem tichým, jako je šum moře. Jennifer, děvče hloupé, nezapomeň mě jíst od hlavy. Jennifer byla tak překvapená, že poslechla a snědla rybu tak, jak ona nakázala, až na pánvi zůstaly jen kosti. A sotva je chtěla vyhodit, kosti na pánvi vyskočily a prohovořily hlasem tichým, jako mořský šepot. Hoď nás do moře, děvče hloupé, hlavou ke břehu a ocasem k širému moři. Jennifer zanesla kosti k moři a opatrně je položila do mělké vody tak, jak měla. Sotva byly kosti ve vodě, porostly masem a rybka vypadala stejně, jako když ji dívka viděla poprvé. Plácla ocasem o vlnu a povídá. Některé věci jsou na světě správné a některé nesprávné. Pamatuj si to, hloupá Jennifer. Sotva domluvila, plácla ocasem po druhé a zmizela v hlubině. Té noci se Kerovi zdálo, že slyší ze sklepa padat oblé kameny. Když se ráno vydali na moře, zdálo se jim, že se moře kudrnatí v milionech vlnek. Ponořili síť a loďka se málem přebrhla. Od toho dne se vraceli do vesnice zase s plnými sítěmi. Sudy ve sklepě se plnily a oblé kameny se na nich usazovaly jako kvočny na vejcích. A Jennifer i svým dětem po mnoha letech opakovala to, co slyšela tolikrát od svého otce.
Ryba sejí od hlavy. Ryba sejí od hlavy. Ryba sejí od hlavy.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Go, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No, toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali a čekali.
3: Čekali.
1: A ty jsi pořád nešla a nešla.
3: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: No, to je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidopíjo mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy, to tedy nemohli. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete.
0: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalej si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No, tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No, jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tyhle ty tety. Já myslela tuhle dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu
1: dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek. A ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej. Hugo mluví.
0: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ní ani dietetu.
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tady moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
1: Justino, potom! No. Teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblíže?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké. To je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zástav...
2: nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není to... tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerat.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska nebylo. Je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky
2: teta.
1: Umí ve stínu na zahrádce.
2: No, to je ohromná legrace tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?

0: Sluníčku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Kdykoliv padne první slovo o táboře, začnou se probouzet na schválničci. Že na schválničky ještě nikdo neviděl, no kdo pak by je viděl? Na schválnici nejsou vidět, ale na schválničku je tolik, že se nedají ani spočítat. Jsou například na schválničci domácí, ti vám poschovávají kde co, tričko, propisovačku, gumu, aby pak ne a ne to najít. Pak jsou na schválničci školní. Ti například přivedou ke dveřím někoho z učitelského sboru zrovna, když chodíte po lavicích. Potom jsou na schválničci lesní, vodní, zahradní, dopravní a jiní a jiní. Škudibík a Mezulán byli na schválničci táboroví. Táboroví na schválničci se totiž projevují vůní připáleného kotlíku. Jak by se mohli na schválničci školní, zahradní nebo vodní projevovat vůní připáleného kotlíku? Ti přece nemají s kotlíkem nic společného.
1: Slyšel, škudibíku?
2: Slyšel, Mezuláne. Ale nevím, jestli z toho tábora něco bude. Jak to tak poslouchám?
1: A co kdybychom si udělali rozcvičku?
2: A víš, že bychom mohli?
0: Na schválničci se vysoukali z úkrytu a chvilku poslouchali halas a tartar, který působili ještěrky, poštolky, světlušky a beberky. Za chviličku poznali, oč běží. Že družiny chtějí na tábor a ne na pohodlnou ozdravovnu, kam jezdili v minulých letech. A že Radim ví, že na to rodiče nekývnou jen tak. Škudibík se posadil Radimovi na opěradlo a zašeptal mu.
2: Neříkej dětem, ať drží jazyk za zuby.
0: Radimovi se zdálo, že by dětem nic takového opravdu říkat neměl. Mezulán mezi tím pošpítal Aťce a Esmeraldě od ještěrek, ať to doma vyzvoní. A totéž našeptal i se škudibíkem Pérovcovi, i Kociánkovi, Mahuleně, i Karkulkovi, Štěpánkovi, i Nataše, prostě všem dětem jednomu po druhém. Aby se to rodičům pořádně rozleželo v hlavě a aby věděli, proč děti na takový tábor nepouštět. A za měsíc byla rodičovská schůzka.
3: Piggy vtip.
4: Malý Jirka volá ze dvora.
5: Mami, náš ládíček si hraje na kohouta.
4: No tak ho nech vykokrhát a pak pojďte rychle domů.
5: Když on ládíček nekokrhá, ale jí žížaly.
3: To někdy malé děti dělají takové hloupé věci.

0: jak se pasou žížaly. Dnes si vzal můj člověk zase jednou do hlavy, že mě bude zlobit. Začal mě vyhazovat do výšky a chytat mě. To se mi vždycky směje, když strachy brečím. A tak jsem si řekl, a zrovna ne. Ani jsem nemňoukl a jak mě tak vyhazoval těsně u chaloupky, udělal jsem na jednou hup a byl jsem na střeše. Vyběhl jsem až docela nahoru, tam jsem si sedl, jakože o něm nechci nic vědět. On mě volal a když jsem si ho nevšímal, udělal, že taky o mě nechce vědět. Mě to přestalo bavit a řekl jsem si, že slezu. Ale kočky, ono to nešlo. Jak jsem chtěl jít dolů, tlapky pode mnou ujeli. Jel jsem po zadečku, až jsem si jel za komín. Tam jsem začal strachy brečet. Můj člověk se mi dole smál. Smál se tak dlouho, až jsem se urazil a jako by nic, začal jsem se mít. A pak se stala podivná věc. Když jsem se na olíznutou tlapku postavil, neklouzala. Olízl jsem druhou a vida taky neklouzala. A tak jsem si ještě jednou pořádně obě přední tlapky olízal a teď to šlo dolů pěkně. Kočky, ten můj koukal, jak jsem chytrý. Sešel jsem docela až na kraj střechy, skočil jsem mu na rameno a předl mu do ucha. On mě velice chválil a pak mě položil na vyhřáté místo v trávě. Byl jsem velice pyšný, jak jsem chytrý. Jak tak ležím a myslím na to, jak jsem chytrý, začala ze země přímo přede mnou vyrůstat černá hromádka. A bylo to velice zajímavé. Trochu jsem do ní hrábl a hromádka přestala růst. Stojím nad ní a čekám, jestli ještě neporoste. A najednou ta hromádka povídá,
1: čekáš, bardě, já nevylezu.
0: A já povídám, jak to, že nevylezeš, když už tě takový kus vylezl. Za hloubí hromádky se ozval zase hlas.
1: Ty jsi ještě nějaký hloupý. To, co vylezlo, to přece nejsem já. To je hlína z mé chodby. Já dneska uklízím.
0: Tak jsem hromádku trochu rozhrábl a poznal jsem, že ten hlas opravdu nepatří hlíně. Byl cítit jinak než hlína. A ten hlas zase povídá, jestli budeš hrabat, tak ti uteču. Já pod zemí běhám rychleji než ty po zemi. Ty víš, kdo já jsem? Ptám se. Pod hromádkou to začmuchalo a řeklo, pes nejsi, liška taky ne, ty budeš asi kočka. Já nejsem kočka, já jsem kocour, modrooko, představil jsem se. A hlas povídá, to souhlasí, páchneš velice ostře. A co tam děláš pod tou zemí? Lovím, co bych tu dělal. A jak můžeš lovit, vždy tam nic nevidíš. Oči jsou k ničemu. Stačí dobrý nos. Já ve svých chodbách vyčenichám každou žížalu. A co to je žížala? Zeptal jsem se toho podzemí. Když nevíš, co je žížala, nevíš, co je dobré. Každý večer, když jdou žížaly na pastvu, prolezají býby chodbami. A to mám co dělat, abych je všechny pochytal. Chytám je také ráno, když se vracejí z pastvy dolů.

0: hvězda stichla a já zůstal nahoře sám. Vím jen, že ten dole je krtek, který chytá žížaly a když pod zemí uklízí, že na zemi vyrůstají černé hromádky. Řekl jsem si, že se večer podívám, jak se pasou žížaly.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Barborka a cucavé bonbóny. Byla jedna holčička, jmenovala se Barborka, a ta měla v puse plno maličkých bílých zoubků, jeden hezčí než druhý. Ráno si je čistila červeným kartáčkem a říkala jim: počkejte, uvidíte, jaké dobroty vám dám dneska ke kousání.
1: Jenom žádné vánočky nebo rohlíky namáčené do kávy,
0: říkali zoubky, a Barborka se smála. Co vás to napadá? To já přece nejím. To má ráda moje babička. A dávala zoubkům ke kousání chleba s máslem a telecí maso a maličké bílé zoubky kousaly a kousaly. A to je velice bavilo, protože zuby jsou opravdu ke kousání. A večer, než šla Barborka spát, zase je čistila červeným kartáčkem a ptala se, jak se jim to dnes líbilo.
1: To víš, že se nám to líbilo,
0: říkali zoubky Barborce.
1: Chléb měl tak pěkně vypečenou kůrku. A to nás baví, protože můžeme pořádně kousat a vůbec se nenudíme.
0: Tak vidíte, říkala jim Barborka. A pak se na ně do zrcadla usmála a zoubky se usmály na ní a všichni šli spát. Ale jednou přišla na návštěvu teta Cecílie a přinesla Barborce veliký sáček plný cucavých bonbonů. A Barborka řekla:
1: děkuji, tetičko Cecilko, udělala si mi velikánskou radost.
0: Ale zoubky neměly vůbec žádnou radost. Když se v puse objevil cucavý bonbon od tetičky Cecílie, zoubky si říkali:
1: co s tím? To není nic ke kousání. Co budeme dělat, abychom se nenudili?
0: A tak si řekli, že si budou na něco hrát. Třeba
1: na schovávanou. Nejdřív se ale musíme rozpočítat,
0: řekl jeden malý zoubek a ostatní přikývli.
1: Správně, nejdřív se rozpočítáme.
0: Tak se nejdřív rozpočítali a jak to při rozpočítávání bývá, jeden z nich vypadl.
2: Jeden z vás chybí, řekla večer Barborka, když si čistila zuby.

0: červeným kartáčkem. Jeden z vás mi vypadl. Co to má znamenat?
1: Co by to mělo znamenat?
0: Řekly zoubky.
1: Cucala si celý den bombóny, neměli jsme co dělat. Tak jsme si hráli na schovávanou. A protože se přitom musí rozpočítávat, tak jsme se rozpočítávali a jeden vypadl.
0: Příště nic takového nedělejte, řekla Barborka. Ale zoubky nebyly jen tak potichu. A jeden, který byl až docela vzadu, Barborce řekl.
1: Dobrá, Barborko, ale ty přestaň jíst cucavé bombóny, jinak se zase budeme nutit.
0: Co je tohle za hubatou řeč? Řekla Barborka a velice se zamračila. Cucavé bombóny mi chutnají, přinesla mi je tetička Cecilka a mám jich plný sáček. Budu je jíst tak dlouho, dokud je nesním. A opravdu. Jedla jeden za druhým a zoubky se nudily a tak si zase hráli na schovávanou a zase se rozpočítávali. A jak se rozpočítávali, vždycky některý vypadl a než Barborka snědla celý sáček cucavých bombónů, všechny zuby byly pryč. Jeden se stal zubem v klíči, jiný zubem v hřebenu, jenom vpředu zbyl jeden malý bílý zoubek a ten se na Barborku smutně díval. A Barborka se na něho také smutně dívala a řekla mu:
2: Ty mi už nevypadneš, viď?
1: Asi ne,
0: řekl zoubek.
1: Nemám se s kým rozpočítávat.
0: To je dobře, řekla Barborka. Už nemám žádný cucavý bonbon. Teď už budu jíst zase chléb s máslem a telecí maso a taky syrové kedlubny.
1: Ty jsi ale hloupá, Barborko,
0: řekl zoubek.
1: Což pak si myslíš, že na to stačím? To by nás muselo být víc. Teď budeš muset jíst jenom vánočky a rohlíky namáčené v kávě.
0: A Barborka si myslela, to je tedy pěkná věc. To já přece nemám vůbec ráda.
1: Ale nedalo se nic dělat.
0: A tak Barborka sedávala s babičkou a jedla vánočku a rohlíky namáčené v kávě. A když přišla jednou na návštěvu tetička Cecílie, zůstala stát ve dveřích jako sloup a řekla:
3: To jsem blázen, kde se tady vzaly dvě babičky?

0: polská pohádka Cikán a čert. Starý cikán šel sloužit čertu a čert mu řekl: dám ti, co chceš, a budeš mi jen roští a vodu nosit a pod kotlem přikládat. Dobrá, řekl cikán, ač smrděl leností. I dal mu čert vědro a řekl: běž a naber mi vody z té studně. Milý cikán šel, nabral do vědra vody a táhl klikou vzhůru. Ale že to bylo příliš těžké, vylil zase vodu z vědra a prázdné je vytáhl nahoru. Ale co domů přinést, aby se čert na něho nezlobil? I vytáhl milý cigán z plotu kůl a začal jim rýpat kolem studny, jako by kopal. Čert nemohl se ho dočkat, šel se podívat, co dělá. A když to viděl, zvolal: co to robíš? Proč jsi mi nepřinesl vodu ze studnice? Co dělám? Chci vykopat celou studnu a tobě ji přinést, abys vždy měl dost vody při ruce, odpověděl starý chytrák. Nech toho, příliš by ses utrmácel a já tak dlouho čekat nemohu, protože bych hromadu dříví spálil nadarmo, řekl čert a nabral a donesl si vody sám. Škoda, že jsem to nevěděl, sám jsem ti vědro mohl donést, na oko litoval cikán. Jindy zase jej poslal čert do lesa pro roští. Cikán šel a v lese přepadl jej liják a promočil jeho šat až na kůži. Prochladl a proto se mu nechtělo s dřívím tahat. A co udělal? Nadřel si se stromu líčí, šel kolem lesa a začal líčím svazovat strom od stromu. Čert čekal a když se nemohl cikána dočkat, šel mu naproti a zvolal: co to děláš, ty staré třeštidlo? I co bych dělal? Chci ti dříví přinést a proto svazuji les v jednu otýpku, abych s tím drobným chamradím se nemusel nosit. Čert vida, že s cikánem nic nepořídí, nabral si roští sám a šel domů. Potom šel k starému čertu si postěžovat a povídá mu: najal jsem si do služby cikána a nevím si s ním rady. My čerti jsme dost silní a chytří, ale co je to platno? On je ještě silnější a chytřejší. A proto nezbývá mi nic jiného, než abych ho zabil. Dobře, zab ho. Jak si večer lehne, tak ho zab. Neboť by mohl nás některého ještě ošidit. Souhlasil starý čert. Cikán bez pochyby něco tušil. A proto nelehl si na lavici jako obyčejně, ale položil tam jenom svůj kožich a sám si vlezl vedle do kouta. Čert myslel, že cikán už tvrdě spí a uhodil palicí do kožichu, až se zaprášilo. A potom šel také se vyspat, byl si jist, že je po cikánovi. Ale ráno vstane a vidí, že cikán se usmívá a čeká u kamen na snídani. Nezdálo se ti nic v noci? Ptá se čert, celý udivený cikána. I nezdálo, spal jsem jako dub. Jen jednou jsem se probudil, když mě nějaká blecha štípla, pravil starý lišák všemi mastmi mazaný. Čert šel opět k starému na poradu a stěžoval si. Toho cikána se tak lehko nezbavíme. Já ho v noci praštil palicí do hlavy, co jsem měl síly. Ale nic se mu nestalo. Ten chlap myslí, že ho jen blecha štípla. Tož mu raději zapláť, ať se jde jinam do světa, jinou službu hledat, mínil starý a mládenec poslechl. Cikán dostal pytlík plný dukátů, měl radost a šel. Ale mladému čertu brzy bylo líto tolika peněz a proto šel k starému na radu. Starý radil. Běž za ním a až ho dohoníš, řekni mu, aby se s tebou vsadil, kdo z vás dvou více dupne na kámen. Mladý čert se rozeběhne a když dostihne cikána, povídá mu. Jářku, vsaďme se o ten pytlík dukátů, kdo z nás silněji dupne na kámen.
1: Tedy dupni, řekl cikán.
0: A čert opravdu dupne na kámen jednou, po druhé, po třetí, až se všechno zatřáslo.
1: To nebylo nic, smál se cikán. Já myslel, že máš větší sílu.
0: To já, když do kamene dupnu, všecka šťáva z něho vystříkne, jak z hniličky. A už se cikán přitočil k jinému kamenu. Pod nímž stála louže vody. A sotva dupnul, cákl a už vystříkla voda vzhůru a také čertu do obličeje a do očí. Čert utekl a běžel ke starému na radu. Běž za ním a vsaď se, kdo z vás výše palicí vyhodí, radil starý. Cikán zatím ušel několik mil a když se ohlédl, zase viděl čerta za sebou.
1: Co chceš ty, pokušiteli? Řekl mu.
0: Saďme se, kdo z nás výše vyhodí tuto palici. Toho potom budou peníze, navrhoval čert.
1: Nuže, hoď palicí, bude mi vidět.
0: Čert sebral všechny síly a hodil palici do výšky, že to hodnou chvíli trvalo, než opět spadla na zem. Když to viděl cikán, smál se.
1: I ty nemotoro, nemotorná,
0: copak to opravdu lépe nedovedeš?
1: To když já tu palici vzhůru vyhodím, tak se s ní už vůbec neschledáš, protože poletí až do nebe.
0: Tam mám dva bratry, kteří jsou vyučení kováři. Ti ve dne v ohni nahřívají ty hvězdičky, co vidíš na obloze, aby v noci pěkně svítily. Někdy také bratři musí některou překovat a narovnat.
1: Joj, ti budou mít radost, až jim tam hodím tu palici. Ukaž ji honem.
0: Ale čert, jak to slyšel, honem palici schoval za záda a řekl.
1: I to bych byl blázen, abych se díval, jak ty rozdáváš z mého.
0: Pakli potřebují tvoji bratři palici, ať si ji udělají nebo koupí. A už utíkal zas na radu k starému. A starý radil. Běž za ním a vsaď se s ním, kdo z vás dvou rychleji poběhne. Čert opět dohonil cikána, ale ten odpověděl.
1: S tebou se honit nebudu, abych tě nezahanbil, a proto raději uděláme zkoušku.
0: Já totiž mám tady v pytli svého tříletého synka, který mi přišel naproti. Toho napřed pustím a když ty ho dohoníš, pak teprve já budu s tebou v běhu závodit. Jak cikán dopověděl, rozvázal pytel a vypustil z něho zajíce, kterého chytil spícího pod mezí. Zajíc vyskočil a běžel s větrem o závod. Chvíle mi skákal sem a tam, jak se dalo.
1: Nu, běžet umí, ale neběží pořádně,
0: namítal čert.
1: Cože?
0: V mé rodině nikdo neběží pořádně. Cesta, necesta, kopec, nekopec, jáma, nejáma, nám je to jedno. Přes všecko běžíme, žádné překážky se nelekáme a proto zkus to též se mnou. Ale až poběhneš vedle mě, dej pozor, ať si hnáty nepolámeš, nabízel cikán.
1: To bych byl blázen, abych se sázel s takovým potrhlým člověkem, jako si ty a tvoje rodina, řekl čert a pospíšel domů.
0: Tam starý mladému poradil, aby se pustil v zápas s cigánem, kdo z nich je silnější. Jak to cikán slyšel, hned řekl.
1: Bojím se o tebe, abych ti kosti nerozmačkal, až se spolu chytnem do křížku, neboť bys potom byl mrzákem. Ale víš co? Mám otce a ten je tak starý, že již 7 let mu musím nosit potravu tam do jeskyně, v které leží. Zkus to napřed s ním a když ho přemůžeš, tak se spolu doopravdy popereme.
0: Cikán chytrák věděl totiž o medvědu a čerta zavedl k jeho doupěti. Čert tam vlezl a řekl.
1: Vstávej, vousáči, budeme spolu zápasit.
0: Ještě ani nedomluvil, medvěd se do něho pustil a co mu dal, tomu dal, pak celého ho poškrábal a z díry vyhodil. Konečně poradil starý, kdo z nich silněji zahvízdne, ten, že pytel dukátů vyhraje. Pakli to bude slyšet na 100 mil. Čert hvízdnul, až to borem zaznělo a zašumělo. Ale cikán řekl,
1: že se nestydíš takhle slabě hvízdat. To když já hvízdnu, tak oslepneš i ohluchneš.
0: Zavaž si raději oči i uši a já tu chvilku počkám. Čert zavázal si uši a oči a jak to cikán viděl, vzal palici a uhodil čerta za uši jednou i po druhé.
1: Ajajaj, počkej, nehvízdej už, sic mě zabiješ, řekl čert. Budeš by tě i s tvými penězi nehoda zadávila, jdi si třeba k šípku.
0: A to je konec této pohádky. S cikánem se nedávejte do hádky.

tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafan.

0: Figy hádanka.
1: Sestra černá, bratr bílý, každý vládne světu chvíli. Kdo je to?
2: Tak co, už víte?
1: Kdo vládne světu?
0: No, svět je vždycky zeměkoule, je vždycky kus dne ve tmě a kus dne ve světle.
1: Teď jsi to řekl. To znamená, že to bude den
0: Sestra
1: a noc?
0: Černá je noc a bratr bílý
1: ten
0: je den, jako je ta noc
1: a ten den.
0: Aha, ty jsi chytrý koco.
1: No.
3: No je to tu krása, děti, co?
4: Ano, tati, tamhle dole je hospoda.
3: No to já vím taky, vždyť jsme kolem ní šli.
4: Já to jen tak podotýkám.
3: Nic nepodotýkej. Vždyť to byl tvůj nápad, že si uvaříme v přírodě. Táhneme sebou pánev, potraviny a takové tyto a nakonec by se šlo do hospody, ne?
4: Tady nám bude chutnat, hurvínku. A do hospody chodí špatní člověkové, co pijou, kouří a říkají drsná slova, víš?
3: Ano, a pijou píseň dokola, ještě horší věci. Mánička má pravdu.
4: Ano. Tady máme přírodu, vidíš, jo, tati?
3: Ano, vidíš správně.
4: A ten vzduch, a to šumění hvozdu.
3: Ano, to je dobře, že se dovedeš vžít do té nádhery.
4: Tady se nám bude krásně umírat, viď, Máničko?
3: Co zas? Co by se umíralo?
4: Hlady.
5: Ale já nemůžu umřít.
3: No tak, Máni.
5: No, tetinka říkala, abych se v pořádku vrátila.
3: No dobře, počkej, aby... Máni. Co jí strašíš? Oběd bude hned, jen co to chytne.
4: Neplač, Máničko, oběd bude, jen co to chytne.
5: Ano?
3: Správně, jen co to chytne.
4: Tati.
3: Co je?
4: Bude to chytne.
3: Ale už to musí každou chvíli takové slunečno a... Ne a ne, no vidíš, už jsem vyškrtal dvě krabičky zápalek.
4: Tati.
3: Co zas?
4: Jsi říkal, že se v tom vyznáš.
3: No taky se v tom vyznám, proto jsem vzal pět krabiček zápalek, než to vyškrtáme.
4: Tak tu své staré kosti složíme tak blízko u hospody.
5: Já tu ale nemůžu skládat kosti, teďka říkala, že se mám vrátit v pořádku.
3: Šmanko, neposlouchej ho, Máničko, on nemá smysl. Pozor, hele, už to kouří, rychle, foukat. Hurvaj, foukej taky.
5: Sláva, slávička, hurvínku, foukej.
4: Jdu na to.
3: Co děláš? Vždyť si mi to všechno... Já toho mám plný oči a nos taky.
4: To víš, taťuldo, když já zaduju, tak je na závětrné straně zlé.
3: Nech si to, nebo ti na návětrnou stranu naplácám. Podívej se, co jsi udělal. Úplně to zhaslo. Musíš s citem, že ano?
4: Tati, a co takhle třít dřevo o dřevo? Jako indiáni.
5: Slávička, budeme třít dřevo o dřevo.
4: Indiáni to měli za půl hodiny.
3: No já nejsem indián.
4: To je hloupý, viď?
3: No, to je dobře. Ostatně, kdyby byl indián, hodil bych po tobě tomahák a byl by klid.
4: Domnívám se, otče, že nám to nechytne.
5: Nebesa, nebesíčka, podívejte se. No, ono to chytlo.
4: Jú, to je fajrák. Jak to, že tak najednou, taťuldo?
3: Aha, no, vydá. Hurvaj, rychle, pánev. Támhle, no, máslo.
5: Já podám. Ty tomu tak nerozumíš, hurvinku, víš?
3: Ale výborně, tak. Vyklopíme máslo na pánev.
5: Já vyklopím máslíčko.
3: Tak, ty jsi ale šikovná holčička. Hurvaj, podej salám.
5: Já podám salámek.
3: No dobře, no, másličko se nám rozehřívá. Salámek na to takhle. Rostem to? Počkej, nebo já to držím.
5: Koukej, hurvínku, jak jsme pěkně salámek rostem to.
4: No dobrá, já si počkám na výsledek.
3: Hurvaj z vajíčka.
4: Kolik?
3: Všechny, devět, teď je to oběd.
5: Já podám. Jo.
4: Co bylo?
5: V tom kastrolku se všechny rozbily. Všecinečky.
3: No co všecinečky, na nejvíc devět, ne?
4: Kdo balil vajíčka, taťulda?
3: No a co má bejt? Počítal jsem s tím, aby se to žáno tady v lese nemuselo naklepávat jedno po druhým. Maňčko, šupity.
5: Šupity?
3: No,
4: Už jsou tam.
3: No počkej, skořápkama, ne, no nic, počkej, já ty největší vyberu, takhle pěkně, vidíš, no a bude to, co je tohle? Kus pytlíku šupstím ven, to jehličí taky pryč. Ještě, že jsou tu borovice. Smrček se vybírá hůř. No, ty menší kusy z kořábek hol tam zůstanou. Musíte dávat přídle pozor.
4: Ano, prosím.
0: To bude slepý střevo koukat.
3: Ale nic nebude koukat, když je slepý. Tak, teď dáme ty kameny ještě takhle na sebe. Počkej, no, se strčíme, vidíte, no, no. Teď se to nechá na mírném ohni dopékat. Uvelébíme se a... počkáme.
4: Já už se velebím. Velebíš se taky, Hurvínku?
0: No, už se to škvaří. Ale pomalu. Hele, já to trochu prošťournu.
3: A nic neprošťourneš, že tě to schodíš. To stačí takhle tím prutem nadzvihnout. Vidíš, jak to vyšlehlo?
4: Jú, to vyšlehlo.
0: No, to je toho, když ti do toho kape to máslo.
3: Aha, jo, kape. No, tenhle kámen se trochu z tohoto... Konečně to máslo kape správně, protože nám ukazuje na bíledni, že...
0: Že nezůstal kámen na kameni.
3: Ne, že nemáme tu pánev dobře horizontálně.
0: A když hoří to máslo dole, proč nehoří v pánvi, tatí?
3: No, protože tady prostě fyzikální zákony... Počkej, jak ono to je, jo. Máslo-li pod pánví pálíme... Já už nevím, jak to přesně zní. No prostě na mírném ohni je pánev na to, aby to... Ne to, pozor, jděte od toho pryč, k čertu.
4: Nebesíčka, to je oheň. Jemínko, podívejte, už jsem toho prožila v životě hodně.
0: Hoří!
3: Nechoď k tomu. Vidíš, že je to v jednom plamení.
0: V jednom mírném plameni salám už taky hoří.
3: No, protože k tomu teď nemůžu, když kolem toho držadla tak zuří živly.
4: Já jsem z toho šokovaná.
0: Tak ještě jsi si nevzpomněl, jak je to celé máslo-li pod pánví.
3: Nevzpomněl, teď na to není čas, když musíme dávat pozor, aby nechytil les.
0: Tati, vlastně nám lehl popelem oběd, viď?
3: No a co, jde na tom, co, tohle poházíme hlínou?
4: A hotovo.
3: A hotovo.

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jej, Danánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě, knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No.
1: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Vymyslá bum, bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Vedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždy si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako Chorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že? Nevím to.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to bych koukal.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a buchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šafle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he? A co, když se tam i podřezávali krčky? Té, krč mě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: No, tak třeba.
0: No.
1: Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, no, čurbes to je...
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Řížský oříšek, krčmě, louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak steklí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak mě.

0: básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Proč jste utekli? Teď se budu číst divnej pergamen, aby vás všichni viděli.
5: Ach, Janku, Janku, jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
4: To máte fuk, ať si tluče.
5: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
4: To už vás nikdy neuvidíme.
5: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
4: Ani za soumraku ne. Tatínek nechce.
5: Dej mi ten pergamen.
4: Leontýnko. Leontýnko. Leontýnko. Počkej! Leontýnko! Leontýnko! Leontýnko!

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
2: Ty jsi živá.
0: Javor.
2: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
3: Jsi smrtel.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.
4: Jak se koníček splašil. Jednou měla maminka velké prádlo. A protože jí Brunda s Čmeldou pořád zlobili a zdržovali, poslala je na louku pást zeleného koníčka. Louka se zelenala, kopretiny kvetly, ptáci švitořili a koníček, místo aby se pásl, koukal, kde co lítá. Koním se má na pastvě hrát, povídal Brunda. Při hudbě líp žerou. Popadl Čmeláčí trumpetku a Čmelda se hned s tou svou přidal taky.

Už si zpívá, radovali se čmeláci. Možná, že za chvíli začne tancovat. A přidali ještě jednu písničku. To už koníček nevydržel, zadupal, přeskočil mes a byl pryč. Proč nám utekl? Divili se Čmelda s Brumdou. Vždyť jsme mu tak pěkně hráli. A vám šel kolem cvrček a povídá: splašili ho ty vaše bručavé trumpety, brundibáchy. Zelený koníček je lekavý. Na toho se musí s písničkou lehounkou, housličkovou. Poslouchejte.

A Cvrček hrál, až se čmelákům dechtajil a než se nadáli, byl koníček zpátky. Tak, tady ho máte, trumberové, smál se Cvrček. A už žádné troubení. To si Čmelda s Brumdou oddychli. Když Cvrček odešel, tak zase chvilku pásli, ale pak je napadlo, že by se mohli na koníčku povozit. Hije! Na to koníček. A jako by do země vrostl, neudělal ani krok. To je divný kůň, nechce běhat, povídal Brumda. Nemůže, řekl Čmelda. Koukej, teď nemá podkovy. A tak se vypravili ke kovaříkovi, aby jim koníčka podkoval rychlými podkůvkami. Byly ty podkůvky celé stříbrné a velice neposedné. Koník začal hned podupávat a jen se Čmelda s Brumdou na něm usadili, vyrazil jako splašený.

0: proběhl s nimi pampeliškovou loukou a čmeláčci celý zežloutli jako malá zlatá sluníčka.
1: Co?
0: Kýchnul Čmelda. A mám pampeliškovou rýmu. Koník proběhl černým lesem, kde se černě prášilo z obrovských píchavek a čmeláci zčernali jako kominíci. Kýchnul Brumda. Já mám zase rýbu píchavkovou. A to už koníček doběhl až k čmeláčí chaloupce, ale tam se teprve splašil. Polekal se prádla, které maminka vyprala, pověsila a které zrovna teď sušil vítr. Zařechtal koníček, vzepnul se a schodil oba dareby do škopíku s mydlinkami.

Z kominíků se tak stali zase maminčini včelí medvídci. A splašený koníček? Na toho přece platil vždycky jenom cvrček. Jeho písnička, jemná, housličková, přinesla všem potěšení.

0: Při hodině dějepisu se učitel ptá žáka. Milane, co víš o významných matematicích starého Řecka?
1: Milan odpoví. Všichni zemřeli.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne: ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí ji omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí: pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jaký ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou, ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. A Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Zavřete oči, proletím vám nad hlavou. Frrr. Sametovým křídlem vám pohladím tvář a jsem tu zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlička ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Máte rádi západ slunce? Ten překrásný, barevný vír, který vykouzlí magická, oranžovo-červeně zbarvená obloha? Ukážu vám, jak si takový západ slunce udělat doma a vysvětlím vám, proč obloha takhle mění barvu. Poslouchejte. Nachystejte si hladkou skleničku z čirého, průhledného skla s vodou, trošku mléka, baterku a lžíci. Máte nachystáno? Raději si před samotným pokusem na stůl rozprostřete noviny nebo igelit. Nejprve začneme tím, co je naprosto jasné. Postavte skleničku s vodou k bílé stěně a posviťte baterkou skrz vodu na stěnu. Uvidíte nijak nezměněné bílé světlo vycházející z baterky. Teď do vody přilijeme trochu mléka. Tak. A zamícháme lžící. Voda se zakalí a teď znovu posviťte baterkou skrze mléčnou vodu na stěnu. Co vidíte? Ano, světlo na stěně je najednou oranžovo-červené. Stejně oranžovo-červené jako slunce a obloha při západu slunce. Jak je to možné? Mléčnou vodou totiž proniknou jen některé světelné paprsky. Oranžové a červené. Některým barvám naopak ta mléčná mlha zabrání proniknout. Stejné je to s oblohou a západem slunce. Bílé sluneční světlo prochází

prochází vzduchem, při západu však drobounké částice vzduchu propustí jen oranžové a červené paprsky. Ostatní ne. Proto slunce, mraky i obloha vypadají oranžovo-červené. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je ten nádherně rozmanitý svět kolem něj, pozoruje, přemýšlí a pak z něj tvoří svět kouzel, čar a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

Takže pane Sisel, kde máš to zemní? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. Ne, tam to taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

0: Smláďatý je kříž. Oje. Zrovna jako s dětmi. To, když si taková ještěřička vzpomene, nebo když si takové kotě umane, nebo takový vrabčák. To šla jednou lasice do vesnice za dva prsty nakupovat. Den byl krásný, ze zahrádek vonilo devaterým kvítím a slunce se jenom smálo. Jak jsem stará, libovala si lasice, ještě bych si s chutí zatančila, když vidím ten krásný svět. A právě v tu chvíli spatřila mladého vrabce Čimčaříka, jak sedí na bříze a neskonale smutně čimčaruje. Ale, vrabče, podívala se lasice, ty jsi nabral dneska písničku ze zakalené studánky, co pak je to s tebou? Vrabec sotva hlavu pootočil. Co by bylo? Mám světobol. Světobol? Ale. A kde pak jsi tu nemoc uhnal, prosím tě? Snad si něco špatného snědla, teď ti to leží v žaludku a tlačí a tlačí. Běž s tím k doktoru Krocanovi. Říká se, že je na vnitřní nemoce odborník na slovo vzatý. Když myslíte, tetka. A Čimčařík letěl za Krocanem. Ach, doktore, jsem nemocen, moc nemocen. Patrně jsem něco snědl, co nemohu strávit. Leží mi to v žaludku a nedá to pokoj. Vyšetři mě, prosím tě. Krocan dělal, co mohl. Dvakrát vrabce proklepal od A až do Z, ptal se, bolí-li ho to tu nebo zase tu, ale když si vrabec na nic nenaříkal, byl s učeností v koncích. Kdybych se vrabče rozkrájel na porce, nenajdu na tobě, co by se za nehet vešlo. Nevymýšlíš ty si něco, abys třeba nemusel do školy, třeba. Ale co vás napadá? Vždyť jsem na to ani sám nepřišel, to lasice. A vrabec ani nepoděkoval za dobrou vůli a celý načepířený letěl zpátky za lasicí. Tak jak? Ptala se ho, sotva ho z dálky spatřila. Dostal z kapky? Nebo snad prášky? Předepsal ti doktor koupele? Musíš držet dietu? Povídej, to víš, jak jsem zvědavá. Ale nic takového, lasice, zbytečně si mě k němu hnala. Prý jsem zdráv jako řípa. A lasice užasla. To mi nejde, vrabče, do hlavy. Jsi zdráv jako řípa a přece máš světobol? A přece mám světobol, rozvzdychal se vrabec. Nic mě nebaví, všecko mě mrzí, nemám chuť ani na třešně, nejraději bych se neviděl. Lasice z toho nebyla moudrá. Uvažovala, přešlapovala, potřásala hlavou, až jí napadlo. Snad ti tedy, mladý pane Čimčaříku, padlo něco do oka. Třeba z prach, nebo saze, nebo sklíčko z láhve, od černého piva. Ale rozhodně to bylo něco černého, vidíš-li najednou svět tak černě? Seber se a leď k datlovi. K tomu utíkají s očima z celého kraje. Vyšetří tě, ošetří tě, zase budeš v pořádku. Vrabec se rozletěl k červenému buku, ale datel neviděl Čimčaříka právě rád. Řekni, příteli, nemohla by tvá nemoc chvíli počkat? Jsem totiž unaven. Kde pak, datle, to by nemohla, zaštěbetal Čimčařík. Je to hrozně vážná nemoc. Něco děsného padlo mi do oka. Ale snad to nebyla kometa i s ocasem? V kterém oku to máš? V kterém? To bych sám rád věděl. Ale Čimčaříku, musíš přece vědět, v kterém oku tě bolí. Ale vždyť mě v žádném oku nebolí. Tak tě tedy snad pálí, tlačí. Ani nepálí, ani netlačí. Vím jenom, že jsem hrozně vážně nemocen a že to je od očí. Datel pomalu ztrácel trpělivost. Mluv, vrabče, nebo tě s bandurskou vyženu. Vidíš snad špatně? Já, urazil se vrabec, já mám náhodou takové oči, že vidím z Nelahozevsi, jak v Rychnově nad Kněžnou zrají třešně. Datel se na vrabce nechápavě podíval. Ty, vrabče, styď se. Vidíš, jak jsem unaven a přitom si ze mne přijdeš dělat legraci? Ale jakou legraci? Jestli si udělal někdo z koho legraci, pak to byla lasice ze mne. A vrabec odletěl. Tak co? Ptala se lasice účastně. Vypláchl ti doktor oko? Vykapal ti je zázračnými kapkami zvanými bórová voda? To zrovna. Ještě mi vynadal, že jsem ho zbytečně zdržel. Ale pak máš patrně očička v pořádku. A přece máš světobol. A přece mám světobol. Nelíbí se mi na deštíčku, nelíbí se mi na sluníčku, nechci si hrát, nemůžu spát, je mi skoro do breku. Je to nějak zamotané, zapřemýšlela si lasice a najednou vykřikla. Už to mám. Vsaďme se, že máš na srdci červa. A se srdcem nejsou žerty, honem běž k doktoru Skřivanovi, ten jediný má rentgen. Vrabec tedy letěl ke Skřivanu. Dej mě pod rentgen, doktore, představ si, že mám na srdci červa. Pojď. Cože tam máš, podivil se Skřivan. To je mi divná nemoc, pojď. Že má někdo švába na mozku a provádí potom všelijaké nesmysly, to se stává, ale červ na srdci? No, pojď, podíváme se na to. A Skřivan dělal, co mohl. Točil vrabcem vlevo, točil jim napravo, díval se bez brýlí i s brýlemi, ale nakonec povídá. Pojď, kdybych se ukoukal, nenajdu nic. Srdce ti tluče pěkně jako zvon. Pojď. A jak pak si vlastně, kamaráde, na tuhle nemoc vůbec přišel? Ale co pak jsem na ní přišel já, utrhl se vrabec, to mi nakukala lasice. A už za ní letěl. Tak jsem tetka na tom rentgenu byl. No, to jsem sama ráda. Červ, jako hrom, byť? Nebo snad, pro boha, dokonce celá stonožka? I kde pak? Povídal Skřivan, jak on to povídal, pojď, povídal, srdce máš jako zvon.
1: Srdce jako zvon? A přece máš světobol?
0: Všecko mě mrzí, nic se mi nelíbí, nejraději bych neviděl svět.
1: Jenže teď se lasice rozlobila.
0: I podívejme, tak ty nevidíš, jak támhle ta chrpa krásně modře kvete? Která chrpa, tamhle ta, a že kvete nějak moc krásně a modře, já to teta nevidím.
1: Nevidíš, zlobila se lasice, a proč pak, když máš zdravé oči, tak snad aspoň cítíš, jak ti plesá srdce pod jarním sluníčkem, ne?
0: Že mi plesá srdce, proč by to dělalo, ani to nenapadne.
1: A jak pak to, když máš srdce v pořádku, durdila se lasice dál. A co, když ti děti nasypou drobečky? To nemáš v žaludku jako v pokojíčku?
0: Ani ne,
1: fňukal vrabec a čekal, jak ho lasice začne litovat. Jenže lasici to ani nenapadlo.
0: I ty, jeden darebo,
1: rozkřikla se na celou ves. Tak tobě se tenhle krásný svět nelíbí, jsi zdravý jako řípa a runcáš jako stará baba. Mládeneček jako ty musí celý den výskat, smát se a zpívat na celý zobák. A ty jenom otravuješ pro nic a za nic druhé. Tu máš. A Čimčařík se udiveně chytil za pravou tvář.
0: No ne, vy máte páru, teta. Já bych nechtěl být váš, až se mi zajiskřilo v očích. Ale je, teta... Já už vidím, jak je ta chrpa krásně modrá a sluníčko mi tak krásně šije do peří a na mou duši, že je svět jako malovaný. Já už, teta, nemám světobol, já mám hrozný hlad. Mějte se tu dobře, já si zaletím ke škole, než se mi děti rozběhnou.
1: A vrabec letěl a lasice se za ním dívala a už se zase usmívala. Vida, jak já jsem doktor. Vyléčila jsem vrabce ze světobolu 1-2. Už zase vesele čimčaruje. A kdy taky by měl vrabec tak vesele čimčarovat, když ne za mlada? Tak vidíte. Neříkal jsem, že s mláďaty je kříž? A u vrabců zrovna jako u slonů. A u těch slonů je to jako u lidí. O sluně se postarají rodiče, ale dospělý slon se musí postavit na vlastní nohy. Zavolá si ho takový král džungle a řekne:
2: já, kuli horová, od zítřka převezmeš místo hlídače v kokosovém háji. Je to háj nás všech, tak ho háj. Také sklizeň bude patřit nám všem. Jenom opice to nechtějí vzít na vědomí. A proto pozor na ně. Mnoho štěstí a zlom si vás.
1: A Kulihora zasalutuje a odpoví: stačí, stačí, pane králi lve. Já to místo beru a proto ty opice spláčou nad výdělkem. Na zítří ráno nemohl Kulihora ani dospat. Jen tak, že si ve spěchu vyčistil kli a už běžel do kokosového háje a s varovně vztyčeným chobotem chodil stále sem a tam a sotva spatřil z dálky podezřelou opici, volal na ni: máš jinu, ty? Nechceš-li přijít k úrazu? Zpočátku se opice jen smály. A to nic, a to nic, a to nic, a to nic, a to nic. Nové koště vždycky dobře mete. Slon nás přece nemůže doběhnout. Ať nás honí nemotora, ať nás honí po palmách. Jenže opice se přepočítali. Sotva, že slon zaslechl nejmenší praskot, už byl pod kokosovníkem, podal si do těru chobotem a pořádně jí nandal.
2: To přestává každá legrace, kroutili se opice.
1: V tomto háji jsou nejlepší kokosy z široka daleka a doposud jsme je vždycky sklízeli my. A co si počneme, až tudy pojede obchodník, který nám za ně slíbil ty překrásné červené hřebínky do vlasů? Zkusme slona podplatit. A zkusili. Slíbili mu silonový šáteček, lichotili, jaký to bude sekáč, ale slon nechtěl ani slyšet.
2: Co pak jsem opice? Zlobil se.
1: Já jsem slon a kromě toho hlídač v tomhle háji. Tak alou. Jiný by toho už nechal, ale kde pak opice? Co si jednou vezmou do hlavy, už z ní nepustí, dokud si ji neurazí, nebo dokud to neprorazí. Přemýšleli, vymýšleli, až dostali nápad. Asi tak za týden chodil slon Kulihora po ránu hájem, přepočítával kokosy a pro jistotu výstražně vytruboval. Byl pyšný, protože včera navštívil jeho rodiče sám král lev.
2: Váš syn,
1: volal jim mezi kli, je hlídač, jakého jsme tady ještě neměli. Takový hlídač by zasloužil zlatý metál. Rodiče div neplakali. Vidíš, Kulihoro, nadarmo jsme ti vždycky nekladli na srdce, jak se vyplácí světovitost. Kulihora se sice tvářil, jako by byl na takovou poctu zvyklý denně, ale v hloubi své mladé sloní duše povyrostl. Možná, že o mě napíší i v zpravodají džungle a přidají k tomu fotografii. A snad se protlačím i do sloního dějepisu. A Kulihora se tak zasnil, že se až polékal, když zaslechl zpovzdálý suchý hlas. Dobrý den, to máme krásné jitérko. Opírajíc se o hůlku, kráčela proti němu stará rezavá opice s velkým věncem z palmových ratolestí kolem hlavy a přívětivě se usmívala. Slon jí přemýšlivě popošel vstříc. Hádal, že není místní. Ty zdejší treperendy přece nenosí kolem hlavy palmový věnec.
2: Dobrý den, řekl proto nezvykle zdvořile. Patrně přicházíte někoho navštívit, pravda. A odkud pak až?
1: Zadaleka, mladý pane, až z Tramtárie, odpověděla rezavá opice pod palmovým věncem. A nezdržím vás, snad když se na chvilku posadím. Zadarmo to nechci. Povím vám za to celý váš osud. Co vás čeká, co vás nemine, po čem si šlapete, o čem nevíte a co všechno ještě k tomu patří.
0: Kulihora dočista zdřevěněl.
2: A jak vy něco takového víte?
1: Jsem prorokyně, odpověděla opice důstojně. Jsem prorokyně Tramtaranda Stramtárie. Jméno mi. Jistě je neslyšíte poprvé. Nemohu si myslet, že byste byl takový nevzdělanec.
2: Vidíte, a jsem, přiznával slon zarmouceně. Rodiče mě drželi zkrátka a nesměl jsem vytáhnout paty z džungle a teď mám tak povážlivé mezery ve svém vzdělání. A opravdu, opravdu mi budete prorokovat velectěná Trantarando?
1: Jakože jsem Strantárie. A abyste nemysleli, že snad jenom slibuji, začnu hned. Jste mladý?
2: Ano.
1: Jste hodný?
2: No, já se stydím.
1: A hezoučky?
2: Oho.
1: A nadaný?
2: Myslíte?
1: Široko daleko by takového slona nenašel. Proto je taky vaše budoucnost jako růžová zahrada. Když zavřu oči, vidím velký cirkusový stan. V tom stanu plno světel červených, žlutých a modrých. A kolem sedí davy lidí, ani nedýchají. Protože nad manéží tančí na provaze veliký, krásný slon. Je oblečen do červené čabraky se stříbrným třepením. Na hlavě má perlovou čelenku, kolem krku náhrdelních z rolniček. Nad sebou drží průhovaný slunečník, vznáší se jako páška, hudba k tomu tiše přihrává. Teď slon naskakuje, seskakuje, usmívá se, klaní se a lidé vstávají, tleskají, usmívají se, házejí mu karamely jak květiny a volají, ať žije slon Kulihora.
0: Slon Kulihora se z té opičí věždby celý třásl.
2: Na mou duši, slon jsem, Kulihora jsem, velký jsem, sama jste to ráčila uznat. Zdá se proto, že ten slon na provaze musím být jen a jenom já. Ale jak bych jim mohl být, jsem-li už jednou hlídačem v kokosovém háji.
1: Hlídačem v kokosovém háji, hlídačem v kokosovém háji, opičila se po něm opice. Dnes jim jste, ale co pak bude zítra konec světa? Snad jste si nemyslel, že budete pořád hlídat kokosový háj. Takové zaměstnání se hodí pro leda jakého slona. Ale vy jste slon nadaný, vy jste slon krásný. Vy se stanete tanečníkem na provaze, jakože jsem Trantaranda, prorokyně Strantárie.
0: Dlouho se pak slon Kulihora díval za odcházející opicí a říkal si,
2: kdo by to byl řekl, že je mezi opicemi takový klenot. A má dočista ve všem pravdu. Co je nakonec takový hlídač kokosového háje?
0: A Kulihora nemeškal, zapomněl na svou povinnost, pádil domů, strhl na dvorku šňůru, na které maminka sužívala prádlo, natáhl jí mezi dva kokosovníky, uvázal na uzel a začal se připravovat na svou slavnou budoucnost. Jenže se mu to jaksi nechtělo dařit. Zkoušel vyskočit na šňůru, ale spadl. Zkoušel vyšplhat se na pálmu, ale svalil se.
2: Snad se Trantaranda přece jenom mýlila. Bylo mi hned divné, že by slon mohl tančit na provaze, ale jak by bylo potom možné, aby všecko ostatní souhlasilo? Krásný jsem, dobrý jsem, nadaný jsem, Kulihora jsem.
0: A slon mával tlapou. Darmo maminka neříká, že bez práce nejsou koláče. Ať mám ucho natržené, ať levý kel nadranc, ať jsem samá boule. Takových pár modřin stojí přece za tu slávu, kterou mi prorokovala sama Trantaranda Strantárie. A šup nahoru a šup dolů a už zase ležel na všech čtyřech. Tatínek s maminkou mu právě nesli svačinu a když ho viděli s natrženým uchem, krvácejícím chobotem a odřenými koleny, přísně spustili.
1: Ty se spral. A s kým se spral? A proč se spral? Kolikrát jsme ti říkali, že se nesmíš prát?
2: Ale vždyť já jsem se nepral.
1: Ještě lži. Vždyť si nejsi ani podobný.
2: No snad, ale není to z pračky.
0: To je z toho, že cvičím, rodičové milí, neboť ode dneška vím, že je mi osudem předurčeno stát se tanečníkem na provaze. Staří se na sebe vyděšeně podívali. Zbláznil se, zašeptal otec zdrceně. Dočista, rozvzlikala se maminka. Moc si chuděra bral tu povinnost k srdci. Pojď, hochu, pojď. Pojď domů, dám ti obklad na hlavu. Ale Kulihora je nevrle odstrčil. Vy mi nevěříte, co? Však budete zpívat jinou, až vám povím, že mi to prorokovala sama slavná věštkyně Trantaranda z Trantárie. Trantaranda? Z Trantárie? Ano, ta? A Kulihora se chystal vyprávět o skvělém cirkusovém stanu plném světel, když se od kraje háje ozval rozpálený lví řev. Kulihoro, kde jsou naše kokosové ořechy? A Kulihora se otočí a opravdu. Palmy jsou očesány a z houští se ozývá cinkavý opičí smích. Trantaranda, koktá slon a chce vyprávět o svém setkání, ale lev řve dál. Tak vy mi taky nevěříte, že tu byla? Ptá se slon pohněvaně. Pod palmovým věncem, o hůlce, zhrbená, rezavá, z Trantárie, jistě jste o ní už taky něco slyšel. Slyšel? Znám jí přece darebnici zrzavou, jak svou vlastní hřívu. Právě teď se mi přistihl, jak prodala hromadu kokosových ořechů za pár hřebínků a zrcátek. Takové krásné, veliké ořechy to byly. Mluv, obhajuj se, jestli můžeš. Blé. Slon Kulihora se sotva držel na nohou. No když tak... Dobře mi věštila, říkala, že jsem mladý a krásný a nadaný. Ty, že jsi krásný? Jen se na sebe podívej, řval král džungle, až se dělal vítr. A o jakém nadání to mluvíš, když jsi nedokázal ohlídat ani pár kokosovníků? Ješita jsi a hlupák jsi a opice to prokoukly dřív než já. Popadni pro vás, vandruj světem a bav lidi podívanou na slona, který je takový slon, že chtěl tančit na provaze. Až dostaneš za vyučenou, vrať se. Uvidíme, co se dá dělat. Ale pamatuj, dřív než do roka a do dne, ať tě tu nevidím. Lev je král džungle. Tak co Kulihorovi zbylo? Musel jít. Nepotkali jste ho snad? Po světě přece nechodí tolik slonů, kteří by byli ochotni věřit na kdejakou slávu, kterou jim prorokuje nějaká Trantaranda z Trantárie. No, a pak, že s mláďaty není kříž.

0: ve škole. Proč se, Pepíčku, pořád ohýbáš pod tu lavici?
1: Prosím, já mám rýmu a maminka mi přišila kapesník na kapsu, abych ho nestratil.

0: Čtvrtá kapitola. Bimbulusoví skřídci. Skřídci z rodu Bimbulus.
1: Adélka s vílou bimbulinkou a oživlými plyšovými kamarády odkráčeli z Bimbulo laboratoře. Zabučela Bůča a hrnula se k zábradlí na terase. Taky Adélka údivem skoro nedýchala.
2: To je krása.
1: Špitla směrem k víle bimbulince.
2: To si musím namalovat.
1: A už si chystala kouzelné pastelky. Do bloku od pana profesora kreslila barevné motýly, kteří na křídlech vozí malinké skřídky.
3: Ten profesor byl sice malý, ale tihle pidi mužíci jsou ještě mrňavější.
4: Podělil se o své postřehy Pupíno.
1: Víla bimbulinka se pozdravila s růžovým motýlem, který letěl kolem. Na zádech mu seděl skřítek s růžovou čepičkou.
5: Oni k sobě patří?
1: Divila se Bláža a svůj dlouhý krk natahovala přes okraj terasy.
2: Ano i ne.
1: Začala vysvětlovat bimbulinka.
2: Ti nejmenší skřídci nemají čepičky ani svého motýla. Když maličko povyrostou, vydají se na motýlkovou louku. To je tam, kde mají sídlo květinové víly.
1: Pronesla hrdě.
2: Je tam spousta vajíček. Malý skřítek si musí nějaké vajíčko najít, donést ho domů a uložit do připravené postýlky. Každé vajíčko potřebuje speciální péči. Musí se zahřívat, hladit, musí se mu zpívat písničky a číst pohádky.
3: Mně by se taky líbilo, kdyby mi někdo četl pohádky.
1: Zasnil se Pupíno.
2: Nepřerušuj.
1: Napomenuli ho ostatní. A zvědavě naslouchali bimbulinčinu vyprávění.
2: Z vajíčka se pak vyklube housenka.
1: Pokračovala víla.
5: Tak to je úplně stejné jako u nás.
1: Byla zklamaná Adélka.
5: A pak jsou z nich motýly.
1: Dokončila místo víly. Bimbulinka přikývla.
2: Ale housenky jsou strašně neposedné. V jednom kuse něco okusují, vrtí se a jsou k neuhlídání. Každý skřítek si svou housenku musí dobře hlídat a hezky vychovat. Ale když se jeho housenka zakuklí ve skřítkově pelíšku, skřítkovi nezbývá než čekat, až se housenka promění v motýla.
5: A proč mají skřítci čepičku stejné barvy jako křídla motýla, na kterém letí?
1: Zeptala se zvědavě Adélka.
5: Aha, fakt to tak je. Podívejte!
1: Křičela žirafka.
2: To je taková zvláštnost. Každý skřítek pomůže housenku zakuklit různobarevným vláknem. Kdo má rád modrou, zakuklí housenku do modrého vlákna a vylíhne se mu modrý motýl.
5: A co ty čepičky?
1: Chtěla vědět, Adélka.
2: To je vlastně památka na kuklu. Je to její půlka. Když kukla praskne a vylíhne se motýl, zbylá kukla by se mohla jen tak vyhodit, ale bimbulusoví skřídci to mají zařízeno tak, že zbylou kuklu si skřítek nasadí jako čepičku. Je to hlavně proto, aby každý věděl, komu který motýl patří. Skřítek motýla vypiplal a motýl mu to oplácí tím, že ho vozí vzduchem. Skřítkové totiž nedostávají bimbálkovou kaši a létat neumějí, ale na květech a ve větvích stromu Opius bimbulus mají ledacos k zařizování.
1: Když Adélka dokreslila nádherný obrázek motýla se skřítkem, zatoužila se mezi skřítky podívat. Nemusela nic říkat, stačilo jen, aby se na bimbulinku prosebně podívala svýma krásnýma očima. Víle to bylo hned jasné.
2: Můžeme se ke skřítkům podívat. Bydlí dole v podzemí, v dutých kořenech stromu. Ale musela bys asi použít zmenšovadlo profesora Bimbulíka.
1: Adélka z kapsičky vytáhla 4 lahvičky.
5: Jenže já nevím, která z nich to je.
1: Bůča, Bimbulinka, Bláža i Pupíno v to ráno ukázali na jednu lahvičku. Jenže každý na jinou.
6: Tak to budeme muset rozpočítat.
1: Navrhla Bláža, která uměla snad všechna rozpočítadla, co existují. A už se pustila do říkání.
5: Eniki, beniki, kliki, be, a br, fa, br, domine.
1: Padlo to na lahvičku s modrou tekutinou. Adélka si jen tak trochu lízla, aby zjistila, co to udělá. Začala se zmenšovat. Hlokla si proto ještě kapánek, ať je stejně malá jako Bimbulinka. Totéž udělali i Adélčini plyšoví kamarádi.
2: Postavte se do řady, projedeme se tobogánem.
1: Připravila je Víla a odhrnula ve větvích tajný vchod. Všichni se posadili pěkně za sebe do speciálního vláčku a se šupem frčeli tobogánem, který se kroutil kolem stěn dutého kmene až do kořenů v podzemí. Cestou výskali vzrušením, v zatáčkách se nakláněli na jednu a na druhou stranu a na konci všichni společně brzdili. Adélka se ani trošku nebála, naopak. Uvnitř stromu to bylo úžasné. Místo lampiček drželi stráž světelkující mušky, které létaly ve svých pravidelných trasách. Všude byla spousta komůrek.
5: Co je za těmi dveřmi?
1: Chtěla vědět Adélka. Bimbulinka místo odpovědi na dveře zaklepala. Když se ozvalo
5: dále,
1: vstoupili dovnitř. V komůrce zrovna jeden ze skřítků seděl v houpacím křesle a čekal, až se z tyrkysově zelené kukly v jeho posteli stane motýl.
2: Vedu hosty,
1: hlásila skřítkovi Bimbulinka. Ten si ji ani nevšimnul. Měl oči jen pro Adélku. Zasněně se na ní díval a asi se do ní zamiloval. Byl to snílek. Podle toho, jak se tvářil, si nejspíš snil o tom, že získá Adélku za ženu. Adélka se na něho taky hezky usmála a zatímco Víla ukazovala jeho komůrku, pastelkami snílka rychle namalovala do svého bloku.
2: Každá komůrka má dvoje dveře a...
1: Pokračovala Víla ve výkladu, když v tom se právě těmi druhými dveřmi prohnalo stádo neposlušných housenek. Protože nechali otevřené dveře, Adélka s kamarády a Vílou nakoukli, co je za nimi.
3: Tma, je tam hrozná tma, nic není vidět.
1: Posteskl si Pupíno. I Adélka byla zklamaná. Zvědavost je tam doslova táhla.
5: Asi bude čas využít další profesorův vynález.
1: Pronesla do ticha.

abych hodně lidí lobil.

0: Sluníčku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.

kde se tam ty bouchance mohli vzít, určitě nás někdo chce postrašit. Najednou nás napadlo, že by skřítkové, nebo je to strašidlo.

jednou to utichlo a byl klid. To stal hračky na chvíli ošili, jo, skákali a jezdili a troubili. Na skříni se kytky mácí, uvnitř bubu budu bubáci, bubu, bu, možná se tam nevešli a jeden spad. Opatrně jsme sešli podívat, kde pak žádní bubáci a roboti. A věci, když se kymácí, tak ráchotí. Věci, když se kymácí, tak ráchotí. Bumbáci!

0: Jeden rolník choval ve svém chlévě koně, oslici a vepře. Kůň a oslice museli od časného rána tvrdě pracovat a dostávali k jídlu právě tolik, aby nehladověli. Za to vepř si celý den hověl v slámě, ale žrádla měl víc, než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.
1: Figy hádanka. Znáte všichni princezníčku, co má hvězdu na čelíčku? Zlaté vlasy dlouhé k pasu zdůrazňují její krásu. Nosí kožich z šedých myší, od chudých se přece liší.
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Myší kožíšek.
1: Princezna myší kožíšek, ne? Princezna se zlatou hvězdou na čele.
3: Aha.
1: To je krásná pohádka o téhle princezně, tu mám rád.
4: Někdy dál se zdá se mi, že je nejlíp na zemi. Kde jinde je sokol, nádělník a cvičky, nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já...

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Jehlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam 3 nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali. Kluci, vsadíme se, jaký bude mít, jo? To navrhl Luboš. O co? Zeptal se Michal. O párek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí? Platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím a co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do pastičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako mopet na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, a co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Hihihlíku, máš ponožku v rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Ještě dlouho po vyučování si Luboš s Michalem a Prokopem o něčem vzrušeně povídali, divoce gestikulovali a ukazovali si na hlavu. Pan Vavřinec si s ničím hlavu netrápil. Bylo mu tak lehce, ale zároveň tak teskně, jako už dávno ne. Hrozně rád by si s někým popovídal. Jak je to dlouho, co jsem měl doma nějakou milou návštěvu, zavzpomínal. Ale bylo to tak dávno, že se při pomyšlení na ten čas a na slečnu Helenku málem rozplakal. Pane, něco stalo? Moc smutný, usmíval se Karlík, když zasmušlý pan Vavřinec přecházel kolem jeho krámku. Ponožky, dáme? Dneska ne, Karliku. Asi si koupím láhev vína. Vína, rozzářil se Liku. Vína mám a různý. Bílý, červený i sladký pro slečna. Pan Vavřinec popadl bez rozmýšlení láhev nějakého moravského. Víno mu vlastně nic neříkalo, za to v konzervách se vyznal. Tentokrát si vybral pravé anglické fazole v tomatové omáčce. Pán má chuť, řekl uznale Liku.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

všechno narubituje, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát.

veselo a stará babka řípu okopává. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, správně pracuje jen pivovar. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelád. Zrušili příjem.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim, teď jsem tu s vámi, já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak jsem kamarád na hraní a usmívání, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Určitě jste si už všimli, že docela obyčejné věci mají někdy velmi zvláštní a výjimečné vlastnosti. Třeba taková voda. Člověk po vodě chodit nedokáže. To by byl opravdický zázrak. A většina těles, tedy věcí, se ve vodě potopí. Ale některé věci po vodní hladině plavou. Jak je to možné a co všechno voda unese? Nejsou to žádná kouzla, i když to jako kouzla vypadá. Ha! Poslouchejte. Na vodní kouzlení, nekouzlení budete potřebovat hluboký talíř nebo misku naplněnou vodou, kancelářskou sponku, připínáček z nástěnky a třeba pružinku z propisky. Opatrně pokládejte předměty postupně na vodní hladinu, nejlépe pinzetou. Vidíte? Nepotápí se. Je to kouzlo? Není to kouzlo? V tomto případě je to prostý fyzikální jev. To, že se předměty nepotopí, je dáno takzvaným povrchovým napětím vody. Voda je tvořena z mnoha maličkých bobuliček. Říká se jim molekuly, částice. Ty jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami. Jako kdyby ty bobulkovaté částice měly ručičky, za které se chytají a drží.

tak se to dá asi představit nejlépe. Vzájemná přitažlivost, to ručičkování molekul způsobí, že se povrch vody chová jako pružná blána. No, podívejte se pozorně na předměty na vodě ještě jednou. Nepřipadá vám, že se pod nimi hladina jakoby prohýbá? Není zajímavé, co všechno voda unese? Asi se ptáte, jak se pozná, který předmět hladina vody ještě udrží a jaký ne. Vodní hladina předmět neudrží ve chvíli, kdy je tíha předmětu větší než ta povrchová síla. Váhu toho předmětu ty ručičky, které se drží, už zkrátka neunesou a pustí se. V tu chvíli se...

0: o vánoční hvězdičce. Zase tu máme zimu. Celičký kraj se už schoval pod sněhovou peřinu, ale z oblohy se bílá nadílka sype dál a dál. Bělonké vločky krouží vzduchem, aby nakonec tichonce dosedly na střechy chalup, stromy i cesty, po kterých se prohánějí koňská spřežení a do rytmu jejich kopyt vesele cinkají rolničky. Mráz maluje ledové květy do oken a meluzína si za oknem hvízdá starou známou písničku. Pomalu se blíží vánoční čas. Ve všech chalupách i v té naší, o které vám budu vyprávět, je teď spousta chystání. Podlaha musí být vydrhnutá, hrnce vycíděné, ubrusy bílé jako sníh za okny. Maminky v kuchyni kouzlí z těsta to nejlahodnější cukroví. Mandlové rohlíčky, ořechové placičky a linecká kolečka plní hodobožové mísy. Perníčky slučeného hřebíčku a medu voní po celém kraji, dokonce až k nebeským oblakům. Také tam nahoře na nebi vládne slavnostní nálada. Ze sněhových duchen vykukují zvědavě malé hvězdičky. Natahují se, aby stačili zahlédnout co nejvíce z toho lidského hemžení, než lampy za okny pohasnou. To musí být asi krása tam dole, předhánějí se mezi sebou v představách o lidském světě, hlavičky celé omámené vůní perníků a cukroví. Být tak na chvíli na zemi a moci ochutnat alespoň jednu z nachystaných dobrot, nebo se alespoň na chviličku usadit na špičce vánočního stromečku pro děti, to by bylo něco. Jen ještě jednou naposledy se podívat, jak se chaloupky pomalu probouzejí, umiňuje si malá hvězdička. Nakloní se přes mráček, ještě o kousek víc, aby jí neuniklo nic a šup, už padá dolů. Překvapeně letí vzduchem, když v tom jí naštěstí zachytí její dobré kamarádky sněhové vločky. Ještě, že to dopadlo takhle. A za malinkou chvíli už společně dosednou do měkonké závěje uprostřed lesa. Malá hvězdička se nejdříve opatrně rozhlíží, ale pak zajásá. Vždyť jsem na zemi, to je nádhera. Na nic nečeká a rozběhne se rovnou za nosem. Ale běda, kudy z lesa ven, není vidět ani jediné rozsvícené okénko. Hvězdičce je zima, bolí jí nohy a také se sama v lese trochu bojí. Sedne si do sněhu a snad by se i rozplakala, kdyby najednou nezaslechla veselé hlásky dětí. Hvězdička, malá hvězdička, povykují jeden přes druhého překvapené děti na tatínka. Není ti zima? Ptá se hned starostlivě Andulka a už balí hvězdičku do svého šátku. Půjčím ti rukavice, nabízí se Vašík, ale to už jí nejstarší Toník opatrně schovává k sobě pod kabát. Rychle uříznou pěkný smrček a honem domů, ať nám ta křehotinka nenastydne, popohání děti tatínek. V chaloupce, kam společně dorazili, než bys řekl švec, je teploučko a ještě příjemněji, než si hvězdička z té výšky vůbec uměla představit. Maminka všem nalije horké mléko s medem a krájí vánočku. Děti se nové kamarádky vyptávají jeden přes druhého. Hvězdička ani nestačí odpovídat, jaké to na nebi je. Pusu má plnou od všemožného ochutnávání. Je jim pohromadě dobře a veselo. Andulka, Vašek a Toník ozdobí s hvězdičkou vánoční stromek a než se nadějí, začne se schylovat k večeru. Ještě naučí hvězdičku zpívat koledy a už je čas na loučení. Předtím si ale naše malá hvězdička splní své nejtajnější přání. Vyskočí na špičku stromečku a rozzáří ho těmi nejjemnějšími zlatými a stříbrnými paprsky. Oči dětí samým nadšením září úplně stejně, možná ještě krásněji. Teď už je ale opravdu čas se rozloučit. Krásné Vánoce, hvězdičko! Krásné Vánoce vám všem! A děkuji, odpoví hvězdička. Maminka nachystá mísu s nejvypečenějšími, ještě teplými perníčky, ze kterých se line ta nejsladší vůně. Tatínek pomůže hvězdičce nasednout a ta se zvolna na vonavé stužce jako na houpacím koníku znáší vzhůru do oblak.
1: Škoda, že s námi nemůže hvězdička zůstat, litují děti.
0: Na Štědrý den má být každý doma u své rodiny, vysvětluje tatínek. Hvězdička patří mezi své sestřičky na nebe. Nebojte se, oknem uvidíme, jak krásně dnes bude svítit. Rodina usedá ke svátečnímu stolu. Tatínek vypráví o narození Ježíška, děti rozkrojí jablíčko pro štěstí a na vodu vypustí svíčky v ořechové skořápce. Na talířích už není ani drobek. Děti nedočkavě pokukují pod stromeček. Tajemství Štědrého večera může být odhaleno. Tatínkovi nadělil Ježíšek novou fajfku, mamince parádní šátek, ale nejvíce radostného údivu je nad dárečky, které našly pod stromečkem děti. Andulka vybalí z hedvábného papíru překrásnou panenku s dlouhými vlasy, oblečenou do šatů až na zem. Toník tolik vytoužené cínové vojáčky v parádních uniformách, vyzbrojené malinkatými šavličkami a nejmenší vašík malovaného dřevěného koníka s husarem v sedle. Na nebi zatím malá hvězdička svítí ten večer jen a jen pro ně. Než děti později vklouznou do svých postýlek plny krásných zážitků a sváteční nálady, vašík postaví koníka na pelest, toník vyrovná vojáčky do šiku vedle své postýlky a Anička ustele panence v košíku, kde na jaře spávají koťata. Ještě před usnutím si šeptem vypravují o tom, jak by to bylo krásné, kdyby hračky alespoň na malou chviličku ožily. Hvězdička si mezi tím celý večer láme hlavu, jak se dětem odměnit za krásný den, který s nimi strávila. Konečně na to přišla. Jedno tajné přání se splnilo jí a teď dětem na oplátku zase splní jejich tajné přání. Oživí na dnešní noc hračky. Zlehonka polaská svým hvězdným paprskem tvářičku panenky, husara a koně, šik cínových vojáčků i celý pokojíček. Pak ještě pohladí jemným svitem čelička dětí a kouzlo je hotovo. Pokojík pozvolna ožívá. Panenka se lehoučkými, jakoby tanečními krůčky prochází mezi ostatními hračkami. Vojáčci ji salutováním vzdávají čest a husar na koni je krásou panenky okouzlen natolik, že zapomene velet. Hračky rozehrávají báječné divadlo. Co se to ale děje v rohu pokoje? Z pootevřeného šuplíku, jak ze strašidelné sluje, pomalu něco vylézá. Představte si! Neožily jenom hračky, ale i Andulčiny punčošky, které se proměnily ve dvouhlavou saň. A šup! Než stačí panenka zamrkat dlouhými řasami, už jí saň svými vyzáblými krky omotává a vtahuje do úkrytu. Pomoc! Chtěli by děti zakřičet, ale nemohou vydat ani hlásek. Než se stačí vojáčci sešikovat útoku, zakročí chrabrý husar. Propust krásnou panu, sani, vykřikne. Z jeskyně se však ozve jen zlověstné zasyčení. Kdo si troufá připravit mě ochutnou večeři? Husar se skloní k uchu svého grošáka a tiše ho pobídne. Věrný koník se rozběhne a ohromným skokem zanese svého pána, až ke vstupu dosluje. Husar tasí šavly a utne sani jednu hlavu. Ale ouha, té hned narostou dvě další. Saň chrlí kolem sebe oheň a síru, ale statečný husar se nemíní vzdát. Šavle se vzduchem jen blízká. Z posledních sil husárek máchne zbraní tak mocně, že odletí všechny hlavy naraz. Rozhostí se ticho jako v kostele. Děti pod duchnami ani nedutají. Panenka vyběhne z jeskyně, oči ještě plné slz a osušuje svému zachránci potem zbrocené čelo. Něžně husárka políbí, až se oba začervenají. Vojáčci jim salutují jako na přehlídce a ostatní hračky hrdinovi a jeho krásné milé provolávají slávu. Všichni jsou šťastní a panenka s husárkem spolu tančí až do úsvitu. S prvním dotekem jitra už ale kouzlo malé hvězdičky končí. Jaký zvláštní sen se jim to zdál? Nebo to nebyl sen? Možná ano, možná ne. Ale jedno je jisté. Dětem se vyplnilo jejich tajné přání, které se může stát skutečností jenom v čase nejkrásnějším. V čase vánočním.

0: Honzík ukazuje otci vysvědčení.
1: Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl, zhrozí se otec.
0: Já taky ne, tati. Až včera jsem to našel ve tvých věcech.
2: Tomu patří.

0: Příhody malého kořínka. Kořínek se probudil, sám nevěděl proč. Že ho nevzbudilo jaro, poznal určitě. Bylo mu smutno a chladno, a to z jara nebývá. Zachumlal se až po uši, ale moc to nepomohlo. Zem byla syrová, vonila hořce po listí a vůbec nehřála. Něco se mi zdálo, usoudil kořínek, ale naráz viděl, že to nebyl sen. To, co ho vzbudilo, bylo tady zas. Zavilo to ječivě a břitce. Těžký pád zadunil o zem. Pak bylo ticho. Takové ticho, z kterého jde strach. Lidé káceli les. A pak se ozvala ta píseň, spanilá a teskná, jak měsíc v úplňku. Rozechvěla vzduch i zemi. Nikdo už nemohl spát.
1: Puky se loučí,
0: zašeptala tráva třeslice.
1: Pospěš si, kořínku, máš nejvyšší čas.
0: Kořínek mlčky kývl a začal balit raneček. Moc toho neměl, ani nepotřeboval. Vlastně jen trochu země na přikrytí, až bude spát pod širým nebem, než najde nový les.
1: Proč musí pryč?
0: Divila se tráva psárka.
1: Je jiný než my,
0: vzdychla třeslice.
1: Nevydrží sucho, mráz i úpal jako tráva. Je to kořínek lesní a bez stromů nemůže žít.
0: Má pravdu, přikývl v duchu kořínek a hodil si raneček na rameno. Tak se tu mějte, řekl trávám a statečně se usmál na rozloučenou. Pak šel. Ani jednou se neohlédl. Až to psárce přišlo líto. Ale třeslice věděla, že tak je to v pořádku. Kořínkové už takový jsou, že nikdy před nikým nebrečí. Tu noc poprvé mrzlo a kořínek dostal strach. Třásl se pod svou hrstkou země a měl co dělat, aby nezapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Kránu přeci jen usnul. Ale i ve snu šel od lesa k lesu a nikde ho nechtěli. Za to, když se probudil, všecko bylo jinačí. Les jakoby hořel mírným zlatým plamenem, nebe bylo modře vymetené, u potoka prala myška prádlo a k tomu si zpívala. Prádlo se ve větru třepetalo a písnička s ním. Písnička byla veselá, prádlo pestré a kořínek najednou nechápal, proč se v noci bál. Že o něj nikde nestáli? Co na tom? Tady si ho jistě nechají. Pak se vítr obrátil. Nebe zšedlo. Les pohasl, myška dospívala. A kořínka v tomhle lese taky nechtěli. Trávy na něj koukaly jak na cizího. Psineček byl odmítavý. Sveřep sotva kývl na pozdrav. Srha říznačka ho sjela nabroušeným pohledem.
1: Není místo!
2: Obsazeno!
0: Odbývaly ho mechy měříky a ploníky.
2: Tady je to vyhrazené pro oddenky.
0: Zaječela nedůtklivě kaprať. Sotva se k ní přiblížil. Jako bych přišel něco ukrást, napadlo kořínka. A najednou zapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Tak stačil vklouznout pod list, aby se nikdo nedíval. Vidět ho opravdu nebylo, ale brečet musel určitě, jinak by nepřeslechl, že někdo přichází. A že si žalud dal záležet, aby o něm všichni věděli. Funěl, dupal, halekal, valil se jak tvrdý brouk, div, že na kořínka nešlápl.
2: Pardon,
0: zarazil se.
2: Netušil jsem, že tu brečíte.
0: Já nebrečím, spolkl honem slzu kořínek.
1: Já jen trochu smutním, že mě tady nechtějí.
2: Vám to vadí?
1: Zajímal se Žalud. Moc, jsem totiž bez domova, přiznal sklesle Kořínek.
2: To já taky, ale vsaďte se, že za minutu nebudu.
1: Zasmál se Žalud a hup, zavrtal se pokrk do půdy.
3: Au, to bolí, dupnul jste mi na šlupičku.
1: Ozvalo se spod země.
3: Tady bydlíme my.
1: Naříkali sněženčí cibulky. Ale Žalud nedbal. Vrtal a vrtal, hemžil se a rozpínal, dokud nezmizel v zemi docela. Kořínkovi z toho přišlo slabo. Už nechtěl domov, nechtěl teplo, chtěl jen spát. Pod ním naříkali cibulky, nad ním hučel nepřátelský les. Ale Kořínek už to neslyšel. Malátně schoulen pod svou hrstkou země, tiše usínal. Už to bylo o strach. Mrazy na krku a listí ještě na stromech. Jak to mohlo dopadnout? Ale v noci lesem zalomcoval severák. Ráno byly stromy holé a zem jak pod teplou peřinou. Když nesl myšáček mléko k snídani, málem se tím nadělením neprohrabal.
3: Houbíci mají po starosti,
1: hlásil už ve dveřích.
4: Však my taky,
1: řekla máma a v duchu počítala, kolik má ve spíži sklenic.
4: Jak si touhle dobou prospěvují, bude houbový rok.
1: Houbík pod boráček nespíval. On po starosti neměl.
5: Zas nepadala, lakota lakotná.
1: Žehral na svou borovici a sehnul se pro list bůh ví odkud přivátý a chatrný jak šlupička.
5: Že to sbíráš, takový šunt?
1: Všiml si ho lerpánek, kterému modřín schodil všecko najednou.
5: Nech toho a pojď si nabrat jehličí.
6: Já nevím.
1: Váhal podboráček. Nechtěl vypadat hladový.
5: Potřebuješ přikrýt podhoubí? Jo. Máš čím? Ne. A já mám pro dva dost. Tak pojď a naber si.
1: Rozhodl lerpánek a na tom zůstalo.
2: Koukej, vyhrabal jsem Kořínek.
1: Hlásil podboráček.
5: Nepovídej.
1: Divil se lerpánek.
5: Copak už jsme na dně, aby nám tu rostly kořeny?
2: On tu neroste, jen tak leží. Asi už je umřelý. Nebo že by ne?
1: Zarazil se podboráček. Najednou se mu zazdálo, že kolem toho Kořínku se trošku chvěje jehličí. Kořínek opravdu žil, ale jen maličko. Tak málo, že o tom ani nevěděl. Nevážil už skoro nic, když ho nesli po mechu a potom dolů, kde bylo teplo a vlaho svůní listovky. Už tam na ně čekal jen rál. Byl to houbík vážený. Pěstoval hřiby satany jen lesu pro okrasu a měl lesní moudrost v malíčku. Ani Kořínka nemusel moc prohlížet.
2: Je prochladlý a vyschlý, ale snad to přežije. Byla by ho škoda, umí krásně kvést.
3: Ty se s ním znáš?
1: Divil se houbík Mochomírek.
2: Jakživ jsem ho neviděl, ale cítím, že je jedovatý. Voní trochu jako moji satani a možná je i léčivý.
3: Zkusím ho vyléčit,
1: kývl Mochomírek. Uložil Kořínka do postýlky, starostlivě ho přikryl a posadil se k němu na první hlídku. Houbíci se vytratili po špičkách. Kořínek ve snu pookříval. Mochomírek tiše seděl a myslel na něj, na své muchomůrky, na hřiby satany, ale také na oměj, náprstník a vraní oko. Na všecku tu krásu, co se musí jedovatě chránit, aby ji chtiví lidé lesu nevzali. Přišlo to naráz. Kořínek nejdřív nebyl a najednou byl. Zahřátý, odpočatý, jistý, že přátelé jsou na blízku.
0: A v tom něco zavonilo tak prudce, jiskřivě a čerstvě, že se prostě musel probudit.
1: No konečně, já věděl, co tě vzkřísí.
0: Smál se Houbík Šuntelka. Míchal tím vonavým. Ve sklínce vířila duha. Lžička cinkala jak zvoneček. Až cinkla naposled.
1: Hotovo!
0: Oznámil Šuntelka a přidržel Kořínkovi sklenici. Zblízka vonila až k závrati.
1: Co je to?
0: Špitl omámený Kořínek.
1: Letní rosa, dobře uleželá, stíráme ji z léčivého kvítí,
0: vysvětlil Šuntelka. Kořínek pil a měnil se před očima. Jakoby ho naráz bylo víc, jakoby se zevnitř rozsvítil. Tu vůni znal, jenže odkud na to si nemohl vzpomenout. Byl ještě nepatrným semínkem, když loňské léto takhle rozvonilo kraj. A než znovu usnul, vybavila se mu rozkvetlá louka prohřátá sluncem.
1: No vidíš, už jsi chlapík,
0: liboval si Šuntelka.
1: A co teď? Budeš spát nebo si chceš povídat?
0: Povídat, rozzářil se Kořínek. Já už ti tak dlouho s nikým nemluvil.
1: No, teď si to vynahradíš,
0: sliboval Šuntelka. A nemýlil se. Jak se rozneslo, že Kořínek je vzhůru, všichni ho chtěli navštívit. První, samozřejmě Lerpánek a Podboráček, co ho našli. Ale taky Mochomírek, Kobzánek a pak už se dveře netrhly. Přišel Peprník a Lišůvka a Pečárka a Generál. Pomalu už nebylo kam stoupnout a ještě se trousily návštěvy.
1: Co sem pořád lezete? Já tu kluka léčím a vy mi ho rozřádíte, až dostane horečku. Ven, všichni ven, bude se spát.
0: Nebude, nevěřte mu, křičel Kořínek. Ale nic mu to nepomohlo. Rozesmátí houbíci se vyhrnuli ze dveří. Uvnitř zbyla jen houbová vůně a rozježený Houbík Šuntelka.
1: Tak a je to. Konečně si můžem pěkně popovídat.
0: Kořínek nic. Otočil se k němu zády, zavřel pevně oči a dělal, že spí.
1: Trucuje, že jsem mu vyhnal hosty,
0: usmíval se v duchu Šuntelka.
1: Taky dobře, aspoň dřív usne.
0: Pomyslil si a než domyslil... Pochrupoval Kořínek. Už netrucoval, ale sladce spal. Nízké mraky zadrhly o vrcholky stromů a vysypaly na zem všechen sníh. Les se změnil v bílý, čistý sešit, do kterého každý musel zapsat, odkud šel a kam. Sněžit začalo před půlnocí a chumelilo ještě po ránu. Když se Podboráček vrátil z výzvěd, byl jak hustě pocukrovaný.
5: Jdi pryč, oklepáváš se jak hajných pes!
0: Smál se Lerpánek a Kořínek s ním. Vlastně se teď smál pořád. A taky byl čím dál chytřejší. Znal všecky houbíky i to, co pěstují. Už se jim nezaplétal do podhoubí a nekýchal, když přebírali výtrusy. Jen v houbách se ještě nevyznal, protože pocházel z bukového lesa, kde rostly hříbky a nic víc. Ale právě dneska se to mělo napravit.
5: Tak jsme tu,
0: oznámil Podboráček a otevřel vrátka v kořání. Vydechlo z nich vlhké houbové teplo, jak z prohřátého mlází, když houby nejvíc rostou. Však také rostly. Bylo jich tu, každá jiná. Kořínek nevěděl, kam se dřív podívat.
5: Samé nejlepší kousky, na vzorek,
0: vysvětloval Lerpánek.
5: Chodíme sem, abychom se poučili a pěstovali zrovna takové.
4: Jsou tu i generálovi satani? Zajímal se Kořínek.
5: Samozřejmě. A také moji klousci, hříbky, co chová Podboráček, kováři, o které se stará Šuntelka.
4: Ukazoval Lerpánek. Tuhle určitě vypěstoval Pečárka, zavětřil Kořínek nad houbou bílou jak smetana. Voní stejně jako on.
2: Je to opravdu Pečárkův žampion. A voní po anýzu. Povím ti o tom pohádku. Každý les má svou vůni, aby si ho lidé nepletli. Borový voní horce, jedlový chladně, březový čerstvě a houbový po houbách. Ale není to tak odjakživa. Kdysi, když houby ještě nevonily, nemohl po nich vonět ani houbový les. Půjčoval si tenkrát vůně, kde se dalo. Někdy od smrčků a jindy třeba od konvalinek. Dokonce prý občas voněl i po kobliškách, když je právě paní Hajná smažila. Jenomže houbaři byli bezradní. Nevěděli, kde hledat. Když o houbu přímo nezakopli, ani nepoznali, v jakém lese jsou. A tak hříbky darmo přezrávaly v mlázích, klousky chátraly v měkké křapáče a houbíci byli mrzutí. Protože když se má úroda zkazit, je škoda práce něco pěstovat. Ale vůbec nejhůř byl na tom houbík Pečárka. Jeho žampiony se, jak známo, velice podobají jedovatým muchomůrkám. Proto je nikdo nesebral, i když je našel. Byli dokonce i takoví houbaři, co do nich kopli. Není divu, že Pečárka byl čím dál vzteklejší, až dostal ten správný vztek, po kterém se v hlavě rozsvítí. Houbař přece nemá jen oči, má taky nos. A jaký, panečku? Jen mu pod něj správně zavonět. Hned bude chytřejší, řekl si Pečárka a jak byl v ráži, zrovna se do toho dal. Celou noc měl plné ruce práce. Ale stálo to za to. V pátek ráno voněly všecky žampiony po anýzu a na kraji lesa visela velká tabule. Velectění houbaři a houbařky, račte sbírat dobré houby do tašky. Můj žampion chutná přímo výtečně, po vůni ho každý pozná bezpečně. S úctou houbík Pečárka. Za sobotu se ta zpráva roznesla a v neděli nezbyla v lese ani jedna anýzová houbička. Od té doby voní žampiony po anýzu. Houbíkům se to tak zalíbilo, že se rozhodli navonit zvláštní vůní každou houbičku, aby si je houbaři nepletli. Pak zazvonil zvonec a pohádky je konec. A teď se jde domů spát.
4: Kořínek se probudil a hned věděl proč. Vzbudilo ho jaro. Poznal to určitě. Tak čerstvě a nedočkavě se jindy než z jara nevstává. Zem byla kyprá, vonila drsně rašením. Kořínek se v ní slastně protahoval a najednou cítil, že začíná růst.
2: Jak to děláš?
4: Divil se Podboráček, když se naskok zastavil.
1: Nevím,
4: přiznal zmatený Kořínek.
1: Nějak se to se mnou děje samo od sebe.
2: Zeptám se generála, ten ví všecko na světě. A přijdu ti říct,
4: slíbil Podboráček. Ale nepřišel. V podhoubí už se mu líhly jarní hříbky a tak měl co dělat, aby je ve zdraví vypiplal, než přijde jejich čas. Kořínek na něj nečekal. Ani nemohl. Musel růst. Tak rostl, až vyklíčil do slunného dne.
3: Přidej klíčku,
4: cinkaly sněženky. Pospěš si, pobízeli podběly.
3: Zaspívej si s námi,
4: zvali fialky. A klíček rostl a zpíval, protože měl po starosti. Najednou už věděl všecko bez ptání. Kořínek nasadil v noci poupata a před svítáním se rozvil. Z růžových květů vybuchla vůně a probudila les.
5: Honem, kořínek už kvete!
4: Burcoval Lerpánek, když se vrátil z výzvěd. Houbíci vyběhli a strnuli úžasem. Na pozdrav jim kývaly štíhlé proutky. Květy, jak napršené z červánků, voněly, až to bralo dech.
2: Věděl jsem, že budeš krásně kvést, ale takovou nádheru jsem přece nečekal.
4: Žasl generál. Kvetu, jak dovedu, odpověděl Keřík. Jinak vám poděkovat neumím.
7: Vždyť není záč.
4: Zamlouval to děkování podboráček.
2: Radši nám pověz, kdo vlastně jsi. Ovšem, jestli už to víš.
4: Vím, šeptnul Keřík sotva slyšitelně. A víc neřekl. Marně houbíci prosili a naléhali.
2: Nechce se chlubit, proto svoje jméno tají.
4: Zašuměla borovice na vysvětlenou.
2: Ale celý les ho zná a pokládá si za čest, že v něm našel domov vzácný líkovec.
8: Pěkný domov,
4: reptal podboráček. Nezapomněl ještě, jak kořínek dodýchával v jehličí.
2: Už na to nevzpomínej, podboráčku,
4: domlouvala borovice.
5: Není jiný jen kořínek, změnili jsme se i my,
4: zašeptal mech ploník. Nikoho už z lesa nikdy nevyženem. Věříš nám? Prosili trávy.
2: Věřím,
4: řekl podboráček a šel chystat jarní hříbky, protože se kvapem blížil jejich čas. Prý se tenkrát vyvedli až ku podivu. Ale to už je jiná pohádka.

0: Bob a Bobek, králíci z klobouku.
1: Digi básnička.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: O červených zobácích, o bílých mracích a stříbrné košilce. Čápy letěly nebem. Uviděli je bílé mraky se zlatými okraji a hned na nich vyzvídali. Kampak, kampak, na výlet?
1: K moři, kde slunce věčně hoří, zaklapali čápy červenými zobáky.
2: Můžeme plout s vámi? Ptali se mraky.
1: Proč ne?
0: Odpověděli čápy. Byli rádi, že budou mít společnost. Modrým nebem teď letěly čápy s červenými zobáky a bílé mraky se zlatými okraji. Letěli a pluli a najednou se k ním přidal vítr.
1: Fouky, fouky, zafoukal, zvědavě se přitom ptal.
3: Kampak, kampak, chtěl bych znát, jestli smím se ovšem ptát.
1: K moři, kde slunce věčně hoří,
0: odpověděli čápy.
1: A mraky, že letí taky.
3: Vzali byste mě sebou,
0: foukl vítr.
1: Proč ne?
0: Souhlasili čápy. Byli rádi, že budou mít ještě větší společnost. Modrým nebem letěly čápy s červenými zobáky a pluly bílé mraky se zlatými okraji. Utíkal s nimi vítr ve stříbrné košilce. Utíkal s nimi a foukal a fičel. Z louky jim každý hned mával a křičel.
4: Ahoj, ahoj, čau, těpero, proč si nenajmete éro na tu cestu k moři, kde slunce věčně hoří?
1: Na co éro? Divili se čápy. Umíme přece létat.
2: Na co éro?
0: Divili se mraky.
2: Co pak neumíme letět a plout?
3: Na co éro?
0: Divil se i vítr.
3: Dokážu sám letět a běžet a utíkat.
0: Nikdo už je ze země nepřesvědčoval. Jen jim všichni mávali a mávali, až jim z toho mávání mohli ruce upadnout. Všichni se dívali na nebe a mohli si z toho dívání nahoru hlavu ukroutit.
5: Figi hádanka.
6: Rybář cítí čeří vzduch, místo ryb je plná much.
5: Kdo na to přišel?
7: Rybář cítí čeří vzduch.
5: To znamená, že cítí, prochází vzduch. Místo ryb je plná much.
6: Kdo papá mouchy?
5: Mouchy v síti přece jí

0: Dobrý den, Vespoli.
1: Vítám vás. Tak pojďte dál, pane Spejble. A ty se chovej jako doma, Hurvínku.
0: Šmanko, ty jenom to ne, Hurvajs. Splakala byste nad výdělkem, paní Kateřino.
1: Ano.
2: Kdybych se choval jako doma?
0: A nesnad? Co se přehlídne doma, to si nemůžeš dovolit mezi lidmi, že ano?
2: Jej, Danánky, vy nejste člověk, pane Spejble.
0: A co bych asi byl? Žirafa?
2: A já žirafátko, ne? Oba jsme přece člověkové neboli lidi, dívtko.
3: Víš to jistě, Hurvínku.
2: No, že váháš.
3: No, takže u vás doma jsou taky lidi, že ano?
0: No jo, vidíš. No. Slyšíš, Hurvajs? Z toho vyplývá, že i doma se má člověk chovat slušně.
2: Slušně, slušně. Co to znamená slušně?
3: No přece, že nemáš vyplazovat jazyk a plivat na zem a dávat nohy na stůl.
2: No, no, já přijdu domů, plivnu na koberec, dám nohy na stůl a vyplaznu jazyk. Ty máš nápady, Máni.
1: No, takhle to Mánička nemyslela, Hurvinku.
2: A stejně, proč Jirik může vyplazovat jazyk a já ne?
3: Yeah.
0: Ty jsi přece oslík. Jestli jsi nevšiml, tak mezi tebou a Žerikem je určitý rozdíl, že ano?
3: Jasně, pane Spejble. Hurvínek nejí kosti.
0: Ale ne.
3: Ne? Ty jíš kosti, Hurvínku.
2: Já kosti fakt nebaštím, taťuldo.
3: Nebaštím.
0: Manko, te, Žerik je přece zvíře, když to Hurvínek...
3: Taky.
1: Mánička.
3: Oslík není zvíře, bábinko. A pan Spejble říkal, že Hurvínek je oslík.
1: No ale těm myslel, že má hloupé otázky.
2: A oslík má hloupé otázky?
1: Ale...
0: Vy jste popletové. Rozdíl je v tom, že Žerik je zvíře, kdežto Hurvínek je člověk.
1: Ano, a že člověk se má podle toho chovat.
3: Aha, nejíst kosti.
0: Ale ne, chovat si podle pravidel slušného chování.
1: Tak,
2: jasně, jíst kosti může, ale vidličkou a nožem, že tatí.
0: Šmankote.
1: No, asi bychom měli ta pravidla dětem objasnit, pane Spejble.
0: Ano, ano, aby poznali abecedu slušného chování. A hned s tím začneme.
4: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti.

0: myška Bibi, co je děsně hustej internetovej rejdič. Tak k tomu dotazu. Napsal mi Rostia S., že je z Rumburka, že prej v Rumburku nemají mrakodrap a on žije na mrakodrapy úplně divej. Kachna Justýna, jak ji znám, by řekla, že je z těch mrakodrapů úplně hin. A ať prej najdu něco hodně zajímavého o mrakodrapech. Že bude poslouchat. Tak jo, Rostě, tak jsem na to vlítla a něco jsem vyšmejdila. Mrakodrap je název pro vysokananánskou budovu. Říká se jí správně budova výšková. Ale aby bylo jasno, vyhlídková věž, rozhledna ani vysílač mrakodrapem nejsou. První mrakodrapy vznikly v Americe ve druhé půlce 19. století a pak se začaly stavět ve velkých městech po celém světě. Anglicky se mrakodrap řekne skyscraper. V překladu to je něco jako drápač oblohy. Mrakodrap. No, nejvyšší současný mrakodrap a zároveň nejvyšší stavba světa je... No, počkejte, mám to tady napsaný. Jmenuje se Burj Khalifa a je ve Spojených arabských emirátech. Postavili ho v roce 2010 a do vejšky to dělá 828 metrů. Ty jo! Zajímavý ale je, proč se mrakodrapy začaly stavět. Ten důvod je jednoduchý. Kvůli děsně drahým pozemkům nebylo možné sehnat dost velký kus půdy na postavení velikého domu u země, tak se použil malej kus půdy, udělala se do něj hlubokánská jáma, zabetonovaly se ukrutně pevný základy a pak se z betonu a litiny a oceli stavělo vzhůru do mraků. Taky bylo důležitý, že v té době už lidi uměli postavit výtahy. Pěšky zdolávat tolik pater by bylo děsně namáhavý. To by se nikomu nechtělo. Do nejvyššího patra by to byl rovnou celodenní vejlet. Svačinu sebou. S mrakodrapama je ale i pár potíží. Třeba při požáru se z nich moc špatně utíká. Dál je složitý zabezpečit mrakodrapy dobře před zemětřesením, proti větru, rozdílným teplotám a jiným vlivům. No jo, ale zase, jaký je z nich krásný pohled. Je to jako dívat se z letadla, když jste v tom vysokánském patře nahoře a koukáte dolů. Jeden by se skoro bál, že je to taková vejška, že by ten barák vůbec nemusel vydržet a že by se mohl skácet. A říkáte si pak, klid, Miško, je z oceli a betonu a to znamená, že toho vydrží děsně moc. Jo, z oceli a betonu, to beru. Jenže teď se chystají zajímavější mrakodrapy. Ze dřeva, fakt. To koukáš, Rostě, co? Jedna z nejvyšších dřevěných budov už stojí v Londýně. Má skoro 30 metrů do vejšky. A proč se stavějí mrakodrapy ze dřeva? To vám povím hned. Dřevěný budovy vyjdou totiž o hodně levnější než ty z betonu a oceli. A taky jsou rychleji postavený. První dřevěný mrakodrap na světě se má postavit ve Vídni. To je od nás docela blízko, tyjo. Bude prej stát do 3 let a bude se jmenovat legračně. Hoho. No fakt? Bude mít 24 pater. A vysoký má být 84 metrů. Zvenku má být dokonce obložený stromovou kůrou. Nebo něčím, co jí bude připomínat. Fíha! No, to by teda sova Heda koukala. Mrakodrap ze dřeva. Ta by se určitě chtěla hned nastěhovat do toho nejvyššího patra. Tak, Rostě, dnes jsem hledala mrakodrapy. Jak jsi spřál? Jo a... Když si do vyhledávače zadáš seznam mrakodrapů, vyjedou ti ty nejznámější a nejkrásnější. Určitě na ně mrkněte i vy ostatní. A já už zase letím šmědit dál. Mějte se, písklata. Písk!
1: To čarovné slova pozná, má ich dávno v malíčku a ten, kto ich ešte nevie, nech počúva pesni.

Ničku. Keď poprosíš, tak to vyhráš, dostaneš čo.

0: Další den pomalu končil a Pavouček za celý ten den nezažil nic mimořádného. Postěžoval si strýčkovi a ten se jen ušklíbl. Jo, to si měl potkat piši škvora. Koho? Divil se Pája. Buď rád, že ho neznáš, odpověděl strýček pochmurným hlasem. Buď šťasten, že si nikdy na piši škvora nenarazil. Jak vypadá? Odkud je, co dělá? Tak ty bys rád věděl, jak piši škvor vypadá a odkud se vzal. Dobrá, povím ti to. Nebo ještě líp, já ti to zarecituju. Strýček sekáč se vypnul a spustil mocným hlasem. Piši škvor je strašný tvor. Přišel rovnou z třetí hor, nebo ze dna dávných moří, jako všichni hrozní tvoři, škvoři, úhoři a tchoři. Zahučeli ostatní pavoučci, my se bojíme. Strýček se zamyslel. Milánkové, na vlastní oči jsem viděl, jak piši škvor vyděsil a zahnal táborníka, který měřil nejmíň 2 metry. Divili se pavoučci. Bylo tehdy takové deštivé léto, vyprávil strýček. Potuloval jsem se v lese u řeky. Kousek dál měl ten táborník velký stan. Celý den hrozně lilo. Vklouzl jsem k němu do stanu a pod střížkou jsem si upletl malou pavučinu. To ses nebál, divil se Pája. Neměl jsem na vybranou, když celé dny lilo, musel jsem se někde schovat. A piši škvor taky. Viděli jsme stan a tak šup dovnitř. V noci mě ale probudil řev. Ten 2metrový táborník, co s námi ve stanu bydlel, najednou začal řvát a poskakovat a pak vyrazil ven a už se nikdy nevrátil. Co se mu stalo? Zeptal se Pája. Piši škvor mu vlezl do ucha. Úplně se mu tam zavrtal, řekl strýček ponurým hlasem. A bylo ticho. Všichni si tu hrůzu představovali a už se vůbec na nic neptali. A v tom tichu bylo najednou slyšet, jak praská kůra a jak celý smrk skřípe, jako kdyby ho někdo podřezával. A najednou se ozval křik. Ty lháři, ty prášile, ty pomlouvači, tohle si s tebou vyřídím. Pavoučci se strachy rozutekli a Pája se schoval v rohu své pavučinky. A sakra, lekl se strýček, to je on? Kde se tu vzal, Hrome, kde se vzal? Kdo? Zašeptal Pája. Píši škvor, zašeptal strýček. Byl to on. Nohy měl jako pilky a klepeta jako louskáčky. Za chvíli byl nahoře a piliny kolem jen lítaly. Kde jsi, sekáči? Kde se schováváš? Křičel. Rozsekám tě nadrobno, rozstříhám tě na kousky.
1: Neblázni, kamaráde, no přece se domluvíme, ozval se strýček tichým hlasem.
0: Tak to ne, žádné domluvy s tím, kdo o mě šíří pomluvy, zařval piši škvor. Já přece nikomu do ucha nelezu.
1: Ale říká se to, namítl chabě strýček.
0: Ty to říkáš, vztekal se piši škvor. A teď se to rozneslo všude. Děti se bojí jezdit pod stany, raději bydlí s rodiči v hotelu. A kam se mám já, chudák, schovat, když prší?
1: Piši škvor se vydrápal až ke strýčkově pavučině.
0: Cvák, cvák, pavučina byla v mžiku na drobné cáry.
1: Strýček sekáč přeskočil na vedlejší větev a Pája skočil po hlavě do trávy.
0: Málem dopadl na rosničku, která právě hopkala kolem. Nevěděla, co se děje, a hned spustila
1: Ale to je úžasná náhoda. Právě tě jdu, Pájo, pozvat na večeři. Chystám mouchy na puškvorci. To je úžasně aromatické koření. Jen si přivoň. No není to úžasná bylina, brebentila pražská rusnička a nebyla k zastavení. Například takový pišiškvor. Pišiškvor? Skočil jí Pája do řeči. Vy znáte pišiškvora? No jistě, kdo by ho neznal, podívala se rusnička a brebentila dál. Například takový pišiškvor se může po puškvorci doslova utlouct. Vážně, podivil se Pája a hned mu v hlavě svitl nápad, jak strýčka zachrání. Odláká pišiškvora na puškvorec. Ale to už pišiškvor sám zavětřil tu úžasně aromatickou bylinu a lezl po kmeni smrku dolů. Puškvorec, křičel, čichám, čichám, puškvorec. Co jsem říkala, radovala se rosnička. Pišiškvor se může po puškvorci doslova umlátit. A než to dořekla, pišiškvor jí puškvorec vytrhl a hned na místě tu dobrotu schroustal. Pak se zatvářil ohromně míru milovně, ba přímo blaženě. Zavrtal se do suchého jehličí a spokojeně usnul. Rosnička odhopkovala domů a Pája se vrátil do své pavučiny. Strýček Sekáč si mlčky pletl novou síť. Měli hotovou dřív, než se setnilo. Teprve potom promluvil, rozhlédl se po všech okolních pavučinkách a pravil: Dobrou noc, mládenci. Dnes jsem vám spolu se svým starým kamarádem Pišiškvorem předvedl názorně, jak to může dopadnout s tím, kdo si vymýšlí nebo dokonce o někom šíří pomluvy. Vezměte si z toho ponaučení. A Pája měl zase o čem přemýšlet.

Vánoce v mlází. Uprostřed smrkového lesa na pasece v mlází stál velikánský smrk a ten dosáhl snad až do nebe. Jednou, jakoby pochodovala lesem, se ozvala veselá písnička. Vánoce, Vánoce přicházejí a bylo jí slyšet až na pasece z mlází. Srnka zavětřila a sojka svým sípavým hlasem varovala les, že se něco děje. Na pěšině se objevila banda děcek s tou písničkou. Kluci si vykračovali jako vojáci a holky si co chvíli poskočili do kroku. Holky si mohly poskakovat, protože šli nalehko. Všechno nesli kluci. Když došli k mlází, zastavili, složili svoje saky paky na zem a začali je rozbalovat. To bylo věcí. Jablka, mrkve, tuříny, žaludy a kaštany, seno, pytlíky obilí, oříšky i sůl nalízání pro lesní zvěř, bobule, semena a semínka, jeřabinky, slunečnicová a jiná jadírka pro ptačí havěť i lůj pro síkorky. Holky ty dobroty pro zvěř a ptáky navazovaly na mašličky, jako kdyby to byly čokoládové figurky a ozdoby a rozvěšovaly je po větvích smrčků v mlází. Byla to událost, jakou les nepamatoval. Srnky ze zvědavosti a údivu vystrkovaly hlavy mezi větvemi, zajíc panáčkoval, aby taky viděl, a dokonce jezevec vystrčil z díry hlavu, ačkoliv se už chystal k zimnímu spaní. Veverky valily oči a kuna si očima taky už vybírala. Sojka, která ptáky ještě před chvíli varovala, teď je svolávala, ať se jdou podívat, co se to děje. A co se dálo? Děti přišly lesní zvěří a ptactvu strojit vánoční stromky. Hotovo, hlásil jeden kluk, když vyndal z batohu poslední jablko a copatá holka ho zavěsila na větev. Kdepak? To hlavní teprve přijde, řekla holka. V ruce držela krabici a když ji otevřela, ležela v ní hvězda. Byla to hvězda stříbrná, třpitivá, nádherná. Jú, udělali holky, ta je správná, řekli kluci a posadili hvězdu na špici smrčku. Teprve teď to byl vánoční stromek, protože vánoční stromek musí mít na špici hvězdu. Z kouta mlází se ozvalo tiché chroustání. Zajíc to už nemohl vydržet a pochutnával si na mrkvi. Ještě ne, štědrý večer je až večer, napomenula ho srnka, protože na mrkev měla taky zálusk. Děti odešly a na pasece se schromáždila zvěř a ptactvo z celého lesa. Už se šeřilo a z lesa vystoupil jelen. Parohy měl ověšené balíčky a krabicemi v ozdobném papíře. Zatroubil a oznámil. Pan ministr pro lesní zvěř a ptactvo se dává poroučet a posílá vám vánoční dárky. Veverka dostala automatický louskáček na oříšky, jezevec zavinovací šálu kolem krku, srnky francouzskou kosmetiku, zajíc ochranné kalhoty na cesty přes trniště, sova brýle na noční vidění, sojka poplašnou pistoli, každý něco. Už se úplně sešeřilo a hvězda na špici smrčku začala krásně svítit. Já bych chtěl taky takovou, zaprosil nejmenší smrček v mlází a po něm ještě jeden a ještě tři a ještě sedm smrčků a vlastně všichni. A když už všichni chtěli, velikánský smrk na pasece, který rostl snad až do nebe, zvedl větve a celé nebe s hvězdami stáhl jako roletu na paseku. Na špici každého stromku svítila hvězda. Pozor, Vánoce teď, zavolal velikánský smrk
a hvězdy na špičkách smrků se rozzářily jako prskavky a les vracel ozvěnou. Vánoce, Vánoce, Vánoce.

0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

O nenošených bačkorkách. Plesk, plesk, plesk. Chodbou znělo cupitání bosých nožek. Kdo znal zvuky tohoto domu, věděl, že tudy zrovna proběhla Anička. Moc šikovná holčička, která umí počítat do 10, zná spoustu písmenek a nádherně zpívá. Jedno se ale ještě nenaučila. Nosit bačkorky. Co se kvůli tomu rodiče nazlobili? Jejich dům byl velký, s dlouhými chladnými chodbami a studenými kamennými schody. Rodiče měli strach, že Anička nastydne, a netěšili je ani věčně černé šlapky punčocháčků. Jenže Anička bačkorky prostě buď neměla, nebo je hledala. Ten den jí je maminka připomínala snad 10krát. Nebo 20krát? Ráno je Anička nechala zakopnuté pod postelí. Při snídani buch, buch, spadly pod stůl a zůstaly tam ležet až do oběda. Po obědě si holčička hrála ve svém pokojíčku a opravdu netušila, jakým záhadným způsobem se bačkorky ocitly v krabici se zvířátky. Našla je snad jen proto, aby je v zápětí nechala u skříně s oblečením. Jak se dostali z pokojíčku do spíže, do druhé horní police, nedokázala vysvětlit už vůbec. Maminku by to však zrovna zajímalo. Tentokrát se doopravdy zlobila. Aničko, dnes budeme mít k svačině borůvky se šleháčkou. Hurá! Zavískla Anička, protože borůvky se šleháčkou prostě milovala. Maminka ovšem přísně pokračovala. Ale jestli tě uvidím ještě jednou bez bačkorek, nedostaneš nic. No jasně, přikývla Anička hlavou. Popravdě řečeno, maminčino varování jí přišlo trochu zbytečné. Takovou dobrotu by si přece nikdy nenechala ujít. Aby jí čekání na oblíbenou lahůdku rychleji uteklo, běžela do pokojíčku učesat panenkám vlasy. Amalce udělala 2 culíky, Klárce zapletla dlouhý cop, Sabince ozdobila lokny spoustou barevných skřipečků a Natálce uvázala čelenku s růžovou mašlí. Byla to krása. Tak moc se jí panenky v nových účesech líbily, že sebou překvapeně trhla, když se z jídelny ozvalo vytoužené borůvky. Mňam! Brala schody po 2 a už natahovala nedočkavé ručky pro pohár. Maminčin vážný pohled jí však připomněl bačkorky. Na nohou je opravdu neměla. Čelem vzad a mazat. Anička upalovala zpět do pokojíčku. Bačkorky stály způsobně uprostřed místnosti. Ty snad něco chystají, blesklo holčičce hlavou, aniž věděla proč. A pak se to stalo. Jakmile po bačkorkách natáhla ruku, uskočili. Uskočili a dokonce, Anička by za to dala krk, jako by se tichonce zachichotali. To se mi snad zdá, řekla Anička pobaveně. Tak, konec legrace, jde se na pohár. Jenže když po nich natáhla i druhou ruku, bačkorky hop a byly na stole. To se mi nezdá, zaječela holčička. A bačkorky? Hop na skříň. No tohle, koukejte se skočit, dupla Anička bosou nožkou. Bačkorky se skočily a hop a skok zamířili ke dveřím a potočitém schodišti rovnou na půdu. Anička vyběhla za nimi
a odhodlaně vstoupila do teplého příšeří. V paprscích slunce dopadajících sem malým okýnkem se vznášel zvířený prach. Odkud si z kouta se ozvalo lehonké zašustění. Tak, a teď vás mám. Anička třemi skoky přistála na zaprášeném gauči. A nemáš, vysmívalo se zrezivělé péro trčící z gauče. Po Bačkorkách ani vidu, ani slechu. Aničku objalo zvláštní strnulé ticho. Zkoumavým pohledem prohledávala každičký kout tohoto dávno zapomenutého království. Chvíli ticha ukončilo prudké vrznutí. Dveře staré skříně se rozlétly a Bačkorky vyskočily na proutěný kufr. Anička se vrhla za nimi. Z kufru jeden obrskok a Bačkorky se vezou v rozvrzaném kočárku. Anička za nimi. Kočárek zastavil ověšák plný těžkých kabátů a Bačkorky peláší dolů z půdy. Anička za nimi. Bačkorky se sklouzly po zábradlí, jedno patro, druhé patro a ukryly se za velký květináč. Kde jen můžou být? Rozhlíží se udýchaná Anička. Jenže na odpočinek nebyl čas. Bačkorky už zase vyrazily a zamířily ke dveřím, za kterými holčička ještě nikdy nebyla. Ke dveřím do sklepa. Aničko, pospěš si! Pozdě. Anička sebrala všechnu odvahu a vstoupila do chladné tmy. Ručkama šmátrá po vlhkých zdech. Bosá chodidla hledají okraje studených, kluzkých schodů. Cinkot zavařovacích sklenic Aničku utvrdil, že Bačkorky jsou stále ve sklepě. Tak, ještě dva schody, rychle k polici a už vás... A zase nic. Bačkorky hup-dup po schodech nahoru a jsou fuč. Takhle to dál nejde. Chce to plán. Anička vyběhla do pokojíčku. Tady to všechno začalo. Já si tu na vás počkám. Schovala se za závěs u okna. Skoro nedýchala. Čekala. Čekala dlouho. Dlouho. Dlouho. A potom... se dveře pokojíčku konečně potichonku otevřely. Bačkorky vstoupily. Z lehunka hubky hubky doskákaly doprostřed pokoje a skoro by se zdálo, že se rozhlíží nejdřív vlevo, pak vpravo a šup! Jediný skok a Anička do nich vklouzla jako po másle. Jupí! Konečně vás mám na nohou! Radovala se. Sedla si na postel a zálibně si prohlížela své obuté nožky. A protože ji ta honička docela zmohla, lehla si a za chviličku už se jí zdál překrásný sen. O čem? O borůvkách se šlehačkou.

0: pyšná Maruša. Kdysi žila v havířské dědině vdova s jedinou dcerou Marušou. Maruša byla děvče jako květ, ale jakmile ji některý z mládenců o ruku požádal, jako by píchl do vosího hnízda. Maruša nechtěla o žádném chlapci z vesnice ani slyšet. Celé tucty jich už od vrátek odehnala. Matka jí znovu a znovu domlouvala a dcera jí znovu a znovu odmlouvala. Jeden nebo druhý, všichni mají prsty jako suky. Dlaně hrubé jako skůry a nechty od kamení ulámané. Já chci muže jemňoučkého, jenom toho jediného. Matka se už pomalu styděla vyjít po ránu s motykou na pole a večer s putínkou ke studni pro vodu. Ženské se na ní dívaly úkosem. Zlobilo je, že Maruša v ženiších jako v hrachu přebírá. Ale ta se jen smála a na řeči nehleděla. Jen ať se matko nestarají, říkala. Však já si počkám na toho jediného, pána převzácného. V kočáře si pro mě přijede, z kočáru se stoupí a podá mi prsten. A kameny na tom prstenu se budou třpitit jako hvězdy na nebi. Tak to šlo pořád dokola. Nakonec mládenci přestali před vrátky postávat. Jen jeden ji nedokázal ze srdce vytřást. Jmenoval se Janek. Kudy chodil, tudy na Marušu myslel. Myslel na ni, sotva po rozednění, kahanec, krumpáč a kladívko popadl. Myslel na ni cestou ke skále. Myslel na ni, když skálu lámal. A myslel na ni, když se za tmy do dědiny vracel. Janka musel mít každý rád. Chaloupku měl čistou a před vrátky záhon růží. A pracovat uměl, radost poslouchat. Vždyť skála pod jeho kladívkem zněla jako kovadlina. I Marušině matce se Janek zamlouval. Tím víc jí mrzelo, že dcera je den ode dne pyšnější a zatvrzelejší. Dny ubíhaly a nic se nemělo k lepšímu. Janek se trápil a Maruša se smála. Až jednou k poledni zastavil u nich znenadání kočár. Byl celý měděný, kola měl měděná a k měděné oji byl zapřažen pár měděných koní. Z kočáru vyskočil mladý pán v měděném odění a povídá. V téhle zahrádce, matko, roste krásný květ a já bych ten květ rád do svého sadu přesadil. Vzácný pane, polekala se matka. Jaký květ by se vám tu mohl zalíbit? Vždyť já mám zahrádku chudobnou, samý jíl a kámen. Tvoje dcera, usmál se měděný pán a ukázal matce zlatý prsten. To je ten květ, který chci do svého domu přesadit. Maruša vyšla před vrátka. Změřila si měděného ženicha pyšným pohledem. Na zlatý prsten ani nepohlédla a řekla. Nadarmo si k nám cestu vážil. Vyslechnu jen jediného, pána převzácného. Ve stříbrném kočáře si pro mě přijede, z kočáru se stoupí a podá mi stříbrný pás, co bude svítit jako měsíc na nebi. Dobrá, vyřídím mu to, uklonil se měděný pán. A hned nasedl do kočáru, švihl měděným bičem a zmizel, jako by ho skála spolkla. Dny běžely jako voda. Janek se nepřestával trápit a Maruša si pospěvovala. A jednou, zase k poledni, zastavil před vrátky znenadání kočár. Byl celý ze stříbra. Kola měl ze stříbra. a ke stříbrné oji byl zapřažen pár stříbrných koní. Z kočáru vystoupil mladý pán ve stříbrném odění a povídá. Slyšel jsem, že na téhle zahrádce, matko, roste tuze vzácný květ.
1: Vzácný pane, vylekala se matka. Jaký květ by se vám mohl na mé kamenité zahrádce zalíbit?
0: Tvoje dcera. Usmál se stříbrný pán a ukázal matce zlatý pás. Donesl se mi její vzkaz a jdu si tedy pro ni. Maruša vyšla před vrátka. Už okénkem si stříbrného ženicha prohlédla. Stříbrný pás, který jí přinesl darem, se jasně třpitil. Ale Maruša se jen na podpatku otočila a řekla.
2: Snad jsem ti něco takového vzkázala. Už si nevzpomínám, myslím však na jiného, pána převzácného. Ve zlatém kočáře si pro mě přijede a zlaté střevíčky, co září jako slunce na nebi, mi obuje.
0: Dobrá, vyřídím mu to. Uklonil se stříbrný pán. A hned nasedl do kočáru, švihl stříbrným bičem a zmizel, jako by ho skála spolkla. Janek se zatím ostrým krumpáčem a zvonivým kladívkem stále hlouběji do skály prokousával. Pracoval sám. Nikdo z chlapců mu nestačil. Jeho kladívko bylo slyšet po celé dědině. Janek hledal zlatou žílu. A ta se skrývala až v samém srdci skály. Těžká práce ho těšila. Pomáhala mu zapomenout na pyšnou Marušu. Ale večer, když se hvězdičky kutálely po nebi jako zlaté ořechy, bývalo mu smutno. Janek se trápil a Maruša si pospěvovala na zahrádce. A jednou, opolední, zastavil před zahrádkou kočár. Přijel tak sprutka, že Maruša ani nestačila skočit do chaloupky. Jen se schovala za keř a nechala matku, aby se vzácnou návštěvou promluvila. Kočár zářil, až oči bolely. Byl celý ze zlata. Kola měl zlatá a ke zlaté oji byl zapřažen pár zlatých koní. Po zlatých schůdcích sestoupil mladý pán ve zlatém odění a povídá. Na tvé zahrádce, matko, vyrostl krásný květ a já bych ho do svého sadu nejraději přesadil.
1: Převzácný pane, zhrozila se matka. Nevím, o jakém květu to hovoříš. Vždyť má zahrádka je samý jíl a kámen.
0: Ano, o tvé dceři mluvím. Usmál se zlatý pán a ukázal matce pár zlatých střevíčků. Až si tyhle střevíčky obuje, zavezuji daleko a hluboko. Až tam, kde není nic než zlato. Matka se zachvěla podivným chladem. Zlatý ženich se stále usmíval, ale jeho úsměv neuměl zahřát. Byl studený jako zlato. I Maruša pocítila strach. Vyšla k matce, ale nedokázala ze sebe vypravit jediné slovo. Vzácný pán jí rychle nazul zlaté střevíčky a vysadil ji do kočáru. Pak švihl zlatým bičem a kočár, jako by se do skály propadl. Když byli hluboko a daleko, zlatí koně zaržáli a zastavili se před kamennou bránou. Zlatý ženich tleskl a brána se sama od sebe otevřela. Dobře si s nevěsto ženicha vyvolila, řekl. Jsem králem těchto skal, se mnou budeš žít ve zlatě a živa budeš zlatem. Maruša chtěla promluvit, ale ústa jako by jí zamrzla. Pojď, usmál se zlatý král. Svatební hostina je připravena. Máš jistě hlad?
2: a žízeň.
0: Maruša jen přikývla a král podruhé tleskl. Otevřela se druhá kamenná brána. A v tom okamžení se kolkolem rozlil jas, až oči slzely. Ženich s nevěstou vstoupili do hodovní komnaty. Na zlatém stole spočívala na podnostech zlatá kuřata a zlaté bochánky, zlaté hrušky a poháry, ve kterých zvonily perly. Ženich se posadil ke stolu a bez okolků se zakousl do hromady zlata. Pak zvedl pohár a sousto zapil jemnými perlami.
1: Maruše vyhrkly z očí slzy. Z celého srdce zatoužila po krajíčku chleba.
0: V tu chvíli zlatý král tleskl po třetí. Před nevěstou se objevily tři pecny chleba. Jeden měděný, druhý stříbrný a třetí zlatý.
1: Očisté krásy přecházely, ale žaludek se svíral hladem. Ženich se velice podivoval, že Maruša nemůže ani drobeček ze zlatého pecnu pozřít, ani perlou žízeň uhasit. Nijak ji však do jídla nenutil. Dokonce dovolil, aby vstala od stolu a odešla do své komnaty.
0: Na druhý den k ní vstoupil, v ruce držel zlaté jablko a s chutí z něho ukusoval.
2: Pojď, řekl. Svatební hostina je připravena. Máš jistě hlad a žízeň.
0: Ale Maruša, už celá zesláblá, jen zavrtěla hlavou. Král jí do jídla nenutil. Sám se odebral ke svatební tabuli. Maruša zatím bloudila temnými skalními chodbami. Hledala cestu domů. Kdesi hluboko v podzemí byl i Janek. I jemu bylo smutno. Potom, co Maruša odešla z dědiny, zůstával ve skále dlouho do noci a kopal a kopal. Zvonění jeho kladívka však do vesnice nedolehlo. Janek byl velice daleko a velice hluboko. Byl už skoro v samém srdci skály. Jednou, když kladívko položil, aby setřel z čela pot, uslyšel za skalní stěnou tichonký pláč. Pláč se ozýval z hlubiny skály, odinut než kde ho čekalo bohatství. Ale Janek se dlouho nerozmýšlel. Nechal zlato zlatem a začal kopat v místech, odkud vycházel tichý nářek. Vůbec nelitoval, že se od zlaté žíly vzdaluje. Vždyť lidské slzy jsou cennější nad všechno zlato. Kopal a kopal, dokud krumpáč neotupil. Kladívko už také dosloužilo. Janek musel poslední kámen vylomit holýma rukama. Všechny nehty si přitom ulámal. Ale když jej vylomil, spatřil v temné chodbě dívku. Byla hladem a žalostí tak strápená, že ji mládenec ani poznat nemohl. Ale byla to ona. Byla to pyšná Maruša. Hodný Janek jí hrubou dlaní slzy osušil. Pak jí v dlaních přinesl vodu ze skalní studánky. A nakonec sáhl do mošny a rozlomil skývu chleba. Své jediné jídlo na celý den. Maruša krajíc popadla a ještě než poslední drobeček sezobla, Janek jí odpustil. Vždyť slzy všechnu bývalou píchu z její tváře smily. Odvedl si ji domů a brzo se slavila chudička, ale veselá svatba. Měděný, stříbrný ani zlatý návštěvník z hory se už ve vsi neobjevil. Za to Janek se k hoře a započaté práci vrátil. A když konečně narazil na zlatou žílu, přibyla do jejich chaloupky vedle radosti a lásky i hojnost.
3: Krab a opice. Ve vesnici Numadzi byl velký svátek. Vesničané končili sázení rýže. K tomuto svátku každý rok ve všech hospodářstvích dělají rýžové koláčky. Dělají je takto. Nejdřív uvaří hustou rýžovou kaši a tu dají do velké dřevěné díže. Díži pak vynesou na dvůr. Celá rodina, matka, dcera i synové shromáždí se kolem díže a stloukají kaši dřevěnou palicí. V tu dobu je slyšet po celé vesnici klepy, klep, klepy, klep. Kaši stloukají tak dlouho, dokud se nesrazí v lepkavý kus těsta a z těsta pak dělají koláčky. Velké bílé koláčky. Poblíž vesnice Numadzi je nevysoká hora, porostlá hustým lesem. V tom lese žila opice. V den jarního svátku se vydala na procházku. V lese bylo temno a vlhko a opice se chtěla vyhřívat na sluníčku. Pustila se dolů, až doběhla k břehu řeky, která tekla za vesnicí Numadzi. Tam svítilo slunce. V řece žil krab. Mořský pavouk s tvrdým krunýřem. I ten se chtěl vyhřívat na sluníčku. Ve vodě bylo krabu zima, protože jarní slunce neprohřívá vodu tak, jako letní. Krab tedy vylezl z vody a lezl po teplém písku. Tak se stalo, že se setkala opice s krabem. Dobrý den, opičko, pozdravil krab. Opice se podívala na kraba zvysoka. Jinak se na něho ani podívat nemohla, protože byla mnohem vyšší. Opice se tedy na kraba podívala a vlídně mu odvětila. Dobrý den, krabe. To máme dnes pěkný den. Velmi pěkný, potvrdila opice. Poslyš, nevíš, jaký je to hluk ve vesnici za vodou?
4: To vesničané chystají rýžové koláčky.
3: Rýžové koláčky. Ty musí být dobré, řekl krab. A takže se neolízl. Jistě by to byl udělal, kdyby měl jazyk. Ale žádný krab na světě jazyk nemá.
4: O, já bych si také ráda pochutnala na rýžových koláčcích, povzdychla si opice.
3: Což, abychom jim jednu díži ukradli, navrhoval krab.
4: To je dobrý nápad. Nepochybuji, že my dva to dokážeme, souhlasila opice.
3: Domluvili se, že ukradnou díži a společně se vypravili do vesnice. Opice se kradla velmi opatrně, tiskla se k plotům a schovávala se za křovím. Kraba stejně nebylo vidět, je malý a kromě toho krunýř má šedý jako vyprahlá země. Cestou se rozhlíželi na všechny strany, až došli k jednomu hospodářství. Na dvoře bylo mnoho lidí, všichni byli kolem díže, všichni připravovali koláčky. V domě zůstal jen malý chlapeček a ten tvrdě spal a nikomu nepřekážel. Opice se skrčila u vrat a krab zatím vlezl dovnitř. Přilezl k chlapečkovi, chytil mu ručku do klepet a bolestně mu ji stiskl. Dítě se probudilo a zaplakalo. Krab rychle vyklouzl z domu a vrátil se na břeh. Tam na vršku čekal na opici, jak měli smluveno. Opice zatím také nezahálela. Jak chlapeček zaplakal, všichni na dvoře se polekali, nechali koláčky a běželi do domu. Na to právě opice čekala. Vběhla do dvora, oběma rukama uchopila díži s těstem, přehodila si ji přes rameno a běžela na břeh. To je tíha, povídala opice, když vylezla na vršek. To je pořádná díže, radoval se krab. Nuže, pustíme se do těsta.
4: Ba ne, povídala opice, dříve si pohrajeme. Snědli bychom všechno najednou a nic by nám nezbylo.
3: Já si nechci hrát, povídal krab.
4: Chci jíst, dej mi mou polovinu těsta a sama si hrej, jak dlouho chceš. A proč bych ti dávala polovinu? Vždyť díži jsem ukradla já.
3: Ano, ale beze mě bys ji nebyla ukradla. Já jsem kousl chlapečka a přivolal všechny do domu.
4: No dobrá, povídala opice. Uděláme to tak. Pustíme díži z vršku a kdo k ní přiběhne první, může sníst všechno těsto.
3: Ty jsi chytrá, durdil se krab. Dobře víš, že tam doběhneš dřív, protože já běžím mnohem pomaleji.
4: Jak to pomaleji? Vždyť máš 8 nohou, když to já jen 2. smála se opice. Už ani nečekala, co krab odpoví, a díži převrala. Díže se kutálela z vršku a opice běžela za ní. Běžela dlouhými skoky, takže brzy díži dohonila. Díže se nedokutálela ještě ani do poloviny a opice už byla dole. Sedla si a čekala. Za díží pomalu lezl krab. Na svahu bylo mnoho pahrbků a kořenů. Kdykoliv dopadla díže na pahrbek nebo narazila na kořen, nadskočila. Bílý kus těsta se uvnitř zmítal, až konečně prudkým nárazem z díže těsto vypadlo. A prázdná díže se kutálela dál. Když to krab uviděl, zaradoval se. Dolezl k těstu, dlouho se nerozmýšlel a pustil se do něho. Opice stále dole čekala. Když se díže dokutálela dolů, skočila k ní a dychtivě do ní vsunula ruku. Ale díže byla prázdná. Opice se tomu velmi podivila a vzhlédla vzhůru. V polovině svahu uviděla kraba, který si už pochutnával na těstě. Počkej, zvolala opice a běžela do vršku stejnými skoky, jakými před chvílí běžela dolů. Krab se však na opici ani neohlédl, jen levým klepetem přichytil kus těsta. Dej mi můj díl, povídala opice.
5: Jak to? Vždyť já jsem k těstu doběhl první,
4: odvětil krab. Měl plnou hubu těsta a proto mluvil velmi nesrozumitelně. Ale opice mu rozuměla.
6: Takový jsi, vždyť je to nespravedlivé. Ukradli jsme přece díži spolu,
4: povídala opice vyčítavě.
6: Ano, ale sama si řekla, že těsto dostane ten, kdo k němu doběhne první.
4: Lituji, že jsem to řekla. Nebylo to ode mě pěkné.
6: Velmi hanebné,
4: souhlasil krab.
6: Tak už mi to odpusť.
5: Vždyť já se nehněvám,
4: odvětil krab a přichytil si těsto ještě pevněji. Tak mi dej aspoň kousek těsta.
6: Vidíš, já, opice, prosím za odpuštění tebe, kraba.
5: To jsou jen slova. Co mám ze slov?
4: Povídal krab a strčil si do úst velký kus těsta. Opice pochopila, budou-li se tak dále domlouvat, že brzy nebude oč. Krab pojídal těsto rychleji a rychleji.
6: Chceš tedy, zvolala opice, abych si na důkaz upřímné lítosti vytrhla vlasy a dala ti je?
5: Ano, udělej to,
4: řekl krab a vztáhl klepeto. Opice si vytrhla vzadu všechny vlasy a dala je krabovi. Za to dostala maličký kousek těsta. A od té doby má krab vlasy na nohách a opice holí zadeček.

o Jozovi. Švec Marek měl dva syny, Jozu a Janka. Joza byl také ševcem, ale jsi hrd a urputný ve svém jednání, nesrovnával se s nikým a proto ho také nikdo nemiloval. Janek nebyl ničím, ale všechno, co viděl, uměl hned udělat, jen když chuti nabil. Byl dobromyslný, chytrý, služebný a přitom velmi hezký chasník, jenže se nechtěl ničemu pořádnému učit. A proto mu bratr, který

0: a Maje z domova ještě kousek chleba začal jíst. Tu se okolo něho obsypalo tisíce mravenců. Všichni po něm lezli, jako by ho o kousek prosili. Ale on jen zlostně se sebe smítal, ani drobečku jim nepopřál.
1: Počkej, počkej, my ti také nepomůžem, také ti nepomůžem,
0: křičela na něho ta přičinlivá zvířátka. Ale on si toho nevšimnul a šel dále. Třetí den opět přišel na zelenou louku a tam se dva čerti prali.
2: Pojď a pomoz mi, Jozo,
0: křičel jeden na něho. Ale on se obrátil a řekl mrzutě.
2: Co mi do tebe? Pro mě, za mě, třeba se zabijte. Co je mi do vás?
1: Jdi, jdi, křičeli zase čerti.
2: Však mi ti také nepomůžem.
0: Ale on se po nich ani neohlédl a šel dále. Přišel k jezeru a tu viděl na kraji ležet velkého kapra. An sebou na suchu sem tam hází, do vody si pomoci nemůže.
1: Prosím tě, Jozo, hoď mě do jezera,
0: prosil kapr, když k němu švec přišel.
2: Dejte mi všichni svatý pokoj a pomozte si každý sám.
0: Prohodil tento a nechal kapra v blátě.
1: Však já ti také nepomohu,
0: křičel za ním kapr.
2: Ale on se mu vysmál a šel dále.
0: Chodil dlouho po světě, ale nedostal žádné práce a všude se mu zle vedlo. Musel se tedy zase vrátit domů.
2: Toť jdeš brzy domů, Jozo,
0: řekl Janek, když bratra spatřil,
2: a myslím, že mnoho nepřinášíš. Počkej, odsekl tento. Teď půjdeš ty a uvidíme, oč chytřejší se vrátíš, co sebou přineseš.
1: I to se ví, že půjdu. Proč bych nešel?
0: Odpověděl Janek opravdově. Mrzl se na to, že ho Joza za tak hloupého považuje, i chtěl tedy dokázat, že není bez hlavy, a řekl to otci.
1: I co pak tě to napadlo, Janku?
0: Pravil starý Marek. Že chceš jít do světa? Zůstaň raději doma a uč se něčemu.
1: Co pak myslíš, že ti budou jinde pečení ptáci do huby lítat?
2: To já všechno vím, ale od bratra si nedám déle hlupáků přezdívat,
0: řekl rozhorlený Janek.
2: Inu, jdi si, když jinak nechceš, ale jen se něčemu ve světě nauč.
0: A tak se milý Janek na cestu přichystal. Na večer před tím dnem, kdy měl z domu jíti, vzal ho Marek za ruku a vedl do sklepa, který byl několik kroků za chalupou. Když do něho vešli, švec odvalil v koutě kámen a vytáhl maličkou lahvičku, která nějakou vodou naplněná byla.
2: Vidíš, Janku?
0: Řekl synovi. Tuhle vodičku jsem dostal na památku od jednoho velmi učeného muže, kterému jsem z neštěstí pomohl. Je prý pro každou zlou nemoc. Kdo jí 15 kapek využívá, hned se uzdraví. Tak mi řekl. Já jí nepotřeboval a zůstala tady schována.
2: Tvému bratrovi jsem jí proto nedal, poněvadž vím, že by žádnému nepomohl. Ale tobě jí svěřím.
0: Možná, že to bude k tvému štěstí. Jen jí dobře opatruj. Jadek si lahvičku schoval a oba šli ze sklepa ven. Druhý den se rozloučil s dobrým otcem a se zlým bratrem a kráčel pak touž cestou jako prvé Joza. A přišel také na tu mes, kde dříve bratr jeho si odpočinul. Sednuv si na ni, vytáhl z kapsy kousek chleba a začal jíst. Tu se hned obsypalo okolo něho mravenců až černo.
2: I vy, ubohá zvířátka, máte asi hlad. A žádný vám nic nedá. Počkejte, já vám dám, co sám mám.

0: tu jim celý kus chleba na drobečky rozdělil a po zemi nasypal. Mravenci chudinky sbírali a jedli. Janek si pak chvilku poseděl a pak se ubíral dále. Až budeš něčeho potřebovat, my ti pomůžeme, křičeli za ním mravenci.
1: Vy mě toho asi pomůžete, ubožátka, pomyslel si Janek.
0: Druhý den přišel na zelenou louku. Tu viděl dva čerty spolu se prát.
1: To jsou blázni, a jak se rvou, pravil.
0: Musím je rozehnat. Ihned se do nich pustil a skutečně je smířil.
1: Když budeš, Janku, od nás něčeho potřebovat, jen přijď, my ti vždy pomůžem,
0: řekli čerti, když odcházeli.
1: Vždyť je dobře, odpověděl Janek a šel svou cestou.
0: Třetí den přišel k jezeru. Tu viděl, jak se velikánský kapr v blátě hází a z něho si nijak do vody pomoci nemůže.
1: Ty bys, chudáčku, tady se utloukl, řekl dobromyslný Janek.
0: A pojav kapra z bláta do jezera ho spustil. Tak, teď si pohovíš.
1: Kdykoliv, co ode mne potřebovat ti budeš, jen na mě zavolej,
0: řekl kapr, hlavičku z vody povystrčiv.
1: Dobře, dobře, vždyť já to rád udělal.
0: Od jezera přišel přímo do jednoho velkého města. Když vešel do hospody, ptal se, co je nového.
1: Nového nic, nežli, že s naší princeznou je pořád hůř a hůře.
0: Ale copak, je nemocná? Ptal se Janek.
1: Asi jste z ciziny, že to nevíte. Již tomu tolik let a teď je ještě hůř. A nikdo jí pomoci nemůže, ač král oznámil, že ten, kdo jí uzdraví, od něho za manželku jí dostane.
0: A je-li pak hezká?
1: No i to si myslím, řekl hospodský.
0: Jako obrázek, třeba že je nemocná.
1: Jediná její chyba je, že je hrdá.
0: I to se napraví, pomyslel si Janek. Zaplatil hospodskému a šel ke králi. Když k němu přišel a za lékaře se ohlásit dal, byl hned předvolán a s radostí od krále uvítán. Tu prosil, by jej k princezně dovedl, což král s ochotností učinil. Janek se jí na všecko ptal, jako Bůh ví, učený doktor, ale všechno jen proto, aby s ním mluviti mohl, neb se mu náramně zalíbila. Potom vytáhl lahvičku a dal jí několik kapek zázračné vody. Když odcházel, přislíbil, že druhý den zase přijde se podívat, jaký účinek ty kapky budou mít. Ale strachem nespal celou noc. Obávaje se, aby nebylo nemocné ještě hůře. Druhý den byl již časně ráno u krále, a nemálo se zaradoval, když uslyšel, že je princezně mnohem lépe. Hned jí ostatní kapky do 15 dal. Třetí den byla princezna zdráva a jeho nevěstou. On měl velkou radost. Ona však nikoli. Neboť si ji Janek hrubě nelíbil. Byl sice hezký chasník, to musel každý říci. Ale v tom ošumělém šatě vypadal přece proti ní tuze zprostě. A k tomu přišlo ještě, že se právě v tom obleku s ní zasnoubiti chtěl, což tu hrdou dámu bolestně urazilo. Ale co dělat? Otec to chtěl mít a dcera viděla, že se musí svému osudu poddat. Ale udělala si výminky myslíc, že nějak s chytrou ženichovi uklouzne. Řekla tedy Jankovi, že si ho dříve nevezme, dokud tři věci, které ona od něho žádat bude, nevyplní. Z lásky k ní, co by byl Janek neudělal, slíbil jí tedy všechno. Tu mu rozkázala,
1: že chce z moře perlu, ale tak velkou a krásnou, jaké posud na světě nikdo nemá. Za 7 dní a 7 nocí chtěla jí míti. Tu bylo s Jankem zlé. Jak pak bych se mohl do hlubiny mořské pustit jako ryba, pomyslel si. Ale v tom si vzpomněl na kapra. Vždyť mě slíbil, že mi pomůže, až budu od něho něčeho potřebovat. Půjdu tedy k němu. Rozloučil se s nevěstou a s králem, který dceru plísnil, že se svým dobrodincem takové hry provádí. Ale on mu to sám vymlouval, řka, že to všechno rád učiní. V duchu si však umínil, že se na milence pomstí. Potom odešel k jezeru. Cestu věděl dobře a tak tam lehko přišel. Sedl si na pokraj a hleděl na čistou hladinu jezerní. Tisíce rybiček v něm plavalo, ale velikého kapra neviděl a také nevěděl, jak má na něj zavolat. I ať je to, jak je, pomyslil si a začal volat. Kapříčku, kapříčku, já jsem tady, abys vyplnil, co jsi mi připověděl. A sotva jeho hlas dozněl, začalo se jezero v dáli lehce vlnit. A tiše připlul král jeho s tisícerými rybami svými dvořany. Co žádáš, dobrý Janku? Ptal se kapr. Tu mu Janek svou žádost přednesl. O to není zlé, já ti hned pomohu, jen zde chvilku počkej. Na to zmizel. Netrvalo dlouho, kapr opět tak tiše, jak odplul, zase připlul, jako by byl pro vyražení po jezeře vesloval. Když přišel až k Jankovi, vyvrhl krásnou perlu k jeho nohám, řka. Zde máš nejkrásnější a největší perlu, která na hlubině mořské ležela. Vezmi ji a dones princezně. A pak se svou družinou zase pod vodou zmizel. Janek s radostí klenot vzal a k domovu se obrátil. Šel dnem i nocí, by se jen v určitý čas vrátil, což se mu také poštěstilo. Ale na cestě si něco vymyslil, čím by hrdou milenku potrestal. Znal bylinu, která zeleně barvila, ale zase lehko setříti se dala. Tu si v lese vyhledal a rozetřeví vlasy jí si namazal. 7. den ráno, když šel s požádaným klenotem k princezně, myslel každý, kdo jej potkal a neznal, že je to vodník. A což se teprve princezna lekla, když spatřila zelenovlasého ženicha a jí perlu přináší. Kdož pak ti tak ohavně vlasy obarvil? Ptala se Janka. To mě udělali vodní pany, když jsem jim z moře klenot kradl. Ale to nic nedělá, proto se ti budu přece líbit, vždyť jsem učinil, co jsi sama chtěla. Nelíbil-li se jí dříve? Nelíbil se jí teď docela? Proč jsi pořád vymýšlela, kam by ho podruhé poslala, by jí přinést nemohl, co by chtěla, a ona jeho zproštěna byla? Konečně si vymyslela, že ho pošle do pekla, netušíc, že tam má dobrého známého. Nyní, řekla Jankovi, přineseš mi z pekla zlatou růži, ale musí být tak krásná, jako nejkrásnější samorostlá. To byla zase těžká úloha pro Janka, ale naštěstí vzpomněl si na čerty, kterým na louce pomohl ke smíření. Král se zase tuze na dceru rozlobil, že ubohého ženicha tak trýzní a sama sebe hyzdí. Ale Janek mu to všechno zase vymluvil. 2. den odešel, by se mohl za 7 dní a nocí z pekla vrátit. Nejhůře bylo, že nevěděl, kudy tam. Šel tedy na louku, kde se čerti prali. Když tam přišel, dal se tou cestou, kterou je tenkrát viděl odcházet. Když šel celý den a celou noc, přišel k velkému lesu, k jednomu vrchu a tam viděl železné dveře. Klepal na ně, ale dlouho žádný nešel otevřít. Konečně se někdo ptal, kdo to klepá a co kdo v pekle hledá. Tu byl Janek rád, že je na konci své cesty a hned se prohlásil, kdo je. Za chvilku přišel čert a otevřel mu dveře i poznal Janka a Janek čerta. Řekl mu hned, proč přišel a čert mu s ochotností růži přislíbil.
2: Blbl, musíš jen trochu počkat, Janku, až přinesu od pana Lucifera klíče od pokladnice.
1: Pak si můžeš vybrat, co budeš chtít. Blbl. To bylo Jankovi vhod. Za chvilku se čert s klíčem přirachotil a vedl Janka do pokladnice. Museli kolíkerými dveřmi kráčet, než tam přišli. Ale jak poslední dveře otevřel, zůstal Janek jako oslepen. Tu bylo v kádích zlata, stříbra a jiných klenotů taková síla, že kdyby se klenoty z pokladnic celého světa na jedno místo snesly, tolik by jich nebylo jako v té Luciferově pokladnici. Janek byl tak omámen, že ani nevěděl, co má vzít, až tam mezi jinými vzácnostmi také zlatou růži viděl. Tu si teprv vzpomněl, co má přinést. Vybral si tedy tu růži, k níž mu čert ještě všelijaké jiné skvosty na památku přidal. Pak s tím Janek z pekla pospíchal, by včas byl doma. A také v skutku šťastně sedmou noc domů se dostal. Tu si udělal černou mastičku a ráno, když měl jít z růži k nevěstě, potřel si jí tváře. Princezna leknutím vykřikla, když Janka spatřila, protože si myslela, že sám čert pro ní jde. On ji však upokojil a zlatou růži podal. Měla ovšem z toho klenotu radost, ale přece ještě větší starost, že si již bude muset černého ženicha vzít. Jak pak si přišel k té černé tváři? Ptala se malomyslně princezna Janka. Inu, když jsem z pekla růži odnášel, pustili se čerti za mnou, aby mě jí vzali, ale já jsem jim přece tak rychle uklouzl, že žádné moci ke mně neměli. Zlostí tedy nadchnuli tvář mou pekelným dechem a ta mi zlým povětřím celá zčernala. Ale z toho si pro nic nedělám věda, že mě tím radši budeš mítí. Král tu Janka srdečně litoval a přísně dceři zakázal, aby ženicha nikam již neposílala a do nebezpečenství neuváděla. Ale tam měla pro něj ještě něco jiného přichystáno. Na večer přinesli Jankovi princezniny služebnice pytel popelu a pytel máku. Vysypali to na podlahu v jeho světnici a dohromady smíchali. Pak přišla k němu sama nevěsta a přikázala, aby to zase do rána všechno probral, každé zvlášť rozdělil, do pytle přebral, chceli, aby si ho vzala. Když odešla, nevěděl si Janek žádné rady. To bylo opravdu ukrutenství. Jak pak to má do rána přebrat? I vzpomněl si na mravenečky. Ale jak se k ním dostat? Vždyť to do rána má být všechno přebráno. Jak se tak smutně na tu míchanici dívá, vidí, že se to pohybuje, že v tom něco běhá. Dívá se blíže a tu vidí tisíce mravenců. I vy, dobrá zvířátka, vy jste mě slyšela? Vždyť jsme ti to přece povídali, že máš nás zavolat, že ti přijdem na pomoc. A tak ti pracovití dělníci snášeli mák z popelu na jednu hromádku a když se schylovalo k ránu, byla ho hromada. A ráno byl pytel a čistého popelu též tolik. Janek jim tisíckrát poděkoval a oni zase utíkali na mez. Časně ráno byla princezna u Janka, aby se podívala, daleko li je s přebíráním. Ale jak úžasla, když všechno přebráno viděla. Již nebylo pomoci, to věděla. A proto také déle se nezdráhala. Otec s radostí hned všechno ke svatbě chystati poručil, neboť měla se hlučně a skvostně slaviti. Janek však nebyl docela potěšen. Věděl, že ho princezna nemiluje a to jej tuze mrzelo. Snad by se jí byl zalíbil, kdyby si byl přece jen pořádně přistrojil, ale k tomu neměl chuť. Chtěje marnost a hrdost její potrestat. I zůstal při své hlavě. Den před svatbou šel k nevěstě a řekl jí: já ti, drahá nevěsto, mnoho kvůli udělal, ba až příliš mnoho. A snad bych se ti byl přece zalíbil v předešlé postavě své, ale teď ti to sám za zlé nemám, že mě ráda nemáš, nebo vidím, že jsem příliš škaredý, ale stalo se, jak jsem řekl, všechno jen k tobě kvůli. Ale nyní i ty mě něco po vůli udělej. Neslušelo by se, kdybych já se v těchto šatech krásně a skvostně přistrojené královské nevěstě zasliboval. Proto se i ty zítřejšího dne ustroj do prosté sukně, beze všech šperků. Možná, že se bohové udobří, kteří tě snad za tvou hrdost mou spotvořenou tvářností potrestali. Princezna, když se jeho slova rozvážila, viděla, že má pravdu. Že vždy hrdá byla a obzvláště nebohému ženichovi křivdu dělala. Nemohla mu jeho skromnou, jí však dosti mrzutou prosbu odepřít. Spokojen a v srdci s ní smířen, odešel Janek od ní. Druhý den byla svatba. Všechno bylo skvostné a pěkné, jen ženich a nevěsta vypadali jako žebráci. Ženich v oškubaném šatě s rozcuchanou zelenou hlavou a černou tváří, nevěsta v prosté šedivé suknici jako chudá děvečka. Každý jí toho přál, že za svou hrdost trestu došla. Ale při stole bylo dobrosrdečnému Jankovi přece krušno, když nevěstu tak smutně vedle sebe seděti viděl. Chtěl jí ovšem ještě trochu poškádlit, ale její lítost ho udobřila. A také by byl rád laskavé oko u nevěsty viděl. Šel tedy do svého obydlí a dal si přinést šaty, které mu král k svatbě poslal. Když si vlasy a tvář očistil a nádherný šat oblékl, byl tak hezký, že se mohla každá princezna, byť sebehezčí byla, do něho zamilovat. Přistrojen šel k princezně, která ve svém pokoji seděla. I podivila se, odkud tak krásný mladík k ní přichází a chtěla se ho již ptát, kdo je a co u ní chce, ale slovo jí na rtech vázlo, když Janek mluvit začal a ona v něm svého zelenovlasatého ženicha poznala. Musela se na žádost svého manžela též ve svatební šat přistrojit a oba šli pak spolu do hodovní síně. S plesem a radostí vítali hosté krásný párek. Potom trvaly radovánky celých 8 dní. Po 8 dnech jel mladý král pro svého otce. Starému Markovi práce s rukou vypadla, když se 4 koní a nádherný vůz
0: v němž to zlatem přioděný pán seděl, u jeho charouzny zastavil. Ale radostí strnul, když pán vyskočil, do sedničky stoupil, starému Markovi okolo krku padnul a on v něm svého milého Janka poznal. Tu přišel také bratr, který ani svým očím věřit nechtěl, že by to hloupý Janek byl. Za několik dní se Janek navždy s chaloupkou zase rozloučil a s otcem i bratrem do své země odjel. Když starý král umřel, stal se Janek plnomocným pánem v zemi té a panoval dlouhá léta v lásce a bázni boží.
3: Milí pokrývači, posluchači, vítám vás opět u své pravidelné rekreace, relace, věnované všem domácnostním záležitostem. Zdraví vás vaše domácnostní kachna Justýna, odbornice na slovo vzatá. Ale abyste si nemysleli, že se vyznám pouze v zahradničení, dnes si něco vyrobíme. Podle mého návodu, vlastního. Já jsem totiž odbornice i na ostatní ruční krátce. Totiž ty práce.
4: Budeme vyrábět, nebudeme nic sázet.
3: Venku co? Venku prší. Když prší, nechodí se pracovat na zahrádku. Dej si deštník ke dveřím. A neumíš pozdravit, růžovko? Jsme přece ve vysílání.
4: Ahoj, vysílání.
3: Ne, ahoj, vysílání. Ahoj, kdo?
4: Ahoj, děti.
3: No proto. Mám takový pocit, že si velice brzy budeme muset také projít pravidla slušného chování. Všimla jsem si, že i Hugo má v této oblasti zcela značné nedopalky, nedostatky.
4: Hugo, že by o něčem něco nevěděl? No teda vím, že odbornice si tady ty, ale... Musíš to říkat. Já vím, že jsi domácnostní kachna Justýna a tak dále, ale Hugo... Ten přece přečetl každou knihu, na kterou si jenom vzpomeneš.
3: To je sice možné, ale například, když hrajeme slovíčkovou hru, oba mi velice často skáčete do řeči a to je neslušné. Velice neslušné. Co tomu řeknou naši posílači? Totiž ti posluchači. No? No přesně. Mohli by z vás být úplně pohoršení, růžovko.
4: Nechtěla si něco vyrábět?
3: No, jistě, jistě.
4: A co?
3: A je to tu zase. Kdybys mě pořád nepřetrucoval, nepřerušoval, už si to dávno věděl. Dnes vám, milí posluchači, řeknu, jak si doma z krabiček udělat takovou výstavní vitrínku.
4: Vitrínku? Co to je?
3: No, taková polička. Je to velice užitečná věc. Já ostatně ve svém pořadu mluvím o samých užitečných věcech, žádné zbytečnosti.
4: A tak na co je teda taková tvá nezbytečná vitrínka dobrá, Justýno?
3: Třeba teď, když skončilo léto, tak si v ní děti mohou vystavit všechny suvenýry, které si přivezli z prázdnin. Všechny ty malé roztomilé zbytečnosti.
4: Zbytečnosti, ha, jasně. Takže vůbec nezbytečná vitrínka na zbytečnosti.
3: Na suroviny, ne, na suvenýry, tak.
4: Suvenýry. Tohle slovo teď nedávno vysvětlovala Bibi.
3: Takže ty už víš, co to znamená, že? Mm-hmm. Děti si můžou vystavit všechny ty nejrůznější mušličky, kamínky, šišky, figurky, odznáčky, obrázky a další surevíny.
4: Suvenýry.
3: Ano, přesně, to jsem chtěla říct, no jistě. Mm-hmm. A taková vitrínka nebude sloužit jenom na surevíny, suvenýry z prázdnin, ale pro cokoliv malého, roztomilého a zajímavého, co si děti budou chtít vystavit.
4: To zní moc dobře, Justino. Já mám doma taky spoustu takových maličkých věcí. Od Huga mám kus pijáku, od Vojty kus provázku, netopír Pěr mi dal kuličku skleněnku a mám takovou skvělou šišku od slečny učitelky Hedy Okaté, kterou po mně jednou hodila.
3: To bylo, jak jsi jí zničil tu mapu, viď?
4: To bylo, když jsme po sobě házeli v lese šiškama. Takže taková vitrínka se mi bude taky náramně hodit.
3: Takže nyní jasně a srozumitelně vysvětlím, jak na to. Začneme tím, co budeme potřebovat. Takže připravte si víko od krabice od bot, prázdné krabičky od zápalek a lepidlo.
4: Víko od krabice, krabičky no. Od zápalek, to jsou sirky, teda Justino. Ty jsi už mi tady nachystala. Ale kde mají vzít děti?
3: No, poprosí předem rodiče, aby prázdné krabičky od zápalek nějakou dobu nevyhazovali a střádali je pro ně.
4: A nebo třeba rodiče dětem dovolí z pár krabiček ty sirky vysypat.
3: No, to by vzniknul ohromný letohrádek, totiž ten nepořádek.
4: Já myslel, že by se ty sirky třeba vysypaly do nějaké velké krabičky, aby právě žádný nepořádek nebyl.
3: Radši nemysli, Piggy. V domácnosti musí být řád.
4: Dobře. Tak radši říkej, co mám teď dělat.
3: Tak, vytáhni šuplíčky z krabiček od sirek a rozlož si je vevnitř v tom víku od krabice do řad, abys věděl, jak se ti tam vlezou.
4: Jak vlezou? Jako šnečkové do urity, nebo jak vlezou?
3: No, jak se ti tam tento noc to vejdou, ne? Ukáž, vždyť je to úplný chaos. Každou krabičku máš úplně jinde na křivo. Hezky je rovnej, srovnej.
4: Srovnám dobře, tak takhle.
3: Výborně, takhle je to lepší. Hezky srovnané. Piggy mu se na to víko vlezlo celkem 9 krabiček.
4: Mně tam ty krabičky nevlezly, mně se tam vešly. Já jsem je tam poskládal a srovnal, ale Justině tam vlezou, tak jí tam hod vlezou, no. Justina má asi krabičky samolesky.
3: Ty jsi samosleská, to ti samovleská, ty růžovko jedna.
4: Já jsem samoběžka a samochodka náhodou.
3: No, ty jsi hlavně samozlobka. Tak kolik jich tam máš těch krabiček vedle sebe? 3 na šířku a 3 na výšku. To je dohromady kolik?
4: To je dohromady kolik?
3: Ne, kolik jich tam máš dohromady?
4: 9. Tak. A co dál?
3: Teď vezmi každý ten šutříček, totiž ten šuplíček a přilep ho tím lepidlem k tomu víku. No, nešetři tím lepidlem, ať ti to tam hezky drží. A teď už je to jen na tobě, jak si novou vitrínku vyzdobíš, než do ní vyskládáš všechno, co chceš mít vystavené. Můžeš každý šuplíček namalovat jinou barvou, nebo víko od krabice polepit nějakými obrázky, nebo tento pomalovat, no.
4: Jenomže já tu mám jenom vodovky. A jak znám vodovky, tak asi nejsou zrovna to nejlepší, protože celá ta tvoje viktorinka je z papíru a vodovky potřebují hodně vody a tak by mi tu viktorinku akorát rozmočili.
3: Viktorinku! Vitrínku, ne viktorinku! Vitrínku ty popleto, jsem chtěla říct.
4: Zajdu za svou Hedou. Třeba mi půjčí jiné barvičky, anebo mi něco poradí. No, jak si to pěkně vyzdobit. A já si pak vystavím suvenýry z prázdnin. Tak děkuju, Justino. Dneska to bylo fajn. To jsme myslela moc dobrou věc. Takovou akorát šupličkovatou, co?
3: No, štucličkovatou. Šupličkovatou.
4: Možná by šla ta vitrinka udělat ještě nějak jinak, jo. Ale využít ty krabičky, no to je bezva nápad. No,
3: a je to tu zas. Opravdu potřebují s Hugem lekce správného chování. Takhle odběhnout a ani se pořádně nerozloučit. Takže Milí pojuchači, vy posluchači, já se s vámi rozloučím teď i za toho růžovku. Pokud jste sledovali můj výklad a návod, určitě se vám viktorínky povedly a uslyšíme se zase příště. Co jsem řekla? Že jsem řekla viktorínky místo vitrínky, no, to je ten růžovka. Zase mě celou popletl. Já bych to samozřejmě bez něj řekla zcela bez svazu. Bez kazu. Takže to byly viktorínky, totiž vitrínky a příště u mojí pravidelné rekreace, relace, ano, relace, opět na sklepanou, totiž na skládanou, totiž to, nazdar, nazdar.

0: tak se uklidním.
1: Digi básnička.
2: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Běží koza rohatá, za ní koza chlupatá. Rohama trk trk, zadečkem drc drc.
5: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl strejdo aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli. Proč ne, to já rád. Chcete, dětičky? Já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda, chodil s nimi jako kůň. Hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu. Hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi osmi cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně. A vytáhl pánbu ví, odkud malý vozíček se čtyřmi koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali Mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. No? Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
6: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
5: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali.
7: Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. že to nic není, nebojte se, a vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel.
6: Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se. Tak napřed hodně pomalu.
7: Neptejte se hloupě, trpaslíci, jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
6: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli, a štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

0: Kapitola 19. Maminčino srdce. Byla jsem v naší zahrádce, hned jsem ji poznala. Kvetla jsem jako prostá fialka u cesty, po níž jsem tak často běhávala, když jsem ještě byla holčičkou. Bylo asi pozdě odpoledne, protože stín z naší třešně se prodlužoval až na zeď. Otevřenými okny kuchyně jsem slyšela maminčin pláč. Bylo tam s ní několik sousedek a slyšela jsem, jak maminka naříká:
1: Mé dítě, mé ubohé dítě.
0: Nerozuměla jsem, co jí říkají ty hodné ženy. Ve všeobecném zmatku mluvili všechny najednou. Tatínkův rýč ležel pohozen uprostřed zahrady a pomyslela jsem si, že asi nechal práce a šel mě hledat. Jak jsem byla neopatrná, vyčítala jsem si, že jsem se dala zlákat zvědavostí. Jestli mě maminka nepozná a neutrhne, bude po mně veta a tatínek s maminkou se nikdy neutěší z rány, že mě ztratili. Jako fialka jsem se nemohla vyplakat a nemohla jsem mluvit. To bylo to nejhorší neštěstí. Mé květinové srdíčko bylo tak silně, že div nepuklo. Říkala jsem si, jak by si maminka mohla všimnout fialky ztracené v zahradě, když pro slzy ani nevidí. Jsem krátce a dobře odsouzena navždy. Budu se muset vrátit do království květin. Div mi to srdce neutrhlo a z úst by se mi byl vydral zoufalý výkřik, kdyby to bylo možné u fialky rostoucí na zemi. A přece, maminka se zvedla a obrátila se k zahradě, jako kdyby byla slyšela můj němý výkřik.
1: Tak se mi zdá,
0: řekla,
1: že mě volá Anička.
0: A rozběhla se ke dveřím do zahrady.
2: Uklidněte se, milá paní.
0: Domlouvali jí sousedky, které šly za ní. Vždyť přece vidíte, že na zahradě nikdo není. Maminka se na ně podívala svýma krásnýma očima, zalitýma slzami a vteřinu zaváhala na prahu kuchyně. Tu jsem dostala strach, že se maminka vrátí domů. Se zoufalou nadějí jsem začala maminku volat ze vší síly, jaké je schopna ubohá květinka, která nemůže promluvit.
1: Říkám vám, že mě volá Anička,
0: opakovala maminka.
1: Právě teď zase volala.
2: Ujišťujeme vás, že nikdo nevolal,
0: tvrdili sousedky.
3: Prosím vás, milá paní, vraťte se dovnitř.
0: A mezi sebou si šeptali.
4: Chudinka, chudinka. Ze zármutku se pomátla na rozumu.
0: Ale jako kdyby nějaká neviditelná nitka maminku zvolna přitahovala směrem ke mně. Řekli byste, že mě slyšela svým milujícím srdcem. A za chviličku se její ruka, její něžná a tak dobře známá ruka, blížila k mému stvolu.
1: Anička mě volá! Ano, Anička mě volá! To je opravdu má Anička!
0: Opakovala maminka čím dál horečněji a hladila mou korunku.
3: Ale jak pak by to mohla být Anička?
2: Vždyť to je jenom obyčejná fialka,
0: říkali soucitně sousedky.
3: Snad ji neutrhnete.
0: A šeptali si.
4: Chudinka,
3: chudinka.
4: Ze zármutku se pomátla na rozumu.
0: Ale maminčiny prsty mě už vysvobodily ze zakletí. Hned jsem se proměnila v malou Aničku a když se vrátil domů tatínek, objímali jsme se s maminkou tak vroucně, že jeho polibek se setkal s našimi k sobě přitisknutými tvářemi.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: O Alíkovi. Počkej, Dášenko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zábraží. Tak jednou ti byl jeden fox terrier, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě, plné květin, motýlu a myšiček. A byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože, výjimeč, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa Magica, a ten Alík nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokínkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince, a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášenka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.
0: Večer dobrodruhů!

0: děkujem vám.
1: Kravate, nespívej, nebo za to tvý skřehotání nedostaneme žádnou výslužku.
2: Nemůžu přece mlčet.
1: Otvírej jenom pusu.
3: A tří královí koledníci. Daleká li cesta vaše?
0: Do Betléma mysl naše.
3: A co pak ty tam, černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu?

0: havrany?
1: Prosím tě, a kde?
2: Sedí tamhle na stromě. 2, 4, 6.
1: Poslechni, ty máš vlčím huk, rabate.
2: Jsou v koruně. 11 ptáků černých jako noc.
1: Hloupost. Nic tam není.
3: Ale no tak, chlapci. Přece nebudete stát vy? Bože, zimní bouřka. To nevěstí nic dobrého.
2: Paní, znáte vesnici, která se jmenuje Černý Chlumec?
3: Jak by ne? Já z Chlumce pocházím. Je to až u Voježického lesa, na cestě do Lípy. Pěkný lán cesty.
2: Jaký je tamní mlín?
3: Mlín? Ve vesnici žádný není. Ledaže, myslíš ten na Blatech? U Černé vody? Ale tomu se radši vyhněte.
2: Je zakletý?
3: Čertví.
2: Opuštěný?
3: Ne, to ne. Nelese v něm od rána do večera. I když k němu nikdy nikdo nejezdí.
2: Tomu nerozumím.
3: Tomu nikdo nerozumí. Ale s mlynářem není radno si zahrávat.
2: Proč?
3: Vím já. Povídá se ledacos. Má prý jenom jedno oko. A mnohem větší moc, než si kdy kdo dovede představit. Radši na něho zapomeň.
2: Ne, já...
3: Počkej, kam letíš?
4: Něco mě táhne pryč.
1: Kravate.
4: Jaká síla?
1: Přece nás tu nenecháš. Tři králové nemůžou chodit ve dvou.
4: Je tu někdo?
5: Tak jsi tu. Snad ses nepolekal.
4: Trochu. Viděl jste mě přicházet.
5: Mé oko dohlédne dál než na cestu ke mlýnu, krabate.
4: Vy mě znáte.
5: Já si tě vybral.
4: Jste zdejší mlynář, pane.
5: Jsem víc než mlynář. Jsem mistr. Otevři ty dveře. Ano, splnili můj úkol a dovedli tě až sem. Hůř! A já se tě teď ptám. Chceš být v mém mlýně učněm? Potřebuji jednoho.
4: Popravdě, já nevím.
6: Neví, on ne.
5: Ticho!
6: Ano, pane.
5: O práci tady není nouze. Ale stále budeš mít co do žaludku... Jim nějakou postel na vyspání. Tak co?
4: Po maminčině smrti se protloukám světem, jak se dá.
5: Už bys nemusel chodit po žebrotě. Můžeš patřit sem, krabate. Takže přijímáš?
4: Ano, myslím, že ano.
5: Ale než si plácneme, ještě jednu otázku. Jsi ochoten se kromě mletí mouky učit i všechno ostatní?
4: Všechno, co k práci v mlýnu patří.
5: Všechno, co patří k práci v tomto mlýnu.
4: Proč ne?
5: V tom případě tady je má ruka. Podej mi svou. Mlýn už zase mele.

0: Hlbaté, přijď do Černého Chlumce, do mlýna.
1: Z postelí, rychle, pan Kmotr přijel.
2: Je to až u Vojeřického lesa.
1: Toho dnes nechte spát, začne o příští novoluní.
2: Nikdy k němu nikdo nejezdí.
1: Spusťte mrtvý chod! Mrtvý chod spusťte!
2: Tomu nikdo nerozumí.
1: Já si tě vybral, krapaté. Krapaté.
3: Krapaté. Krapaté.
4: Krapat? To je tvé jméno? Slyšíš? Vzbuď se! Opravdu se tak jmenuješ?
3: Jo, jo. A kdo jste vy? Taky učedníci?
5: Ha! Učedníkem si jenom rok? My jsme už chasníci. Lepší mlýnská sorta.
3: Bože, tím hlasem ke mně mluvil jeden z těch havranů.
5: Vydá. Není tak zabedněný jako tuhle Jura.
4: Přestaň, Liško.
5: No jo, pan Stárek. Ty, aby ses našeho kuchyňky nezastal.
4: Ty!

0: Nech ho být, Tondo. Hlavně, že vám hlupák Jura uváří a poklidí. Já si nestěžuju a klidně si o mě říkejte, co chcete.
1: No, hezky jsme se předvedli. Tak tě vítáme mezi námi, Krabate. Já jsem Tonda Stárek. A tohle je Jura.
2: Buď zdrav.
1: Andruš.
3: A Zdárek.
1: Merten.
4: Ty toho asi moc nenamluvíš, co?
3: Ne.
1: Tady je Petr, Kito, Hanzo, Stašek.
5: A taky je tu moje maličkost. Liško.
4: Tebe si zapamatuju snadno.
5: Jo, ani jménem nezapře tu svou zrzavou palici.
6: Nejsem Liška, jsem Liško, Andruši. S tvrdým i.
7: Slyšet Liška v mlýně plyně plýtvat slinou.
6: Zmlkni, Kašpare.
1: Tak dost. Pojďme do práce.
4: Počkejte, ještě mi řekněte, komu patří ta halena. Kalhoty, boty a ten parádní kabátec.
1: Všechno je teď tvoje, Krabate.
4: To si dám líbit. Bude mi teploučko.
3: Někdy až moc.
4: Ale někdo to nosil přede mnou.
1: Tvůj předchůdce.
4: A on? Kde je? Už se vyučil?
1: Dá se to tak říct.
0: Mertene, no tak. Michal se už nevrátí.
8: Přestaňte žvanit! A ty, Krabate, si pamatuj. V tomhle mlýně platí zásada, drž jazyk za zuby. Mohl by ti zdřevěnět. A teď jdi zamést mlýnici.
4: Zatraceně. To, takhle to nepůjde. Než zametu vzadu, je vpředu zase plno. Fuj, všude samý moučný prach. V očích, v puse.
1: Pojď ven, Krabate, je oběd. To nic. Nikomu se nevede zpočátku líp. Pomůžu ti. Zavři oči.
4: Jak jsi to udělal, Tondo? Nikde není ani smítko.
1: Nevyptávej se zbytečně. A hlavně mlč. V tomhle má mistr pravdu. Je to lepší pro všechny.
0: Tak kde vězíte? Hola, hej! Nebo nemáte hlad?
1: Pojď, Krabate. Jura už volá, ať nám nevystydne polívka.
4: Promiňte, mistře. Nevíte, co se stalo? Všichni někam zmizeli.
9: Pojď dál, Krabate.
4: Bože, ti havrani. Tak přece to byli oni. Já to tušil.
9: Víš, co je dnes za den, Krabate?
4: Jsem tu od neděle, takže pátek.
9: Správně. A páteční večer od soumraku do půlnoci patří černé škole. Neučíme se tu číst, psát ani počítat, ale učíme se umění všech umění.
4: Umění?
9: Ano, je to tajné umění. Kniha, která tu přede mnou leží, je Korator. Moc pekel. Z ní budu předčítat. A záleží na každém z vás, co si z umění kouzel zapamatujete.
4: Ale proč? K čemu?
9: K čemu? Můžeš ovládnout přírodu, spoutat živly, získat moc nad ostatními lidmi.
4: Stát se bohem.
9: To slovo přede mnou nevyslovuj.
4: Tedy upsat se peklu, ale to já nechci.
9: Ptal jsem se tě, když jsi přišel. Dal jsi mi na to svou ruku.
4: Nerozuměl jsem.
9: Je pozdě, jsi tu. A ode dneška jsi nejen mlynářským učněm, ale i mým žákem. Tělo se ti zmenšuje. Srdce ti bije na poplach. Ruce a nohy se proměňují v havraní prka. Narůstá ti zobák. Pařáty. Huš na tyč. Toto je umění, jak vyjít ze svého těla. Můžeme začít.
4: Mertene, nejde to. Ten pytel má nejmín 4 centy.
3: Odpočiň si.
4: Nemůžu tě nechat dřít samotného.
3: Nestarej se.
4: Počkej. Ah! přece neponeseš dva najednou.
2: Radši uni.
4: Mertene, slyšíš?
10: Nakládá si toho čím dál víc, viď? Třeba chce zapomenout.
4: Zapomenout? A na co?
10: Se ho zeptej, chlapečku.
4: Vždyť Merten skoro nemluví.
10: Nemluví a maká za tebe, krabate. A to by se mistrovi nelíbilo. To nemá rád.
0: Co vy dva tu děláte? Zase popichuješ, Liško.
10: A? Náš kuchyňka. Domlouvám tady mladýmu. Nechce se mu dělat.
4: To není pravda. Jau, už zas. Mám něco se zádama.
10: No, chudáčku.
0: Hele, jdi si po svým, Liško. Nebo hlupák Jura zapomene, kam chtěl vylít ten gbelík s pomijema. A ty ukaž, krabate. Vyhrň si halenu. Tady je to?
4: Kousek níž. Hrozně to bolí.
0: Dobrý?
4: Jo. Bolest je najednou pryč. Co jsi to se mnou proved, Juro?
0: Nic. Přiložil jsem ti jen ruku na záda.
4: Kouzlo?
0: Houby. Na to mistrovo čarování já nemám hlavu. Tohle mě naučila babička.
9: Jo, to byla moudrá ženská.
4: Ty, Juro, já pořád spoustě věcí nerozumím. Třeba kde se bere obilí a kam mizí semletá mouka. Nikdo ji přece neodváží. Jakoby se sama měnila zpátky v zrní.
0: Možná.
4: Ale proč?
0: Aby bylo pořád dost práce.
4: Pěkně děkuju. A proč 6 mlýnských složení mele bez ustání a 7. nikdy?
0: Mrtvý chod se rozbíhá jen, když se objeví kmotříček.
4: Kdo je to?
0: Při dalším novoluní ho poznáš. Přijede neslyšně uprostřed noci, mimu semelem jeho zboží a on zase potichu zmizí. Ale mistr z něho má vítr.
4: Cože? Mistr, že se někoho bojí?
0: Věřit nemusíš.
4: Ale co to všechno znamená, Juro?
0: To jsou příliš těžké otázky. Má hlava na ně nestačí, krabate. Kdybys chtěl recept na škubánky, mohl bych ti posloužit, ale na tohle ti neodpovím.
8: Dnes je Velký pátek. Den, který jen bláhovci označují dnem smutku. Vy však budete mít důvod k radosti. Odpustím vám večerní předčítání z Koratoru, neboť vás již zítra čeká každoroční zkouška. Po dvou strávíte Velkou noc na známých místech a ráno se vrátíte označeni cejchem tajného bratrstva. Žádám jediné. Nikdo z vás nesmí usnout, jinak ho stihne trest.
4: Tondo, kam vlastně jdeme?
11: K Bojmlově smrti.
4: Cože?
11: Je to tady. Koukni, krabate. Vidíš ten kříž?
4: Jo.
11: Kdysi dávno tu přišel o život člověk. Říká se, že to byl mort.
4: A proč jsme tu my?
11: Protože to chce mistr. Teď zapálíme oheň. A za rozbřesku uděláme jeden druhému na čelo znamení.
4: Ty, Tondo. Tondo. Nespíš?
11: Zvony. Znějí zvony, krabate.
4: No to je dost. Měl jsem strach, že usnul.
11: Ne. Toulal jsem se. Trochu ve vzpomínkách. Trochu mimo své tělo. Slyšíš? To je z Černého Chlumce. Té, která předzpívává, se říká kantorka.
4: Já tuhle starou velikonoční píseň znám. Bože, to je hlas. Ta dívka musí být.
11: O dívkách nemluv, krabate.
4: Proč? Přelítlo ti něco přes nos?
11: Víš, měl jsem rád jedno děvče. Teď už půl roku leží na hřbitově.
4: Co to povídáš?
11: Měl bys vědět, že nikdo z nás ve mlýně nepřinese žádnému děvčeti štěstí. Nechci ti nahánět strach, ale je to tak. Budeš-li mít rád nějakou dívku, krabate, nedej to na sobě znát.
2: Postarej se, aby o tom mistr neměl ani zdání.
11: A taky Liško, ne, ten mu všechno donáší. A hlavně za žádnou cenu neprozratí její jméno. Ani ve spánku.
4: Já žádnou dívku nemám.
11: Třeba se nějaká objeví.
4: Už zase zpívají.
11: Budou takhle chodit po vesnici celou noc. Utichnou až ráno, kdy si naberou ze studánky velikonoční vodu.
4: Má tak čistý hlas. Chtěl bych ji vidět.
11: Krabaté.
8: Toto je umění, jak vyjít ze svého těla.
11: Krabaté, nevycházej ze svého těla. Nemusel by se zvrátit.
4: Aspoň na okamžiky spatřit.
2: Zatraceně.
4: Odděluju se od svého těla. Vydechuju se do černé noci. Stávám se plamenem svíčky, kterou držíš ve svých rukách. Vidíš mě? Cítíš mě, kantorko?
12: Holky, podívejte na můj plamínek. Jak se najednou rozkomíhal.
13: Teda, to je znamení. Asi na tebe někdo myslí.
4: Hoř, hoř, nezhasínej, třepotavá lampičko noci. Ne, ne, neodcházej. Au, Tondo, co jsi to udělal? Spálil jsi mi dlaň.
11: Jenom bolest mohla přivést tvou duši zpátky do těla.
4: Vrátil bych se sám.
11: Znáš toho ještě příliš málo, krabate, nezahrávej si.
4: Aha.
11: Pojď. Radši tě naučím nakreslit znamení muří nohy. Náš pentagram. Jím si ozdobíme svá čela.
4: Musí to být?
11: Musí. Jsme v jeho moci, krabate.
14: Chce někdo přidat?
15: Do mě se víc nevleze. Leda, že by mi ta kaše vycházela za svén ušima.
14: To si radši odpust, Andruši.
15: Dej nášup tomu nedochůdčeti, ať se nacpe. Potřebuje to.
4: Sakra, Liško. Proč si mě pořád bereš do pusy?
15: To víš, jsem už taková povaha, holobrátku.
16: Hele, nech ho na pokoji, Liško.
4: Náhodou, fousy mi už rostou. A za pár týdnů koncem roku mi bude 18.
15: To tedy nebude, krabate.
4: Přece vím, kdy mám narozeniny.
15: Jo, to možná víš. Za to nevíš, chlapečku, že tady se stárne 3x rychleji.
4: Cože?
15: Přišel jsi sem po třech králích. A jestli ti bylo 17...
4: Jo, a pár dní k tomu.
15: Pak jestli dobře počítám, a to já počítám, bude ti rovných 20.
4: To není možný.
15: No, přiznávám, Liško se spletl. Vždyť ty už nejsi chlapeček, ale celý chlap.
9: Stárku!
11: Ano, mistře.
9: Kde je Merten?
11: On tu není?
9: Ty nevíš?
11: Nevím. Nepřišel k večeři.
9: Jistě, že nepřišel, protože se pokusil utéct. Pojď dovnitř, Mertene. Zuj si boty a rozhrň halenu. Teď uvidíte, co může čekat každý z vás, kdo by se ho pokusil následovat. Liško, podej pohrabáč.
4: Tady, pane.
9: Rozžavím ho svým plameným dechem.
11: Mistře.
9: Mlč, stárku.
11: To nemůžete.
9: Já jsem tu pánem. A pro výstrahu vám všem teď ocejchuju Mertenovi hruď i chodidla žhavým železem.
11: Ne, ne, to nemůžete, pane bože.
9: Ani krok. Vás 11 ostatních proměním pro tuto chvíli v mlčenlivé kameny. Budete jen němně přihlížet spravedlivému trestu. A pamatujte si, je pouze jediná cesta, která vede z mlýna. O tom, kdo po ní odejde,

0: Holečci, volkové, milánkové, no, no tak zaberte.
1: Nejde to, Andruši, kola uvízla v bažině.
0: Vy moje hovátka, co to provádíte?
1: Vůz je moc těžký, měli bychom mu odlehčit.
2: Tak mu odlehčíme, krabate.
1: Pane bože, ten vůz se vznesl.
0: A hovězí drobečkové s ním.
3: Co to tam vyvádíte? Okamžitě dolů!
0: Tak a jsme z mokřiny venku.
1: Páni, vysvětlete mi, proč se vlastně dřeme, když vy na všechno znáte kouzla. Vždyť bychom vůbec nemuseli pracovat.
3: A jak dlouho myslíš, krabate, že by nás to bavilo? Nic nedělat.
1: Tondo, na světě je přece tolik věcí.
3: Na světě možná, ale tady?
0: Já snad radši pojedu. Přeje si někdo z panstva usednout na kozlík vedle mě?
3: Ne, jeď napřed, Andruši.
0: Jak chcete? Sedlák se veze, kmán jen pěšmo leze.
3: Už jeď, Šašku.
1: Tondo, pořád se mi honí hlavou, co provedl mistr Mertenovi.
3: Merten bude zas v pořádku, uvidíš. Rány se mu hojí dobře.
1: A jak to mistr myslel s tím, že jen on určí, kdo smí z mlýna odejít?
3: Je to pravda. Každý rok jeden odchází.
1: Jen jeden?
3: Ano. Vloni to byl Michal a na jeho místo si nastoupil ty.
1: Nemůžu se zbavit pocitu, jako by mi právě tohle měl Merten za zle.
3: Na to se neohlížej, ty za nic nemůžeš.
1: A víš se, kdo odejde letos?
3: Já to vím.
1: A kdo?
3: Já odejdu, krabate.
1: Ale víš, že ti to docela přeju. Tam venku.
3: Tomáš, vezmi si tohle.
1: Tvůj nůž.
3: Na památku.
1: Ukaž, jak se otvírá.
3: Musíš ho otevřít sám. A pamatuj si, dokud ti čepel v ruce nesčerná, máš naději. Hlavně buď opatrný a nikdy na sobě nedej nic znát.
4: Krabate, nevycházej ze svého těla.
5: Podívejte na můj plamínek.
4: Jsme v jeho moci.
6: Bude ti rovných 20.
4: Každý rok jeden odchází.
7: Mertene, Michal se už nevrátí.
4: O dívkách nemluv.
8: Je pouze jediná cesta.
4: Já odejdu. Krabate.
1: Tondo, neodcházej.
4: Musím.
1: Bojím se.
4: Důvěřuj tomu, kdo tě poproci nutí jako první. Osloví jménem.
1: Strašlivého se mi zdálo.
9: Krabate, to nebyl jen sen.
1: Cože? To jsi ty, Juro.
9: Tonda je mrtvý.
1: Ne. Ne! Říkal jenom, že odchází.
9: Odtud nikdo neodejde po svých, krabate. Asi už chápeš, čím mistr vykupuje svou moc.
1: Našimi životy.
9: Co rok, to smrt jednoho z nás. Je to trest. Tentokrát se mistrovi znelíbil Tonda.
1: Bože, bože, Juro, vždyť my jsme nástroji pekelníka.
10: Hejtněte kostrou, chášku lína, je novoluní, pan Kmot přijel.
11: Honem, rychle, ať se mistr nezlobí.
10: Spustte mrtvý chod.
12: Dneska si přeju obzvlášť jemné mletí, mlináři. Minule byly v pytlích úlomky kostí.
13: Sám na to dohlédnu.
12: Ne, ještě počkej. Už máš 12. pomocníka do tuctu?
13: Spí na šalandě.
12: Kdo je to?
13: Jmenuje se Loboš.
1: Loboš.
13: Co ses tak zarazil, krabate? Jen pokračuj s tím pytlem, pokračuj.
1: Znám ho.
13: Nikdo se tě na nic neptá, zmiz.
12: A svého nástupce už si hledáš?
13: Snažím se.
12: S Michalem ani s Tondou ti to nevyšlo. Co ostatní? Co Liško? Ten je přece poslušný.
13: Poslušný je, ale to na mistrování nestačí.
12: A Merten,
13: nepřichází v úvahu.
12: Jura?
13: To je hlava Skopová. V černé škole je vždycky poslední, téměř nic si nepamatuje.
12: A co ten, co tu byl? Ten Krabat?
13: Zatím nevím. Cítím z něj cosi zvláštního, jakýsi vnitřní vzdor, ale myslím o to, kdyby chtěl, zvládl by za pár týdnů víc, než všichni ostatní dohromady.
12: Dobře to rozvaž. Za rok ti vyprší lhůta, mohl by se stát pobočníkem našeho vladaře. A při své šikovnosti a mé přímluvě, kdo ví, třeba i jednou usednout na nejvyšší trůn.

0: Před rokem jsem seděl na tomhle místě s Tondou, Juro.
1: Já vím, Krabate. Tehdy taky zpívali?
0: Tehdy jsem ji slyšel poprvé. Co slyšel? Já ji i viděl. Je krásná, vysoká, štíhlá. Ten její hlas pořád se mi vrací, i když jsem o tom s nikým nemluvil. Co to děláš, Juro? Proč kreslíš ten čtverec?
1: Magický čtverec.
0: Máš strach, aby nás mistr neslyšel? Odjel přece do Drážďan a vrátí se až nad ránem.
1: Nikdy předtím o Velikonocích neodjel. Co když je to jinak? Všiml jsem si, jak tě v posledních dnech pozoruje.
0: No dobře, ale tady přece...
1: Mohl by se potulovat kolem, Krabate. Dokáže se proměnit v cokoliv, síčka, v toulavého kocoura.
0: A takhle na nás nemůže.
1: Ne, neuvidí nás ani neuslyší, protože na nás zapomene. Jako bychom nebyli. Teď klidně mluv.
0: Co víc mám říkat?
1: Ty se zamiloval, kamaráde.
0: Já nevím. Snad. Ale ona o mě neví.
1: Promluv s ní.
0: Jak?
1: Svým vnitřním hlasem.
0: To jde.
1: Ano. Mistr nám o tom nikdy neřekl, ale přečetl jsem si to v Koratoru.
0: Ty umíš číst tajné písmo, Juro. Ty, který o sobě tvrdíš, že jsi hloupý.
1: Někdy je snažší dělat ze sebe hlupáka. Pomáhá to přežít.
0: K čemu přežívání? Umíme čarovat, ale jsme jako spoutaní. Nemáme volnost, chybí nám láska a umíráme jenom proto, aby on nestratil svou moc. Proboha, kdo to bude příště? Řekni, Juro.
1: To netuším. Každý se bojí a proto je lepší na to nemyslet.
0: A co pak to jde? Co pak není síla, která by jednou provždy zničila to zlo?
1: Existuje taková moc. Drží ve svých rukou dívka, která bude milovat jednoho z nás a poslední den v roce podstoupí zkoušku.
0: Je to nebezpečné?
1: Velmi. Ale když obstojí, bude mistr poražen a v okamžiku jeho smrti zmizí i všechno, co nás kdy naučil.
0: A když se to nepodaří?
1: Když ta dívka prohraje, zemře a její hoch s ní. Tak co? Stále na ně myslíš?
0: Tonda mě varoval.
1: S Tondou to bylo jinak. Vyzradil svou milou příliš brzy, mistr ji pak pronásledoval, mučil ve snech, až se chudinka sama vrhla do vody.
0: Smrt, smrt, smrt, samá smrt. Už dost. Nechci nic vědět. A na kantorku raději.

0: Krabate, co sedíš stranou?
1: Tak krucina, Krabate, slyšíš vůbec?
2: Co?
1: Ty se nepřidáš?
2: Já neumím zpívat.
1: Nevykládej.
2: Loboš to vezme za mě.
1: Proč ne? Klidně.
3: Ono se zřejmě panáčkovi něco honí hlavou. Trápí se. Znal jsem jednoho, co se trápil kvůli děvčeti. Choval se podobně.
2: Jo, a já zase, Liško, znal jednoho zrzouna, co slyšel trávu růst. Jenže se ukázalo, že to byla jen sláma, co mu šustí v hlavě.
3: To jsi neměl, tuhle urážku si odskáčeš.
2: Nesič na mě, Krabat se tě už dávno nebojí, Liško. A víš, co udělá syrovatou z ní, která ho chce uštknout? Chytí za krkem.
1: Bravo!
4: Skvěle!
1: Teď jsi mu to nandal, Krabate.
4: To ti přijde draho. Mistr!
1: Držobák! Ten černokněžník nad námi od dnešní svatojánské noci nemá žádnou moc. Tenhle večer nepatří temným silám.
3: Bude i zítra, Andruši.
1: Jo, ale co když se právě dneska stane zázrak a někdo mu zakroutí krkem?
4: To bys si opravdu psal?
1: Přeber si to, Liško. Mimochodem, tuhle tu znáš?
5: U svého mlýna pan mlynář stojí. No tak co je s vámi? Přidejte se!

0: Proč si tehdy o tom tříkrálovém večeru utekl Krabaty?
1: Já nevím. Hnala mě sem jakási vnitřní síla. Vyšší moc a já ji nedokázal odolat. Ale to jsi musel poznat taky, Loboši.
0: Ne, já nechtěl nikam odejít. Jenže najednou mi z ničeho nic zakroužil nad hlavou orel. Víš, můj táta byl sokolník. Naučil mě milovat dravce. Obdivovat nádheru jejich rozepjatých křídel. Ctít ten majestát volnosti. Ale tenhle pták byl zvláštní. Měl jen jedno oko.
1: Mistr.
0: Začal do mě pařáty a vznesl se. Letěl jsem. To jsem si vždycky přál. Ale současně jsem byl uvězněný v jeho spárech. Drásel mi tělo, pálilo to jako čert. Kdysi v dálce jsem zahlédl černě oděného muže s ohnivými pery, který bičem štval koňské čtyřspřeží. Ti koně pádili jak zběsilí, ale pod nimi nic, žádná země. Oni se vznášeli vzduchem, chápeš to, Krabate?
1: Ano, to byl Kmotříček. Už si ho taky poznal.
0: Máš pravdu. Teprve teď mi to dochází. Musel to být on.
1: Je to ďábel, Loboši. Kníže pekelníků. A náš mistr mu slouží.
0: Proto, když jsem se ráno probudil, byl jsem najednou tady ve mlýně a na těle ani škrábnutí.
1: Černá magie.
0: Nechci tu být, Krabate.
1: Ano, já vím.
0: Pomoz mi.
1: Kdyby to záleželo jenom na mě, věř mi, že bych neváhal.
0: Prosím tě, Krabate. Prosím.
1: Nechal jste mě zavolat, mistře.
2: Posaď se, Krabate. Musím s tebou mluvit. Už několik týdnů tě pozoruji a mám pocit, jako by ses v myšlenkách toulal jinde. V černé škole odříkáš všechno bez chyby, ale taky bez zájmu. Pověz, co přede mnou skrýváš.
1: Já nemám co skrývat.
2: Nebylo by rozumnější, kdyby ses mi svěřil dobrovolně? Jinak tě budu muset špehovat.
1: Nevím, co bych měl říct.
2: Dobře, nebudu dál vyzvídat. Nechám ti čas na rozmyšlenou a povolím ti, co jsem žádnému ze svých žáků nepovolil. V neděli máš volno a já si přeju, aby jsi vyšel třeba do Černého Chlumce.
1: Proč právě do Chlumce?
2: Bude tam pouť. Přijdeš na jiné myšlenky, poveselíš se, můžeš si zatančit s děvčaty.
1: O to nestojím.
2: Tak to ber jako příkaz, Krabate.

0: Torko, slyšíš mě?
1: Slyším jakýsi hlas, jako by to byl sen, a přitom není. Kdo jsi?
0: Ten, který na tebe už dlouho myslí. Jmenuji se Krabat.
1: Zdává se mi o jednom hochovi. Možná jsi to ty?
0: Síla myšlenek dokáže lidi spojovat. Mám tě rád. Chci být s tebou. Cítit vůni tvých vlasů. Držet tě za ruku.
1: Můj milý.
0: Nazvala jsi mě milý.
1: Máš milý hlas.
0: Zítra se uvidíme. Ale musíme být opatrní. Nesmíme se prozradit.
1: Proč? Máme přece právo. Neslyším tě. Ztratil ses mi. Krabate. Prosím tě, už jsi někdy tancoval?
0: Ne, dnes je to poprvé.
1: To jsem celá já. Musím chytit takovýhle nemehlo. Koukej se mi na nohy. Je to snadné.
0: Jo, možná jo.
1: Ale ty se nedíváš. Jo, tak. Tobě se líbíš?
0: Jméno ne.
1: Ty jsi ale divnej. Víš co, stůj si to jako solný sloup. Hej, mladenci, kdo mě vezme do kola, jsem volná.

0: Ve vsi žádná babka se skleněným okem nebydlí.
1: Pane bože, mohl jsem to tušit. Počkám na tebe venku.
0: A co tanec?
1: Raději ne. Přijď za mnou co nejdřív. Kantorko?
0: Ale já se tak nejmenuju.
1: Pojď sem ke mně, do toho čtverce.
0: Víš, jsi trochu legrační.
1: Připadám ti k smíchu.
0: Je to všechno tak zvláštní, jako bys přicházel z jiného světa.
1: To je pravda. Sloužím totiž v mlýně na Blatech u Černé vody.
0: Aha.
1: Tebe to neděsí?
0: Ani v nejmenším. Teď konečně rozumím svým záhadným snům, tomu hlasu.
1: Tolik bych si přál zůstat s tebou. Tedy, pokud i ty bys chtěla.
0: A když řeknu ano, zůstaneš?
1: Nemůžu. Ty sama bys mě musela vysvobodit.
0: Mám se utkat s lítou saní? Proč ne? Co mám udělat?
1: Přijít poslední den v roce do mlýna a poznat mě mezi 12 chasníky.
0: Blázínku, to je přeci snadné.
1: Ne tak, jak si myslíš.
0: Já přijdu. Tomáš, tohle si vezmi. Prstýnek z vlasů jako můj slib.
1: Do té doby se už neuvidíme.
2: Tak ještě jednou, kravate. Nejdřív se musíš naučit odolávat mistrově vůli. Říct ne, když on řekne ano. Splnit jeho příkaz jinak, než si to přeje. Vidíš ten svícen?
1: Jo, vidím, Juro.
2: A teď si představ, že já jsem mistr. Odsuň svícen od sebe, kravate.
1: Od sebe? Ne, od sebe ne. Naopak, k sobě.
2: Povídám od sebe.
3: Od sebe, kravate. Ruka jako by se ti sama prodlužovala. Dlán tě pálí. Prsty se rozevírají.
1: Sakra, nedokážu to.
2: Musíš to dokázat kvůli ní.
1: Mám o ní strach, Juro.
2: A ty si myslíš, že já ho nemám? Ty se bojíš o ní, ale já se, kamaráde, bojím o dva. O tu dívku i o tebe. Až budeme sedět na tyči proměnění v havrany, musí tě poznat.
1: Počkej, zkusím si navléknout tohle.
2: Co je to?
1: Prstýnek z jejich vlasů. Dala mi ho jako svůj slib.
2: Já padnu, proč to neřek dřív?
1: Není kouzelný.
2: Ale dá ti sílu. Víš, je čarování, kterému je třeba se namáhavě učit. Znak po znaku, formulku po formulce. To je to, které stojí v koratoru. A potom je takové, co vyrůstá ze srdce.
1: Bacha, Juro, někdo jde.
2: Mertene, potřebuješ něco?
4: Ne. Vlastně jo. Liško se vzbudil. Ptal se po vás. Andruš si ho vzal do parády, ale dejte si pozor.
1: No ne, Mertene, ty mluvíš. Ty jsi řekl víc než dvě věty najednou.
4: Jo, a povím ještě něco. Nedovolte, aby umřel někdo další.
3: Dnes je štědrý den, kravate.
1: Pokud vím, tady se Vánoce neslaví.
3: Ano, ale přesto pokládám dnešek za výjimečný. Chci ti učinit nabídku.
1: Poslouchám.
3: Můžeš se stát mým nástupcem.
1: Mistrem ve zdejším mlýně?
3: Přesně tak. Pan Kmotr souhlasí, neboť já odcházím. Pobyl jsem tu 12 let a vykonal jsem vše, co bylo dle koratoru třeba. Jsem velmi bohatý a velmi vlivný. Znám všechna kouzla a dokážu toho náležitě využít. A tobě se může dařit stejně, krabate.
1: 12 let bych měl rok co rok posílat jednoho z nás na smrt.
3: To je přece malá daň za to, co ti tajné umění poskytuje.
1: Ne.
3: Prosím?
1: Říkám ne. Nikdo už nesmí zemřít.
3: Hlupáku, jeden to musí být vždycky. A ty teď můžeš rozhodnout, kdo přijde na řadu jako další. Co třeba Liško?
1: Nemůžu ho ani vystát, ale být vinen jeho smrti, k tomu mě nepřimějete, mistře.
3: Když na můj návrh nepřistoupí.
1: Tak co? Co?
3: V kůlně leží připravená rakev a poslední den v roce je ode dneška za týden.
1: Budu to tedy já.
3: Podívej se na čepel svého nože. Tonda znal odpověď předem. A ty podle té černě taky pochopíš, že když odmítneš, nemáš úniku.
1: Ne, tohle já nikdy nepřijmu.
3: Já neprohrávám, krabate.
0: Pochválen buď Ježíš Kristus. Promiňte, že přicházím bez ohlášení, mlynáři.
3: Co chceš?
0: Svého chlapce.
3: Jeden z vás mě podvedl. Který?
0: Mám ráda krabata.
3: Krabat? A znáš ho vůbec?
0: Znám. A pán Bůh je mi svědkem.
3: Ale to budeš muset dokázat. Dobrá. Hus na tyč. Těla se vám zmenšují. Ruce a nohy se proměňují v havraní brka. Narůstají vám zobáky. A ty schováte pod pravé křídlo.
1: Pod pravé? Pod pravé ne. Musí to být jinak. Pod levé křídlo.
3: Dost! Chceš mě podvést, krabate? Všichni zpátky do hejna a znovu už na tyč. Zobáky dopředu. Stište svá srdce. Klid. Klid. Tak co? Který z nich to je?
0: Ten ne. Ten taky ne. Ani tenhle.
3: Už jsi na konci řady.
0: Je uprostřed.
3: Uprostřed? Ale jich je 12. Tedy 6. zleva, nebo snad 6. zprava?
0: Já nevím.
3: Nevíš? Moc času ti nezbývá.
0: Ach bože, stůj při mně. Ten nebo ten.
1: Má milá. Má milá.
0: Au! Klova mě. Teče mi krev. Je to on.
3: Říkáš tedy, že je to tenhle?
0: Ne, ne, ten druhý.
3: Cože?
0: Ten vedle něj, to je krabat.
1: Kantorko, ty jsi to dokázala.
5: Tenhle souboj si prohrál, mlynáři na blatech. Už nejsi mistr, zemřeš.
3: Ne.
5: Moc pekel tak žádá. Jeden to musí být vždycky. Jsi na řadě!
0: Zbyla z něj hromádka popela.
1: Počkejte, cítím kouř. Mlýn hoří. Všichni ven! Rychle, rychle!
6: Hoří!
7: Pekelníci ničí své
8: stopy. Oheň se rychle šíří, zakvátí celý
1: mlýn. Dostaňte vodu!
9: Ne, počkejte! Utvořte kolem plamenů kruh. Hodím do nich za každého z nás hrst byly.
10: Cítutá palice. Zapomněl jsi, že všechno naše kouzlení je v prachu?
9: Tohle je boží bejlí, Liško.
11: Je po ohni.
1: No vážně.
12: Je to možný?
10: Jak si to proved, Juro?
13: Jo, moje babička, to byla moudrá ženská.
14: A já v té svý hlavě, Liško, nemám jen slámu a obilný plevy.
0: Půjdeme, krabate.
1: Kam?
0: Domů.
1: Můžeme být doma tady.
10: A pan mlynář krabat se sličnou mlynářkou. Nějak rychle jsi to tu přisvojil.
15: Ty kušuj, Liško. Ty jsi nikdy pro druhé nehnul ani prstem.
13: Tak mě napadá, nepotřebovali byste někoho třeba do kuchyně, no tam já se vyznám.
1: Jasně, že jo, jen zůstaň, Juro.
14: Ne, mě asi nepřiberete.
1: Tebe ani náhodou, Liško. Ale kdyby chtěl někdo jiný, Mertene?
16: Ne, odcházím. Umřel tu Michal. Měl jsi ho moc rád, viď? Byl to můj bratr. Kuš mi ho já.
1: A co ty, Loboši?
17: Jo, já zůstanu. Ale jen do jara. Pak fí, vezmu vítr. A budu zas volný jako pták.
1: Za to mě se nezbavíte. Už jsem se rozhodl.
14: Pořídím si políčko, na něm obilíčko, k němu vůz a hovátka a ty mi budeš mlít jen tu nejlepší mouku. Platí, krabate?
1: Platí, Andruši.
14: Počkat! Začíná nový rok, nový život, uzavírají se tu obchody. To by chtělo stvrdit kapkou dobrýho moku, ne?
17: Jasně!
15: Určitě!
6: Budete se divit, ale na všechno jsem myslel. Mám schovaný soudek!
14: Já se nestačím divit, Juro. Tak jdem!
1: Kantorko?
0: Ano, Krabate?
1: Řekni, jak jsi mě vlastně poznala?
0: Měl jsi strach? Bušilo ti srdce?
1: Jurovi taky. To on nás zachránil. On jediný dokázal udělat něco nečekaného.
0: Ale ti, hlupáčku, věděla jsem, že to nejsi ty. Nikdy bys mi přece neublížil. A pak, všimla jsem si prstýnku z mých vlasů, který jsi měl navlečený na křídle. Trochu ho překrývalo peří, ale viděla jsem ho.
1: Stejně mi něco dlužíš.
0: Já tobě?
1: Ano. Mám krásnou, statečnou dívku a neznám její jméno.
6: Pojďte, kde vězíte? Krabate!
15: Krabate! Krabate!
0: Víš co? Krabate! Zkus ho uhádnout.
1: Cože? Ty chceš, abych hádal?
0: Proč ne? Máš na to přeci spoustu času.

0: Krabat, rozhlasovou hru na motivy knihy od Frieda Preusslera Čarodějův učeň, napsala Václava Ledvinková, hudba Petr Mandel, dramaturgie Ivan Hubač. Učinkovali Michal Zelenka, Lukáš Lavica, David Novotný, Matěj Dadák, Jaroslav Plesl, Jan Meduna, Vojtěch Hájek, Ilja Racek, Andrea Elsnerová, Marika Procházková, Vladimír Čech, Jitka Smutná, Robert Jaškov a další. Režii měl Aleš Vrzák.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: Přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
1: Co bych si rozmýšlela?
2: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
1: Nedej se zakřiknout, volal za ní na rozloučenou. Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
2: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě. Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila. A začali jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem. Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo-Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá. Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula. Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice? A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
1: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
2: To se ukáže, řekla teta Bimbula. Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec.
1: Je to pravda? Ptala se vrchní čarodějnice. Ovšem, ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda.
2: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
1: A tuhle tu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice.
3: Jak to? Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
1: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
3: No, právě proto, hubovala vrchní čarodějnice. Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro.
1: A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
3: Cože?
1: vykřikla vrchní čarodějnice. Ještě tohle!
2: Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala.
1: Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Za dávných časů v malé chaloupce v hlubokém lese žil dědeček s babičkou. Dědeček chodil do lesa na dříví. To za dávných časů dědečkové dělávali. A z toho dřeva vyřezával měchačky a misky, dřevěné panáčky a koníčky. Když měl zboží plný koš, odnesla je babička na trh do města. Totiž chodit na trh, to byla babiččina největší radost, protože doma jen předla len a starala se o slepice a kozičku. No a tak žili dědeček s babičkou spolu v lesní chaloupce a měli se rádi. Jednoho dne vám zadupal na pasece před chaloupkou kůň. Na koni seděl jezdec v nádherných šatech.
1: Dědečku, podívej, přijel k nám nějaký vznešený pán,
0: povídá babička. A pán už stojí před dveřmi. Dobrý večer, dědečku a babičko. Zabloudil jsem v lese. Ukažte mi prosím cestu. Dobře vám zaplatím.
1: I kam pak bys teď na noc, pane, jezdil? Počkáme do rána. A ráno tě dědeček z lesa vyvede.
0: Dobře, když ráno, tak ráno. Stejně už mě to bloudění po lese unavilo, řekl ten pán. Dědeček tedy obstaral pánova koně, babička uvařila večeři, ale ne panskou, jenom brambory a zapíjeli je mlékem, jak byli zvyklí. No a po večeři vzal dědeček housličky a zahrál veselou písničku. Dědeček hrál, babička zpívala, no a co měl pán dělat? Zaspíval si také.
2: Taková prostá chaloupka, říkal si, a jak je tu pěkně a milé.
0: A potom dědeček a babička vyprávěli o chaloupce, teda spíš babička, protože dědeček toho moc nenamluvil. A pán zase vyprávěl o zámku, na kterém prý ve městě slouží. A najednou se dědeček ozval.
3: Já se jmenuji Matěj. Po tatínkovi.
0: A pán se rozesmál.
1: I to se povedlo. Já se také jmenuju Matěj. I to se povedlo. Já Matěj, ty Matěj.
0: A povídali a povídali, že málem zapomněli jít spát. Nakonec babička ustlala pánovi na peci a ten si pochvaloval, jak je tam teploučko. A tak dlouho si pochvaloval, až z toho pochvalování usnul. Ani nevěděl, jak dlouho spí, když tu ho probudila divná záře. Nadzvedne se na peci, rozhlédne se a vidí. Světlo vychází z klícky mezi okny. Klícka má otevřená dvířka a uvnitř poskakuje ptáček. Ale není to obyčejný ptáček. Je krásně duhový a jen se třpití. Poskakuje na bydýlku a prospěvuje tenounkým ptačím hláskem.
4: Den co den, dávají mi mnoho jmen. Najít jméno, to je snadné, ale kde jsem, kdo uhádne.
1: Pán se dívá a poslouchá a nakonec se zeptá. Milý ptáčku, co pak tu děláš?
4: Já jsem tu doma.
1: A jak pak ti říkají?
4: Mně říkají štěstí.
1: To je právě to, co hledám. Pomyslel si pán a byl by snad ještě něco pověděl, ale oči se mu zavřely a znovu usnul. A ráno, sotva se pán probudil, hned pospíchal k oknu, ale klícka byla prázdná.
3: Ani jsem nevěděl, babičko, povídá ten pán, jakého krásného duhového ptáčka zpěváčka chováte v chaloupce.
1: Pravda, povídá babička. Už si na nás zvykl. Přiletěl, ani nevíme odkud. A tady dědeček mu udělal klícku, ale dvířka nezavíráme. To, aby mu nebylo smutno, víte? A on se vždycky k nám zase vrátí.
3: A víte co? Povídá ten pán. Prodejte mi toho ptáčka zpěváčka.

0: a zpěváčka přinesou. A nakonec pán povídá.
1: V zámecké bráně se ptejte na Matěje. Každý mě tam zná.
0: Zasmál se, sebral si věci, osedlal koně a dědeček mu ukázal cestu z lesa ven. A zase bylo v chaloupce všechno při starém. Dědeček vyřezával ze dřeva misky a vařečky a panáčky a koníčky a když jich měl plný koš, dal ho babičce a ta se začala chystat do města. Dědeček ještě počkal, až ptáček zpěváček vletí do klícky, pak zavřel dvířka, klícku vzal a nedal jinak, než že půjde také. Vždyť je pán pozval přece oba. A tak šli. Na trhu prodali všechno, co měli a pak rovnou na zámek. Když přišli k zámecké bráně, povídá babička prvnímu sloužícímu. My jdeme za Matějem, tak nás k němu doveď. Sloužící vykulil oči, ale když babička řekla, bude to, zavolal jiného sloužícího a ten zase jiného a tak si dědečka a babičku začali sloužící předávat mezi sebou a oni museli po schodech stále výš a výš a pod nohama koberce jako mech a na stěnách zrcadla jako slunce. A v nejvyšším poschodí zámku jim běží naproti Matěj. Pro pána Jána, vždyť to není jen tak nějaký pán. Matěj je sám pan král. Tak vás vítám, babičko a dědečku. A posaďte se u nás.
2: I to se ráda posadím. Ta cesta do schodů mě zmohla. Tolik schodů už pro mě není,
0: řekla babička a hned se posadila do toho nejměkčího křesla.
2: Já Matěj, ty Matěj, ty se Matěji neposadíš,
0: povídá král dědečkovi a hned se dál vyptává.
2: Tak co, ptáčka zpěváčka jste donesli?
3: I jak pak by ne, no tak... Dědečku.
0: A dědeček sundá z klícky šátek a ptáček sedí na bydýlku jako vymalovaný. Podívá se na dědečka, podívá se na pana krále, ale nevydá ani hlásek. Chvilku je ticho a pak pan král povídá.
2: I co pak to? Co pak to, že nespívá?
3: Však on bude zpívat, pane královský Matěji, až mu otevřete dvířka klece, ptáček zaspívá.
0: Pan král uvěřil a hned poručil snášet všechny dobroty, jaké v zámku byly, aby dědečka s babičkou uctil. Oběma se u pana krále líbilo, ale doma je přece jenom doma. A tak koukali, aby brzo byli zpátky v chaloupce. Jen odešli, pan král, že si ptáčka zpěváčka vyzkouší. Otevřel dvířka klece a čekal. Ale ptáček místo zpěvu frrr, vyletěl z klece a byl ten tam.
3: Tak, a štěstí mi uletělo,
0: pomyslel si pan král a zavolal sloužící a poručil jim, aby ptáčka hledali. A tak všichni hledali po zahradě, ve městě, po celé říši. Když se nemohl pan král dočkat, sedl na koně a jel za dědečkem a babičkou.
2: No, pěkného ptáčka si mi dal.
0: Hněvá se král hned ve dveřích chaloupky.
2: Jen jsem otevřel dvířka klece, už byl pryč.
3: Jo, tak jen pojďte dál, pane králi, a hezky se tamhle podívejte.
0: A opravdu, ptáček zpěváček sedí na peci, čechrá si duhové peří a pokukuje tu po dědečku.

0: Pavlíčkovi, tu po panu králi. To nic, pane králi, ty Matěj, já Matěj. A dědeček slíbil, že ptáčka chytí a v nové kleci ho panu králi zase přinese. Abys nemusel pěšky, pošlu pro tebe Matěji kočár. A jak řekl, tak se stalo. Pro dědečka přijel kočár, dědeček si sedl s novou klecí a ptáčkem zpěváčkem na měkké polštáře a už jedou. A v zámku čekala na duhového ptáčka zlatá klec. Ale nebyla to ledajaká klec. Byla to největší klec v celém království. To proto, aby měl ptáček v kleci hodně místa a aby se nemusela otevírat dvířka. Sotva dědeček odjel, šel si pan král poslechnout, co bude ptáček ve zlaté kleci zpívat. A ptáček začal zpívat, ale tak smutně, že se i sám pan král málem rozplakal.
1: Zlatá klec, zlatá klec, není žádná hezká věc, jen se od ní schovej klíček, je to klíček pod písniček.
0: A ptáček nejedl, nepil, nehýbal se, zavřel očička a tu se král polekal.
2: Ptáček, zpěváček, umřel.
0: A honem otevřel dvířka zlaté klece, když v tom frrr. A ptáček byl zase ten tam. Co mohl pan král dělat? Teď už viděl, že se mu štěstí vyhýbá. Posadil se do kočáru a zase rychle za dědečkem a babičkou.
3: Dědečku! Babičko!
0: Volal pan král už z dálky.
3: Dědečku, babičko, vrátil se vám ptáček zpěváček? Vrátil.
4: Vrátil. Vrátil, královský Matěji. To víš, že vrátil. Dědeček už pro něj dělá novou klec.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, král na to. Tentokrát si ptáčka neodvezu jen tak. Tentokrát si na zámek odvezu i vás oba. On ten ptáček asi nemůže bez vás být.
0: Dědeček si začal mnout bradu a babička, protože už věděla, co asi chce dědeček říci, povídá místo něj.
4: Inu, královský Matěji, to je tak. My bychom v zámku bydlet ani neuměli. Kde pak by dědeček vyřezával ze dřeva měchačky a misky, dřevěné panáčky a koníčky?
3: Ale já nepřerušuj mě, ty královský Matěji. Kde pak já bych mohla na zámku přijít len a o slepice a kozičku se starat? No, teď mudruj, Matěji.
0: Král se zamyslil, posadil se, pak zase vstal, chodil a zase se posadil. No a pak vstal, usmál se a řekl.
3: Už vím, já dám přenést vaší chaloupku do královské zahrady.
4: Chaloupku postavíš?
3: Postavím.
4: A všechno bude jako tady?
3: Všecko, všecičko.
4: A dědeček bude moct jít kdykoliv do lesa pro dříví?
3: Kdykoliv se mu zachce.
4: A já na trh?
3: Jistě, když budeš chtít.
4: A proč ty, královský Matěji, chceš naší obyčejnou chaloupku u sebe na zámku?
0: Král se podíval na babičku, na dědečka, na chaloupku i na duhového ptáčka a pravil. Víte, já moc a moc potřebuju štěstí. A štěstí
4: potřebuje i celá naše zem. Zmoudřel jsi, královský Matěji, zmoudřel, řekla babička a šla chystat věci na cestu. A tak se stalo, že pan král přestěhoval oba stařečky i chaloupku, i slepice a kozičku do královské zahrady. A od těch dob létal ptáček zpěváček nejen po královské zahradě, ale i po celé zemi. Nikdo ho nechtěl zavřít do klece a on se proto vracel noc co noc do své chaloupky.

to je konec pohádky. A víte, děti, proč se ten ptáček zpěváček vždycky vracel do té chaloupky? Ne, to proto, že štěstí ví, kde je doma. Jenom někteří lidé si myslí, že je štěstí doma ve zlaté klece.

Petrova čepice. Bylo to za dob, kdy svatý Petr chodil s pánem Ježíšem po světě. Jednou přišli do jedné vesnice a tam v chaloupce právě křtili chlapce. Kmotry zastavili svatého Petra a chtěli, aby hocha něčím obdaroval. A protože Petr nic neměl, vzali mu kmotry jeho čepici a posadili ji malému chlapci na hlavu. Svatý Petr se rozhněval, ale pán Ježíš pravil: nech jim tu čepici a pojď. A odešli. Chlapeček rostl a říkalo se o něm, že roste do krásy. Když vyrostl, pásl ovce. I šel tím krajem zase pán Ježíš se svatým Petrem. Zastavil se svatý Petr a udiveně se díval na ovce. Otče nebeský, co po světě chodíme, neviděl jsem tak krásné stádo, jako je toto. Ale taky jsem neviděl tak krásného chlapce. Tomu chlapci jsme byli na křtinách a přitom ti kmotry vzali tvoji čepici, řekl pán Ježíš. Svatý Petr se zase rozhněval a poprosil pána Ježíše: prosím, Otče nebeský, učiň, ať je chlapec ošklivý. Pan Ježíš učinil, jak si Petr přál. Chlapec přihnal večer stádo domů a prosil matku, aby mu dala večeři. Matka svého syna nepoznala a zvolala: ty, že jsi můj synek, ten byl krásný a ne takový ohava. Vzala koště a vyhnala ho. Hoch se dal do pláče a šel do lesa. Šel dlouho, až přišel k jednomu poustevníkovi. Měl hlad a tak prosil o kousek chleba. Poustevník se ptal chlapce, odkud přišel, a hoch mu všechno vyprávěl. I dal mu poustevník chleba, a protože měl ovce, ptal se ho, nechtěl-li by u něho sloužit. Chlapec s radostí službu přijal. Domluvili se, že staré ovce zůstanou poustevníkovi, ale polovinu jehňat, která se narodí, dostane chlapec. A jehňata se vydařila. Bylo jich mnoho a měla krásnou dlouhou vlnu. Poustevník se chtěl přesvědčit, je-li hoch poctivý, a tak mu jednou řekl, že musí odejít, a všechno svěřil chlapcovi. A tu šel tím lesem, kde hoch pásl, pán Ježíš se svatým Petrem. Petr obdivoval krásné ovce, ale když mu pán Ježíš řekl, že je to tentýž chlapec, co mu byli na křtinách, a že polovina jehňat je jeho, prosil svatý Petr, aby pán Ježíš učinil, aby jehňata pošla. Otec nebeský jeho přání vyhověl. Chlapec nesl ztrátu trpělivě. Když se poustevník vrátil, všechno mu poctivě řekl a ukázal kůže. A tu mu poustevník poradil, aby šel do města, kůže prodal a za peníze koupil pšenici a zasil ji. Chlapec poslechl. Zasil pšenici a ta rostla jako z vody a měla překrásné bohaté klasy. Zase šel pán Ježíš se svatým Petrem okolo pole, na němž rostla chlapcova pšenice. Petr se podivoval, jaké je to krásné obilí. Když mu ale pán Ježíš řekl, že ta pšenice je chlapce, který má jeho čepici, Petr prosil: Otče nebeský, sešli na pole krupobytí. Pán Ježíš mu opět učinil povůli. I přišlo krupobytí a pole zůstalo holé jako mlad. Ale i toto neštěstí chlapec snášel trpělivě. A tu mu poustevník poradil, aby šel do města ke králi, který má 3 dcery, a požádal ho, aby mu dal jednu za ženu. A tak se stane synem královským. Chlapec šel. Když přišel do města, přednesl svou prosbu králi. Král zavedl chlapce ke svým 3 dcerám a zeptal se jich, která by se chtěla provdat za tohoto chlapce. Nejstarší zvolala: raději bych se na stromě oběsila, než abych si vzala takového ohavu.
Prostřední řekla, raději bych do vody skočila, než bych si vzala takového ošklivce. Vezmu si ho, pravila nejmladší. Není-li hezký, bude alespoň hodný. A tak se slavila svatba. Šel pán Ježíš se svatým Petrem tím městem a přišli taky na tu svatbu. Svatý Petr se ptal pána Ježíše, číže je to svatba. Toho chlapce, co má tvoji čepici, odpověděl pán Ježíš. A tu svatý Petr poprosil Otce nebeského, aby učinil chlapce tak krásným, jako byl dříve. Ale pán Ježíš dal hochovi takovou krásu, že se celá komnata od ní rozzářila. To tak zarmoutilo nevěstiny starší sestry, že se jedna ze závisti oběsila a druhá utopila. Chlapec byl ale šťasten až do smrti.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: To snad ne, to ne, ten čaj se nedá pít.
2: Je, fuj, má úplně děsně strašně hrozně příšernou chuť.
3: Copak, copak se nad tím čajíčkem tak ošklíbáte? No.
1: Když ty jsi nám ho zapomněl osladit, tatí.
2: No, dal jste nám ho do čista hořký, pane Spejble.
3: A nesedím vedle v pokoji? To nemáte pusu, abyste si řekli?
2: No, my si ho prosím chtěli osladit sami, jenže...
3: Neříkejte mi, že jste nenašli cukr. Pro vaše poučení, to je taková bílá moučka.
2: No, prosím, tu jsme našli, jenže...
3: Aha, už vím. Vy jste si ho přesladili, že ano?
2: Ne.
1: Pane, taťoldo.
3: Kdybys nepovídal, mysleli jste si, že čím víc, tím líp. Ukaž, já ho schválně ochutnám. Vždyť je slaný.
2: No, protože sůl je taky taková bílá moučka, pane Spejble.
3: Máničko, co pak nerozeznáš sůl od cukru?
2: No, na pohled ne.
3: No, tak proč si tu moučku neochutnala?
2: Prosím, já tu moučku ochutnala, pane Spejble.
1: Jenže až v tom čaji.
2: Ano.
3: Jinou, jak se říká...
1: Aje, jestli pak uhádneš dívtko, co má taťulda na jazyku.
2: Slano.
1: A to nemyslím. O co? Že zase přijde přísloví.
3: Správně. Na to padne přísloví jako ulité. Líná huba, holí neštěstí.
1: Holí neštěstí co?
3: Co?
1: Co mu tou holí udělá?
2: Hrvínku, ty jsi ale. Líná huba, holí neštěstí přetáhne. Žáno, pane Spejble, holí přetáhne.
3: Šmanko ty.
2: Za trest, že něco provedlo.
3: Ale ne holí, holí jako klackem.
1: Ne holí jako klackem. Ty myslíš holí jako holí.
3: Líná huba holí neštěstí, myslím.
1: Tomu nerozumím, tatí.
2: Já taky ne, pane Spejble.
3: Čemu nerozumíte?
1: Ty jsi říkal, že přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadruje...
2: Zpravidla obrazně, jste říkal?
1: Ano, nějaký obecný poznatek, je to tak?
3: No správně, a co ti na tom vadí?
1: Že tohle není žádné přísloví.
3: Ale, a dej pokoj, a co to tedy je?
1: Nesmysl.
3: Hurvínku, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
1: Proč mi to povídáš?
3: To ti opravdu nic nenapadá.
1: Napadá, že asi spravujou vodovod, když se musí někam pro vodu.
3: A víc tě nenapadá?
1: Víc mě nenapadá.
2: Mě prosím napadá, pane Spejble.
3: A co, Máničko?
2: Že ta porucha už musí trvat dlouhatané na nánockou dobu.
3: Jak jsi na to přišla?
2: No, jak se pro tu vodu pořád chodilo.
3: No dál.
2: A chodilo.
3: No a dál.
2: A chodilo.
3: Tak se konečně vymáčkni.
2: No já jen, abyste si dovedl představit, jak dlouho se chodilo. No, tak to ucho se napřed. Natrhlo?
3: Natrhnout se může látka nebo papír, Máničko, ale ne ucho džbánu. Řekni třeba naprasklo.
2: Ano, prosím. Jak se pořád dál chodilo.
1: A chodilo.
2: Tak se nakonec uprasklo.
3: Šmankote, ucho se přece utrhne a ne upraskne. A to má být vysvětlení?
2: Ano, prosím. Ledaže?
3: Ledaže co?
2: Ledaže ten džbán byl vadný výrobek.
3: Maničko, prosím tebe, kdyby byl vadný, tak by se s ním nemohlo chodit, ale hned by...
1: Rupnul, žáno, tatí.
2: No, tak nějak to muselo být.
1: Jsi úplně vedlé, dívtko.
2: Jak to?
1: Tebe nenapadlo, Máni, že s tím džbánem mohl někdo cáknout? To tě nenapadlo?
2: To mě nenapadlo.
3: A řekl bys mi laskavě, proč by s ním měl někdo cáknout?
1: Vztaky, že tak dlouho neteče voda.
2: Ano.
3: Toho bys byl schopen jedině ty.
2: No, ale mohl s ním taky cáknout náhodou, pane Spejble. U něco zavadil, v zamyšlení přehlédl
3: třeba... 10patrový dům, že ano, dost. Vy budete tak dlouho pokoušet moji trpělivost.
1: Až se ucho utrhne, Máni. Já už vím, jak to taťulda myslel.
2: No.
3: Já už se tě bojím zeptat, jak.
1: Vždyť je to úplně jasné. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. To znamená, že když se něco provádí pořád a pořád, tak to jednou špatně skončí.
2: Aha, když budeš mít pořád a pořád nějaké připomínky, dostaneš pohlavek.
3: Že vám to ale trvalo.
1: No jo, ale?
3: Jaké ale zase?
1: Prosím tě, nerozčiluj se, taťulínku, nerozčiluj se. S tou línou hubou mi to pořád není jasné. To žádné přísloví není a není a není.
3: Ale proč ne? Líná huba, holí neštěstí. Co se ti na tom nelíbí?
1: Co pak je vousaté, to neštěstí? Aby je holila, ta huba?
2: To se ví, pane Spejble, neholila by je. Sám jste říkal, že ta huba je líná.
3: No je, ale...
2: No, a když je ta huba líná, tak by poslala to vousaté neštěstí k holiči. To by akorát sama holila.
3: Šmango, ty co to zase meleš o nějakém holení? Čím by asi tak holila? No čím?
1: Čím? Jazykem. Přeci se říká, má jazyk jako břitvu.
2: No. A kde je jazyk, pane Spejble? Pufe, aha.
3: No jo, dobře, no? Moje chyba, uznávám. To je z toho, když člověk nemluví, jak se patří spisovně, že ano? Správně to přísloví zní, líná huba, holé neštěstí. Holé, jasné?
1: Jasné, ale stejně tomu nerozumím.
3: A proč zase?
1: Holé neštěstí? No to znamená, že má pleš, když je holé.
2: A může být vůbec vlasaté neštěstí, pane Spejble? Nebo dokonce naondulované?
3: Šmanko, to slovo holé je tady použito ve významu úplné, dokonalé. To přísloví říká, že líná huba je dokonalé neštěstí. Rozumíte?
2: Snad ano.
1: No, docela, jenom ještě, tati. No. Hele, už jsi viděl někdy nějakou pracovitou hubu, tati?
2: No, já tedy ne, pane Spejble. Kolikrát sám říkáte Hurvínkovi, pusou to neuděláš.
3: To přeci neznamená, že za vás umije nádobí, ale že má člověk pusu otevřít na správném místě.
1: A dá se taky otevřít na nesprávném místě, tati?
3: No to bych prosil.
2: Ano.
1: Ale mám pořád na stejné místě, tati, přímo pod nosem, jinde ji otvírat neumím.
2: Prosím, já taky ne, a nikam se mi nestěhuje.
3: Na správném místě přece znamená to, že ano, v pravou chvíli, no.
2: A je taky levá chvíle, pane Spejble.
1: Opak pravé chvíle je přece nepravá chvíle, dívtko.
2: Aha.
1: Jak tak na taťuldu koukám, nastala teď nepravá chvíle na další otázky.
2: No to je strašná škoda. Já měla ještě jednu maličkatou otázečku.
3: Když už jsem vám to přísloví tak krásně vysvětlil, ať máš docela jasno.
2: No?
3: Tak ven s tím.
2: No, tak pane Spejble, já vám věřím, že líná huba je dokonalé neštěstí. Ale... Proč?
3: Co jsem vám tu celou dobu vysvětloval, Máničko? Proč? Například proto, že si pak sladíte čaj solí, když jste líní se zeptat, kde je cukr.
2: Aha, jakože se má člověk zeptat, když neví.
1: A proč nám to neřekl rovnou, tatí? Stačilo přece, abys řekl, líná huba, holé neštěstí.
2: No.
1: Žáno! Ano!
4: Doma zatím všichni mlčky čekali na Mojin návrat. Kedživu vypadala, jako by se každou chvíli měla rozplakat. Richard bouchal pěstí do tlustého kmene, až z něj odletovaly třísky a Kamba se tvářila starostlivě. Jenom Šinda měla ve tváři nevyspytatelný, snad trochu potěuchlý výraz. Budu mít kamaráda, zaslechli najednou můj radostný hlas. Všem se ulevilo, že se jim jejich holčička v pořádku vrací, ale v tu ránu už udýchaná Moja stála před nimi a o překot vyprávila, co zažila u kouzelné díry. V každé druhé větě nezapomněla zdůraznit, že jí velký gorilák slíbil kamaráda a vždycky k tomu dodala – odkud sem ten kamarád asi přijde? Nebo už se těším, jak se spolu budeme hrát? Nebo něco podobného. Když to řekla asi po desáté, Kidživu se zvolna rozhlédla po ostatních, až se významným pohledem zastavila na Richardovi. Tak kdo pak to chce moje slavnostně říct? Jenže Richard si jejího pohledu ne a ne všimnout. Šinda se zase tvářila, že se jí to netýká a Kamba jen mlčky pokynula, ať to Kidživu řekne sama. Tak tedy Mojo, pokračovala Kidživu. Velký gorilák má pravdu. V našem pavilonu brzo dojde k velice důležité události. Něco tak důležitého se tu dosud odehrálo jen jednou. A ty už jistě víš, o čem mluvím. Kidživu cítila, že se do své řeči nějak zamotává, a tak raději přešla rovnou k věci. Zkrátka, Mojo, nebudeš tu už jediné mládě. Jemně k sobě Moju přitáhla a položila její ručičku na svoje vypouklé břicho. Cítíš, jak kope a jak sebou mele, že mi ten tvůj sourozenec ale dává zabrat, usmála se pyšně. Moja se na ní vyjeveně zadívala. Tak tohle bude ten můj kamarád? Mámě se má narodit miminko? Šindě to by bylo něco jiného, ale mámě? Všichni Moju napětě sledovali a čekali, co na to řekne. Až se konečně ozvala. Aha! Chvíli bylo ticho a pak Moja váhavě řekla. Ta moje sestřička by se mohla jmenovat Maki. Ale vždyť ještě nevíme, jestli to bude holka nebo kluk. Smála se Kidživu. Aha! Znovu hlesla Moja. Ale to už se do toho vložila Kamba. Tak ji nechte, takové překvapení. Musí si to nejdřív poskládat v hlavě. Zbytek dne do Moji nic nebylo. Na radost z návštěvy u kouzelné díry docela zapomněla. Jen seděla v koutku a usilovně přemýšlela. Když se večer ukládala do pelíšku, přišla k ní máma Kidživu. Pohladila ji a tiše se zeptala. Ty opravdu nemáš radost? Mám, odpověděla Moja, jenže moc přesvědčivě to neznělo. A potom smutně dodala. To už mi Kamba nebude vyprávět pohádky? Ale bude, utěšovala ji Kidživu. Jen je nebudeš poslouchat sama. A ty i táta si se mnou budete hrát ještě míň než teď, pokračovala Moja. Je pravda, že já na tebe asi budu mít méně času, připustila Kidživu, ale za to ti přibude kamarád nebo kamarádka, a to jsi přeci přála. Kamarádů mám dost, řekla vzdorovitě Moja. Třeba Ježka a taky Mravence a těch je přes 50 000. To je pravda, ale vzpomeň si, jak to dopadlo, když byl Ježek u nás doma. Mravenci jsou fajn, dál trucovala Moja. Já vím, souhlasila Kidživu a usmála se. Jen si nějak nemůžu zapamatovat, jak se který jmenuje. Moja se nad tím trochu zamyslela a pak se také usmála. Kidživu ji znovu pohladila. Mojo, řekla opět vážnějším hlasem, budu potřebovat, abys mi s miminkem pomáhala. Jsi už velká a určitě mi budeš hodně platná. Vážně? Zeptala se Moja. Určitě, ujistila ji Kidživu a dala jí na dobrou noc sladkou pusu. A teď spi, ať se ti něco hezkého zdá. Moje se opravdu zdály krásné sny, ve kterých se starala o svého nového kamaráda a hrála se s ním. A zdály se jí nejenom tuhle jednu noc, ale i tu příští, přes příští a přes příští. A když se poté přes příští noci probudila, čekalo jí veliké překvapení. Zatímco spala, narodilo se její mámě gorilí miminko. Moja se úžasle dívala, jak je celé pomačkané a bezmocné. A jakmile si všimla, že se zrovna nikdo nedívá, opatrně se ho dotkla a tichým hlasem se představila. Ahoj, já jsem tvoje starší sestra. Jmenuji se Moja. A jsem moc ráda, že jsi tady.

Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za nástěnným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamora juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval, hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tulamor junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár úplněnových ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu, vlnu, hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tulamor junior se po nich vrhl a zhltál je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklí, toto je můj nový objev.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Lachtani na olympiádu. Vy lachtani, vy se máte, celý den nic neděláte. Tak pokřikovali Rackové každý den na lachtany. A s lachtany to ani nehnulo, i když Rackové měli pravdu. Zatímco Rackové museli létat jako o závod od rána do večera a za každého počasí, aby si v moři ulovili pár rybiček, lachtani celou tu dobu na ně jen koukali, povalovali se na pláži se založenými ploutvemi a čekali, co jim moře přinese. Dneska totiž moře přináší všechno možné. To není jako dřív, za času, kdy ještě lachtani bývali pilní a pracovití. Kdy pořád něco lovili, dokonce i všechny láhve, které s voláním o pomoc naházeli do moře trosečnici. Teď stačí, aby moře párkrát šplouchlo a lachtanům hned dopluje až pod nos třeba několik igelitek i s nákupem. Ano, nebo prý i celý sud limonády. A tak láhve od trosečníků už lachtani neloví a jejich zprávy s voláním o pomoc nečtou. To je ale velká chyba, protože lachtani spohodlněli, stloustli a zapomněli číst. Tihle lachtani mají určitě dlouhou chvíli, volali na sebe Rackové, když tak poletovali sem a tam nad mořem a koukali, kde by co ulovili. Měli celé dny tolik práce, že si nemohli ani na chvíli sednout, na to šlehnout. Vždyť také Racky ležící na pláži ještě nikdy nikdo neviděl. A protože Rackové nedovedou šeptat, jen křičet, a to tak hlasitě, že jsou slyšet až na druhý konec oceánu, zaslechl, co si povídají, jednou jeden čiperný delfín. Cestoval tou dobou po různých blízkých i vzdálených mořích, měl rád společnost a vždycky si uměl najít nějakou dobrou zábavu. Jak může mít v tomhle moři někdo dlouhou chvíli, divil se, protože něco takového si vůbec neuměl představit. Sám zrovna dováděl s hejnem stříbrných rybiček jako s míčem. Kutálel si s nimi, vyhazoval je do výšky a zase je chytal. Nakonec hnal tu živou mičudu rychle před sebou až k té pláži, kde se nudili lachtani. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám! Volal na ně už z dálky a hned vyhazoval a zase chytal ten svůj rybí míč. Lachtani zvedli nosy, byli to dva zvědaví lachtaní výrostci, Fulda a Julda, kterým teprve začínala na hlavách rašit rezavá hříva. Přihladili si ploutví každý to své nové háro a když uviděli delfínův míč, rázem sjeli z pláže do moře jako poskluzavce. No není divu, který kluk by si nechtěl zahrát s takovouhle prímovou mičurou, zvlášť když ten kluk je lachtan. Tak si ti dva hráli s delfínem až do večera. Teď neměli dlouhou ani chviličku. Pak se ale naraz setmělo, na nebi zazářily hvězdy a v jejich světle se stříbrný rybí míč úplně rozplynul. Lachtaní kluci už stejně museli domů. Ráno připlaval zase ten veselý čiperný delfín a už z dálky volal. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám. Tentokrát ale vyhodil a zase chytil opravdovský míč. Obstarat takový míč, to dokáže ve velikém oceánu jen moc šikovný zcestovalý delfín. Sehnat správný míč pro lachtany, to se prostě musí umět. Fulda s Juldou začali pod vedením delfína s míčem trénovat. Házeli si každý den už od rána, nevynechali ani neděli. Brzy se k ním přidali i ostatní lachtaní kluci a holky. Hráli si a házeli ve vodě i na suchu. Rackové přestali na lachtany pokřikovat, protože na pláži už nikdo se založenými ploutvemi neležel. Teď si všichni celé dny házeli s míčem. Dokonce se mezi Racky začalo potichu křičet. Že prý se lachtani přihlásili na olympiádu! Pravda je, že ten veselý, čiperný delfín jednoho dne řekl. Už si umíte hrát s míčem stejně dobře jako já, sejdeme se na olympiádě! A odplaval. To lachtany povzbudilo tak, že je docela dobře možné, že se doopravdy na olympiádu vydali. A dokonce tam třeba i vyhráli. Jisté ale je, že házet si s míčem už lachtany bavit nepřestalo a že se v téhle hře opravdu vyznají. I když někteří z nich se už zase občas a nejradši ze všeho povalují na pláži se založenými ploutvemi.
0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym!
2: Ale hleďme, badatel. Odkud přicházíš?
3: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
2: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
3: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
2: To nemohu vědět.
3: A hory?
2: To nemohu vědět.
3: A města? A řeky? A pouště?
2: To také nemohu vědět.
3: Vždyť jste zeměpisec.
2: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
3: Jak to?
2: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
3: Jak to?
2: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
3: A jde se tam někdo podívat?
2: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
3: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam 3 sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
2: My nezaznamenáváme květiny.
3: A proč? Jsou tak krásné.
2: Protože květiny jsou pomíjivé.
3: Co to je pomíjivé?
2: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
3: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
2: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
3: Ale co to znamená pomíjivé?
2: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
3: Mé květině hrozí blízký zánik?
2: Ovšem.
3: Má květina je pomíjivá. Má jen 4 trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
2: Planetu Zemi má dobrou pověst. Má dobrou pověst. Dobrou pověst. Dobrou pověst.

Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno, a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim-bam, bim-bam a už je těch pohádek konec. Bim-bam, bim-bam.

jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. Milé děti, jistě si pamatujete na vyprávění o Mourince, o tom, jak byla často sama a jak jí bylo smutno. A jestli jste neusnuli ještě předtím, než vám maminka nebo tatínek pohádku dočetli do konce, tak jistě víte, že to všechno dobře dopadlo a že si pan král s paní královnou udělali čas na to, aby si s princeznou hráli a četli jí pohádky a vyprávěli o tom, jaké to bylo dřív, ještě než se narodila. A tady je příběh o tom, jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. No ano, je to ten příběh, který vyprávěl pan král u Lojzíkových, když jedli brambory na loupačku a potom ho ještě často musel vyprávět Mourince, ona by bez toho jinak neusnula. To bylo tak. Když byl pan král ještě princem Vilemínem a paní královna princeznou Stázičkou, vůbec se neznali. Žili každý v jiném království a každý z nich měl svého tatínka a svou maminku, které musel poslouchat. A princ Vilemín i princezna Stázička poslouchali. Byli to totiž moc hodné děti, nejmíň tak jako vy. Chodili pro mléko a do sklepa pro brambory nebo pro uhlí podle toho, co bylo právě potřeba a nikdy neodmlouvali. Pilně se učili vyňatá slova a kreslili slepou mapu a dokázali vyjmenovat celý rodokmen, včetně těch nejvzdálenějších bratranců a sestřenic. Kromě těchto všeobecných znalostí se princ Vilemín cvičil v jízdě na velbloudu, v umění jíst švestkové knedlíky a králování. Princezna Stázička pak vynikala ve vyšívání rodinných erbů na prostěradla a v konverzaci s pohádkovými bytostmi. I stalo se jednoho dne, že do království Stáziččina otce přiletěl drak. Byl to drak sedmihlavý a ti jsou nejhorší. Mají totiž sedm hlav a na každé té hlavě dvě oči jako kola od žebřiňáku a jeden obrovský chrtán, který chrlí oheň. Přes den spí a vylétají hlavně v noci. Živí se převážně princeznami, ale když je jich nedostatek, nepohrdnou ani žábami nebo jablky. Na celé království padla hrůza. Jak by také ne? Vy byste se, děti, nebáli, kdyby se za garážemi utrati usídlil hrozný drak? Tak vidíte, báli. Já bych se také bála. Ale nejvíc ze všech se báli rodiče Stázičky, pan král a paní královna. Bodejť by ne? Všichni rodiče své děti milují a moc se o ně strachují, aby se jim nestalo něco zlého. Aby si třeba jejich dcera nemusela vzít za manžela sedmihlavého draka nebo něco podobného. A tak pan král svolal všechny učence, co jich v království bylo, na velikou konferenci ohledně života draků se zvláštním zřetelem na ty sedmihlavé. Konferencovali 3 dny a 3 noci, ale nevykonferencovali vůbec nic. Zkrátka je nic nenapadlo. A tak dal pan král povolat učence z celé Evropy, ale ti také nic nevykoumali. Až nakonec musel pan král pozvat učence z celého světa a teprve jeden turecký učenec na to přišel. Nejprve si posunul fes více k pravému uchu, potom zase trošku víc k levému, a když si ho posadil tak akorát doprostřed hlavy, povídá. A proč, pane králi, nedáte vyhlásit, že kdo zachrání vaši dceru, tomu se dostane za odměnu její ruky a půl království k tomu? U nás v Turecku se to tak dělá běžně. No ano, to je nápad, zaradoval se pan král a hned dal tureckému učenci vyplatit 1000 dukátů.
Učenec hlasitě a zdvořile poděkoval, potom se po orientálním způsobu uklonil a vzdálil se. A hned začali všichni ti ostatní učenci křičet a překřikovat se. Oni, že to také věděli, že má pan král vyhlásit, že kdo mu zachrání dceru, dostane ji za manželku a k tomu půl království. Ale bylo jim prý hloupé to navrhnout, když je to tak jednoduché, že si to může kdejaké malé dítě přečíst v knížce od Boženy Němcové. Třeba. A nebo od Karla Jaromíra Erbena. Třeba. A nebo od někoho úplně jiného. Třeba. A docela přitom zapomněli, že malé děti ještě číst neumějí a pohádky jim čtou maminka a tatínek. Tak své rodiče poproste, ať vám také nějakou pěknou pohádku o drakovi přečtou. Třeba tuhle, ta je nejpěknější. A pan král se na všechny ty učence rozhněval a dal je vykázat ze zámku, a jim na truc dal vyhlásit, že dá za ženu svou jedinou dceru Stázičku tomu, kdo ji vysvobodí od lítého draka a návdavkem, že mu ještě přidá půl království, jak to stojí a běží, ať škoduju. Pak už nezbývalo, než čekat. Pan král byl z toho čekání celý nervózní a otíral si čelo batistovým kapesníčkem. A paní královna musela na noc brát valeriánské kapky. A když už takhle čekali celý týden a nemohli se dočkat, najednou někdo zaklepal na bránu zámku. A teď, milé děti, hádejte, kdo to byl. Můžete třikrát. Ne, princ Bajaja to nebyl. Nebyl to ani princ Charles. A jiného prince, že už neznáte? Dáte se podat? Tak se podržte, byl to čadský princ Vilemín. Chodil totiž do skauta a tam v něm od mládí pěstovali smysl pro kolektiv, kamarádství, čestnost a udatnost a tak jakmile se princ doslechl, že je sousední král a jeho dcera v nouzi, nemohli ho doma udržet. Jeho maminka sice trochu hubovala to, že má z toho, že pan tatínek král podporoval jeho spády a co když se Vilemínovi něco stane a ona, že se na to nemůže ani dívat. Ale pan král jí řekl, Inu, Vilemín už je veliký a každý správný mladý muž musí vykonat nějaký hrdinský čin, tím spíš je-li to princ. Tak už se, ženo, upokoj, on se nám vrátí a navíc ověnčen slávou, uvidíš. A paní královna řekla, že tedy dobrá a že ji bolí hlava a ať si vezme Vilemín rezervní prádlo a šla zapít aspirin. A proto teď Vilemín tloukl na zámeckou bránu. Princezna Stázička se zrovna dívala z okna a byla to ona, kdo prince Vilemína uviděl jako první. Moc mu to slušelo. Měl na hlavě veliký zelený baret s pravým pavým pérem a šaty nejnovějšího střihu s takovými těmi kraťoučkými pumpkami, co končí vysoko nad koleny a na svých udatných nohou měl bílé punčošky a na zádech vak s rezervním prádlem, ale ze všeho nejvíc měl nivý pohled. Ach, jak ten byl nivý. Takový pohled ještě Stázička nikdy neviděla. Ani ve filmu. A hned se rozhodla, že si vezme tohohle prince a žádného jiného, to, že bude mnohem lepší, než mít za manžela sedmihlavého draka. Kdo by také, prosím vás, pořád kupoval ty kartáčky na zuby, že? To by princezna brzy přišla na buben. A tak princezna Stázička dělala jakoby nic, jakože ona o Vilemínovi ani neví a vyšívala rodinné erby na prostěradla a čekala co a jak. Prince Vilemína zatím uvedli do králova přijímacího sálu a pan král si od něho nechával vysvětlovat, jak chce Vilemín toho draka přemoci. A když byli zrovna u nějakého technicky velmi zajímavého detailu, tak vešla paní královna a povídá.
Vy si tady plánujete a ani se nezeptáte té naší holky, co tomu říká. Nezapomeň, muži, že je vychována v duchu emancipovaném a že má do toho tudíž také co mluvit, tak pro ní pošlete, ať zanechá toho Richelie a štandopéde přijde. A stázička přišla a velmi staromódně klopila zraky a červenala se. Ono, potkat takového junáka v bílých punčoškách, to je trochu moc i na emancipované princezny. A skoro vůbec nemluvila, jen tak jako pípala. A princi Vilemínovi se tolik líbila, že se až zajíkal. A proto veškerou domluvu museli obstarat pan král s paní královnou.

svatbu, mladí se vezmou a je to. Pokud ovšem nepřiletí do království sedmihlavý drak, to je potom všechno jinak. A jak? Inu třeba jako u nás. Pan král a paní královna se domluvili, že když má Vilemín rezervní prádlo, bude pro něj jistě hračka toho draka přemoci. I dali nachystat ten největší vůz na seno, co byl v celém okolí k sehnání, a na něj naložili všechno, co by podle jejich názoru mohl Vilemín k tomu přemáhání saně potřebovat. A já vám řeknu, co všechno tam naskládali, to pro případ, že byste se, milé děti, někdy také chystali na draka a nemohli v knihovně sehnat příručku Lovec draků amatér, protože si ji vypůjčil princ z vedlejšího království. Takže byl tam stán pro dvě osoby, Týpí a Jurta. To kdyby museli přenocovat mimo královský domov, tak aby si mohli vybrat. A paní královna, která vždycky myslela na všechno, jako každá maminka, tam přibalila ještě instantní iglu v sáčku. To pro všechny případy, protože jeden nikdy neví. Teď tedy měli kam hlavu složit. A co tam budou jíst? Starala se dále paní královna, neboť jí výživa obou mladých lidí velmi ležela na srdci. Musí mít přece s sebou něco do žaludku, vždyť jsou ještě ve vývinu. Rychle jdu uvařit rýžový nákyp a yorkshireský puding. A šla. A kromě rýžového nákypu jim s sebou zabalila, co jí tak náhodou přišlo pod ruku. Takové ty běžné věci, jak už tak v domácnostech bývají. Půlku telete z biofarmy, 20 pecnů chleba, 5 litrů dižonské hořčice, 5 litrů jahodového syrupu do vody, 15 kilo brambor a stejné množství jablek a krom toho značné množství další zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Než to všechno naložili, trvalo to 2 dny, ale 3. dne z rána už Stázička a Vilemín seděli na té hromadě výživných, zdravých a přitom chutných potravin a vyráželi vstříc svému osudu. A jeli a jeli a jeli a vůbec nedávali pozor, kam jedou, měli totiž plné ruce práce s tím, aby si vypověděli, jak je to zvláštní, že si tak ohromně rozumějí a že si ještě nikdy s nikým tak báječně nerozuměli. No znáte ku příkladu ještě nějakého jiného prince, než je Vilemín, který by s takovým zaujetím 3/4 hodiny nejen poslouchal výklad o vyšívání rodinných erbů na prostěradla, ale sám dokonce uměl přispět tu a tam nějakou drobnou radou? Že ne? A nebo nějakou jinou princeznu, než je Stázička, která by nejen dokázala ocenit Vilemínovi výkony v oboru jedení švestkových knedlíků, ale dokonce je sama dokázala konzumovat jedouc na velbloudu. Tak vidíte. Z toho plyne, že Stázička a Vilemín jsou pro sebe stvořeni a to dá rozum, že se musí vzít. Jenže drak o tom všem ještě vůbec neví, že jsou pro sebe Stázička a Vilémín stvořeni a že se musí vzít. Proto sedí ve sluji před zrcadlem a zkouší si vázat kravaty. A než jich všech 7 uváže a pak zas rozváže a složí do skříně, aby si je nepomačkal, už je tu manikérka, která na to nic nehledí, že má před sebou lítou saň, pro nás je zákazník jako zákazník a už se chápe jeho pravého spáru a jíme se mu pilovat drápy. A drak u toho rozmýšlí, koho pozve na svatbu a jaká ta princezna asi bude a neměl-li by ji přece jenom raději sežrat, když tu náhle před jeho komfortní slují 3+ káká, co si zarachotí, a to žebřiňák plný výživných, zdravých a přitom chutných poživatin a na nich ti 2 mladí blázínci, kteří si vůbec nevšimli, že je koně sami dovezli až sem, před dračí jeskyni. Drak přerušil manikýru, vyšel před své obydlí a zaujal zvláště malebnou pozici, ve které vyniklo všech jeho 7 profilů.

0: dolů najednou. Ale ti dva na něho ani jedním očkem nepohlédli a štěbetali jako jiřičky. Drak tedy jemně zakašlal, aby na sebe upozornil, protože to by byla velká škoda, kdyby si nevšimli, jak mu to sluší. Bylo to takové jemné dračí ehem, ehem. Ale oni nic. Drak tedy zakašlal o něco hlasitěji. Bylo to takové hlasitější dračí ehem, ehem. A oni zase nic. To ovšem draka poněkud dopálilo a žádné další ehem, ehem už nedělal. Nýbrž přistoupil k princi Vilemínovi a poklepal mu na rameno. A to neměl dělat. Vilemín se totiž ukrutně lekl a zaskočilo mu v hrdle sousto sojového suku, které mu právě vnutila stázička, a následkem této nehody omdlel a byl pro další běh událostí, tak říkajíc, nepoužitelný. Stázička pohlédla vyčítavě na draka a povídá: to od vás, věru, nebylo pěkné takhle vylekat mého společníka? Víte, kdo já jsem? Princezna. A víte, jak mají princezny těžký život? Víte, že jsem skoro pořád sama a nemám si s kým popovídat. A teď, když k nám konečně přijel nějaký pořádný princ s pořádnými punčoškami, tak vy mi ho takhle vylekáte. Nestydíte se vy, jeden draku? A drak se opravdu styděl. Vyňal ze záňadří lahvičku s čpavkem, dal Vilemínovi přivonět a ten se probral a drak začal natahovat moldánky.
1: Ach, ich, ach, to je mi tak líto, že jsem vám pokazil piknik. Víte, já vám rozumím, milá princezno. Já jsem také skoro pořád sám. Jak někam přiletím, hned si všichni myslí, že chci skonzumovat princeznu a pošlou na mne nějakého udatu, který mne přepere. A přitom já ani nemám zuby, hele. Všechnu stravu musím mít dobře uvařenou nebo nejlépe mixovanou. A já bych si tak rád s někým popovídal.
0: A Vilemín mu na to odvětil. Pane draku, tak už neplačte. Měl jste si čistit zuby a chodit na pravidelné prohlídky k dentistovi. Teď už to pláčem nezachráníte. Podívejte se. Můžete si popovídat se mnou a tadyhle stázička vám zatím umixuje půlku telete z biofarmy a uděláme si piknik všichni dohromady. Co vy na to?
1: No to by bylo báječné.
0: Veď se na to onen drak a už se mu sliny zbíhají na tu delikátní krmy. A tak před tou dračí slují mixovali a povídali si a dělali piknik a pozvali i tu manikérku a večer už si všichni tykali a drželi se kolem ramen a zpívali bednu od whisky. A když už byli hodně unavení, tak si postavili stan pro dvě osoby, týpí a jurtu a krásně se vyspali. Ráno se dlouho loučili a princezna plakala a zvala draka na návštěvu, že prý by ho její maminka jistě ráda poznala a slečnu manikérku také. A když se mnohonásobně ujistili, že se budou navštěvovat a vyměnili si telefonní čísla, odjeli stázička s Vilemínem domů a měli tam svatbu. Pozvali na ní draka a slečnu manikérku a ještě dlouhá léta udržovali přátelské styky. Posílali si pohlednice k Vánocům a k narozeninám, často si telefonovali a jezdili spolu na dovolenou a zvali se na křtiny a tak. A nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.

0: Nenechali jsme na nástupišti nějaké zavazadlo?
1: Jakmile počet kufrů přesáhne jeden nezbytný raneček, ztrácím přehled, taťuldo.
0: Na tebe je spolehnutí. A ty máš všechno, Máničko.
2: Ano, pane Stejble, ten velký kufr je nad vaším sedadlem, krabice s nádobím je prosím tady a drobnosti mám v tašce na klíně.
0: No, budu muset ještě jednou všechna zavazadla překontrolovat. Tu motičku si zabalil?
1: Jakou motičku?
0: Na kopání.
1: Ale ovšem, pičuda je přibalena v tom hnědém kufru.
0: Táží se, zda si vzal onu motičku, s kterou budeme obdělávat zahrádku na naší chalupě. Tvá mičuda mě nezajímá.
2: Budeme přece pěstovat cibuli, řetkvičky, mrkev, petrže.
1: Podzimnici olejnou cukrovou třtinu. Co pak to nemůžeme koupit v obchodě? Ovoce, zelenina? Proč se s tím máme okopávat?
0: Vždyť ty chlapče nemáš ani ponětí, kolik krásy přináší taková činorodá práce na zdravém vzduchu. Náhradní knoty si vzal?
1: Jaké noty?
0: Povídám knoty, knoty. Co petrolejové, totiž celého mě popleteš, do petrolejové lampy.
1: Tak se mi tedy nic neřeklo. Nic se mi neřeklo, že tam není zaveden elektrický proud. Jak budeme sledovat televizi? A je v tom zaostalém koutě naší planety alespoň biograf?
0: No to nevím, ale pro vaše potěšení a pro zábavu jsme vám s paní Kateřinou zakoupili několik kusů domácího zvířectva.
2: No, bábinka říkala, když odjížděla, předem všechno zařídit, že budeme mít i nějakou slípku a husy.
0: Nesmím vám to prozradit, ale jedno vám řeknu. Koupili jsme i malé prasátko.
1: A do kterého kufru si ho strčil?
0: Bylo zakoupeno v tamnějším zvěřinci, tedy v prasečnici, v prasečinci.
1: To nemohl být zakoupen v onom zvěřinci velbloud?
0: Co to máš za nápady?
1: Je to přežvykavec veskrze užitečný. Při nedostatku čerstvé potravy vyživuje své ohromné tělo z tukového hrbu, jak je známo. Jeho trus je po vysušení vhodným palivem, což by nám na tom zapadákově také přišlo vhod.
0: My jsme zakoupili rekreační chalupu, nikoliv cirkusový stan. Takže vemblouda a jiné šelmy pust z hlavy.
1: Citoval jsem jenom stať z knihy Ze života zvířat od pana Brýma.
0: Ze života zvířat? Co ty víš o zvířatech? Obávám si, chlapči, že jediný kůň, kterého si ve svém životě spatřil, je onen, co se na něm veze kníže Václav v horní části Václavského náměstí. O krávě už ani nemluví.
1: Protože se na krávě nedal žádný kníže portrétovat.
2: Prosím, ale s užitečným zvířectvem našeho venkova se setkáváme velice často ve zpravodajských pořadech Československé televize.
0: To nemůže nahradit osobní styk.
1: A s kterým zvířectvem mimo našeho žerika se stýkáš nejčastěji ty?
0: Tvoje výchova mi zabere nyní tolik času, že na ostatní zvíře svojíš nezbyde. Ale jako mladý chlapec jsem se u nás na Plzeňsku, jak si stýkával, či lépe řečeno, jsem pásával dobytek. Ještě dodnes vzpomínám, jaká to byla událost, když jsem prvně po zimě vyhnal kravky na pastvu. To nás paní máma polila pěkně po hlavě vodou. Pasáka i krávu.
2: Vždyť jste mohl nastydnout, pane Stejble.
0: Ale kdež, Máničko, býval jsem odolný. Aha. A pak byl to takový zvyk. To, aby na krávu nešly mouchy a aby večer hodně nadojila.
1: Jaký blahodárný účinek to mělo přinést tobě, mimo jaksi účinku očistný.
0: To bylo proto, abych byl stále svěží, Žano. Abych nenechal krávy někam zaběhnout. Abych chodil na pastvu časně z rána. Někdy nás dobytek pěkně prohnal, ani o nějaké to trknutí nebyla nouze a tak jsme si často zpívávali. Není větší potěšení jako kráva v chlívě, ráno si ji podojíme, večer mlíko sníme.
1: Nechápu, proč vás dobytek proháněl. To já bych po způsobu kovbojů hnal dobytek širou stepí, hustými mračny prachu.
0: Ty toho víš o krávách. Poznáš alespoň, kdy je kráva nejtěžší?
2: Sim, když se hodně napase.
1: Nejtěžší kráva je, když je hodně těžká, náhodou, abys věděla.
0: No tak to vidíš, nic nevíš. Kráva je nejtěžší, když ti stojí na noze. Je. Tak je to. No, snad si s tou husí havětí poradíš. Dobytek bych ti, chlapče, nesvěřil.
1: Husy, takové krosy. krátké ptactvo, to je tak leda pro holky, viď, Máni?
2: Abys věděl, já se na ně docela těším.
0: Když toho tolik víš o tom krotkém ptactvu, tak mi řekni, proč husa nejí, když jí někdo uhlídá.
1: To je snad otázka pro Máničku. Husy zcela přehlížím.
2: Ale já to nevím, pane Stejble.
0: Inu, když budete dávat huse uhlí, tak si ani nezobne, to dá přece rozum. Šmankoty, podívejte se, rychle z okna, nejsme již na místě.
1: To bych musel nejprv vědět, jak se jmenuje ona Metropolérka, máme namířeno.
0: No přece dlouho pole.
1: A to se podívejme, tak přece nějaké pole.
2: Nikde zde prosím není žádná budova ani pan výpravčí.
1: Vždy také stojíme na mezi.
2: I ne, podívej se, to by zde nečekala bábinka. Bábinko, tady jsme!
0: U všech pražců a telegrafních sloupů s vámi, ale cestování honem, všechno z okna. Co se mi v tom okně pleteš?
1: Povídá si honem z okna, tak lezu.
0: Kufry z okna, to nám ty prázdniny začínají. Utíkejte, přidržte ten parní stroj, ať mohu všechno vyložit.
1: Já už běžím, mám v kapse kostku cukru, snad se na to ta lokomotiva nachytá.
0: Mančko, honem, jen pospíši. Pospíši, honem. Utíkej,
3: Tak vás tu pěkně vítám. Jakou jste měli cestu?
0: Ani se neptejte, paní Kateřino. Ta zavazadla mi pěkně zamotala hlavu.
3: Hlavně, že jste ve zdraví dorazili. No podívejte se, kdo vás přišel přivítat.
0: No to víš, Žiličku. No jo, Žiličku, pán ti přijel. Samo sebou. Počkej, co děláš? Jen mi ty psísko neušpiň mé nové turistické oblečení.
3: No a tady vás čekají vaši noví přátelé. No tak, hej.
2: Jú, ty jsou krásné, ty jsou běloučké, jú.
0: Na husa.
1: Chytě si, ano, zavřete jde tam do klice, vždyť se na mě vrhají, jdeš? Podívej, jak zle otvírají zubáky, Žereku, vem si je.
3: Je burvinku, snad by se jich nebál.
0: Vždyť je to přece takové krotké ptactvo.

0: Jenže by si je chtěl někdo vzít. Jedeš?
1: Tak honem se brát kufry a jdeme. Prázdniny vám začínají.
0: Hurá!
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou horním koncem paseky. A on tam stojí u kanónu, brouk prskavec a motá něco všema šesti nohama.
0: Přetrhl se mi u kanónu špagátek a nemůžu ho svázat. Ale bys mohl, když ten špagátek jedněma nohama svazuješ a druhýma zas rozvazuješ,
3: řekl Vochomůrka. Poradili prskavcovi, aby od toho šel, a dali se do provázku sami. Křemílek přidržel očko, Vochomůrka protáhl koneček a špagátek zas byl celý.
0: A jeď s tím kanónem radši někam dál,
3: povídá Křemílek. Prskavec se jim poklonil na všech šest kolínek a na oplátku se zeptal.
0: Nepotřebujete na něco vystřelit? Nepak,
3: řekl Křemílek.
0: Tak až budete potřebovat na něco vystřelit, tak ukažte na to prstem a řekněte hurra,
3: řekl prskavec a odjel s kanónem do lesa. Křemílek s Vochomůrkou šli dál horním koncem paseky a v tom potkají dub. Žaludy se z něho jen sypou.
0: Já ty žaludy pouštím ze strachu,
3: volá dub.
0: A čeho pak se bojíš?
3: Zeptal se Vochomůrka. Dub točí listy po sluníčku i proti němu, ale víc už ani slovo. Křemílek s Vochomůrkou šli tedy dál. A v tom potkají modrý zvonek. Houpá se ráz a ráz na zelené zvonici a klinká na všechny strany. Dejte si všichni pozor, na paseku přišel mužík Kazbunda.
0: Ajajajajajajajaj,
3: povídá Křemílek a dostal starost. Protože Kazbunda je divý mužík, co nepřetrhne, to přerazí.
0: Radši se zavřeme v chaloupce,
3: povídá Vochomůrka. Vběhli do chaloupky, zastrčili závoru a oddychli si.
0: Tak a teď může Kazbunda přijít klidně.
3: A v tom někdo povídá.
4: Už jsem tu.
3: Dveře odskočily, závora spadla a stojí tam mužík Kazbunda. Na výšku není Kazbundy moc, ale síly má za 40. Jen se na něco podívá, už se to začíná kácet.
0: Tak si tu, no,
3: řekl Křemílek.
0: A co nám vlastně chceš?
3: Povídá Vochomůrka.
4: Já jsem přišel pokácet komín,
3: křikl Kazbunda.
0: A proč si nám ho přišel pokácet?
3: Řekl Vochomůrka.
4: No, protože... proto,
3: křikl mužík Kazbunda, vyběhl ze světnice a vylezl na střechu chaloupky. Křemílek s Vochomůrkou zůstali dole a jen na něho volají.
0: Kazbundáku, nestrkej nám do komína.
3: Jenže Kazbunda se tomu smál, až to těm dvěma bralo čepičky. Opřel se do komína.
0: Co teď?
3: Lekl se Křemílek. Kazbunda vyklás komínem čím dál hůř. Ale v tom si Vochomůrka vzpomněl, ukázal na Kazbundáka prstem a zavolal
0: hurra!
3: A v tu chvíli tam tryskem přijel brouk prskavec s kanónem. Točí kanón na všechny strany.
0: Tak, na koho mám vystřelit? Na Kazbundáka, co nám strká do komína. Teď!
3: Poručil Vochomůrka jako generál. Prskavec nabil kanón a vystřelil. Mužík Kazbunda jen fouknul a uhnulo mu to kolem ucha. Komín už má na mále. Prskavec naládoval druhou ránu a vystřelil. Ale Kazbunda zase jen foukl a uhnulo mu to kolem druhého ucha. Komín už se málem kácí.
0: Ale to je všecko od špatného ládování,
3: povídá Vochomůrka a vlezl si do kanónu. Křemílek zatáhl za špagátek a dalo to ránu, div se všecko nepřevrhlo. Jak mužík Kazbunda kymácel na střeše s komínem, vrazil do něho Vochomůrka jako generálská koule. Na to neměl Kazbunda dech a sesypal se dolů se střechy. Vochomůrka chvíli podržel komín, aby cihly zas dobře ulehly, a zavolal na Křemílka.
0: Dobrý, už můžeš

0: Tak to se mi jednou takhle v lednu zdálo o prázdninách, povídá Fík Áje.
1: Jo, v lednu ale nejsou prázdniny, ty Fíku. V lednu je zima.
0: Na to Ája.
2: No a co? Povídám, že se mi o prázdninách zdálo.
1: No a co se ti zdálo?
2: Jak jsem jel na pionýrský tábor.
1: Jo, no tak tebe by tam určitě vzali.
2: Jaký vzali? Jel jsem tam přece na náštěvu za tebou.
1: Jo, a rodiče na pionýrák na náštěvu nesmějí.
2: Jsem já nějaký rodič?
0: Zkrátka jsem se jel za tebou podívat na tábor,
2: no.
1: Ale vždyť já přece letos nebyla na táboře.
2: Hele, jestli mě do toho budeš pořád skákat, tak se na to nebudu moc soustředit a všechno popletu. Tak chceš ten sen slyšet nebo ne?
1: No, to víš, že chci.
2: No, tak mě laskavě nepřerušuj. Byla jsi jako na táboře a hotovo. A já tam jel za tebou na náštěvu.
1: To jsi zase sebral tatínkovo auto?
2: Ale ne, kolo. A nesebral, nýbrž vypučil. Na kole se jezdí líp než autem.
1: A dojel jsi vůbec na ten tábor?
2: No to víš, že jo. Do pionýrského tábora jsem zkrátka dorazil až po

0: Chtěl jsem se zeptat hlídky, kde bych tě našel. Jenže hlídka zrovna spala, až se stany třásly.
1: Pionýr nikdy neusne na hlídce.
0: No jo, ale tohle byl sen. Já jsem se samo sebou děsně rozlobil. Zatřásl jsem tím klukem a povídám. No, to je teda pěkný pořádek. No a kluk, jak byl ještě celý rozespalej, vytřeštil oči a začal vřískat. Pomoc, pomoc, strašidlo, pes baskervilskej, lochneská nestvůra, tygr šavlozubí, nebo co? A zběsile upaloval k lesu. Tak jsem se rozběhl za ním a přívětivě jsem na něj zavolal. Počkej, vždyť já se tě chci jenom něco zeptat. A on se snad vyděsil ještě víc a zavřísknul.
2: Pomoc, mluvící brontosaurus!
0: No a zmizel mi v lese. Byl bych býval běžel za ním, ale já jsem na neštěstí vběhnul do takový té tabule, co tam stála na čtyřech vratkých nohách.
1: No, to byla nástěnka.
0: Nevím, proč nástěnka, když to stálo na zemi a vypadalo to jako dřevěný stan. No ale budiš. Tak jsem teda vběhnul, jak ty říkáš, do té nástěnky a nějak jsem se do ní zapasoval, že jsem nemohl ven. Tak jsem zkrátka běžel i s tou nástěnkou, jenže to se špatně běží.
1: Teda, ty jsi musel vypadat?
0: No děsně, to víš, byl jsem obalený těma obrázkama. Teďka, ta nástěnka měla čtyři nohy, já taky čtyři a všechny jako běželi, protože ty dřevěný se pěkně klátily. No, musel jsem fakticky vypadat děsně, protože se mě polekal i sám vedoucí. Ten jenom zařval. Osminohá nestvůra, tábor přepaden Marťany, domů zatím nic nepište. Potom začal bojovně mávat sekirkou, vrhnul se na mě, jakože mě udatně zneškodní.
1: Jo, teda fíku, fíku, to musela být psina.
0: No, jen si nemysli, já měl taky pěkně nahnáno. Co kdyby mě tou sekerkou vážně trefil, viď?
1: A co jsi teda udělal?
0: No co, v sebeobraně jsem mu dal levýho háka a uspal jsem ho.
1: Že se nestydíš.
0: No, kolikrát ti mám pořád opakovat, že to byl sen a zasny se nemůže.
1: A to už byl jako konec?
0: Ne. Děti začaly vybíhat ze stanů, pak si vyběhla jako ty a hned si mě poznala a všechny si je uklidňovala.
1: Nebojte se, to je náš fík, to je náš fík přece. To jsem jim řekla, že jo?
0: No, a pak si mě vysvobodila z té nástěnky a všechny děti hned přešel strach a začali se smát a já jsem jim řekl omluvně. Musíte si vzkřísit vedoucího a hlídku si najděte v lese. Bude asi někde na pěkně vysokém stromě.
1: No a co vedoucí?
0: To byl pašák. Když přišel k sobě, rozhodnul docela správně. Zbytek noční hlídky bude držet fík. Aspoň se pořádně vyspíme.
1: Aha, a teď to skončí, jak si na hlídce usnul, viď?
0: Co tě napadá? Celou tu dobu, co jsem držel hlídku, jsem byl pořád naprosto bdělej, až dokud jsem se neprobudil. Tedy z toho snu.
1: Hele, fíku! Nemohu bys toho Alberta teď na chvíli vypnout.
0: A proč?
3: Prosím, nevypni.
0: No, už je vypnutý. Ale proč?
1: Protože by zase brblal, že tohle jsou divoký sny Maxi psa Fíka a že...
0: No a nejsou snad.
1: Ale jo, já vím, že to jsou tvoje sny. Jenže já bych teďka chtěla taky vyprávět jeden svůj sen. Chápeš? A on by mě nenechal.
0: Copak, ty máš taky sny?
1: No jasně, každý má sny, jenže každý si svoje vždycky nepamatuje.
0: A ty jo?
1: No, tenhle si náhodou pamatuje. pamatuju. A ani jsem ho nemusela dávat do úschovny. Pamatuju si ho úplně sama a já ho dětem povím. Můžu?
0: No, tak jo. A o čem to je?

Pelandok soudí druhý případ. Kdysi se stalo, že jakýsi kupec přišel k jeho výsosti králi Sulajmánovi a přednesl mu svůj případ. Prosím o odpuštění, veličenstvo, o tisícero odpuštění. Vedle mé kuchyně bydleli dvě děti, byli to sirotci. Po celou dobu nic nejedli, jenom vdechovali vůni z mého jídla, ze všech moučných i masitých pokrmů, které vařil můj kuchař. Když z toho vyrostli, chtějí se z blízkosti mé kuchyně odstěhovat a já chci poprosit vaši výsost, vládče světa, abyste určil cenu vůně z mých jídel. Když král vyslechl slova chamtivého kupce, chvíli přemýšlel a uvažoval nad žalobou. Potom řekl svému prvnímu ministrovi, hodnostářům a všem učencům a mudrcům, co byli přítomni v poradní síni. Páni vezíři, ministři, vojevůdcové a všichni podaní, co jste zde na poradním shromáždění, kdo z vás by dovedl rozsoudit tento případ mezi kupcem a sirotky, tomu udělím vysoký úřad. V celém shromáždění se však nenašel nikdo. A ani sám vládce, ať si lámal hlavu sebevíc, nedovedl spor rozhodnout. Proto přikázal svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal jeho ctihodnost soudce pralesa Pelandoka, ať případ rozsoudí. Šakal ho šel hledat po všech koutech džungle, až našel jelínka, jak ohryzává mladé výhonky bambusu. Pelandok vyslechl Šakala a rychle se vydal na cestu k soudnímu dvoru. Když král viděl, že Pelandok přichází, pozdravil ho a vyzval ho, aby usedl na soudcovskou stolici a případ vyřešil. Když Pelandok zasedl na určené místo, vyprávěl mu vládce celý příběh od začátku do konce. Jeho ctihodnost Pelandok se jenom spokojeně pousmál a potom uctivě pravil. Prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, vládče světa, ale z vaší milosti a laskavosti nejvznešenější výsosti bych rád zaplatil a vyrovnal všechny dluhy sirotků kupcovi hned tady, na tomto poradním shromáždění. Jenom bych prosil přesně sestavit a vypočítat částku, kterou ubozí sirotci váženému kupci dluží. Když vládce, kupec a hodnostáři přítomní na poradním shromáždění tato slova vyslechli, navrhli. Myslíme si, že děti by měly zaplatit za vůni jídel 1000 stříbrných. I král s touto částkou souhlasil. Jeho ctihodnost, soudce pralesa, se hluboce uklonil jeho výsosti a řekl. Když to je podle vašeho názoru přiměřené, nechť se tak stane. Prosím však vaši výsost, aby mě milostivě ráčila půjčit 1000 stříbrných, které i hned po skončení procesu vrátím. Král Sulajmán souhlasil a přikázal svému strážci pokladu, aby přinesl požadované peníze. Pelandok se stříbrňáky odešel do vedlejší komnaty a odtamtud zavolal. Kupče, vezmi si nyní částku, kterou ti zaplatím za sirotky. Tady jsou 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 300, 400 tisíc. Stříbrňáky zvonili, jak je Pelandok spouštěl z výše na stůl, až všem zaléhalo v uších. Když odpočítal 1000 stříbrných, vrátil se do zasedacího sálu a položil pytlík s penězi k nohám krále Sulajmána. Pelandoku, jaký význam mělo to, co si právě udělal? Dělínek uctivě odpověděl. Prosím o odpuštění. Tisíceré odpuštění, veličenstvo, ale nyní je spor mezi kupcem a sirotky vyřízený. Děti už nedluží obchodníkovi ani minci, protože dostal přiměřeně zaplaceno. Kupec je totiž žaloval, že vyrostli a zesílili tím, že čichali jen vůni moučných a masitých jídel, které vařil jeho kuchař. Nyní kupec získal velké bohatství, štěstí a spokojenost, slávu a čest tím, že slyšel cinkat stříbrňáky, které jsem právě přepočítal. Mohli je počítat ušima, stejně jako děti jedli jeho jídla nosem. Podle mého názoru to je naprosto spravedlivé. Král pochopil počínání Pelandoka a nakázal prvnímu ministrovi, aby rozsudek sdělil hodnostářům, podaným a vojsku. Lakomý kupec odešel ze dvora s obrovskou hanbou. Pověst o moudrosti a bystrosti Pelandoka opět vzrostla
a rozšířila se po celé džungli, která jej pak uznala za svého panovníka, šejka, vládce pralesa.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jenže ještě jedna věc byla mrzutá. Starý pavouk už nechtěl dělat žádnou novou záchranou síť, třeba že ho pavoučata prosila: tatínku, udělejte prosím vás Pytlíkovi novou síť, ať máme nějakou legraci. Ale pavouk ne za nic na světě. Ovšem, to zase neznáte Pytlíka. Když starý nechce, udělá si ji Pytlík sám. Jen co se podívá, jak si starý pavouk každý den dělá novou síť. Schoval se za lístek, pěkně si počkal a tu uviděl podivnou věc. Pavouk snědl prostě tu starou síť, ne snad, že by si ji pokrájel na talíři, ale soukal do sebe lana a nitky jako nudle, až měl celou síť v sobě, že z ní ani vlásek nezbyl. Pak si vylezl na jednu vysokou větvičku a hezky dlouho odpočíval. Najednou skočil rovnou po hlavě dolů a za ním z několika puntíčků na zadečku se táhla od nejvyšší větvičky báječná silná nit. Na ní zůstal chvilinku viset, ale pak se otočil jako akrobat a šplhal zase po své vlastní nitě nahoru. A co nit? Tu táhl za sebou? Kde pak? Pavouk ji nechal viset, ale hned k ní, jak lezl nahoru, přisoukával novou, takže když vylezl nahoru, visela pod ním pěkná smyčka. Zase chvilenku čekal, až přijde vítr, až zafoukne smyčku na některou větvičku tak, aby se tam zachytila. No a sotva měl tak hlavní lano zachyceno, začal se spouštět i na jiné větvičky, až si z vláken udělal hezkou hvězdu, pak začal běhat po hvězdě do kolečka, až byla celá pavučina hotová.
2: Božinku, to je to celé, divil se Pytlík, to tedy svedu 1, 2...
1: Rychle přeběhl ke své roztrhané záchranné síti a v minutě ji také snědl. No, nechutnalo mu to příliš, ale snědl ji. Pak se posadil na vršek větvičky a čekal, až se začne dělat pavučina. Něco se v něm skutečně dělo. V břiše mu kručelo, vrtalo to tam, točila se mu hlava, škytal o 106 a v uších měl, jakoby gramofon hrál. Ale pavučina z něho vylézt nechtěla. Jednu chvíli myslel, že přeci cosi mu začalo vycházet z nosu.
3: Ale byla to docela obyčejná kapička. Zkrátka, bylo mu špatně.
2: No, ještě asi nejsou hotové, utěšoval se. Bolí to, ale bude to slávy, až se o mě dovědí, že dovedu dělat pavučinu.
1: Nakonec se to v něm začalo s úžasnou silou všechno trhat, válet. Myslím, že se rozsype. Teď jdou nitě, zasténal, rozpřáhl se do vzduchu a skočil, jak to viděl prvé u pavouka, z větvičky dolů. Bác! Žádná nit, žádné záchranné lano se za ním neobjevilo. Pytlík sebou jen praštil o zem, ne jako pytlík, ale jako pořádný pytel písku.
2: V hlavě se mu pořádně zatmělo. Ale hned poté se mu zdálo, jako by se rozsvítilo, jako by andělé na všechny strany létali. Každý z nich pletl pro Pytlíka síť a nit pro ní tahal z čertího ocasu. Pak z čerta počaly sršet jiskry jako ohňostroj a potom už Pytlík ztratil vůbec vědomí, byl docela bez sebe.
4: Stalo se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tullamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponoštičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až
5: Až po několika hodinách se šel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tullamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
4: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata. Tullamora juniora a Ramsese.
6: Ten první, odpověděl tulík. Ale kdo je ten padre?
4: No, přece vážený pan Tullamor senior. Padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
5: Tullamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
4: Tak takhle je to.
5: Dusil se Dederon smíchy.
4: Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí. No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
6: To ne,
5: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni Kudly Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
4: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. Ha, koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
5: A Tullamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
6: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
7: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
8: Tady tak.
7: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
8: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
7: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Igunovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se ku podivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit.
4: Já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si.
5: To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si na lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze stěny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin. Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili? Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že?

0: Chodská pohádka a ještě o jiném chytrém Jirkovi. Byl jednou jeden král a ten král měl dceru, kterou kdo si očaroval tak, že byla od té doby velice smutná a nikdy se ani neusmála. Když nedovedli pomoci ani nejvyhlášenější lékaři, dal vyhlásiti král, že kdo jeho dceru vyléčí, že mu ji dá za ženu a s ní celé své království. Tenkrát nedaleko toho města byl jeden pastucha a ten měl syna Jirku. Jak Jirka se to dověděl, povídá otci: tatínku, já půjdu a tu královskou dceru ještě uzdravím, že jistě bude se smát, uvidíte. Ale otci se to nezdálo a proto řekl: co tě to jen mohlo napadnout, hochu, zůstaň doma, ještě bys mohl přijít o hlavu. Ale syn nepřestal otce prosit, až povolil, a to proto, že Jirka nechtěl od něho na cestu nic, než jednu kozu. Ale za to ta koza měla tu vlastnost, že kdo se jí dotknul, musel při ní zůstat. Když Jirka jde s tou kozou do světa, potká jednoho tovaryše a ten měl nohu na rameně. Jirkovi to bylo divné a proto mu řekl: proč máš nohu na rameně? Vždyť něco podobného jsem ještě neviděl. To máš tak, povídá tovaryš. Jak ji sundám, tak doskočím 100 mil. A kam jdeš? Jdu do světa hledat službu. Tak pojď se mnou, domlouval mu Jirka a tovaryš poslechl. Když tak šli, potkali zas jiného pocestného a ten měl prkénko na očích. I ptali se ho: proč máš to prkénko na očích? A on na to: když to prkénko sejmu z očí, tak vidím 100 mil daleko. A kam jdeš? Jdu do světa hledat službu. Tak pojď s námi, povídali mu. A on šel. Ušli zase kus cesty a potkali třetího kamaráda. A ten měl lahev pod ramenem a místo zátky měl v ní zastrčený svůj palec. Proč tu lahev palcem zacpáváš? Vyzvídali na něm. Protože jakmile palec z lahve vytáhnu, hned dostříknu 100 mil daleko a postříkám, koho chci. Chcete-li, vezměte mě, mládenci, sebou, neboť mohu vám být užitečný, odpověděl jim nový druh. Jirka, jak to slyšel, řekl: nuž dobře, pojď s námi. Konečně přišli do města, kde byl ten král, a koupili na kozu krásné pentle. Na to vešli do hospody, aby se tam najedli, napili a také noc přespali. Hostinský měl 3 dcery a ty, jakmile oni pentla na koze viděli, už se jim jich zachtělo. A povídá Manka: z těch krásných pentlí bych chtěla aspoň jednu mít. Až ti to pocestní usnou, půjdu a tu nejpěknější si odváži. Ale Dorka ji zrazovala: neber ji, oni by to ráno poznali. Ale Manka přece šla a v noci jednu pentli zase chtěla vzít. Ale jak se kozy dotkla, nemohla se od ní odtrhnout. Když se dlouho nevracela, řekla ta třetí, které říkali Kačka: Dorko, dojdi pro ní, nějak dlouho se nevrací. Dorka tedy šla a plácla Manku do zad řkouc: pojď a nech toho. A už se také nemohla od ní odtrhnout. Proto Káče, když ani druhá sestra se nevracela, pospíšila ven pospíšila ven a tam zatáhla Dorku za sukni a povídá: neodvazujte je všechny. Ale už se musela při koze také zůstat. Ráno Jirka si záhy přivstal a vzal kozu se vším, jak bylo. Odešel pryč i s Káčí, Dorkou a Mankou, které s kozou klusali jen tak ve spodničce. Hospodský ještě spal a když šli po návsi, rychtář právě koukal z okna.
1: I co pak to? Co to? Povídá. Jařku, Kačko, Dorko, Máničko, kam takhle jdete?
0: A už vyběhl ven, chytne Káču za ruku a tu máš. Už také nemohl se odtrhnout. Jdouc uličkou, kterou právě pastýř hnal stádo na pastvu, a tu vůl, jak šel okolo, uvázl a Jirka ho vezl také cestou dále. Tak přišli konečně před ten královský zámek, z něhož hned vyběhli sloužící. A tu jeden rychle pospíšil k samému králi a povídá mu: pane králi, to je podívaná. Už tu u nás byly všelijaké maškary, ale tohle tu ještě nebylo. Jak to slyšela královská dcera, honem také vystrčila hlavu z okna a dala se do takového smíchu. Div, že se na zem nesvalila. Tu hned sebrali Jirku a vedli ho ke králi, který se ho ptal, co a kdo je, a on na to, že je pastýřův syn a že mu říkají Jirka. A tu hned král mu povídá, že to jako nemůže být, aby mu svou dceru dal za ženu, když je jenom tak z prostého rodu, ale chceli přece jen dostat princeznu, aby mu přinesl koflík vody ze studánky, která je vzdálená celých 100 mil. Tu řekl Jirka tomu, co měl nohu na rameně. Ty jsi řekl, že když nohu sundáš, že skočíš 100 mil. A on na to: ach, to snadno dokáži. A už vzal koflík a udělal skok, že ho už neviděl. Ale ač to trvalo jen chvilenku, Jirkovi se přece zdálo, že rychlonohý dlouho se nevrací, a proto povídá bystrozraké.

stříkneš na 100 mil. Rychle tedy tam stříkni. A ty, bystrozraký, podívej se, zdali rychlonohý už se probudil. O, ano, už stává, utírá si oči a nabírá vodu. Povídá bystrozraký, a než dořekl, rychlonohý opravdu už byl na místě a stál zrovna vedle Jirky i s koflíkem vody. Král nemálo se podivil, když se přesvědčil, co Jirka všechno dovede, ale hned mu uložil, aby provedl ještě jeden kousek. Prý tam a tam v lese jest podivné zvíře, jež vypadá jako nosorožec. A to, že moc lidí do roka podáví, pakliže ho Jirka zabije. Takže mu hned potom král dá princeznu za ženu. Jirka sebral kamarády a šel k tomu lesu, kde uviděli veliký pelech v jámě. V té ležela 3 veliká zvířata. 2 nedělala nic, ale to třetí, nosorožec, to přepadávalo a žeralo lidi. Jirka se svými kamarády nabrali si tedy do kapes i do pytlíku kamení a také šišky. Potom vylezli na jedli, která stála na kraji té jámy, a Jirka dolů hodil kamenem a uhodil toho nosorožce. To zvíře hned řeklo druhému: nešťouchej do mě. A to povídá: já ti nedělám nic. A zase Jirka hodil kamenem po nosorožci. A ten zabručel a znovu se hněvá: už jsem ti jednou řekla, abys dal pokoj, ale ty zase do mě šťouchnul. Jak to uděláš ještě jednou, uvidíš, co se stane. Tu kamarádi Jirkovi popadli ještě větší kámen a hodili ho dolů nosorožci na hřbet, který zlostí zařval a popadl se s těmi 2 zvířaty. Ale jak se po nich rozehnal, zabodl se tím rohem do jedle, na které seděl Jirka se svými přáteli, a ne, nemohlo to zvíře ten roh ze stromu vytáhnouti. Tu oni skočili dolů z té jedle a ta 2 zvířata hned utekla. Nosorožci však utěli hlavu a nesli ke králi do zámku. Král díval se na Jirku pln udivení, že i toto dokázal, a hned se radil se svými rádci, jak by to navlékl, aby mu nemusel dát za ženu svou dceru. Ti mu poradili, aby Jirkovi slíbil, že budou druhého dne za městem oddavky na velikém prostranství, a až tam Jirka přijde, aby ho dal vojskem zastřelit. Ale jedna sousedka Jirkovi to prozradila. On jí však řekl: já se nebojím. Když mi bylo 12 let a matka pekla lívance posypané cukrem a skořicí, já sám jsem jich už tenkrát zabil 12 najednou. Že to byly jenom mouchy, to si nechal pro sebe a to nedopověděl. Druhého dne přinesli Jirkovi krásné šaty a řekli mu, aby šel na to prostranství, kde bude slavná svatba. Tamže už muzika i vojsko čeká. Jirka tedy s kamarády tam jde a když vidí, že vojsko nabíjí ručnice, povídá tomu, co měl prst v lahvi: zastříkni jim všem oči. A ten hned na to: proč bych to neudělal? Však je to snadná věc. A už stříkne a bác. Oslepení vojáci vystřelili do vzduchu. Jirka se jim vysmál, že jsou nešikové, a oni neříkali nic, jen si utírali oči a kabáty. To, když viděl král, podával hned Jirkovi ruku, neboť viděl, že s ním nic nesvede, a proto také chtěl mu dát svou dceru za ženu. Ale Jirka povídá: když je to tak, že jste mě chtěl dát zastřelit,

A tak špatně se mi odplatil za to, co jsem vám dobrého udělal. Jen si svou princeznu nechte, neboť se nerad vtírám tam, kde mě rádi nemají. Král sice byl rád, že nemusí princeznu provdat za syna pastuchova, ale přece se zastyděl a proto řekl: Jirko, dělej, jak chceš. Ale abys viděl, že nejsem nevděčným člověkem, tu máš aspoň pytel zlata. Ten Jirka vzal a chtěl se rozdělit se svými kamarády. Ti však mu pravili: jen si zlato nech, však je tvoje, my ho nepotřebujeme, neboť se vždycky uživíme ve světě. Jirka je tedy prosil, aby šli s ním domů a tam zůstali, že on koupí statek a u něho, že budou mít se dobře. Oni však nechtěli. Nejsou prý zvyklí zahálce, a když už jim pán Bůh dal takovou moc, že musí i jiným lidem ještě pomáhat. Tak šel Jirka domů sám. A když jeho otec viděl všecko to zlato, nesmírně se tomu podivil a radoval se tím více, když slyšel, že Jirka poctivě si toho zlata zasloužil. Nakoupeném po tom statku oba měli se velice dobře a snad se jim vede tak dosud. Chcete-li, můžete je navštívit. Až potkáte bystrozrakého, ten vám jistě poví, v které tu žijí vesnici, a rychlonohý vás tam snadno donese.

0: krajině rybníků pod horou Kletí, v samém srdci jižních Čech, se pomalu chýlilo k večeru. Sluníčko líně olizovalo slábnoucím paprskem vlnky na hladině rybníka bez dřeva, když si všimlo, jak se u vysokého břehu čeří hladina.
1: No ne, tam ale musí být veselo,
0: pomyslelo si a ospale zašlo za mohutné šumavské hřebeny. Pod zčeřenou hladinou však na spánek nikdo ani nepomyslel. Vždyť v jeskynce starého kapra Jakuba se sešli všichni sousedé a přátelé a pozorně naslouchají vyprávění o Jakubově sbírce oblázků a kamínků.
2: Vidíte ten hnědý podlouhlý kamínek na kraji poličky? To je nejstarší úlovek mé sbírky. Vlastně jsem ho ani sám neulovil, ale zůstal mi po mém prapradědečkovi Jakubovi. A dneska vám povím, jak k němu přišel prapradědeček i jak přišel ke svému jménu, které jsem po něm zdědil. Před dávnými časy, když v jižních Čechách vládl mocný rod Rožnberků a ryby ještě neměly jména, bylo rybníků mnohem více než dnes. Rybníky se budovaly všude. Poslední a nejslavnější český rybníkář Jakub Krčín dokonce nechal zbourat celé třeboňské předměstí, aby mohl vybudovat rybník svět. A když po 6 letech usilovné práce stovek dělníků a poddaných napustil svůj poslední a největší rybník, pojmenoval ho po jeho pánu Rožnberk. Právě tehdy se narodil můj prapradědeček. Byl to první kapr, který se v Rožnberku narodil. Znal v něm každý trs rákosí, každý kořen. A vůbec měl všechno, co se v rybníku šustlo pod ploutví. Byl dokonce u toho, když se v hrázi uvolnil první oblázek. A to je právě ten můj nejstarší kamínek ve sbírce. Prapradědeček pomalu stárnul, v Rožnberku se střídaly generace kaprů, karasů a štik, přicházely i ryby z poškozených a zrušených rybníků. Když vyprávěli o protržených hrázích, prohnilých trubkách nebo poškozených přepustích, kolébal se prapradědeček ve svém bahenním koutku a brblal si po dvou si.
3: To by se za Jakuba Krčína stát nemohlo.
2: Všude sebou nosil tento jediný kamínek a každému ho ukazoval.
4: Vidíte? Tenhle jediný kamínek nevydržel. Jakub Krčín už je dávno po smrti a z jeho úžasné hráze se uvolnil jenom jediný kamínek.
3: Jo, Jakub Krčín, to byl rybníkář.
2: Do té doby ryby neměly jména. Ale jednoho slunného rána, když do Rožnberka kvůli opravám přesadili karasy z opatovického rybníka a prapradědeček jim ukazoval svůj kamínek se slovy...
4: Vidíte? Vidíte? Kdepak? Jakub Krčín, to byl stavitel. Za jeho času by nikdo karasy nestěhoval.
2: Připlavala ke skupince parta candátního plůtku a jejich velitel... Největší uličník v rybníce začal posměšně pokřikovat.
5: Jakub, Jakub!
2: Všichni dospěláci rozjívené candáty zahnali, ale tohle jméno už prapradědečkovi zůstalo. A od té doby přechází na všechny Jakubovy potomky. A tak jsem k němu přišel i já. Prapradědeček je z Rožnberka, prababička z rybníka Svět, babička z Horusického a tatínek z Vlkova. A většinu rybníků znali už od jejich založení. Ale příběh, který vám teď povím, se stal dokonce v době, kdy ještě nebyl na světě ani můj prapradědeček, ani rybník Rožnberk. Jeho stavba se teprve připravovala. To si dovedete představit, že stavba rybníka není jen tak, když se nenajde zrovna šikovné údolíčko, které by se dalo přehradit a zatopit potokem, to je pak nějaké práce. Stovky lidí kopou obrovitou jámu a vyvážejí tisíce a tisíce trakařů naplněných hlínou, takže okolí stavby pak vypadá, jako by tam řádil nějaký obrovitý krtek. A takové obrovské hromady hlíny byly v okolí Třeboně, i když se stavěl rybník Rožmberk. A zrovna v té době se v Třeboni po nedělním obědě chystal starý fejfar na procházku.
4: Nechoďte nikam, dědečku.
2: Domlouval mu syn Ondřej.
4: Zrovna zapršelo a bahna je všude požehnaně i bez deště. Snad se jednu neděli bez procházky obejdete.
6: Ne, nejsem z cukru. To se ještě nestalo, abych ostal v neděli doma a nevomrk v okolí. Natož kvůli nějaký teplý sprstce.
2: A už se šine ze dveří, v jedné ruce klobouček a v druhé hůl.
4: Je ten náš děda ale furiant.
2: Hlásil za chvíli kamarádům Ondra v hospodě.
4: Sotva chodí. Celý týden nevystrčí z vejminku ani nos, ale v neděli musí na špacír, ať je vedro nebo mráz. Jináč by asi neusnul. I dneska se vydal. Jakáž pomoc. Na rady nedbá.
2: Fejfarovi se šlo skutečně špatně. Sice bylo krásně teploučko a sluníčko dělalo, co mohlo, ale na tak vydatný liák, jaký se včera spustil, bylo krátké. Bahno se lepilo na boty a mezi kopicemi hlíny tekly špinavé stružky kalné vody.
6: Ještě pár kroků a budu na remízce s pevnou půdou pod nohama.
2: Ale ouha! Hůl vězí v bahně a nejisté nohy se smíkají po kluském blátě. Za chvíli už stařík leží v bahně, jak široký, tak dlouhý.
6: To jsem to vymňouk. Teď se budu z té kloužačky hrabošit do večera a ještě mi mladá vynadá, že mi musí vyprat šaty.
2: Ale než domyslel, už se mu v teplonkém bahínku začínalo líbit. Pomalu svíral a otevíral pěsti a nechal si mezi prsty protékat teplé, milé blátíčko. Po celém těle se mu rozlilo příjemné teplo.
6: I což, je neděle, není kam spěchat. Pohovím si chviličku a zdřímnu.
2: A už má oči zavřené a na tváři slastný úsměv. Nebe se pomalu šeřilo, nad Třeboňskou rovinou se ukázala první hvězda, pak druhá, třetí. I měsíček přichvátal a to bylo znamení pro mladého fejfara opustit hospodu a jít se řádně domů vyspat. Vracel se k domovu trochu unaveně, ale najednou, jako když do něj střelí. K tatínkovi do vejminku se dobývá zloděj. Obludná černá postava se snaží vylézt do fejfarova okna.
4: Tu máš, ty příšero!
2: Žene se Ondřej na lupiče s klackem, ale hned se zarazí. Vždyť to není zloděj, ale děda.
4: Proboha, co to tu vyvádíte? A jak to vypadáte? Kde máte hůl?
2: Zahrnuje staříka otázkami, ale ten se jen směje.
6: Chlapče zlatá, hůl já už potřebovat nebudu.
2: A opravdu. Od té doby se starý fejfar každý den koupal v neckách plných ohřátého bahna a hůl už do smrti nepotřeboval. Rychle se rozneslo, že má třeboňské bahno léčivé účinky a dodnes jezdí lidé z celého světa do Třeboně, aby si v blahodárném bahně léčili své nemocné nohy.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Byl jednou jeden hrabě, šlechtic, zaručený a schudlý. Jmenoval se Robert de Žiletka, nebo prostě Robert Žiletka, protože to de vynechávali již ve škole. To de, podle kterého se pozná šlechtický původ, bylo vlastně všechno, co zdědil po předcích, kromě hezké, urostlé blechy, která byla rovněž urozené krve. A teď vám musím ještě říci, že ten hrabě Robert de Žiletka, nebo prostě Žiletka, se stal členem malého zemědělského družstva Žejdlík na Českomoravské Vysočině. Byl tam před lety přijat s otevřenou náručí, všichni v tom družstvu si ho moc vážili a považovali. Říkalo se, že hrabě s blechou přináší štěstí. Hrabě si jen vymohl, že bude nosit cylindr i k polním pracím, a tomu bylo dovoleno. Nosil tedy cylindr, nádherně smekal a v tom byl dáván za vzor mládeži. Robert taky hrál krásně na pilu a též na kosu a na hrábě. Všichni v družstvu říkali:
2: náš hrabě hraje na hrábě.
1: A nebo:
2: pane hrabě, zahrajte nám na hrábě.
1: A Robert de Žiletka odpovídal: ale s rozkoší, drazí vesničané. A pak hrál, že jediné oko nezůstalo suché. Přátel však neměl, jen tu blechu. A teď hrával na pilu. Kdo viděl plakat blechu, tomu se může v životě lecos vydařit. Robert svou hrou blechu několikrát rozplakal. Sice beze svědků, ale když šlechtic řekne, že někoho dojal, tak na to můžete vzít jed. A také spolu často hovořili: hrabě a blecha, to je ovšem bohužel běžné. Potvrdí vám to každý ředitel blešího cirkusu. Některé blechy dokonce ovládají několik jazyků. Ta naše mluvila s Robertem francouzsky, aby ji neporozuměl žádný družstevník, kdyby náhodou stál pod oknem. Tak jim ubíhaly dlouhé zimní i vlahé letní večery. Hrabě hrál s jemnocitem na pilu a blecha poslouchala. Blechy milují vrzání, protože každé vrzání jim připomíná postel a také trochu sladkou krev. Blecha uměla francouzsky říkat:
3: a okouzlující, výborné, božínku, to sedlo, to cis mol se vám ale povedlo.
1: A tak podobně. Ach, má milá, říkal zase hrabě, lid se trudí na polích a my tu provozujeme tichou noční hudbu. Není to bezcitné k těm ubohým lidem?
3: Ach, jak bezcitné,
1: říkala blecha.
3: Je to kruté. Mon Dieu, musí se něco stát.
1: Myslím, má drahá, řekl hrabě, že trochu polních prací nám neuškodí. Mám velkou chuť si zaorat v cylindru.
3: Ach, ano,
1: řekla blecha.
3: To má přece šmanc, olala.
1: To olala je velmi případné, povídá na to hrabě. Dem orat. Blecha byla vždycky pro, ačkoliv nikdy vlastně nevěděla, pro co vlastně je. Proto byla vždycky pro. Druhý den z rána začali orat. Orali přískoky. Na to víte, zapřáhnout blechu do pluhu. Ale mělo to své kouzlo. Ten den družstevníci nepracovali. Všichni se sešli na hraběcím záhumenku, který měřil 4 čtvereční stopy. Radostnými výkřiky povzbuzovali šlechtice a jeho blechu, kteří se po každém přískoku vždy uklonili.
4: Hrabě, zahrajte na hrábě,
1: zvolalo jedno z dětí.
5: Není na to kdy, chlapče, řekl hrabě, ale zaspívat mohu. To ano, to ano.
1: a hned se ozvala píseň, kterou právě složil.
2: O vilány, o virole, skákej blecho, skákej blecho, skoč do pole, o pole. Já vás ruchám, já vás hořu, juchám, juchám, juch. Juchám, juchám, už nemůžu.
1: Navíc už mu nestačil dech. Protože řídit blechu, dělat přískoky, skládat a ještě zpívat je na jednoho víc než dost. Zvolal tedy už jen
2: ole, ole,
1: aby tu krásnou píseň dokončil a smekl cylindr. Hravěcí píseň převzal místní klub Big Beat Naše role a hrával jako twist na družstevních tancovačkách. Přidal k tomu jen refrén. Pět. Ble, ble, ble, ble, ble, ble. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Na prostý míst, twist, twist, twist, twist. Je. Hra, hra, hra, hra, hra, hra. Bě, bě, bě, bě, bě, bě. Franz Chopin list pro nás, twist, twist. Twist, twist. Hrabě se to ale nikdy nedozvěděl. Každý den přískoky vyorával se svou blechou novou a novou brázdu. Práce mu velice zachutnala. A bleše snad taky. Na blechách se to totiž nepozná. Ale krásně skáčou.
6: Pán medvědů.

0: Nikdo už se nepamatuje, kdy to přesně bylo. Počkejte. Možná, že si vzpomenu, ale zakrátko. To asi naše pra-pra-pra-pra-pra-babička byla malé děvčátko. V Orlí vesnici na severoamerické prérii žila jedna maminka se svým synkem. Indiáni byli silní bojovníci a i malí chlapci už vynikali v jízdě na koni, bojích s oštěpy i střelbě lukem. Ale synek Cree se neměl ani k jízdě, ani ke střelbě, ani k hodu oštěpem. Všichni se mu smáli, že se moc nepovedl. Lidi v Orlí vesnici se živili lesními plody, ořechy a bylinami a z mouky pekli na ohni placky. Stáda bizonů se vesnici vyhýbala už několik let, takže na maso už málem zapomněli. Ale nestěžovali si a žili spokojeně. Až jednoho léta sešel z hor starý zlý medvěd a udělal si brloch právě na okraji háje, kam indiáni chodili sbírat lesní plody, ořechy a byliny. Když se někdo vydal do lesa po starých vyšlapaných stezkách, medvěd vylézal ze svého doupěte, řval, a když se někdo až k háji přiblížil, medvěd několik indiánů napadl a zle je zranil. Lidé se začali bát do lesa chodit, ale jak měli lidé z Orlí vesnice přežít zimu bez zásob? Medvěda se báli ženy i děti, ale nakonec i dospělí indiáni. Jednoho dne dostal malý Cree hlad. Ale maminka mu dala jen několik oříšků, které jí zbyly od loňska.
1: Mami, proč máme tak málo ořechů?
2: Protože nemohu pro nové do hájku, synáčku.
1: A proč tam nemůžeme jít?
2: Protože si na okraji háje udělal doupě zlý starý medvěd.
0: Chlapec se zamyslel a potom se rozhodl.
1: Já se nebojím, půjdu do lesa a přinesu ořechy na celou zimu.
0: Maminka se o chlapce nešiku bála, ale Cree si nedal říct. Vzal si veliký košík a zamířil k lesu. Ořechů se ten rok urodilo tolik, že ani nestačil sbírat. Když nad plným košem odpočíval, ozvalo se za ním funění a vzteklé bručení starého medvěda.
3: Co tady děláš na mém trávníku? A jak to, že sbíráš mé ořechy?
1: Nevím, že by to byl tvůj trávník a tvoje ořechy. Vždycky to byl náš les a naše ořechy.
4: To medvěda řádně rozlobilo.
3: Jestli okamžitě nezmizíš, rozdrám tě na kusy, skrčku. Co pak nevidíš, o co jsem větší?
1: Větší jsi, to je pravda. Ale já jsem zase statečnější.
0: Medvěd zařval a postavil se na zadní nohy. Přitom zatěl drápy do kmene stromu vysoko nad hlavou chlapce, ale ten se ani nehnul.
1: Víš co? Zkusíme, kdo z nás nažene tomu druhému větší strach.
0: Medvěd se smál, až se za tučné břicho popadal. Takové mrně chce postrašit hrozného medvěda, před kterým každý prchá.
3: Tak dávej pozor, skrčku.
0: Zakoulel očima, rozevřel tlamu od ucha k uchu a řval na celý les.
3: Utíkej, nebo tě sežeru.
0: Bručel, chroptěl, dupal, větve lámal a stromy třásl. Ale Cree seděl, ani se nehnul.
1: To je všechno? Tímhle kvikotem mi chceš nahnat strach?
0: Medvěd byl úplně vyvedený z míry. To se mu ještě nestalo.
3: Dobrá, moc jsem tě nevylekal. Ale uvidíme, co zítra předvedeš ty.
0: Cree odnesl domů košík plný ořechů. Ráno si přivstal, jednu půlku obličeje si pomazal sazemi a druhou bílým popelem. Pak vytáhl z torny po dědečkovi starou kamennou sekeru a za rozednění už stál před medvědovým doupětem. Poprvé udeřil sekerou do dutého stromu, pod kterým měl medvěd vyhrabané doupě.
3: Co je? Co se děje?
0: Medvěd opatrně vystrkoval hlavu z brlohu. V tom krý zpoza kmene nastrčil medvědovi svůj pomalovaný obličej. Medvěd strachy ucukl a uhodil se o kořeny. Chytil se za zátylek. Tu krý udeřil kamennou sekerou do jiného stromu a všechno kolem se rozechvělo, jako by byl konec světa.
1: Třetí rána půjde tobě do hlavy, medvěde.
4: To už medvěd ale na nic nečekal, pelášil do hor, ani se ohlédnout neodvážil.
0: Krý za ním zadupal a pak už se jen smál.
1: Všichni lidé z orlí vesnice se zbíhali a nestačili se divit statečnosti malého krý. Od té doby se mu už nikdo nikdy nesmál, že je nešika. Na památku jeho statečného souboje mu dali jméno Pán medvědů.

0: svý.
1: Tak Holdo.
0: Co je?
1: Můžu už usnout, nebo budeš ještě zpívat?
0: Pro pána, já tu čista přehlédl, že už je ráno. Takže, Hurvínko, žádné spaní a šupej rychle z postele. Za chvíli začíná vyučování.
1: Já bych rád, taťulínku, ale co pak si do čista zapomněl?
0: Na co?
1: Strčil si mi pod paži teploměr a nařídil jsi mi, že si mám změřit teplotu.
0: No, protože jsi mi tvrdil, že nepůjdeš do školy, protože jsi nemocný.
1: No, tak vidíš.
0: Jenže taky jsem ti nařídil, že si máš s tím měřením pospíšit. Protože když ti nic nebude, tak šupej to, presto pošupeš do školy.
1: Teď se měřím.
0: No tak se měř pořádně. Drž ten teploměr hezky pevně pod paží.
1: A kde jinde bych ho asi měl tak držet, co?
0: Co se směješ? Šmanko, ty chlapče, teplota se dá měřit i jinde než pod paží.
1: Kde? Jinde?
0: No to je různé.
1: Tak třeba, tati, třeba. Schválně, kde třeba?
0: No tak třeba v...
1: Tati.
0: V puse. Třeba.
1: Nepovídej.
0: No jistě. Ha, ha, ha. Třeba v takové Anglii.
1: Jo.
0: Tam, když jsou lidé nemocní, tak jim pan doktor strčí teploměr do pusy.
1: A když jsou zdraví?
0: No tak jim ho zase vyndá, ne?
1: Páni, a to kdybych já byl Angličan, tak by mi ten doktor taky strčil teploměr do pusy?
0: No jistě, taky.
1: A co kdybych si zrovna pískal, he?
0: U doktora? No to bych ti dal.
1: A, dobře, tak kdybych zrovna zíval?
0: Hej, to by ti spadl do krku.
1: Ale tam by se mi nevešel.
0: I vešel.
1: Nevešel. Určitě by mu koukala alespoň hlava.
0: Jaká hlava? Komu?
1: No doktorovi.
0: Prosím tě, proč by mu měla koukat hlava?
1: Kdyby mě přece spadl do krku ten doktor, jak jsem zíval.
0: Šmanku, te kluku nechápavá. Já nemyslel doktora, ale teploměr. Teploměr by ti tam spadl. Co pak máš tak velkou pusu, abys mohl spolknout doktora?
1: Nemám.
0: No tak, vidíš.
1: A co kdyby ho kousl?
0: Já ti dám kousat doktora.
1: Proč doktora? Teploměr, kdybych kousl a překousl.
0: To bys tomu dal. Teploměr je přece jedovatý.
1: A proč?
0: Protože má uvnitř rtuť. No, a ta je co?
1: A ta je co?
0: Ta je jedovatá. A kdybys do ní kousl, tak by ses otrávil.
1: No to bys mě teda otrávil.
0: Já ne, ale teploměr. Hele, a přestaň mě už otravovat s těma věčnýma otázkama. A raději se podívej, kolik jsi naměřil. A jestli nemáš teplotu, tak hajdi šupky do školy.
1: To nepůjde.
0: A proč by to nešlo?
1: Protože bych přišel pozdě. Vyučování právě začalo.
0: Jo, tak takhle to je. Zase se ti podařilo mě zdržet, co? Čvaňáš nesmysly a já bych psal další omluvenku, že ano? Jo, ještě teď, abych si vzpomněl, kam jsem dal tušku.
1: No to jsi mi strčil pod paží místo teploměru.
0: Tak prosím, mě na to neupozornil.
1: No, já myslel, že jsi to dělal schválně.
0: Jak schválně?
1: No, protože ten teploměr je jedovatý. A co, kdybych se otrávil? To bych pak nemohl jít do školy. A sám přece víš, že já do školy chodím tak...

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, někde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše, povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulec oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kůlí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla a Málka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. A Málka po nich došla pod borovici. Pizi Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal. Máte to marné. Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora, tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždičkem, vypískla a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem. No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd. Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizi Zubka a řekl, pořídím to na dvakrát. Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by strásl oříškového panáčka a málce to náručem. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypaly se šišky a za nimi pizí zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutáleli.

0: Pan Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2x do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Fousek a jeho pán. Byli jsme s mým člověkem na procházce. Z těch stromů, co stojí tak hustě namačkány vedle sebe na konci palouku, na kterém stojí naše chaloupka, vyšel jiný člověk. Měl rezavé vousy a divnou dutou hůl. A s tím člověkem šel pes a měl stejné vousy jako ten člověk. Ten pes, jak mě viděl, hnal se hned ke mně, takže jsem začal výhružně prskat. Ale pes se tvářil velmi přátelsky a povídá: já jsem Fousek, lovecký pes, český Fousek. Kdo jsi ty? Já jsem Modroočko, kocour Modroočko, řekl jsem a pro jistotu jsem zase na něho výhružně prskl. Fousek potřásl svou štětinatou hubou a povídá: co na mě prskáš? Můj pán na tvého pána taky neprská. Chovejme se slušně. Nevěděl jsem, co je to pán, protože já nemám pána, já mám člověka. On říkal, že nemá člověka, ale pána. A ten pán, že je pánem proto, že jemu Fouskovi poručí. Fousek udělá vždycky to, co jeho pán poručí. Na tomu jsem se velice divil, protože můj člověk mi neporučí. Já dělám, co chci, a on dělá také, co chce. Někdy se dohodneme, někdy ne. Já pak dostanu a to je v pořádku. Fouskův pán najednou řekl: Fousku, pozor! A Fousek si sedl. Pán řekl: Fousku, dej tady pánovi pac. A Fousek se zdvořile olízl a podal mému člověku packu. Ten jeho člověk, totiž jeho pán, vzal kus dřeva, hodil ho do rybníka a poručil: Fousku, přines! A Fousek hub do vody, plaval daleko do rybníka, popadl dřevo, připlaval zpátky, otřepal se a dřevo položil pánovi k nohám. Pán řekl: dobře, dobře, Fousku. A Fousek kňučel radosti. Mně se to tedy vůbec nelíbilo. A ještě jedna věc se mi nelíbila. Dívám se na Fouska a on místo ocásku má jen takový maličký pahýlek. Povídám mu: Fousku, kde pak máš ocásek? A Fousek řekl: to se teď už nenosí, dal jsem si ho useknout. To jistě nebyla pravda. To jistě Fouskovi udělal ten jeho pán, protože ten může všechno, Fousek jenom poslouchá. Také jsem to Fouskovi řekl. On na to, že to není pravda, že jeho pán také někdy poslouchá Fouska, já mu řekl, že tomu nevěřím, že by mi to musel dokázat, Fousek řekl, že mi to tedy dokáže. Začal čenichat po větru, i proti větru, a najednou povídá: Modroočko, já moc dobře nevidím, ale nosem jsem vyzkoumal, že tamhle u lesa je něco pro mého pána. Podívej se tam. Já jsem se podíval a vidím, že u těch stromů, kterým Fousek říkal les, hopsá můj známý králíček bílé pírko. Fousek povídá: výborné, ty dávej pozor, jak mne můj pán bude poslouchat. Zakňučel, celý se natáhl tam, kde ho psal bílé pírko, a zvedl přední pracku. Ten jeho pán se přestal bavit s mým člověkem a díval se také tam. A Fousek povídá: teď dávej pozor, Modroočko, můj pán dutou holí ukáže na králíka, pak to bouchne, králík se převalí a já ho přinesu. Ten jeho pán opravdu přiložil dutou hůl ke tváři a pak to bouchlo. Kočky, to vám byla taková rána, že jsem se sám převalil. Když jsem se zase postavil na všechny čtyři, zahlédl jsem bílé pírko, jak uhání mezi stromy, jen se mu bílý ocásek blízká. Fousek řekl smutně: škoda, tohle se mému pánovi stane málo kdy. Když on na nějakou zvěř svou dutou holí ukáže a pak to bouchne, zvěř se obyčejně převalí. Škoda, byl bych ti ukázal, jak umím nosit. Ale jestli chceš, já ti to ukážu i tak. A Fousek mě popadl za kůži na hřbetě a že mě jako ponese, ale mně se to tedy vůbec nelíbilo. Začal jsem vřískat a škubat sebou. Jeho pán vykřikl: fuj, Fousku, kroze! Fousek mě pustil, poslušně si sedl k zadním tlapkám svého pána a vrtěl na mě tím zbytkem ocásku. Já jsem mu řekl: co s tím pahýlem pořád meleš? A Fousek povídá: přátelsky se na tebe usmívám přece, abys poznal, že je to všecko v dobrém. A čím ty se usmíváš, Modroočko?
Řekl jsem mu, že já se vůbec neusmívám a utekl jsem do chaloupky. Potom přišel za mnou můj člověk, vzal mne do předních tlapek a pořád říkal, ty jsi pěkný hrdina, modro očko. No, nevím, co je to hrdina, ale věděl jsem, že se mi můj člověk posmívá. Na to se mi nelíbilo.

0: Byl jednou jeden svrček a ten nehrál o nic hůř než jiní svrčci. Přesto mu jednou řekla jedna myš: z toho tvého vrzání bolí jen uši. Svrček byl z toho jako opařený. To se ví, že se občas přehmátnu, jenomže já cvičím, abych získal jistotu. A budu cvičit ještě víc, protože jistota se získává jenom neustálým hraním. Jenže to zas nebude k poslouchání, protože to, na co hraješ, nejsou housle, ale starý křáp. Křáp? Zarazil se cvrček. Dědeček ale říkal, že to jsou velmi slušné housle, když mi je dával. Dědeček byl stejně vrzal jako ty a taky nikdy neviděl pořádné housle. To já se vylíhla v Lidmani na půdě, ve Stradivárkách a po veselce jsme si udělali hnízdo v Kvarnerkách. To byly housle, ty měli hlas. Když v nich někdo zapištěl, všichni v domě stichli, protože to znělo jako harfa. Svrček byl z toho celý skoprnělý. Celou dobu si myslel, že nehraje o nic hůř než jiní cvrčci a že ho kdekdo rád poslouchá, že svou muzikou oživuje lidmaňské louky a meze a najednou přijde myš a řekne mu, že z jeho vrzání bolí uši. Jak to, že by mu dědeček dal opravdu nějaký křáp? A to by přece neudělal. Ostatně jednou vylezl z houslí červotoč, kusadla plná pilin a řekl cvrčkovi, že jsou to dobré housle. Samozřejmě, že si to myš vymýšlela. Narodila se sice v Lidmani na půdě, ale v šuplíku očtokrdlete. A když dorostla, postavili si hnízdo ve starém dřeváku. Stradivárky ani Kvarnerky nedává nikdo na půdu. Ty každý ukládá do trezoru, aby je nikdo neukradl a aby neschořeli, kdyby vypukl požár, protože jsou dražší než sebepěknější stavení. Buď jak buď, cvrčkovi zčernal svět. Zalezl do své komůrky, housle pověsil na stěnu za záda, aby je raději neviděl a 3 dny nejedl a nepil. Jenom koukal před sebe a hlavou mu někdy táhlo, jak svět stojí za starou bačkoru a život za 2. A někdy vzpomínal, co si to za dědečka povídali nejvzdělanější cvrčci o houslích. 4. den se ozvalo buch, buch, buch a před chodem stál Zlatohlávek. Tak co? Je tady naše mes nebo smutkovna?
1: Jaké? Co?
0: Špitl cvrček. No, cože nehraješ? Proč tu má být 3 dny tak smutno?
1: Já nehraju, protože asi potřebuju jiné housle. Z těch mých starých bolí uši. Zvláště, když na nich ještě dělám přehmaty. Já se totiž musím ještě moc učit.
0: Tak se uč, ale nahlas. Kdo má to ticho pořád poslouchat?
1: Zlatohlávek odletěl, cvrček zalezl do své komůrky, sundal housle se stěny a položil je před sebe. Svět vlastně nebyl tak černý a život nestál tak docela za starou bačkoru. Zlatohlávek na něho sice vrčel, ale cvrčkovi bylo, jako by ho pohladil. Vždyť přece chtěl, aby cvrček hrál. Jenomže kdyby hrál, přišla by asi zase myš a mluvila by o starém křápu a vrzání. A toho se bál, protože si přestal věřit. A třeba by ale mohl hrát. Třeba moc přehmatu ani nedělá. Kdo ví, co té myši přeletělo přes nos. Ale lepší housle by to asi přece jenom chtělo. Jak mu to táhlo hlavou, ozvalo se buch, buch, buch a před chodem stál chrobák s kuličkou u nohou.
2: Hršvec Kilián, je tady naše mes nebo márnice? Já se dřu jako mourovatej, moje máma jak by smet a ty nám ani nezahraješ. Proč?
1: No, protože potřebuju jiné housle. Z ozvučného dřeva. Nejlepší by byly z lískovcového smrku. V lískovcovém smrku jsou tmavé letokruhy vlnkovaté a bílé dřevo mezi nimi tenké jako papírek, to zní jako harfa. To by myška koukala.
2: Vyflajzni se na myš i na letokruhy Heršvec Kilián. Jsi jediný cvrček daleko široko, sedíš v díře jako pecka, k čemu nám jsi.
1: Chrobák odfunil i s kouličkou a cvrček zalezl do své komůrky a vzal si housle na klín. Pravda. Chrobák mu umyl hlavu, ale cvrčkovi zase bylo, jako by ho pohladil. Svět už vůbec nebyl černý a život nestál za starou bačkoru. Vždyť Zlatohlávek i Chrobák stáli o to, aby cvrček hrál.
2: No jenže, co tam myš?
1: Té se pořád bál. Kvůli ní se mu pořád nechtělo jít s tím hraním na veřejnost. A tu se ozvalo čuk, čuk, čuk a před chodem seděl Lišaj. Ale ne Lišaj Borový, ani Lišaj Smrtihlav, Lišaj Pryšcový či Svlašcový. Byl to Lišaj Oleandrový, jenž je mnohem zácnější než myš a není to žádný burn.
2: To nemyslíte vážně, příteli, řekl cvrčkovi, když si ho poslechl o houslích z ozvučného dřeva, o vrzání, bolení uší a strachu před veřejným vystoupením.
1: Uděláme to v

0: křičeli. Po chvilce si všiml, že s nimi letí i chrobák a zlatohlávek. A opodál i myš, tu nesla divoká kachna za ocásek. Tak, příteli, a teď vám to dopovím, rozpovídal se zase Lišaj. Pořadatelé sice pozvali všechny nejlepší houslisty, ale obávám se, že nepřijede ani jeden. Oni totiž všem napsali, že každý dostane za účinkování pytel brambor. Rád bych viděl umělce, který bude hrát za pytel brambor. Ale to už byli nad arkádovým nádvořím zámku v Jindřichově Hradci. Bylo plné lidí, kteří spěchali na houslový koncert a kolem dokola stáli v obřích mísách kvetoucí oleandry. Nádhera, co? Podotkl Lišaj oleandrový a vletěl do sálu a přistál i s cvrčkem v kruhovém okně nad pódiem. Tady slezte, příteli. Až vám dá chrobák se zlatohlávkem znamení, tak spustte, řekl Lišaj.
1: Já hrát nebudu. Já nic neumím, já mám trému. Já umřu strachy, naříkal cvrček.
0: Ale zlatohlávek i chrobák na něj se zatětými pěstičkami. Budeš hrát, umíš, nemáš trému a neumřeš, nebo si nás nepřej. V té chvíli vstoupil na jeviště pořadatel. Oznámil návštěvníkům, že nikdo z mistrů se zatím nedostavil a že jim tedy za okamžik zahraje umělec, který se již dostavil. Ten umělec měl být Vašek Bezpalec, co hrál na harmoniku v kapele Bukovanka. Ve skutečnosti se však ještě nedostavil. Poslali pro něho teprve vůz.
2: Sál byl tichý jako pěna. Všichni mysleli, že někdo vystoupí ze závěsů a začne hrát, jenže Vašek byl ještě v buku. A do toho ticha mávnul chrobák na cvrčka. Cvrčkovi se moc nechtělo, ale spustil. Lidé ho slyšeli, úžasle se na sebe dívali a pak se začali usmívat. Začalo se jim to líbit a najednou začali cvrčkovi tleskat na otevřené scéně, když ještě hrál. A tleskali tak bouřlivě, že mohl spadnout z trapu. Cvrček dohrál, utíral si spocené čelo, uklánil se, ale lidé tleskali dál a zlatohlávek a chrobák mohli přijít radostí o rozum. Myš z toho však mohla ranit mrtvice. V tu chvíli se však rozletěly po straní závěsy a do radostného potlesku vpochodovali na jeviště mistři Pavlík, Snítil, Suk, Hudeček, Matoušek, Štraus, Vlach, Novák a mistra Grumlíková, všichni s houslemi v ruce. Všechny je zrovna přivezl až na nádvoří autobus, úplně všechny pozvané přivezl, nejenom jednoho, a tak pořadatelé honem jeli pro další pytle brambor.
3: Abyste se nehádali, řekli účinkujícím, budete hrát vždy všichni najednou a všichni budete hrát první housle.
0: No ale co máme hrát, ptali se umělci a pořadatelé jim řekli.
3: Hrajte si, co chcete, třeba ty svoje ámoly a dédury, ale ať už jste na jevišti.
0: Tak spustili ty svoje ámoly a dédury a když skončili, měli velikánský aplaus. Velikánský, takový jako cvrček. Akorát, že na cvrčka jako na jediného nezbyl pytel brambor. Ale jestli všichni neumřeli, tleskají jim dodnes.

0: proč má velryba úzký jícen. Kdysi dávno, drahoušku, žila v moři velryba a ta jedla ryby. Jedla hvězdici i jehlici, korýše i měkýše, bělici i parmici, osnorůžky i jich družky, makreličku, sem tam štičku i opravdického úhoře, co se kroutí do uzlíčku. Jedla všechny ryby ze všech moří, jak jen na ně přišla, a hltala je tlamou, takhle. Až nakonec zbyla ve všech mořích jen jedna jediná malá rybka. Byla to rybka šibalka, která plula stále kousek za pravým uchem velryby, aby byla v bezpečí. Tehdy se velryba postavila na ocas a řekla:
1: mám hlad.
0: A maličká šibalka se jí ptala slabunkým šibalským hláskem:
2: urozená a šlechetná z rodu kytovců, okusila jsi již člověka?
1: Ne,
0: řekla velryba.
1: Jaký je?
2: Výborný,
0: odpověděla rybka šibalka.
2: Výborný, ale houževnatý.
1: Tak jsem s nějakými,
0: poručila velryba a rozpěnila moře ocasem.
2: Jednoho je až,
0: řekla rybka šibalka.
2: Poplaveš-li na 50. stupeň severní šířky a na 40. stupeň západní délky.
0: Tohle jsou čáry.
2: Najdeš uprostřed moře člověka, který sedí na voru a má na sobě jen modré plátěné kalhoty a šle.
0: Na ty nesmíš zapomenout, drahoušku.
2: A u sebe velký nůž zavírák. Je to námořník trosečník a musím ti poctivě říci, že je to neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk.
0: Velryba plula a plula a plula, jak mohla nejrychleji, až k 50. stupni severní šířky a ke 40. stupni západní délky, kde uprostřed širého moře spatřila námořníka trosečníka sedícího na voru. Na sobě měl jen modré plátěné kalhoty a šle. Na ty šle musíš stále pamatovat, drahoušku. A u sebe velký nůž zavírák. Byl sám, samotinký, až plouchal nohama ve vodě. Jeho maminka mu dovolila máchat se ve vodě, jinak by to nebyl nikdy udělal, neboť to byl neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk. Tu velryba otevřela tlamu a otvírala ji stále víc a víc a víc, až skoro k ocasu a spolkla námořníka trosečníka i s vorem, na kterém seděl s modrými plátěnými kalhotami se šlemi, na které nesmíš zapomínat, i s velkým nožem zavírákem. Vše to spláchla do své teplé, temné vnitřní zásobárny a pak si olízla pysky. Takhle. A zatočila se třikrát dokola na ocase. Ale jakmile se námořník, který byl neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk, náhle octl uvnitř velrybí teplé, temné vnitřní zásobárny, začal sebou šít a mlít a dřít a být, šmejdil a rejdil, výskal a třískal, vil a ril, dupal a supal, křičel a řičel, pouchal a šťouchal, kvičel a kničel, hrabal a škrabal, jančil a tančil a kroutil rejdováka tam, kde neměl, až z toho velrybě bylo docela vážně na nic. Nezapomínáš na šle? A tak řekla rybce šibalce.
1: No, ten člověk je velice houževnatý a ke všemu z něho dostávám škytavku. Co mám dělat?
2: Řekni mu, ať jde ven,
0: radila rybka šibalka. Velryba tedy zavolala do hloubí jícnu na námořníka trosečníka.
1: Pojď ven a chovej se slušně. Dostala jsem škytavku.
0: Ale kde pak, odporoval námořník. Takhle to nepůjde, nýbrž docela jinak. Doneseš mě k rodnému břehu, k bílým útesům Albionu a tam si to rozmyslím. A dal se do tance ještě divočejšího.
2: Nejlíp uděláš, když ho opravdu doneseš domů,
0: řekla rybka šibalka velrybě.
2: Měla jsem tě varovat, že je to člověk neobyčejně prozíravý a důvtipný.
0: A velryba plula a plula a plula oběma ploutvemi i ocasem. Plula tak mocně, jak jen jí to dovolovala škytavka. A konečně spatřila námořníkovo rodné pobřeží a bílé útesy Albionu. Vyjela do půly těla na břeh, otevřela tlamu do kořán a do kořán a do kořán a volala.
1: přestupovat do Winchesteru, Ashvelotu, Nashui, Keenu a na Fee, žmurskou trať.
0: A jak křičela Feech, námořník vyletěl s tlamy. Jenže námořník byl neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk. Zatímco velryba plula, rozřezal zavírákem vorna třísky, složil je křížem krážem mřížový s malými čtvercovými otvory, pevně svázal dohromady šlemy, teď již víš, proč jsme nesměli zapomínat na šle, a vrazil je docela těsně velrybě do jícnu, kde mříž zůstala vězet. Pak odříkal sloku, kterou si ještě neslyšela, ale já ti přednesu. Pro tu moji mříž budeš papat tíž. Náš námořník byl totiž Irčan. Vystoupil na kamenitý břeh a šel domů k mamince, která mu dovolila šplouchat se ve vodě. Oženil se a žil pořád a pořád šťastně. I velryba žila šťastně. Ale od chvíle, kdy dostala do jícnu mříž, kterou nemohla ani vykašlat, ani spolknout, mohla jíst jen docela maloulinké rybičky. A proto dnes velryby nejedí ani velké ryby, ani chlapečky nebo děvčátka. Rybka Šibalka se odplula schovat do kalných vod pod prahem rovníkových vrat. Bála se, že velryba by se na ní mohla zlobit. Nůž zavírák vzal námořník sebou domů. Vykračovala si po pobřeží v modrých, plátěných kalhotách. Šle neměl, jak víš, nebo tím svázal mříž. No a to je konec téhle povídky.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Evelinka šla zase pomezi a najednou hvízd? Někdo na ní zapískal. Copak je to za způsoby, zlobila se, ačkoliv ani nevěděla, kdo si něco tak neslušného dovoluje. A tu si všimla, že na ní zírají dvě velikánské oči schované za polštářem rozrazil reze kvítku. Velikánské oči na malé hlavičce a obkroužené kolem dokola světlými kroužky. No všem, sisel. Hlál sisel tak, že mu nebylo rozumět ani slovo. Jak pak to mluvíš, kárala ho Evelinka. Co pak se to dělá mluvit s plnou pusou? Sisel si tlamičku vypráznil a světe zbor se. On v ní neměl zrníčka nebo semínka, on jí měl plnou hlíny. Já nepískal na tebe, já myslel, že jsi nebezpečí, vysvětloval polní žínce. Já myslel, že jsi sislojet. Co to děláš, křižovala se Evelinka. Co pak žejíš hlínu, když je kolem tolik zrní? Já ji nejím, já ji roznáším. Dělám si novou noru a nechci nechat haldu vyhrabané země zrovna před vchodem. Jak to pak vypadá? No to máš pravdu, pohladila ho Evelinka po pískovém hřbítku. Ale ne, aby si políkal. To by tě bolelo bříško. To pohlazení se mu líbilo. Já myslel, že jsi sislojet. Tak jsem hevíznul, ať si dají sislové pozor. Svět je plný sislojedů. Káně je sislojet, tchoř je sislojet, sova je taky sislojet, vrány jsou sislojedí a lidi taky. Juvo, Evelínko, já asi spolknul trošku té hlíny. Mně začíná bolet bříško, honem mi ho pohláď. Evelinka mu pohladila bříško a sislík si pochvaloval. Už je to lepší, už si mi to asi zahnala. Tak běž dělat tu svou novou noru, pokrákala ho polní žínka za chloupky na hlavě. Už jdu, sliboval sisel. Pak se otřepal a loudal se pomezi knoře. Evelinka se pootočila, že jako půjde dál, ale v tom se za ní ozvalo. Evelinko, zase tu byla malá hlavička s dvěma velikýma očima, obkrouženýma kolem dokola světlými kroužky.
5: Já nemohu hrabat noru, mě nějak bolí přední nožička, pohlaď mi.
4: Evelinka se posadila na bobek a vzala sisla do klína. Která? Zeptala se nedůvěřivě.
5: Tohle.
4: Nastrčil jí pravou pacičku. Opatrně mu ji prohlédla, opatrně mu ji promačkala, ale na žádnou bolístku to nevypadalo. Ale to chování na klíně a to promačkávání se Syslovi líbilo. Když mu Evelinka tlapku promačkala, vyhrkl.
5: Tahle mě taky strašně bolí.
4: A nastrčil jí levou pracičku. To už Evelinka tušila, že fixluje, že to jen tak dělá a že ho ve skutečnosti nebolí nic. Ale promačkala mu ji taky a pak ho vyšoupla z klína. Už to bude v pořádku. Utíkej.
5: Děkuju.
4: Rozhopkal se Syslík vesele pomezi. Evelinka neudělala ani tři kroky, když se za ní zase ozvalo.
5: Evelinko.
4: Zase se na ní dívala malá hlavička s dvěma velikánskýma očima, obkrouženýma kolem dokola světlými kroužky. A ty oči se dívaly, jako by neuměly ani do pěti počítat.
5: Já nemohu utíkat, Evelinko. Ona mě bolí ještě zadní nožička.
4: Která?
5: Obě.
4: Vyhubkl jí Sisel do klína. Mně se zdá, že tady někdo lže, mračila se na oko Evelinka. Ukaž, já ti sáhnu na nos. No ovšem, vždyť máš nos jako hadříček. Ale přesto mu promačkala obě zadní nožky a že ho jako vyšoupne z klína.
5: Ještě trošku,
4: škemral Sisel.
5: Asi mě to bolí od toho hrabání. Hrabání je namáhavá práce, Evelínko.
4: Já vím, že je. Jenomže noru hrabeš předníma nožičkama a ty si stěžuješ na zadní.
5: Tak mi sahni ještě jednou na nos,
4: prosil dál Syslík. A když mu Evelínka zmáčkla čumáček, celý se blaženě uculoval. Pak ho ale opravdu vystrnadila z klína. Sisel už ani nikam neutíkal.
5: Evelínko...
4: Obrátil se na ní, sotva, že dopadl do trávy.
5: Mně se asi něco stalo. Mě tady píchlo.
4: Fňukal a hop Evelince do klína. Tam se nejprve uvelebil a teprve pak se začal tvářit, jako by to byla jeho poslední hodinka. Ty jeden podvodníku, čochnila ho polní žínka na prsíčkách. Ty si myslíš, že nevím, že ti vůbec nic není? Já ti povím, co ti je. Ty se chceš mazlit. Ty jsi prostě mazel. Je to tak?
5: Je, Evelinko.
4: Usmíval se přihlouple blažený Sisel.
5: Když se mnou se už dlouho nikdo nemazlil, víš? Naposled maminka, ale ta na nás neměla čas. Měla nás 8. A přitom měla jenom 4 nožičky. A na dvou musela sedět. A hladit dvěma nožičkama 8 sislíků... To z toho jeden nic nemá. A ke všemu měla tlapičky tak krátké, že na nás na všechny ani nedosáhla. A než ji dorostli, tak ji odnesl Syslojet.
4: Tak dobře, slitovala se Evelinka. Já tě trošku pomazlím. Potom ho chvilku hladila a pomačkávala a Sisel samou blažeností přivíral na maličké hlavě ty velikánské oči, obkroužené kolem dokola světlými kroužky.

0: cvrčku, cvrčku, to je ale pěkná muzika.
1: Z pěkného rádia pěkná muzika. Mám ovšem taky výbornou anténu, takže chytnu kde jakou stanici. Stačí otočit knoflíkem...

0: Tohle je příkladně brundibárie. Brundibárie.
1: Brundibárie.
0: Hrajou čmeláci, někdy se jim taky říkává brundibáři, víš? Na samé basy, helikóny, tuby, fagoty a bombardóny.
1: Bombardóny.
0: A hele, rosničky od rybníka Rožnberka si telegrafují. No ovšem, se žábami až někde v Africe u řeky Nilu.
1: A o čem?
0: O čem si už takové žáby mohou telegrafovat? Jestli je prý letos v módě brčálově zelená, nebo spíš taková do hněda.
2: Zde radiožurnál Kocourkov. Vysíláme na pravé angorské vlně. Populární zpěvačka Číča Mačka, vítězka soutěže o Zlatou myš, zaspívá novou písničku autorské dvojice Kocourek a Mourek.

0: No, co pak to?
1: Kanáři se asi perou.
0: Že by se nám připletla nějaká falešná vlna do antény? Nebo že by se anténa přetrhla?
1: Tak to spravte.
0: No to není jen tak. V takovém rádiu se hned tak nikdo nevyzná.
1: Ani ten, co všechno zná, všemu rozumí a všechno dovede.
2: Představte si, lidičkové, co se přihodilo zatím, co jste poslouchali to cvrčkovo rádio.
3: Rádio, je zbavlo nějaké rádio, že ono taky všechno zná, všemu rozumí, všechno umí jako já.
1: Ty, a umíte taky spravit rádio.
3: Ale mě nějaké rádio vůbec nezajímá, já dovedu jinačí kousky, příkladně je světové artistické číslo. Šplch na pampelišku, zrovna jsem to přiradil. Ferdový, Ferdo řekni, že smrkal na drát.
1: Ty, na ten, co se přetrhnul?
2: Co se přetrhlo?
1: No taková ta, no ta,
2: anténa.
1: No, povídal kmotr cvrček, že prý je natažená mezi pampeliškami.
3: Mezi pampe.
1: Ano, a je z toho moc nešťastný, a tak jsem povídala, že vy.
3: No co my, se... my nic, to samo se přetrhlo, takový nějaký drát se přetrhne, ricpic jako nic hotovo.
2: Nebylo to náhodou trochu jinak?
3: No, možná.
0: Tak co pak bude s tím mým rádiem?
3: A hele, místo cvrčánek, to máme dneska pěkně mistránku, že by vámi popadnou housličky a hrájí a hrájí.
0: Jen to nezamlouvej.
3: No, pardon, mistránku, já.
0: Všelijací ničemové šplhají po pampeliškách.
3: I toto.
1: Jú, zrovna jste přece říkal.
3: Já, že něco říkal?
1: Ano, říkal jste, že jste šplhal na pampelišku.
3: To, že jsem říkal?
1: Ano.
3: Já za nic nemůžu, to samo.
0: Poslyš, pitlíku.
2: My vám tu anténu spravíme.
3: Je pro nás úplná maličkost.
2: Ale měl by se z pitlíku přiznat, jak se to vlastně stalo.
3: Měl bych? Myslíš? Měl. Moskadelka, cvrčolínku, šplhal jsem na tu pampelišku. Světové artistické číslo se předváděl. No a najednou vám ricpic.
2: Tak to má být. Vidíte, lidičkové. Když někdo něco provede, má se přiznat. Ale to vy určitě taky víte stejně dobře jako brouk pitlík.
0: Teda ty bys pitlíku zasluhoval.
3: Pozor, cvrndulingu, už se to začíná nějak lepšit. Slyšíte? To je hudba.
0: Tomu ty říkáš hudba? Tak se mi zdá, pitlíku, že ničemu, ale vůbec ničemu nerozumíš, nic neznáš, nic nedovedeš.
3: Ale pardon!
0: Hele, ono to hraje.
3: No, a co jsem říkal?
0: Hraje to mravenče, hraje.
2: Já vám tu anténu ještě drobátko vylepšil. Hned si to vyzkoušíme.

0: To budou cvrčkové. Tak nádherně hrají jenom cvrčkové.
1: No, cvrčkové a...
0: Mlč, pitlíku, a poslouchej.
2: Haló, zde rádio Stratosféra. Právě jsme vysílali zpěv Zlatých cvrčků. Následuje přestávka.
0: No prosím, neříkal jsem to? Cvrčkové. Takhle mi tedy rádio ještě nikdy nevyhrávalo. Pašák, mravenec, pašák.
1: To bylo pro nás maličkost.
0: Ty buď rád, pitlíku, že ti odpouštím ty tvoje neplechy. A tobě, Ferdo, moc krát děkuju. A víš co? Já ti taky zahraju. Tak pěkně, jako ti cvrčkové v rádiu sice hrát nedovedu, ale snad ti udělám radost.

Už po tři dny princ hledá tu, kterou má tak rád. Už prošel širé kraje a prošel každý kout. Tu, jež tak půvabná je, však nelze naleznout.

znám dívky jako růže a něžné jako pel, co svlékli by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. A lec, kterou znám krásku, co zhlouplá půh líčím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolovrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskohou celý pryč.

0: Manko, teď co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spad kámen ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle, my přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván, to je mor na hlasivky.
2: Cimala, taťuldo, provedu, jak si přeješ. Tak a je po průvanu.
0: No, vidíš, tady z Máničky si vem, hurvínku, příklad. Ta nelítá jako ty, ale dělá co?
2: No, kvičí.
0: Nekvičí, cvičí. A to je právě to pěkný.
1: No, děkuju vám, pane Spejble.
2: Když jest to tak pěkný, tatí, tak jest mi divný, že si prve vylít, jako kdyby tě byla píchla vosa.
0: Nech si ty řeči, kluku, prosto říká. To se ví, že to ještě není jaksi, abych tak řekl, takový to pravý, že ano. Ale když se bude Mánička zpěvu obecnému věnovat, může z ní za pár let být i...
1: No, no.
2: Sirena.
1: Já jsem z toho šokovaná. Ty se, hurvínku, víš, to je...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
0: Nenech se, Máničko, zpěvačka. Že ano. Třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Cepilarová.
0: No, totiž ano, jak říkáš ta, no. Ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí, tatí.
2: O tatí, tatí, bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Simano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: Lásku nebeskou.
1: No.
2: Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak o co, hurvínku, kdo líp? A pan Spejbl nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: No, na piano.
0: Jo, na piano, no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia, mia, mia, mia, mia, pic. Pic. Mia, mia, mia, mia, no, mia.
0: No, to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý orchestr.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat.
0: To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko,
1: povídá liška.
0: No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří. Překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy.
1: Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
0: A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš, jako malý vrabeček.
1: To Krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko, pomyslela si. Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Teprve naše milá Krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napadnout.

0: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
1: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký, odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
0: A měsíc si sedl na mes pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli, až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
1: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
2: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
0: Měsíc vstal z meze a křikl,
1: Fagot minaret! Ať už jsi zpátky v turecké zemi.
0: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
1: Tyrgi kemel abrhe apakel.
0: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá,
2: tak si tam na něho dojdi.
1: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
2: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam?
0: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci. Líně klimbal na nebi, a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
2: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
0: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
1: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
0: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krám Čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. V tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Vasrmánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila Škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválel v prstech, strčil jí do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec. A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil: lidi, co pak v nikom není kousek smilování? Vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. Až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne navdávání a pěkná, pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u Čepečka a řekla: kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal Čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá: tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří nevěří, schovala penízek do kapsy a Čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá: tak si, pan táto Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže Čepičář Bedránek na to: jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku z plíšky dělat nebudu. V tu chvíli se Čepičář Bedránek tuze urazil pro klobouk, co zvlášť vyšmukoval pro ženicha Honzíka. Nechceš klobouk? Nedám ti ani Márinku. A aby svatba nemohla odjet, skočil do dílny pro nůž a přeřezal bílému Valáškovi postraňky. Alá! A Valášek karé přes ring a pryč. No, za chvíli bude svatba zmeškaná, rozplakala se Márinka. A Honzík domlouval: mějte rozum, pan táto, nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku Čepičář neznal a pořád s ní dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios! Ale když už té svatbě bylo málem amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní Čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. Oprať a postraňky má ten šimlík vynuté ze zelené řasy. Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl šimlíka ke kočárku a už se šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.
2: Jak Trautenberg vyměnil Krakonošovi fajfku. Doslechl se Trautenberg, že Krakonoš má takovou fajfku, co nikdy nevyhasne a přitom potřebuje tabáku na jaře ždibeček a na podzim ždibec. To asi proto, že od podzimu do jara jsou večery dlouhé a času víc na klidné pokouření. A už mu v hlavě šrotuje, jak by se k té fajfce dostal. Že by si oni Krakonošovi řekl?
3: To zrovna. Zadarmo i ten starý prašivka nedá a peníze, a tudle.
2: Inu každý hádá podle své planety. A nikdo jak těživ neslyšel, že by Trautenberg zadarmo něco dal, i kdyby to třeba jen slepičí pírko bylo.
4: Přemýšlí, hlavu si láme, až se mu v ní všechno motá, plete, obrací, ale ne a ne na to přijít. Vypil džbán bezinkového vína, aby se mu projasnily myšlenky. Snědl mísu makových buchet, aby ty myšlenky měly podstament. Ale kde nic, tu nic. I na jídlo ho přešla chuť, jak má tu krucají svajvku pořád před očima. Do večeře jen tak ďobl. Milost pane, já vám uvařím peliněk, to je na trávení ten nejlepší lék.
3: Dej mi pokoj s pelinkem, já mám jiný starosti. Odnes to a jdi spát a ať mě nikdo neruší.
4: Kubičku, rozumíš tomu? Taková dobrá omáčka ze samý smetany a milost pán sotva lžíci olízne. Určitě ho z těch makových buchet zlobějí outroby.
5: Měli by ho zlobit častěji. Tohle je jiný pošmáknutí, než pořád samý kyselo.
4: Kubičku, tobě mý kyselo nechutná.
5: To jsem zas něco plácel. To si Anče nezaslouží. Však kdyby mohla i dvojí maso, by mi každý den strojila.
2: Ale ne, že ze sebe stačil vysoukat, že i suché brambory chutnají od ní jako... Jako ta nejpanštější pečínka, dveře se otevřou a v nich špalek jako hrom, že Hajnému za ním jen hlava kouká.
4: Hajnej, co sem strkáte ten špalek? Podívejte, jak z něj kape špína na čistou podlahu. Toho tady chcete štípat?
6: I toto štípat lipový špalek, co já se ho nascháněl. Nechám ho tady vyschnout, teda... Jestli proti tomu nic nemáte, pěkně prosím. A do Vánoc z něj vyřežu parádní betlém.
4: To bude krása.
2: Anče v tu ránu zapomněla na špinavou podlahu.
4: Z takovýho špalku bude betlém. Tak velkej nemají ani v rokytnickým kostele. Kubičku, pomoz Hajnému s tím špalkem ke kamnům. Já vám zatím přihřeju křenovou omáčku. Milost pánovi dneska nebere. Pořád mu říkám, že nemá jíst makový buchty teplý. Teď z nich má špatný trávení.
2: To chce kápku jalovcový. Potý člověk stráví i hřebíky.
5: Však on milost pánovi ten půst neuškodí. Aspoň se mu bude lehčej spát.
2: Ale nespalo. Převaluje se pod prachovou peřinou. Hned je mu zima, hned zase horko. Hlava mu brní, třeští. Až najednou. Venku už začíná šírat. Už to má. Už ten nápad drží za pačesy. Vyskočí z postele, až peřina odletěla, chytne provaz, co mu natáhli od postele k výměnku a přidělali na něj kravský zvonec, aby je milost pán mohl přivolat třeba o půlnoci a... Ale taková věc se musí čelátce oznámit důstojně a se vší vážností, a to je v noční košili nepřípadné. S funěním a hekáním se tedy Trautenberg souká do šatů, jindy k tomu potřebuje Kubu i Hajného. A pak škube provazem, jako by hořelo. Mrtvého vrak by ten kravál probudil.
4: Kubičku, vstávej, něco se stalo. No,
3: co by se stalo, vždyť je noc?
2: Ale Anče už na sebe hází sukni a jubku, už i Hajný vybíhá z přístěnku, tak Kuba po paměti natahuje kalhoty, v té rozespalosti ještě pořádně nevidí, a už všichni běží jako k neštěstí.
4: Trautenberg stojí uprostřed světnice v plné parádě. Tváří se tak vážně a důstojně, že by to ani sám císařský hofmistr líp nedovedl. Milost, pane, vy jste si ani nešel lehnout? Proč jste neřekl, uvařila bych vám ty makoviny?
3: Já nespal úmyslně, protože jsem přemýšlel a teď vám chci oznámit, co jsem vypřemýšlel.
2: Koukají na Trautenberga, jestli se mu třeba nezdál těžký sen a on se ještě neprobudil, ale ten už řeční jako z Partesu.
3: Rozhodl jsem se žít s Krakonošem v míru. Já pán, on pán, tak co bychom si dělali na schvály? A abych ukázal, že mám dobrou vůli, chci na jeho počest udělat na téhle stěně muzeum.
4: Milost, pane, já vám pořád říkám, že nemáte jíst teplý buchty. Teď se vám to vrazilo do hlavy.
3: Mlčet! Řekl jsem, že tady bude muzeum, tak taky bude. Anče, ty se teď sebereš a obejdeš všechny chalupy, kramáře a jarmareční báby a koupíš všechno, na čem je Krakonošův obrázek. A koukej smlouvat, lidi by dneska z člověka sedrali kůži. Kubo! Nařežeš prkna a uděláš polici od rohu k rohu.
4: Anče kouká na Trautenberga, jako by ho viděla poprvé. Nikdo jí nevymluví, že tu jeho vymyšlenost mají na svědomí teplé makové buchty. Kuba jen tak, že nezývá na celé kolo a tváří se, jako každý, komu utrhnou kus nejhezčího spánku a místo snídaně ho ženou dělat polici. Jen Hajného ten milost pánův úmysl nadchl a hned je samá rada.
2: Milost pane, to jste ráčel vymyslet náramně, ale s dovolením taková police musí být parádní. Nejlepší z Verpánu nebo z Borovice. A my máme v kůlně jenom kulatinu. Já bych třeba skočil na pilu.
3: Na žádnou pilu. To by mě to muzeum přišlo pěkně draho. Půjdeš ke Krakonošovi, že se dávám uctivě, ne, uctivě je moc, že se dávám poroučet a jestli by se obtěžoval přijít ke mně v neděli na oběd, tak. A koukej se rád do pucu, vyblejskat boty, sváteční kabát, zaklobouk péro,

0: i pořádně nepodíval, jen si nechal dvakrát zopakovat to pozvání a když se Hajný, celý se přitom spotil, nespletl poprvé ani podruhé, zatvářil se Trautenberg, jako by mu chtěl svěřit tajemství, při kterém člověk musí svatosvatě přísahat na život i na smrt.
1: A teď dávej pozor, až budeš Krakonošovi vyřizovat to mi vzkázání. Pořádně si prohlídni jeho fajfku.
0: Jo, fajfku? Hele, tu já moc dobře znám. Pěkně prosím, je takhle dlouhá.
1: Mlčet! Když říkám pořádně, tak myslím, abys mohl udělat na chlup stejnou, aby ji Krakonoš od svý nerozeznal. A teď marš!
2: A tak se Hajný plahočí, drápe a škrábe samými necestami, protože cesty už jsou dávno hluboko pod sněhem.
3: Už nemůžu. Jen chvíličku si odpočinu.
2: Opřel se o sněhovou stěnu a že tam bylo ticho, závětrno. Oči se mu sklížily, hlava spadla a v tu ránu spal. Ještě, že sněhové mraky začaly chumelit z druhé strany hor, jinak by Hajného přikryla měkoučká peřina, pod kterou se pěkně usíná, ale už neprobudí.
0: Krakonoš si toho rána přivstal, aby se podíval, jestli sněhu není už dost a jestli mu větrní koně nenadělali přes noc v hospodářství rotiku. Taky, že nadělali. Samou rozpustilostí foukali sníh jeden proti druhému z vršku na vršek a zaváli kleče takovými závějemi, že se chudinky až dusili.
4: I vy, čerchmanti, jen vás člověk pustí z dohledu, vyvádíte jako z jednaní. Tak teď si chvilku pobudete v maštali.
0: Zavřel maštal na železnou závoru a už rázuje od kleče ke kleči. Mohutným fukem odfukuje závěje a pak holí opatrně stahuje světvý sníh. To se rozumí, že ne všechen. Musí ho zůstat aspoň na dva prsty, aby na větve nemohl mráz. A jak je tak v plné práci, přijde mu podívat se na protější kopec. A to je nadělení. Hajný spí u sněhové stěny. Jestli on tam nezmrzl.
2: Dvěma kroky je Krakonoš u Hajného. Je dočista promodralý. Třepe s ním? Nic. Tady pomůže jen bylinková kápka a pořádnej klůt. A už do Hajného leje tu svou krakonošovskou medicínu rovnou z láhve, až Hajný otevře oči. Zamrká.
3: Je, uctivé pozdravení, jenom pane Krakonoši. To máme letos zimu, to je natílka.
0: Ale aby to nepolámalo stromečky, on je vždycky lepší ode všeho akorát. Račte odpustit, to mě jen tak vylítl.
4: No tak to spláchni a pořádně. Vždyť bys mohl jít v obřím dole do spolku s rampouchama.
0: Kdybyste Krakonošově lahvičky ubývalo, vypil by jí Hajný do poslední kápičky. Tak si klútnul, že se mu staré kosti rozehřály a v hlavě projasnilo. Na 100 000krát děkuju, jemnost, pane Krakonoši. To je zrovna živá voda.
4: A co, že jsi vybral takovej ložír?
0: A kde pak ložír? To já jen chvilku odpočíval. Ono je to na člověka najednou moc. Taková dálka a sněhu po kolena.
4: A to nevíš, že kdo usne pod sněhovou peřinou, už se neprobudí?
0: No právě, že vím, jemnost, pane Krakonoši, jak bych nevěděl. Kolik takovejch každý jaro, když se jde sníh, odvezli na rokytnických zbytov. Ale mus je mus. Uctivě melduju, že mě posílá náš milost pán, jestli byste byl tý laskavosti a obtěžoval se k němu v neděli na oběd.
4: Ale, a to ten oběd nemůže počkat, že tě žene do takový Sibérie?
0: On, prosím, milost pán, s dovolením povídal, já pán, on pán, to jako vy, tak co bychom si dělali schvály.

0: a že má dobrou vůli, tak vám chystá, já bych to neměl říkat, ale když mě neprozradíte, on vám chystá muzeum.
1: Cože chystá?
0: Hajný, jak je po té Krakonošově medicíně vráži, sype ze sebe, jak Anče musí zběhat kramáře, kupce a jarmaričníky a skoupit všechno, na čem je Krakonošova podobizna, a Kuba, že dělá police pro ty věci přes celou stěnu od rohu k rohu. Div, že nevyklopil, že si má prohlídnout Krakonošovu fajfku, aby pak milost pánovi udělal na chlup stejnou.
2: Krakonoš by vsadil celý hora i se Sněžkou, že Trautenberg chystá špatnost opravdu náramnou. Jináč by se nepáral s nějakým muzeem. A sám byl zvědav jakou.
1: Děkuju za vyřízení. A Trautenbergovi řekni, že na ten oběd přijdu.
0: Řeknu, ale jemnost, pane Krakonoši, kdybyste byl tý dobroty a počkal s chumelením do večera, ona Anše bude mít těžkou nůši a špatně by se jí šlo. Je to kus cesty a pořád do kopce.
2: Krakonoše zrovna u srdce zahřálo. Přece ten svět není tak špatný, když lidi myslejí jeden na druhého.
1: To víš, že počkám. A tebe taky nenechám trmácet pěšky.
0: Stáhl z oblohy nejtlustší sněhový mrak a než se Hajný nadál, seděl v tom mraku jako v prachové peřině a peřina se vznesla a letěla a vyklopila Hajného přímo uprostřed dvora. Ve světnici bylo jako ve mlýnici. Kuba slouká police, Anče s Hajným vyndávají z nůše kousek po kousku, oprašují je a leští a Trautenberg staví na prkna, Kuba tu kulatinu pěkně přihobloval, aby nedělala muzeum ostudu, ty hrnečky a čbánky, talíře a misky a na všem je vymalovaný Krakonoš s fajfkou, jako by k němu přirostla.
2: A když bylo všechno vyložené a postavené, i pár vyřezávaných krakonošů na nejhořejším prkně, dívají se všichni na tu krásu a je jim, jako by je po duši hladil. Milost, pane, nic pěknějšího se snad ani nedá vymyslet. To je hned vidět, jak lidi mají krakonoše rádi.
3: No, jen se moc nerozplývej a jdi zadělat na koláče. Kubo! Ty klepní dva králíky, ať máme traktaci jako o posvícení, když přijde tak vzácný host. Hajnej, ty tady zůstaň. Teď mi pěkně ukážeš, na kterým z těch obrázků si je Krakonošova fajfka nejpodobnější.
0: Hajný kouká, oči si může vykoukat. Hned se mu zdá, že je to tahle, hned za stavedle, ale spíš to bude tamhleta, jenže ta je kapánek. O fous jinačí, až toho má Trautenberg dost.
3: Himmler, Gott, Kruzeis Element! Je to černý, jenomže trochu bílý, dlouhý, ale spíš krátký. Do zejtřka vyřežeš fajfku na chlup stejnou, žádný o fous nebo kapánek. A teď zmiz a pošli sem Anče.
2: Anče se nestačila divit, když si Trautenberg poručil odvar z makovin, pořádně silný a plný džbán. Potom z honu by neusnul a zítra by před návštěvou zíval. Ale nenapil se, ani neochutnal. Džbán strčil do police, vlezl do peřin a sotva dolehl, chrápal, že se klepalo i celé to slavné muzeum.
0: Ráno přinesl Hajný čerstvě vyřezanou fajfku. Trautenberg ji prohlíží, srovnává hned s obrázkem na talíři, hned s tím na hrnečku, od toho je ofous, od tamtoho kapánek.
3: No, možná, že není tak úplně na chlup, ale na první pohled k nerozeznání. Za to ti možná odpustím, že si bereš moje dřevo na ty svý vyřezávánky.
2: Na druhý den bylo jako o velikým svátku. Stůl prostřený vyšívaným ubrusem, Anče v parádní zástěře, Kuba v košili od svatby, Hajný ve svátečním a Trautenberg jako ženich. Když se ozvalo z rokytnické věže poledne, stojí ve dveřích Krakonoš. A ne s prázdnou. Pro Anče šátek jako pro rusálku. Pro Kubu zavírák s jelení střenkou a Hajnému lahvičku s bylinkovou kápkou. Co je v jednom loku síly za 10 a tepla za 2 kožichy. Trautenbergovi pak tabák v březové pixličce.
3: To se teda nepředal. Ale to nemuselo být. Děláte si škodu. Já jsem vám taky něco nachystal, abyste viděl, jak si vážím šlechetného souseda. Tadyhle. Muzeum.
1: No, pane sousede, to je teda vymyšlenost. Takový muzeum mi ještě nikdo neudělal. Děkuju pěkně za tu poctu.
0: Zasedli ke stolu, jedli, pili, hodovali a když Anče, Kuba a Hajný sklidili se stolu, vytáhl Trautenberg ze skříně džbán a kameninové džbánky. To, aby nebylo vidět, že sobě nalévá sotva na lžíci a Krakonošovi vrchovatě.
3: Tadyhle mám něco pro dobrý trávení, náramný pití outrobám. Je po něm jako v peřince. Tak na zdraví, pane sousede.
0: Aby Krakonoš nepoznal makoviny, tak on ho chce Trautenberg uspat. No, uvidíme, co má za lubem. Napil se, jako by ten džbánek chtěl vypít na jeden klůt do samého dna.
1: Opravdu náramný, pane sousede, ale nějak jde na mě spaní. Není divu po takových hodech.
3: No tak to má být, najíst se, schrupnout si a hned je člověku veselý.
2: Ale to už Krakonoš pochrupuje. Odfukuje, až se mu vousy třesou, ale spod víček Trautenberga merčí. Ten ještě chvíli vyčkává, pak opatrně vytáhne Krakonošovi fajfku z kapsy jeho kabátu, strčí tam tu od Hajného a Krakonošovu schová do truhly až na samé dno. Teď, aby se ten starý prašivka Krakonoš rychle probudil, dočkat se už nemůže toho pokouření a jestli tabáku opravdu neubývá.
1: Ach, pravda pravdoucí, pane sousede, takové schrupnutí hlavě odlehčí, oko projasní a když se k tomu přidá ještě dobré pokouření, no pojď sem, má stará dobrá fajfko.
2: Můj ty světe, truhla se rozletí, jako by jí roztrhla obří ruka a fajfka z ní vyletí Krakonošovi rovnou do ruky.
1: Tak proto si mě pozval, Trautenbergu, proto ta paráda s muzeem. Kdybys měl v hlavě, co máš v teřichu, dávno bys si z takové chytračinky odpustil.
0: A je ten tam. Jen kouř po něm zbyl, truhla na prkínka a slavné muzeum. Trautenberg by je nejraději roztřískal, roztupal, kdyby se v něm neozvala skrblická dušička.
3: Všechno narovnat do nůše a donést zpátky. Kolik jste dali, tolik musíte dostat. A ne, abyste se nechali očidit.
0: Chvilku mudrovali, jestli není toho muzea škoda, ale pak si řekli, k čemu tolik Krakonošů na jedné polici a navíc Trautenbergovi na očích. Takhle si koupí někdo hrneček, někdo talíř a třeba i vyřezávaného Krakonoše a bude ho mít doma k užitku i pro potěchu.
2: A Trautenberg vyhodil tu na chlup stejnou fajfku oknem a Hajný si ji pověsil do svého přístěnku. Pro potěšení z pěkného díla a taky, aby připomínala, že pravda nakonec vždycky vyjde najevo. Jako ta Krakonošova fajfka, ze dna Trautenbergovy truhly.

0: Na Krkonošských horách vládne od nepaměti Krakonoš a pod horami se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. A co lidi pamatují, nejhorší byl Trautenberg. Prokrejcar by hnal blechu na Sněžku a čert by u něho službu nevydržel. A tak není divu, že Anče, Kuba i Hajný, kteří milost pánovo krobiánství snášeli pěkných pár zim, měli toho akorát dost. A když jim Krakonoš nabídl přebejvání, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší a s pánem Bohem. Když dojeli, kam jim byl Krakonoš poručil, vykřikla Anče. Kubo, štípni mě, jestli se mi to nezdá. Nezdálo. Uprostřed palouku stála chaloupka, jako malovaná, a ve dveřích je vítá sám Krakonoš. Jemnost, pane Krakonoši, to si snad ani nezasloužíme, vzliká Anče a slzy jí tečou jako dva horské pramínky.
1: No tak, Anče, zlobí se na oko Krakonoš. Kropíš a ještě si ani nezasela. Tady máš pytlík semínek, abys nemusela běhat pro koření po horách. A hleď, ať přijdou do země, než sejde rosa. To se jim nejlíp klíčí. Poradil ještě a byl pryč. Anče, Kuba a Hajný překročili práh nové chalupy a byli by se z ní těšili a radovali do večera, kdyby Anče nevzala komando.
2: Kubo, Hajnej, nanoste všechno dovnitř, já jdu na ty semínka.
0: Vytlačila v záhonku kolíkem důlky, do každého nasypala semínek po hrstičce, to aby jim nebylo pod zemí smutno, pokropila je vodou ze studánky a mějte se k světu. A pak už pospíchala dohlížet na to veliké stěhování. Slunce ještě nezapadlo, když věšela poslední záclonku a přišlo jí podívat se z okna. Očím nevěřila. Záhon, do kterého ráno zasadila semínka, byl teď samý květ a tisíc vůní.
2: Kubo, Hajnej, pojďte sem, volala Anče. Kdo to kdy viděl, aby v jednom dni něco vyrostlo, natož vykvetlo?
0: Nepřestávala se divit Anče.
3: To je proti lidskému rozumu, mudroval Hajný, ale Kuba řekl, že semínka byla od Krakonoše a co je od Krakonoše, nedá se měřit žádným rozumem.
0: Anče utrhla od každého koření po květu, hodila do hrnce a kdyby vůně uměly zpívat, zněly by nad Plotnou kůry andělské. Druhý den, sotva slunce vstalo, přiběhl Hajný do sednice a volá,
2: lidičky, já vám měl krásný sen. Tadyhle v prostředku stála kolíbka a v ní kluk jako buk.
0: Než se Anče stačila začervenat, zaburácel od hor Krakonošův hlas.
1: Co se zdá první noc, to se taky splní.
0: Splní, splní, opakovala vesele ozvěna. Zatímco Anče, Kuba a Hajný šťastně a spokojeně hospodařili ve své chaloupce, žil Trautenberg sám jako jezevec. Děně ho vystřídalo, že by je nespočítal, ale žádný se mu nezavděčil.
1: Že by však pro Anče, Kubu a Hajného vzkázal, kdepak, pýcha mu nedovolila. Kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby ho jednou po ránu první květnovou neděli neprobudil křik.
2: Máme kluka, máme kluka, kluka, kluka.
0: To ozvěna roznášela Kubovu radost od hory k hoře. Trautenberg se vyhrabal z postele a s funěním a hekáním se vydal na cestu, kterou mu utekla ta himlaudo nevděčná čelátka. Hajný zrovna nesl pro malého kolíbku, co mu ze dřeva vyřezal, když tu vidí od zdola k chaloupce supe Trautenberg. Ale je to vůbec on? Kabát na něm visí jako na strašáku, tvář má propadlou. A než se Hajný rozmyslí, jestli je to Trautenberg nebo jeho duch, ozve se na celý hory.
2: Himmlaudon donnerwetterkruzeis element, co na mě takový ráž?
0: Je to milost, pán, oddechl si Hajný. Kde pak by duch dovedl takhle sakrovat? A to už se Trautenberg žene rovnou do sednice.
1: Koukám, že vás přibylo,
0: houkl místo křesťanského pozdravení. Anče leknutím upustila pekáč a vykřikla.
2: Milost, pane, co se vám stalo? Vždyť vy jste jen dotruhli položit.
0: A Trautenberg hned.
1: Já už ty truhle skoro ležím, nikdo mi neposlouží, hrníček vody nepodá.
3: Naříká slzu z oka mačka a přitom pokukuje, co na to Anče. Ta duše soucitná už má oči na vodě a to se Kubovi pranic nelíbí. To víte, milost pane, zkouší zastavit Trautenbergovu brečavou notu. Lidi se sejdou a zase rozejdou.
1: No právě, obrací to Trautenberg, rozejdou a zase sejdou. Světničku máte u mě pořád, i toho klučinu bych ohlídal, na kolenou pohoupal.
3: Vemlouvá se hlasem andělským a kdyby chtěli, slíbil by jim Sněžku i s Krakonošem.
0: Mlčeli.
3: Na jednu stranu jim bylo milost pána líto, ale zase jít ze svýho...
0: V Trautenbergovi zlost zrovna bublala, ale věděl, že s křikem nic nepořídí.
1: Vidím, že se z vás všechna outrpnost vytratila, zavzdychal. Ale jednou si vzpomenete, že jste nechali člověka v neštěstí.
3: Vyšel ze světnice a ploužil se cestou dolů, jako by to byla jeho poslední.
0: To už Anče nevydržela.
2: Kubičku, zaprosila. Každý se někdy ocitne v úzkých. A když milost pán sám přišel...
1: No jak myslíš, zavrčel Kuba. Ale já se napřed poradím s Krakonošem.
3: Krakonoš Kubu vyslechl, ale radu mu nedal.
1: Milý Kubo, to si musíte rozhodnout sami. Já vás na opratí nedržím. A kam pak bych přišel, kdybych měl každého vodit za ručičku jako malou chasu?
3: Jak Kuba odešel, tak zase přišel. Večer seděli Anče, Kuba a Hajný kolem kolíbky a hlavy jim brněly ze samého přemýšlení. Rozum říkal, zůstaňte, kde jste. A cit zase, lidi si mají pomáhat. A protože měli srdce neokoralá a klidem do kořán, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší, a s Bohem, chaloupko, nebyla s nám souzená. Cesta jim byla dlouhá. To vždycky, když jde člověk nerad. Ale někdy musí, aby si jednou nevyčítal, že nechal druhého v nouzi bez pomoci.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Jak našli poklad?

Když sluníčko po ránu probudilo celou louku, přikutálelo se až k domečku, kde bydleli čmeláci. Brundo, Čmeldo, volalo, dneska bude krásně, jdeme na výlet. A už si vysušilo všechnu rosu? Ptali se čmeláci, aby jsme se neurousali. No je, smálo se sluníčko. A dostaneme sebou svačinu? To víte, že dostanete, řekla maminka. A v tom se to stalo. Střecha nad hlavou se jim zatřásla a bum, bylo po domečku. Zase ten krtek, zlobila se maminka. Tak z výletu nic nebude. A proč? Divil se Brunda. Protože nám krčí zemětřesení zasypalo svačinu, ptal se Čmelda. Protože budeme stavět nový dům, vysvětlila čmelákům maminka. Slyšel to Pučmelout a že byl zrovna takový pěkný den, napadlo ho, že by mohl udělat něco pěkného. Třeba dobrý skutek.

chcete? Mám dneska dobrou náladu, spoustu síly a strašně rád stavím rychle domy. Maminka Pučmelouda moc ráda neviděla. Dobře si pamatovala, jak jim nedávno sebral medový soudek. Ale Čmelda s Brundou byli pro. Aspoň budeme s tou stavbou dřív hotovi.

Nejdřív kopali základy. Kopali je a kopali, ale že sluníčko tolik hřálo, měl pučmelout brzy žízeň jako trám. A když vypil studánku až do dna, usnul a nebyl k probuzení. Tak uběhl den a čmeláci ne a ne být s novým domem hotovi. Už i sluníčko se chystá spát, jenom my nemáme kam postavit postýlku, stěžovali si. A za všechno může pučmelout, místo aby nám pomáhal, jenom překáží. A jak to řekli, čmelda v tom šeru opučmelouda zakopl a spadl do vykopané jámy. Nestalo se ti nic? Polekala se maminka. Nestalo, ale podívejte, tady něco svítí, volal čmelda, že by poklad? A opravdu, poklad tichoun se zářil a jak kopali, aby ho vykopali, svítil víc a víc. Pak najednou se ozval smích a tenký hlásek povídal. No šimra, nechte mě. V tu chvíli bylo všude takového světla, až si čmeláci museli zakrýt oči. Hej, co si zač? Pověz. Já nevím, prosím, já jsem se zrovna narodil. Špitlo to usměvavé světýlko. Můžu vám nějak pomoct? A šel kolem náhodou zrovna strejda cvrček. Ha, nazdar, světluško, řekl. Vítám tě u nás. Tak já jsem světluška. Aha, smálo se světýlko šťastně. To abych vám trochu posvítila, ne?

Ty jsi náš opravdovský poklad, usmívala se maminka. Bez tvého světýlka bychom dneska domeček nedostavěli. A světluška svítila, jak nejlíp dovedla, cvrček vesele vyhrával a ještě ten večer mohli jít čmeláci spát do nového domečku. A pučmelout? Všechno zaspal. Ale měl docela pěkný sen.

0: jedné vsi byla chalupa, v té chalupě pec a na peci Honza. Máma kolem něj běhala od rána do večera. Peřiny mu natřásala a vařila mu, co měl nejradši. Honza jedl, jen se olizoval. Někdy za to mámě naštípal dříví, zametl sednici nebo nanosil vodu ze studny, ale potom zase hubky, hubky na pec do teploučka. Až jednou se máma rozlobila. Honzo, nemůžeš na té peci líhat do smrti. Já jsem už stará, záda mě bolí. Nebudu ti sloužit věčně. Vypravíš se do světa. Naučíš se nějakému řemeslu a možná si i nevěstu přivedeš. Pohledni si dost a děvčat je ve světě jako kvítí. Tady sousedovi skačce se taky líbíš. Káču nechci, ohradil se Honza. Je moc obyčejná a hubatá. A když do toho světa musím, najdu si tam lepší nevěstu. Přivezu si ji v kočáře, aby zvěděla. No to jsem zvědavá, spráskla ruce máma. Upekla mu buchty, za plotem našla pěknou sukovici, Honza si na ní pověsl ranec a šel. Na kraji vsi potkal sousedovi skačku. Honzo, kam pak jdeš? Divila se. Máma mě poslala do světa. Prý se mám naučit nějakému řemeslu a přivést si nevěstu. Jen se něčemu nauč, Honzíčku, souhlasila kačka. Ale nevěstu si můžeš najít i tady. Třeba na mě ve světě čeká nějaká princezna. Pohodil vzpůrně hlavou Honza. Princezna, no ty si troufáš, smála se kačka. Slunce svítilo a Honza si to pěkně rázoval polní cestou kolem rybníka, kolem hájku i přes pole. Prošel dvě vsi a snědl skoro všechny buchty. Bylo už k večeru a bolely ho nohy. Honza rozbolil ranec a vyndal dvě poslední buchty. A v tom se před ním objevila babka. Dej mi, Honzo, jednu buchtu. Dobře ti za to poradím, povídá mu. Tak si ji vemte, babičko. Třeba už brzo budu večeřet něco lepšího, povídá Honza. A co mi poradíte? Až ti bude nejhůř, vrať se domů, povídá moudře babka. Vím, že jdeš do světa naučit se řemeslu a taky nevěstu hledáš. Zkus to tamhle u ševce, v té krajní chalupě, radila dál babka. Zkusím to, broukl Honza a nedočkavě se rozběhl z kopce. Krajní chalupa byla jak malovaná, okýnka plná muškátů a mezi nimi tři dívčí hlavy. Jedna tmavá, druhá světlá, třetí trochu dorezava, jako by ho čekali. Pojď k nám, mládenče, náš táta je švec, naučí tě šít boty, lákali ho. Honza se nedal dvakrát povízet. Holky ho vtáhly do sednice a už ho obskakovali. Vítám tě u nás, chasníku. Zrovna potřebuju učedníka, zdravil ho starý švec. Brzy bude ve vsi posvícení, to každá holka i tetka chce nové bodky. Nebo aspoň ty staré podrazit. Moje dcery už znáš. Nejstarší je Cilka, prostřední Bětka a ta nejmladší Pepinka. Jsou to hodné holky, jen trochu divoké. Ale kdyby se ti některá líbila, dám ti ji za ženu. Honza byl z tolika děvčat trochu vyjevený, ale couvnout nemohl. Nejdřív ťukal floky do starých škrpálů a leštil je. Pak mu švec ukázal, jak se bere míra na nové bodky a jak se krájí kůže. A nakonec ho naučil šít dívčí střevíčky a pěkně je ozdobit. Honza viděl, že dělat ševce není lehké řemeslo. Od sezení na verpánku ho bolela záda a od dratve měl ruce celé usmolené. Ale tři ševcovi dcery se kolem něj celý den točili. Ani z chalupy ho samotného nepustili. Každá si myslela, že si ji Honza vezme za ženu. A pořád se kvůli tomu hašteřili. Nezlob se na ně, hájil dcery starý švec. Holky by se rády vdávaly, ale kde jim tady ve vsi najdu tři ženichy? Honza viděl, že je zle. Divokým ševcovic holkám se nedalo jen tak utéct. A tak ho napadlo. Vezmu si tu, která mi uvaří nejlepší polívku. Holky stichly a pustili se do práce. Cilka nazbírala v lese hříbky a uvařila dobrou houbovou polívku. Bětka donesla z komory mísu čočky a uvařila čočkovou polívku z kousky klobásy. A nejmladší Pepinka uvařila zelňačku. Dala do ní i kousek špeku, aby polívka pěkně voněla a Honzovi chutnala. Honza měl hlad, polívky snědl i talíře vylízal. Dobré byly polívčičky, utřel si spokojeně bradu. ale pořád nevím, kterou z vás si vyberu, ošíval se. Zítra mi upečete koláč, která to svede nejlíp, tu si vezmu. Holky se sice trochu mračily, ale hned druhý den ráno se pustily do práce. Cilka běžela za plot a natřásla tam sladká letní jablíčka. Mladší Bětka šla do lesa na borůvky a nejmladší Pepinka přinesla plný čbánek lesních jahod. V chalupě to vonělo jako o posvícení. V poledne přinesla děvčata koláče na mísách a položila je před Honzu na stůl. Honza jedl, až se mu dělali boule za ušima. A když všechny koláče snědl, pochválil hospodyňky. Moc dobré to bylo. Ani nevím, či koláč mi chutnal víc. Všechny tři jste dobré kuchařky. Jak mám rozhodnout, kterou z vás si vybrat? Ty podvodníku, sesypala se na něj děvčata. Když já nevím, pořád se ošíval Honza. A já vím, výskla Cilka. My jsme ti vařili, ty nám za to ušiješ bodky. Za týden je ve vsi pouť. Která s tebou bude nejlíp tancovat, tu si vezmeš. Cilka chtěla bodky červené jako vlčí mák, Bětka modré jako letní nebe a Pepinka zelené jako jarní tráva. Honza se musel pustit do práce. Když byly bodky hotové, holky se v nich proskočily po sednici a vedly Honzu na tancovačku. Muzika hrála, hopsa, hejsa a děvčata točila s Honzou, div duši nevypustil. Už dost, tancujete všechny moc pěkně, naříkal. Vyberu si jednu z vás až doma. Tak dobrá, souhlasili holky. Přivedli Honzu do chalupy, namazali židli ševcovským popem a Honzu na ní posadili. Nám neutečeš, smáli se. Ale Honza byl unavený, hlava mu padla na stůl a hned usnul. Probudil se až k ránu. Vidí, dvě holky sedí u stolu, ta třetí u dveří a spí. Chtěl se odlepit od židle, ale nešlo to. Opatrně se tedy vysoukal z kalhot, zlehka otevřel okno a vyskočil ven. Jen tak v podvlíkačkách utíkal, až se za ním prášilo. Zastavil se až daleko ze vsí. Proti němu šli tři vysloužilí vojáci a hned se smíchem spustili. Kam pospícháš, kasníku? Jen tak, bez kalhot. Do světa jdu, službu hledám, řekl popravdě Honza. Pod kopcem, za druhou vsí je mlín, tam potřebují pomocníka. Mlinář tě vezme do služby i bez gatí, smál se první. To my se vracíme z vojny, přiznal druhý. Najdeme si nevěsty a chalupy si postavíme, povídá třetí. Nevěsty? O třech vím, výskl Honza. Jděte rovně do vsi. V té krajní, Ševcovic chalupě, mají tři děvčata jako kvítí. Budou se vám líbit. Pak si spokojeně zamnul ruce a šel hledat mlín.
1: Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já, až jí chytím, bude má. Na pekáči smažená.
2: Ty lenochu jeden, to víš, že tě zaměstnáme, volali včely. Aspoň pořádek bys tu mohl dělat. Zavedli ho ke bráně úlu, do ruky mu dali kartáč a lopatku. Budeš oprašovat všechny včely, které přiletí zvenku. No práce bylo dost. Včela za včelou přilétávali, každá měla na sobě tolik žlutého prachu, že se sotva hýbala. A pytlík z nich za chvíli skartáčoval plný kbelík pilu. Také byste se nemuseli v každém květu motat, jen se darmo zamažete, ručel a spěchal s kbelíkem zevrat, aby skartáčovaný pil vyhodil na smetiště. Jedeš, strhli ho včeli ještě včas zpátky, my se s tím sbíráme a ty to chceš vyhazovat, vždyť u nás se z toho peče cukroví. No to ovšem pytlík nevěděl. Tak aby se o tom přesvědčil, dovolili mu včely příští den také se podívat do kuchyně, jak se to cukroví peče. Ach, to bylo sladkostí. Jedny včely přinášely kádě čistého medu, druhé do toho sypali kbelíčky pilu, třetí z toho míchali těsto a čtvrté z toho těsta dělali rohlíčky, koláčky, bochánky, piškotky a všechno se to peklo pro malá včelí miminka. Chceš s námi? Můžeš se podívat, jak jim budeme dávat papáníčko z Valiho? No podívaná stála na mou věru za to, kam ses ohlédl, byla komůrka vedle komůrky, tisíce komůrek natlačených na sebe až růza a ve všech byli červíčci, včelí miminka. Dělnice chodili s plnými koši a cpali červíčky sladkostmi. Některá miminka byla tak malinká, sotva vylíhlá, červíčci jako malé puntíčky. Těm dávali včeli kašičku a utírali jim tvářičku. Větším dávali preclíčky a kolečka do pusinky a těm dorostlým strčili prostě do ruky kornoutek. Na, už si veliký klacek, obsluž se sám. A dorostlý červíček spapal cukrový i s kornoutkem, protože i ten byl z medového papíru. Některá miminka byla už tak veliká, že musela přestat papat, jinak by přerostla přes komůrku ven. No, pak se to muselo dělat takhle. To si vždy k takovému tlustouškovi sedla nějaká včela, na papance uspala, potom dvířka jeho komůrky zavřela a zalepila voskem. A až se začas miminko probudí, nebude to už červíček, ale hotová včela. A tak přicházejí všechny včely na svět. Náhle však ustaly včely v krmení a tichounce štuchly do pytlíka. Koukej, tamhle, královna. Pytlík viděl nejprve jen veliký schon a chvat. To byly královniny strážkyně, služky, kuchařky a komorné. A teprve po chvíli spatřil, že uprostřed toho šumu je jedna včela větší než všechny ostatní. A to byla královna. Byla v nejpilnější práci, v nejvznešenější práci úlu, ve které se královna nikdy nezastaví. Ona totiž nedělá nic jiného, jen chodí od jedné komůrky ke druhé a snáší do každé prázdné komůrky jedno vajíčko. Dnes, zítra, pozítří, každý den. A když jich, prosím vás, má snést takhle třeba 50 tisíc za rok, tak to je, panečku, práce. Vždyť nemá nikdy na jídlo. Zatímco jde od komůrky ke komůrce a do každé klade jedno včelí vajíčko, kuchařky jí podávají jídlo, komorné utírají po každém soustu pusu, služky jí umývají ruce, když si je někde umaže, a kartáčují chloupky, jinak by chudinka neměla na nic čas. A strážkyně dávají kolem pozor, aby jí šli všichni z cesty a aby jí nikdo nevyrušoval. Najednou blesk. Taková rána se ozvala a kornoutek cukrový se rozsypal po zemi. Že se nestydíš, pytlíku, brát miminkům jejich oběd. Co pak si se dost nenajedl, začala hubovat jedna včela tak, až se všechny ohlédli a i královna se dala ptát, co se stalo. Ani byste nevěřili, co se stalo. Pytlík, jak se všichni dívali na královnu, začal uštipovat cukroví pro miminka, začal brát z košů preclíčky a kolečka, několik si jich nacpal do kapes, až si nakonec vzal do ruky celý kornoutek cukroví a začal jíst. Včela ho pleskla po ruce, až mu kornoutek vypadl na zem. Mně se zdá, že bychom tě měli zapřáhnout do práce. S tebou je ještě tak nejlíp, když kropíš.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Hihlík jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hihlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky.
5: Hihlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš.
6: Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hihlík.
5: To ti chválím, roztál trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil.
6: A s čím asi? Stekal se Hihlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej.
5: Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl. Tak dobrá, viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru?
6: On si začal, žaloval Hýlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále.
5: A tak dále a tak dále. Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
6: Nevyhodí, řekl Hihlík rozhodně. Já ho znám. On je dědo takový jako osamělej nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
5: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
6: Jaká vrána?
5: Chlapče, vrána k vráně se dá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
6: Ale má?
5: A koho?
6: Nás,
5: zvolal Hýlík triumfálně.
6: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až do teďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
4: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané licháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Vánoce na hradě Safalátce. Na hradě Safalátce sídlil udatný rytíř Cyprián s chotí Emílií. Seděli právě v horovní síni a večeřeli horké busty z hořčicí, když se ozvalo naléhavé bouchání na dveře. Vstup, řekl rázně rytíř. Do hodovní síně vřinčel podsaditý voják brnění, srazil paty, jen to břinklo, vypnul prsa, což pod brněním nebylo vidět, a hlásil. Pane, vzbouřili se Šamšulové. Jakže? Zvolal rytíř s podivem nad takovou drzostí. Však ty s nimi zatočíš, můj pane, ujistila ho manželka. To si piš, řekl rytíř, vědom si své moci a síly, a vydal rozkaz hurá na ně a vykročil ke dveřím. Kdy se vrátíš, zadržela ho paní mezi dveřmi, jen co si to s nimi vyřídím. A kdy to bude? Nejpozději na Vánoce jsem doma a přinesu ti bohatého Ježíška. O, jak jsi štědrý, manželi. Měla se na co těšit, protože Šamšulové byli nehorázně bohatí, přímo milionáři, a to ve zlatých tolarech. Jejich ženy se voněly luxusními parfémy z Orientu, briliantovými šperky si zdobily uši, zlaté kroužky nosili i na kotnících a muži v nose. Zaklapli dveře a žmot rytířova brnění se vzdaloval. Hradní paní vyšla na cimbuří a už slyšela dusot koňských kopyt a spatřila svého udatného rytíře, jak tryskem pádil v čele svých tří vojáků vstříc povstalcům. Mávala za nimi šátkem, dokud nezmizeli ve vrbičkách. Plynuli dny, plynuli týdny a rytíř Cyprián se nevracel. Nepřicházela od něj zpráva, nepřišel dopis, nepřišla ani pohlednice, ani korespondenční lístek. Za to přišla zima. Napadl první sníh, napadl druhý sníh, napadl třetí sníh. Paní Emilka den co den vystupovala na vysokou hradní věž, přiclonila si ručkou oči a vyhlížela svého rytíře. Nastaly Vánoce, slíbený čas návratu. O štědrém večeru přikázala hradní paní prostřít pro dva v hodovní síni a podávat rytířovi oblíbené horké busty z hořčicí. Rytíř nepřišel a busty mu vystydly. Rok jde za rokem, století za stoletím a rytíř se nevrací. Hrad pustne, věž i hradby se rozpadají a z rytířky se stala bílá paní. Na štědrý večer se však zjevuje v hodovní síni. Podávají se horké busty z cibulí. Tak to chodí už 467 let. Zpráva o bílé paní na hradě Safalátce pronikla do světa. Velké i malé cestovní kanceláře, domácí i zahraniční, pořádají na Safalátku vánoční zájezdy. Je o ně v tuzemsku i v cizině značný zájem. Přijíždějí kolony aut a autokarů, pro šejky z orientálních emirátů byl zbudován helioport, sportovci přibíhají na běžkách po dobře udržovaných tratích. Ve stáncích v podhradí se prodává sádrový rytíř Cyprián ve třech velikostech a paní Emilka rovněž ve třech velikostech. Program vrcholí s losováním vstupenek. Šťastný výher se zasedá v hodovní síni a večeří s bílou paní. Podávají se horké busty z hořčicí.

0: Akorát mezi dvěma kopci proti sobě, městečkem a malou vesničkou, oborou a lesem ze samých borovic, tak právě tam se mezi vysokánským rákosím blízká rybník Pardoubek. Ty kopce se jmenují Homolka a Hůrka, městečko Bělohrad, vesnička se jmenuje Brtev, obora Bažantnice a borovému lesu, tomu říkají všichni jednoduše Borek. Rybník Pardoubek má na starost porybný Šťovíček, co ostává v domku na horním konci, a tomu domku říkají rybáři a všichni místní Bašta. Je to už hezká řádka let, co se tatínkovi Valentínovi a mamince Hermíně narodil malý kapřík Pepa. První rok ho rozhodně nebylo do délky zase tak moc, vešel by se klidně do jedné dlaně. Za to druhý rok to už by byly zapotřebí na milého Pepu, tedy aby se vešel, hned dlaně dvě. A zrovinka druhý rok, co byl Pepa na světě v rybníku Pardoubek, se potkali právě s malou Štikou Aneškou.
1: Jejda, ty teda umíš uhánět.
2: Normálně. My to tak děláme vždycky. Stojíme a potom co to dá? To kvůli lovení.
1: Ty máš ale zoubku. S tebou bych se prát nechtěl.
2: My Štíky se nepereme. Na koho zaútočíme, s tím je konec.
1: Jejda! Ty na mě chceš zaútočit?
2: Máš rozum. Vždyť jsi skoro tak velký jako já. My chytáme jen na jedno otevření. Už jsem moc veliký.
1: Vždyť jsou mi hnedle dva roky. Zrovinka mám narozeniny.
2: Jo. A jak víš, že máš narozeniny právě dneska?
1: My kapři je máme vždycky v tuhle dobu. Všichni. Protože se každý rok právě v tuhle dobu vykulíme z jikry. Všichni.
2: My Štíky máme narozeniny také ve stejnou dobu. Ale spíš z jara. Když je po zimě hodně vody. Mně je teprve jeden rok.
1: Jejda. Jak to, že mě jsou dva a jsem o kousek menší než ty, když je ti teprve jeden a jsi zase o kousek větší?
2: Rosteme hrozně rychle. Třeba máš zase víc rozumu, když jsi starší. Tak bysme to třeba mohli dát dohromady. Já porostu a ty obstaráš přemýšlení.
1: To bych asi rád. Já tady v rybníku žádné kamarády nemám. Teda zatím. Teprve se rozhlížím. Jenom nevím, jak ti mám říkat.
2: Jmenuji se Aneška.
1: Jejda, ty jsi holka?
2: No, asi budu, když se jmenuju Aneška. Tak zase ho nevím. Ono to s tím tvým rozumem asi zrovna nejlepší nebude, co? I když jsi starší. A taky jsi mi ještě neřekl, jak se jmenuješ ty.
1: Já se jmenuju Kapr Pepa a s holkama nekamarádím.
2: To děláš velikou chybu, maličký, stařičký kapře. No, kapře. Spíš kapříku. Jestli jsi si ale někdy všimnul, tak jsme my Štíky tady v rybníku nejenom nejrychlejší, nejsilnější, ale také nejkrásnější.
3: To jenom, abys potom nelitoval. No, prosit tě nebudu.
1: Když já žádnou Štiku ještě neviděl. Já se držel víc u dna a s maminkou v hejnu. Ale je pravda, že ti to náramně sluší.
0: A ono skutečně. Malá Štika měla zelenavé boky a na nich světlé penízky, jakoby ale zase do proužků, a bříško skoro bílé. Ploutvičky tmavé, ale zase napříč pruhované, jenomže nejvíc ze všeho se Pepíkovi na nové kamarádce Anešce líbily její žluté, skoro zlaté oči.
2: Tak tedy ujednáno. Čím začneme? Do čeho se pustíme nejdřív, když jsme teď právě z ničeho nic noví kamarádi?
1: To já ale přece nevím, Aneško.
2: Vždyť to říkám, kapřík, žádný kapr. Má dva roky a nic ho nenapadá.
1: Mohli bysme si asi nějak trochu hrát, Aneško?
2: Zapomeň, na to jsem moc velká, chlapečku. Co tak ale trochu sportu? Budeme závodit, milý malý kapře Pepo.
1: Budeme hrát na honěnou. Vůbec ne závodit.
2: Klidně. Máš babu?
0: Pepa se rozjel za Aneškou, ale kde už byla štika, když Pepa dorazil právě tam, co byla Aneška prve? Na břehu porybný šťovíček z rovínka študoval vodu z malé placaté lahvičky, když je uhlídal.
4: Já to jsem ještě nikdy neviděl, aby kapr lovil štiku.
0: Mezitím se Pepa ve vodě zastavil a počkal, až k němu Aneška připluje. A netrvalo to opravdu zase tak moc dlouho a byla tady.
2: Proč mě nehoníš, když máš babu?
1: Nejdřív povíš, že jste vy štiky tady v rybníku Pardoubku nejrychlejší a potom chceš závodit. Nebo hrát na honěnou. To se ti podobá. To není žádná spravedlnost. Nikdo se nehádá, že jsi nejrychlejší.
2: Jo, s tou honěnou si to vymyslel přece ty. Kdo je tady na myšlení?
1: Budeme si hrát na schovávanou, abys věděla, Aneško. Žádné závodění, žádné honění. Kdo se líp schová, aby ho druhý nenašel, ten bude první.
2: Tak to jsi teda zase tak moc nepomohl, kapříku Pepíku.
0: On rybník Pardoubek zase tak moc veliký nebyl. Pepa ho měl obeplutý za malou chvíli, jenomže po Anešce nikde ani stínu. Pepa se ještě zastavil na chvíli u dna, opatrně obeplul hlubokou tůň úplně dole v rybníce, kde ostával kapitální sumec Horymír, proplížil se přes písečný nános vzadu a ono opravdu. Malá štika Aneška dočista nikde.
1: Jejda! Přece neodletěla z rybníka vzhůru docela jako divoké kachny. Někde tady bude. Ale kde?
0: A právě když proplouval pomalounku blíž u rákosí, zalesklo se něco u tenkých rákosových stonků. A ono to bylo zlaté oko štiky Anešky, které jí prozradilo.
1: Jejda! A mám tě!
2: No, jak jsi mě uhlídal, Pepo?
1: To víš, 2 roky jsou 2 roky. Znám to tady dokonale. Lesknou se ti na mělčině oči ve sluníčku, Aneško.
2: Tak to asi bude. Nesmím na mělkou vodu. No, teď jsi se schováváním na řadě ty? Já to tady sice tak dobře neznám, jako ty, to víš, 1 rok je teprve jenom 1 rok, ale uvidíme.
1: Mně nenajdeš, Aneško. Schovám se u stavidla.
0: Pepa se schoval pod stavidlo, když v tom už Aneška plula kolem. Vůbec si ho nevšimla. Jenomže potom všechno pokazil zase sám porybný šťovíček. Umanul si totiž, že popustí trochu vody, protože se mu jí zdálo moc a bál se, že kdyby zapršelo, aby se neprotrhnula hráz. Popustil, tedy stavidlo trošku níž, jenomže on se pohnul.

0: a nepustilo. A ona to štika Aneška drží a nepustí, dokud kapříka Pepíka nezatáhla zase zpátky do rybníka.
1: To jsem z toho jelen, teda siven. Tak nejdřív kapr honí štiku a potom štika chce polknout kapra skoro tak velkýho, jako je ona sama. No velkýho, no, jsou oba ještě dost pod míru.
2: Podívej, jak si mi potrhala ploutev na ocásku.
3: Však ona ti zase naroste.
4: Buď rád, že jsi zůstal doma, nebo jsi chtěl do světa, do náhonu přes mlýnské kolo, do řeky a potom třeba do moře. Tam je mladíku voda slaná, ta by ti nechutnala. A taky, co bys tam jedl?
0: Ozvalo se za nimi a on to starý kapr Bartoloměj. Jenomže to ještě nebylo pro ten den všechno. Právě když se vraceli podél rákosí, najednou se Aneška zastavila.
3: Stůj, Pepíku, teď ti ukážu, jak lovíš tiky. Vidíš tamhle tu malou rybku?
2: Jejda, ale vždyť je to malý kapřík.
3: Snad nechceš lovit malého kapříka z našeho rodu. Vždyť je letošní. Seš sice starší, ale nevíš nic. A nebo špatně vidíš. Vypadá sice jako malý kapřík, ale není to kapřík. Řekni, kde má čtyři fousky, jaké nosí kapři pro parádu a jaké máš i ty? Fousky má jenom dva. Je to malý karas. A také není holenku letošní. Je možná starší než my dva dohromady.
2: No čtyři fousky nemá. Ale že by byl starší než my dva dohromady?
4: On karas zase tak moc nevyroste. A když? Tak hrozně pomalu. Musí mít už nejméně 7 roků, aby měl tak polovičku Pepovy délky. Budou mu skutečně nejmín 3.
3: Tak vám oběma děkuju. Karásek už o nás ví. Takže se připraví. A taky už to není ono, když mě viděl.
5: Nepřibližovat se, jsem ozbrojen.
0: Volal na ně malý karas a zůstal na chvíli stát. Jenom ploutvičky na ocásku se mu pomalu vlnily. To už ale Pepa i malá štika Aneška připluli blíž a začali si milého karáska prohlížet pořádně a zblízka. Teda pusinku měl malou, ale grační, o moc menší než Pepa a taky víc dolů. Pepík to mohl sám poznat, kdyby si prve všimnul, když ho měl za kapříka. Karásek měl také menší ploutvičku nahoře a trošku víc do obloučku.
2: Jak se jmenuješ, karásku?
5: Říkali mi Lojzík.
3: Proč už ti tak říkat nebudou, když ti tak říkali?
5: Nevidíte? Sama jste prve chtěla útočit. Už bych tady nebyl, kdybych vás nevaroval. A vy taky ne. Jsem tu jako návnada, na štiky. Na hřbetě mám obrovský hák, že ho sotva unesu a od něj vede šňůra na břeh, kde sedí rybář, co mu ten vedle říká Frolík.
2: Jejda, jako návnada?
4: Rybáři to tak dělají. Chytí si malého karáska, dají mu na záda háček, hodí ho do vody, aby plaval sem a tam, a když se nějaká štika chystá lovit karásky a skočí, už má nejenom karáska, ale i háček v tlamě a už jí rybář, v našem případě Frolík, táhne na břeh a je ámen s oběma.
0: Byl dnes zase povídavý starý kapr Bartoloměj, ale to on rád, protože si na své moudrosti hodně zakládal.
2: Jak jsi ozbrojený, karásku?
5: Teď jsi to slyšel. Mám na zádech 3 obrovské háky. Štika zaútočí, skočí, napíchne se na hák a jde z vody. Teda rovnou na pekáč.
2: Tak ten hák zahoď a pojď s námi.
5: Ono to zase není jenom tak. Vlastně to ani nejde. Já tam mám ten hák na pořád.
2: A bolí to?
5: Nebolí, ale je to strašně těžký na plavání. Taky vadí ta šňůra, co má druhý konec rybář Frolík. Plavat můžu, ale jenom tady do kolečka.

0: tě z toho dostaneme.
1: Tak to se zvědaví jak. Rybáři mají právě tohle náramně důkladně promyšlené.
0: Když teda líčí rybář Frolík chudáky malé rybky Karásky na štiky, tak ať teda štiku pořádně pozná.
2: Pověděla Aneška, pošeptala něco Pepovi a potom to začalo. Tak nejdřív ze všeho milá Aneška nelenila a vyskočila z vody. Potom o kousek dál, potom ještě dál a potom nejdál. Frolík vyletěl ze své rybářské skládací stoličky, jako by ho od spoda píchlo.
3: Štika! Tluče tady štika! A je to kusanec! Božinku, na to čekám celý život.
2: On totiž, Frolík, ještě jak tě živo nic nechytil a teď si představoval, jaká to bude sláva, až donese do restaurace pod hrází opravdovou vlastnoručně ulovenou štiku. A tak hned začal s Karáskem Lojzíkem na prutu pochodovat podél břehu a koukal, kde štika Aneška tluče a kde ne. A jak tak chodil a chodil, zamotal si rybářskou šňůru do rákosí, že už víc zamotat ani nešla. A právě na to čekala štika Aneška, kapřík Pepa a vlastně a úplně ze všech nejvíc malinký Karásek Lojzík.
0: Honem, Lojzíku, chyť se hákem za ten stonek rákosu.
2: Potom chytil Karáska za ocásek a tál. Jenomže na to měl milý Pepík síly málo. A tak Pepíkovi nakonec musela, i když trochu nerada, pomoct ještě malá štika Aneška, která se zatím vrátila. Ta chytila za ocásek také Pepu a když zatáhli oba společně, vytáhli háček Karáskovi ze zad. No a jenomže tam pořád ještě byla ta protivná šňůra.
0: Musíme toho Lojzu navlíknout ještě víc zpátky, jako korálek, aby byl hák daleko. Povlíkneme ho ještě kus po šňůře.
2: A tak to také udělali. Když byl hák daleko a Karásek Lojzík sice na šňůře, ale také daleko, překousla Aneška Frolíkovu rybářskou šňůru a Lojzík byl na svobodě.
3: Ta potvora štika překousla vlasec. A návno do půlkla. Ať se jí ten háček v požeráku zpříčí.
4: Já tu štiku viděl, Frolíku. Byla jenom o fous větší než ten tvůj karas na udici. Myslím, že ho nesežrala. Jednoduše ti ho vyfoukla. Když chceš velkou štiku, tak musíš líčit větší karase. Jenomže takové dosíťky nechytíš, ty Matějko.
5: Když jste mě zachránili, tak to můžete být jako moje maminka a tatínek, když jsem tu cizí a nikoho neznám.
6: To jsem teda ještě neviděl, aby spolu měli kapr a štika malého karase.
0: Tak buď náš kamarád. Já se jmenuji Pepa a tohle je štika Aneška, co tě na ní políčili.
5: Cože? To se mám kamarádit s holkou.

0: Chudý mlynářský tovaryš a kočička. Žil byl v jednom mlýně starý mlynář, který neměl ani ženu, ani děti, a u toho sloužili tři mlynářští pomocníci. Když u něj byli už několik let, jednoho dne jim řekl: jsem starý a rád bych si už odpočinul. Vydejte se do světa a ten z vás, který mi přivede toho nejlepšího koně, ten se stane mlynářským mistrem, dostane můj mlýn a zaopatří mne na stáří. Jeden z těch mlynářských byl ale takový neduživý pacholíček, kterého ti druzí dva měli za hloupého. Mlýn mu nepřáli a on o něj vlastně ani moc nestál. Tak se vydali společně do světa a když přišli vesnici, řekli ti dva tomu hlupáčkovi: zůstaň tu, Honzo, stejně v životě žádného koně nezaopatříš. Ale Honzík na ně nedal a šel dál. Když se setmělo do černočerné noci, byli zrovna u nějaké jeskyně, tak si vlezli dovnitř a uložili se ke spánku. Ti dva chytráci počkali, až Honzík usne, potom tiše vstali a utekli pryč. Honzu nechali v jeskyni a mnuli si ruce, jak dobře to zařídili, ale nemělo se jim to vyplatit. Když vyšlo slunce a Honza se probudil v jeskyni, rozhlédnul se a zvolal: bože, kde pak to jsem? Vstal a vyškrábal se z jeskyně a pokračoval v cestě lesem. Jak tak šel, přemítal a uvažoval: teď jsem v tom lese sám, samotinký, jak pak teď přijdu k nějakému koni? Jak tam tak rozumoval, potkal malou strakatou kočičku, která mu dala křesťanské pozdravení a pak se ho ptala: co pak tu děláš, Honzíku? A ty mi stejně nemůžeš pomoci, povzdechl si. Jen nech na hlavě. O tom, že bys chtěl krásného koně, si cvrdlikají ptáci v celém lese, řekla kočička. Pojď se mnou a zůstaň u mne 7 let jako můj věrný služebník. Pak ti dám koně krásnějšího, než jsi kdy v životě viděl.
1: No, to je mi ale podivuhodná kočka, pomyslel si Honza. Ale uvidíme, zda je pravda, co mi řekla.
0: Tak vzala kočička Honzíka sebou do svého zámečku, kde žili ostatní kočky a ty jí sloužili. Běhali po schodech sem a tam a byli veselé a v dobré náladě. Večer, když všichni usedli k tabuli, museli 3 kočky hrát. Ta první hrála na basu, druhá fidlala na housle a třetí foukala ze všech sil do trumpety. Když se kočky najedly, sklidili stůl a strakatá kočička řekla: no, Honzíku, teď si se mnou zatancuj.
1: Ne, odvětil, s kočkami netancuj, ještě nikdy jsem to nedělal.
0: Tak ho dejte spát, poručila ta strakatá kočka ostatním kočkám. Tak mu rozsvítili v ložnici, jedna mu stáhla boty, druhá punčochy a třetí nakonec svoukla světlo. Druhého dne přišly kočky opět a pomohly mu z postele. Jedna mu natáhla punčochy, jiná mu uvázala podvazky, další přinesla boty, jiná ho umyla a ta poslední mu otřela ocasem obličej.
2: To je měkoučké, pochvaloval si Honza.
0: Ale i on musel kočkám posloužit. Celý den sekal dříví, k čemuž dostal stříbrnou sekru a klíny, stříbrnou pilu a měděnou palici. A za odvedenou práci dostal dobré jídlo a pití a zaopatření, ale za celý ten čas neviděl ani človíčka, jen tu strakatou kočku a její kočičí čelátku. Jednou mu ta strakatá řekla: jdi na louku, posekej ji a trávu usuš. A dala mu stříbrnou kosu a zlatý brousek s tím, aby to střežil jako oko v hlavě a v pořádku jí to vrátil. Tak Honzík šel a udělal, co mu bylo poručeno, a po vykonané práci přinesl kosu, brousek i seno domů a ptal se, zda už nedostane slíbenou odměnu.
2: Ne, řekla strakatá kočka, musíš pro mě ještě něco udělat. Tady je stavební dříví, tesařská sekera, úhelník a vše, co je nutné. Vše ze stříbra. A z toho mi postav
0: nejprve malý domek.
1: Tak Honza postavil dům a pak si zase stěžoval, že vykonal všechnu práci a stále nemá žádného koně.
0: Ale zatím uběhlo těch 7 let jako půl roku a strakatá kočička se ho ptala, zda chce vidět svého koně.
1: Ano,
0: řekl Honza. Tu otevřela dveře domku a uvnitř stálo 12 koní. Ach, ti vám vypadali překrásně. Vyhřebelcováni do lesku, byla radost na ně pohledět. Kočička řekla Honzíkovi, teď jdi domů. Tvého koně ti nedám, ale za 3 dny přijdu a přivedu ti ho. Tak se Honza vydal domů cestou, kterou mu ukázala. A protože nedostal nové šaty, musel jít v těch starých hadrech, ve kterých přišel a které mu byly po těch letech dost malé. Když přišel domů, byli tu i ti 2 a každý přivedl svého koně. Jednoho slepého a druhého, co kulhal. Honzo, kde máš svého koně? Ptali se. Přijde za mnou za 3 dny? Tu se smáli a řekli, no Honzo, to bude jistě ten nejlepší kůň na světě, když se táhne 3 dny za tebou. Honza šel do světnice, ale mlynář mu řekl, že nemá chodit tak rozedraný a otrhaný ke stolu. Jeden by se za něj musel stydět. Tak mu dali trochu jídla ven. A když šli večer spát, ti 2 mu nedopřáli ani postel. Musel si vlézt do kurníku a tam se uložit na slámu. 2. dne, když se probudil, byly ty 3 dny pryč a přijel kočár, tažený 6 překrásnými koňmi. A jeden sloužící vedl 7. a ten byl pro Honzu. Z kočáru vystoupila půvabná princezna a vešla do mlýna. Ta princezna byla ta strakatá kočička, které Honzík 7 let sloužil. Zeptala se mlynáře, kde je ten malý mlynářský pacholek. Tu mlynář řekl, nepustil jsem toho trhana do mlýna, leží v kurníku. Tu princezna řekla, aby ho hned přivedli. Jeden sloužící mu přinesl nádherný oděv a on se musel umýt a převléknout. A když byl hotový, vypadal jako nějaký král. Potom si princezna přála vidět koně, které přivedli ti 2 druzí. No, jeden byl slepý, 2. chromý. Tu poručila sloužícímu přivést toho 7. koně. A když ho mlynář viděl, řekl, že takového na svém dvoře ještě nikdy neviděl. A ten je pro Honzu, řekla. Tak to je mlýn jeho, pravil mlynář. Ale princezna mu řekla, aby si koně i svůj mlýn ponechal a vzala svého věrného Honzu a posadila do kočáru a odjela s ním pryč. Nejprve jeli k tomu malému domku, který postavil za pomocí stříbrného nářadí. Stal se z něj velký zámek a všechno uvnitř bylo ze zlata a stříbra. A pak měli svatbu a on byl bohatý. Tak bohatý, že měl po celý život dostatek. Proto si dávejte dobrý pozor, než někoho označíte za hlupáka. Mohli byste jednou zůstat stát s dlouhým nosem, jako ti 2 mlynářští pomocníci.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Na Štědrý den bylo všude sněhu po pás a ze střechy visely křišťálové rampouchy. Ovečka zrovna pekla vánoční cukroví.
2: Já jdu na ryby,
1: oznámil beránek. Když dorazil k rybníku, vysekal díru do ledu a začal rybařit. Netrvalo dlouho a udice sebou zaškubala.
2: To je ale ryba,
1: pochvaloval si beránek, když jí vylovil. Zabalil jí do šátku a vracel se spokojeně domů. A jak se tak brodil sněhem, znenadání hup, hup, hup a objevili se tři vlci jako hory a zubili se na beránka.
2: Jeje, řekl beránek.
3: Žádné jeje, řekl první vlk. Dej sem rybu a basta.
2: Nedám,
1: bránil se beránek.
3: A dáš?
2: Nedám.
3: A dáš?
2: Nedám.
3: A proč pak? Podivili se vlci.
2: Protože,
1: přemýšlel chvilku beránek,
2: protože by bylo jedné ryby pro vás málo. Ještě byste se poprali.
3: No jo, to je pravda, uznali to vlci. Ale co budeme dělat?
2: V rybníce je přece ryba habaděj,
1: poradil jim beránek.
2: Tam si jich můžete nachytat, kolik chcete.
1: A tak se vlci vydali k rybníku. Chvíli přecházeli kolem díry v ledu a přemýšleli, až ten první vlk povídá.
3: No jo, ale jak ty ryby dostaneme ven?
4: Já nevím, řekl druhý. Mně se zdá, že se jim nějak nechce.
5: Zas nás ten beránek nachytal,
1: zoufal si třetí. Beránek mezi tím našel v lese pěkný stromeček a pyšně si ho nesl domů. Už tam skoro byl, když v tom najednou hup, hup, hup, tři vlci jako hory a zase se zubí na beránka.
2: No vida,
1: řekl beránek.
3: Žádné vida, dej sem rybu a basta.
2: A proč pak jste si ji nechytili sami?
1: Divil se beránek.
3: Protože nevíme jak.
2: Tak já vám to povím. Tady máte prut, na konci udice je háček, ten hodíte do vody a počkáte, až se vám na ní ryba pověsí.
1: Vlci udělali, jak jim beránek poradil.
6: Už něco táhnu,
1: zajásal po chvíli první vlk.
3: No tak táhni, táhni,
1: radili druzí dva.
3: To je divná ryba,
1: podivili se vlci, když vytáhli starou bačkoru.
5: Zase nás ten beránek ošidil,
1: rozlobili se. Mezitím beránek už byl doma a zdobil vánoční stromeček. Buch, buch, buch, ozvalo se.
2: Co pak to je?
1: Podivila se ovečka.
4: My, tři králové, jdeme k vám, to je štěstí, zdraví, tohleto vinčujem vám.
1: A venku stály tři smutní králové, jako tři nejsmutnější vlci.
2: Tak, co pak chcete?
1: Zeptal se beránek.
4: My chceme rybu, bu, bu,
1: zabrečeli králové.
2: Vy popletové, takhle k večeru to už ryby na udice neberou. Víte co, zkuste je chytat na ocasy.
1: Za chvíli byli vlci zpátky u rybníka a ponořili ocasy do vody. S večerem přišel mrazík a hned za ním mráz, až všechno praštělo a vlčí ocasy ve vodě zamrzly.
4: Mně se zdá, že už jsem něco chytil,
1: řekl první vlk.
3: Nám se to zdá taky,
1: řekli druzí dva.
3: Tak, hej, rup!
1: A táhli ze všech sil. Najednou to všude kolem začalo křupat a praskat. To, jak se led na rybníčku prolomil.
4: To je zima,
1: brečeli vlci a v mrazivé vodě plavali rychle ke břehu. A už se otřepávají jako mokří vlci. Najednou koukají a nechtějí věřit svým očím. Opodál ve sněhu se plácá ryba, velryba, že by jí mělo i pět vlků dost a dost. A tak i vlci měli Vánoce. Ozdobili si v lese strom, pekli rybu na rožínku a vlčími hlasy vyli koledy.

Mach a Šebestová byli žáky 3. B, bydleli v jednom činžáku a chodili do školy spolu. V domě bydlela paní Kadrnošková se psem Jonatánem a paní Cibulková s kočkou Micinkou a když se všichni 4 potkali na schodech, byl z toho pěkný cirkus. Micinka prskala jako křeček, Jonatán řádil jako tygr, paní Cibulková pištěla strachy, paní Kadrnošková křičela: Jonatáne, ticho! A nájemníci vybíhali z bytů, co se to pro boha děje. A tak se nedivte, že se Šebestová Jonatánovi tu a tam posmívala. Haló, haló, haló, proč je koček málo? A tak štěkám jako hrom, ať je koček milion. Jonatána to zlobilo, ale jinak byl s Machem a Šebestovou kamarád a občas ráno paní Kadrnoškové utekl, aby je do školy doprovodil. Paní Kadrnošková mu tyhle výlety jen tak netrpěla. Vyběhla pokaždé za ním a volala: Jonatáne domů, Jonatáne domů. Jenomže chytit Jonatána nebylo tak lehké. Jonatán byl pes a pes běhá rychleji než nějaká paní Kadrnošková. Ale tak úplně zbytečné to běhání zase nebylo. Mach a Šebestová byli aspoň včas ve škole a paní Kadrnošková se proběhla na čerstvém vzduchu, což je velice zdravé. Jednou, když se Mach a Šebestová rozloučili před školou s Jonatánem a sedli si do své lavice, vešla do třídy soudružka učitelka a řekla: Milí žáci, dnes si vás vyzkouším z přírodopisu. A vyvolala Macha, co ví o zajících. Jenže Mach toho věděl o zajících moc málo. Znal akorát zajíce na smetaně a tak stál a říkal pořád dokola: Zajíc obecný žije v lese, žije v lese, žije v lese. A soudružka učitelka řekla: Poslouchej, Machu, to ví každé malé dítě, že zajíc obecný nežije na poště nebo v cukrárně. Radí nám, řekni, čím se živí, kolik má zubů a tak dále. Ale Mach neměl o zajíčích zubech ani ponětí a soudružka učitelka řekla: Tak dost, sednout, zítra tě vyvolám znovu a jestli to nebude lepší, tak se těš. A když potom v poledne škola skončila a všichni šli domů, řekl Mach Šebestové: Člověče, Šebestová, ty se máš. Odpoledne si můžeš hrát s Jonatánem a já, abych seděl doma a učil se o zajících. No řekni, nemám já smůlu. Ale sotva to řekl, uviděl takového zvláštního pána, který lezl v trávě po 4 a Šebestová povídá: Hele, Machu, ten pán si hraje na psa, koukej, co dělá. Ale Mach zavrtěl hlavou: Šebestová, ty seš přece trdlo, co by si hrál na psa, takový starý člověk si nebude hrát na psa. Ten pán ztratil brejle, vsaď se. A měl pravdu. Ten pán ztratil brejle a nemohl je najít, protože brejle se bez brejlí špatně hledají. Jenže Mach naštěstí brejle měl a tak ty brejle našel a starý pán měl radost a řekl: Tak abyste věděli, za to, že tak hezky pomáháte starým lidem, něco vám dám. A pak se pěkně na oba usmál, vytáhl z kapsy utržené telefonní sluchátko a podal je Šebestové. A Šebestová z toho byla trochu vedle a řekla: No jo, to je od vás moc hezké, že nám to dáváte, ale k čemu nám to bude? S tím se přece nikam nedovoláme. A chtěla to sluchátko vrátit, jenomže neměla komu, protože ten starý pán byl pryč. To jsem blázen, divil se Mach. Kde ten člověk je? Ale Šebestová řekla: Tomáš Fuk, radši mi řekni, co s tím sluchátkem budeme dělat. Můžeš do toho volat: Halo, halo, halo, proč je koček málo? Zasmál se Mach a Šebestová se zasmála taky a z legrace řekla: A tak štěchám jako hrom, a ti koček milion. A jen to řekla, ze sluchátka se ozvalo: Říkáte milion koček? Prosím, jak si račte přát.
a Mach a Šebestová koukali jako uvěvení, protože všude kolem byla najednou strašlivá spousta koček, kocourů a koťat, bílých, černých a mourovatých. Kocouři seděli na cestě, kočky na stromech a koťata na střechách a všechno to mňoukalo, až uši zaléhaly. První se vzpamatovala Šebestová a řekla: poslouchej, Machu, to není možný, tolik koček, že to má na svědomí to sluchátko. A Mach řekl: no jo, ale co teď s těma kočkama? Když je vezmu domů, tak mě naši vyhodí. Víš, co to je milion koček? A Šebestová se ťukla do čela a řekla do sluchátka: halo, prosím vás, my si s těma kočkama nevíme rady. Mohl byste je dát zase pryč? A ze sluchátka se ozvalo: ale prosím, jak si přejete? A v tu ránu nebyla široko daleko ani jedna kočka, ani jeden kocour a ani jedno koťátko. A Mach řekl: člověče Šebestová, ono to vážně funguje. To je úplně fantastický, chápeš to? Nechápu, řekla Šebestová, ale fantastický to teda je. A oba kroutili hlavami až domů. Jonatán seděl na okně v prvním patře, už z dálky jim štěkal na pozdrav a Šebestová řekla: chudinka malý, ta Kadrnošková ho už zase zamkla. Ale Mach se zasmál: haha, jestli chceš, bude na to tata dole. A vzal sluchátko a řekl: prosím vás, nemohl by být Jonatán chvilku ptákem? A ze sluchátka se ozvalo: proč ne? Když si přejete, aby byl ptákem, tak bude ptákem. A to už měl Jonatán v okně křídla a Mach dole křičel: no tak poleď, na co čekáš? A Jonatán zamával křídly a snášel se níž a níž, až přistál přímo před Šebestovou. Vypadal divně, moc mu to s těmi křídly neslušelo a Mach pokrčil nosem: poslouchej, Šebestová, s takovou příšernou obludou si přece nebudeme hrát. No řekni. Jenomže Šebestová řekla: já myslím, že si děláš zbytečné starosti. Stejně si hrát nemůžeš, musíš se učit. Zítra jsi zkoušený ze zajíců. Ale v tom se Mach dal znovu do smíchu: haha, já mám nápad. Proč bychom si nemohli hrát rovnou se zajícema? A hned řekl do sluchátka: prosím, my bychom hrozně potřebovali, aby z nás byli tři zajíci. A ze sluchátka se ozvalo: ale klidně, když chcete být zajíci, tak budete zajíci. A než bys řekl švec, Mach, Šebestová a Jonatán byli zajíci a hopkali k lesu. Potkali tam starého zajíce s šedivými fousy a když mu řekli, co jsou zač, přivedli jim plno kamarádů a s těmi si hráli celé odpoledne nahoněnou a přitom si vyprávěli o zajíčím životě, počítali si zuby a taky chlupy, takže když příští den soudružka učitelka Macha vyvolala, Mach mluvil skoro celou hodinu a soudružka učitelka nechtěla věřit svým uším a říkala si: no ne, je to vůbec možné, aby žák třetí B věděl o zajících víc než já? A dala Machovi velikánskou jedničku a Mach si sedl, usmíval se a Šebestová mu šeptala: Machu, člověče, to sluchátko je úplná senzace, to ti teda řeknu. A Mach kývl hlavou: to je fakt, něco tak ohromného jsem ještě neviděl, s tím zažijeme věcí, to budeš teprv

je k mání lenochod, co vám však nikdo neprodá, je jedno zvíře pod. Já kdyby svět byl bez podů, co bych měl za život, jen ráno sejdu ze schodů, už za mnou běží pot. I co se týče postele, já spávám v ní on pot.

bez chyby, my lidi ne, my ne. Já osobně mám body rád, jsou prostě úžasní, a kdo mi to chce vyčítat, ten ať si ujasní, že ze zvířat k nimž od věku lvne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku, pes, kočka, kůň a pot.

0: Tati?
1: Hmm?
0: Tati, promiň, že tě ruším, ale píše se Dubsp nebo Zb?
1: Jak to Dubsp? Zb jako Božena.
0: Jaká Božena, tati?
1: No Božena, co jí unes kníže Oldřich.
0: Kterou?
1: No Boženu s velkým B. Líbila se mu taky unes.
0: A kde ho měla?
1: Na koni, kde by ho měla? Kníže přece nepojede na motocyklu.
0: Proč by nejel na motocyklu, tati?
1: No protože knížata jezdí na koni. Tak vysadil Boženu a jel.
0: A kde měla to velký B, tati?
1: No kde by ho měla na začátku?
0: Na začátku toho motocyklu?
1: Na začátku jména. Kníže Oldři, Žano, unes Boženu, Žano, která se píše s velkým B.
0: Žano.
1: Ovšemže.
0: A jiná ne, tati?
1: Jak to jiná ne? Když je to Božena, tak se píše vždycky s velkým B. To máš už dávno vědět.
0: A kdyby to byla Vendula?
1: Jaká Vendula?
0: Co je odnes kníže Oldřich?
1: Hernaj z kníže Oldřich, co pak mluvím turecky? Boženu odnes, co by dělal s Vendulou, prosím tě.
0: A co dělá s Boženou, tati?
1: Hele, nebuď. Prostě si pamatuj, že se psala s velkým B.
0: Ta Vendula?
1: Božena. Každá Božena se psala s velkým B.
0: I kdyby ji neuzved.
1: Kdo? Kníže Oldřich nikoho nezvíhal. Kníže, že ano, a ne nějaký nosič. Kdo ti takovou hloupost zase řek?
0: Přece ty, tati.
1: Já ti dám, že já.
0: Jsi říkal, že kníže unesl Boženu s velkým B?
1: No počkej, unesl, to je něco jiného, tomu si špatně rozuměl. Co pak ty nevíš?
0: Jsme se ještě naučili o Boženě.
1: Jsme se naučili. Takový věci máš dávno vědět i bez učení. Božena šla k potoku a tam přeprala, co?
0: Velký B.
1: Ale.
0: Malý B.
1: A Hernaj, to neumíš trošku logicky myslet?
0: Oldřicha.
1: Ale Oldřicha, proč by se s ním prala, s Oldřichem? Ona prala v potoce prádlo, že ano? Ručník zrovna prala a on tam tudy jel a unesí...
0: Ten ručník.
1: No, Boženu unes. Hernaj, co by dělal s ručníkem? Ručníků měl plno, Božen měl málo.
0: Kolik jich měl, tatí?
1: Žádnou neměl, proto si ji unes. A to nebylo jen tak, víš, jak vypadá takový únos? To je člověče fofr. Přijel k potoku, hrrr na ní, a než se vzpamatovala, tak ji měl zamotanou v ručníku a tryskem na hrad. Toho nesměl člověče nikdo chytit, je, to by bylo. Co se směješ tak hloupě?
0: Jak mohu utíkat tryskem, když byl v ručníku?
1: Hernaj, mi už přechází trpělivost. Pořád do toho pleť ručník. Ačkoliv jsem ti 10krát říkal, že Oldřich unesl Boženu a jde o to, že Božena se píše s velkým B, protože je to co?
0: Protože to je... Co to je, tati? Protože to...
1: Protože to je vlastní jméno. Na to jsi se přece ptal, ne?
0: Na to jsem se neptal, tati. Mě Božena vůbec nezajímala.
1: Hurvajs, nehejbej mi žlučí. Proč se bavíme takovou dobu o Boženě, abys mi nakonec řekl, že tě vůbec nezajímala?
0: Protože jsem se ptal, jestli se Dub píše s P nebo s B.
1: Tak ti říkám, že z B jako Božena, co unesla Oldřich. Hele, a ty mi tadyhle za trest stokrát napiš Boženu z B jako Dub.
0: Ale tati...
1: Neodmlouvej a piš.
0: Kdybys tati řekl, jak se píše Dub.
1: Neodmlouvej. Já to naučím takový Dub, že si to budeš pamatovat na věční časy, ty nepozoro, nepozorná.
2: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Vulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lase říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lase naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídili Lase. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí, ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat sáně zase nahoru k Bulerbinu. A Lase se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
4: Hele, a nemohl bys si ho vymyslet hned, řekl Bose.
3: Ale Lase povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel Zevrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali. Ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vida, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše růžový květ. Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď. To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli. Proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: prodali krk a uši. Mýdlovou vodu měli kocourci rádi. Ale zrovna jako vy, jen do hrnéčku na bubliníky. Na mytí už jiný. A když té vody bylo plné umyvadlo, ošívala se i pacička, pečlivá kočička. A kocouří kluci, hajdaláci, jak viděli tolik vody, byli zježeni jako kaštan ve slupce. No prosím, už zas dotírá, reptal Macourek, sotva teta Micka byla z dohledu. Předevčírem jsem se myl, včera jsem se myl a pořád jí to nestačí. To se ví, nic jiného neumí, než co ten krčák. Čumáček ti taky patří, nezapomeň, že máš ouška. Fousky jsou taky tvoje. To snad je u ní nemoc, nebo co? Rozčiloval se Camfourek. I pacička mínila, že je to nepříjemné, ale co se dá dělat, když teta na mytí trvá a nedá si to vymluvit. Tak si krásně notovali a voda v umyvadlech zatím chladla a chladla, až vychladla docela. Camfourek jí vyzkoušel jen jedním drápkem a jáš, až se otřásl. Jaká je? Zajímala se pacička. Mokrá, jako vždycky, ale ještě k tomu studená. To zase bude jednou mytí. A to teda ne, vzpáčil se Macourek. V mokré vodě bych se třeba ještě umyl. Ale jestli je dokonce studená, tak konec, šmitec, žádné mytí nebude. Ale to přece nejde, co by řekla teta, hrozila se pacička. Teta nic nepozná, jelikož ji chytře ošulíme, tvrdil Macourek. A hned ukázal, jak. To se nejdřív navlhčí mýdlo, pak se ručník štědře nakropí a zmačká, jakože se někdo utíral. Pak se trochu nabrindá kolem a nakonec se špičkou tlapky navlhčí krk a taky uši, aby byly jako umyté. Nevypadalo to špatně, docela jako po důkladném umytí. Však se teta Micka nestačila divit, jak brzy jsou dneska hotovi. Vážně jste se už umyli? A pořádně? Jasně, teto, přímo vydrbali. Ještě mám mokrý krček, hele, tvrdil Macourek. A opravdu měl mokrý flíček pod bradou. A já, ouška, pospíšil si Camfourek. A skutečně měl vlhkou šmouhu za uchem. Podívejme. A co ty, pacičko? Já nic. Já se, prosím, dobře utřela. Špitla pacička, aby to kocourkům neskazila. A tak se přitom červenala, že teta Micka, jestli měla do té chvíle podezření, teď měla jistotu. No, tak jsme si zažertovali. A teď doopravdy, než se vrátím, budete čistotou jen svítit. Krk a uši prohlédnu zvlášť, dodala teta, a už se po nich ani neohlédla.
1: Jejda, to je nemilé, naříkala pacička.
0: Camfourek byl taky jako spražený. Jen Macourek pohodil hlavou, že to je toho, co má být, no prostě nevyšlo to.
1: Ať si, stejně si pomůžu. Ještě dneska prodám krk a uši a bude pomytí. Jak prodáš? To jde? Samozřejmě. Čí je krk? Můj. A uši? Taky moje. A když je něco moje, můžu to prodávat? No můžu. Takže jestli chcete, nechám vás prodávat se mnou, nabídl velkoryse Macourek. Já bych moc chtěla, hlásila se pacička.
2: Já taky. Honem, pojďme na to, než se teta vrátí,
0: pobízel Camfourek. Jenže tak rychle to nešlo. Prodávat se totiž nedá jen tak, halabala za dva na dlaň, ber, co je, a jsme si kvit. Napřed potřebujeme plakát, aby se vědělo, že máme něco na prodej. Psát bude ten, tedy kdo nejmíň škrábe, rozhodl Macourek. Macourek škrábal nejhůř. Camfourek psal o trochu líp a Pacička psala, jako když tiskne. Což právě potřebovali, protože plakát jako natisknutý nejlíp vypadá. Tak se Pacička připravila a Macourek začal diktovat. No, prodá se Prima krk a Bezva uši. Tečka. Nejlacinější na světě, vykřičník. A nebo radši dva.
2: To je dobré,
0: liboval si Camfourek.
2: A za kolik vlastně budeme prodávat?
1: Za korunu kus?
0: Měl už to promyšlené Macourek.
2: A co když je ucho na kraji trochu vykousnuté?
0: Staral se Camfourek, neboť se včera popral s kočičákem, který, jak známo, kouše, když neví kudy kam.
2: To se asi musí slevit, že?
1: To si nikdo nevšimne, prosím tě,
0: usoudil Macourek, když ucho odborně prohlédnul.
1: Necháme to tak, dobře se to pamatuje a skoro každý na to má.
0: No a pak už zbylo jenom napsat ceduličky s cenou, které se dávají na zboží. Macourek začal počítat, kolik by jich mělo být.
2: Tak, to máme můj krk a tvůj krk a její krk, dohromady tři krky. K tomu moje uši a tvoje uši a její uši dvakrát.
1: Ale to ne... Já mám přece jedny uši, jako vy,
0: bránila se Pacička.
1: Prosím tě, nepleť se do toho, to vím taky, že máš jedny, jenže dohromady dvě, takže to budou třikrát dvě uši a třikrát dva krky, to je vlastně jeden krk a třikrát, ne dvakrát, tři uši, safra, jak to počítám?
0: Zamotal se do toho Macourek.
2: Velice špatně,
0: mínila Pacička.
1: No, ty to zas víš, tak si to spočítej sama, když jsi tak chytrá.
2: Jejda, a ráda. Tři krčky a třikrát dvě ouška, to je 9 ceduliček.
0: Měla to Pacička co by dub. A skoro stejně rychle ty ceduličky napsala. Povedlo se jim to náramně. Když vyrukovali s tím krásným plakátem, seběhnul se celý dvůr. Dokonce i strýc Mour odložil noviny a začal se zajímat. Jenže někde se musela stát chyba. Korunky se vůbec nesypaly, jak prorokoval Macourek. Zadarmo okukoval kde kdo, ale nikdo jaksi neměl zájem kupovat.
2: Tak se mi zdá, že to moc neprodáme.
0: Vzdychl Camfourek a Pacička pravila, že má taky ten dojem. Macourek je ale okřikl, ať nesejčkují,
1: protože prodávání vždycky chvíli trvá. To už je takový zvyk.
0: A skutečně, najednou kupec byl. A jaký?
3: Vidím, že něco prodáváte.
0: Zajímal se strýc Mour.
3: Můžu si to prohlédnout?
1: Jasně, strejdo. Jen si to omrkni. Máme tu 6 prvotřídních oušek a 3 výběrové krčky. Cena je výhodná. Kousek za korunku. Dohromady, strejdo, 9 korunek. Ale platí se hned,
0: pospíšil si Macourek.
3: No, zboží vypadá kvalitně. Trochu je sice ušmourané, ale za tu cenu zasné drahé.
0: Vezmu to všecko. Rozhodl se strýc Mour a vysázel 9 korun, ani fousem nehnul.
3: Macourek jak bytě schrábnul a už měl jen jednu

0: zásadně Macourek. Jenže mu to nepomohlo. A to ne. Můj krk a moje uši nesmí na veřejnost nemité, rozhodl strýc Mour. A vytasil se s takovým rejžákem, že všechny chlupy vstávaly už od pohledu. Ty tímhle nás chceš mít? Drkotal zděšeně Macourek. Vás? Ne. Kde pak? Zavrtěl hlavou strýc Mour. Vydrhnu si jen to ukoptěné zboží, co jste mi prodali. Navíc Macourek nečekal. Skočil k umyvadlu a jak se mydlil, tak se mydl. A Camfourek s pacičkou zrovna tak. Najednou jim vůbec nevadilo, že je voda mokrá, ba dokonce je docela studená. Copak, divil se strýc Mour. Vy mi umýváte moje zboží?
1: No jistě, vždyť jsi to strejdo zaplatil. My jsme ti to počítali s mytím podle potřeby,
0: vymýšlel si pohotově Macourek. No, to jsem tedy koupil líp, než jsem čekal, liboval si strýc Mour. Ale kdybyste někdy neměli čas, stačí říct, já si je klidně vydrnu sám.
1: Ne, my budeme mít čas vždycky,
0: slibovali honem Kocourci a Pacička. A taky, že měli. Když někdy mysleli, že nemají, stačilo jim, aby si vzpomněli na strejdův rejžák a hned se mili rádi ochotně, ba dokonce se zpěvem. Však i vám se ta písnička může hodit, kdybyste snad někdy chtěli krk a uši místo mytí prodávat.

0: písnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Byl jednou jeden mramorový les, ale nebyl to docela obyčejný les. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný, a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Snad proto, že byl i trochu pohádkový. Ale ani v pohádkách není vždycky všechno, jak má být. I v pohádkách občas někdo zazlobí. A protože chování muchomůrek začínalo být napováženou a nejstarší a nejmoudřejší hřib Strakoš si s nimi už nevěděl rady, zbalil do rance pár buchet a vyrazil do sousedství za chytrými liškami. Vítejte, sousede, vykřikla překvapeně liška Chytroliška. Co pak nám nesete? Buchty, odvětil Strakoš, vybalil ranec a usadil se do pohodlného křesla svých oranžových příbuzných. Liška Chytroliška spořádala buchty na posezení a teprve potom větřila dál. Vás něco trápí? Tak ven s tím, sousede. Hřib vzdychl. Mám velikou starost a protože vy, Liško Chytroliško, jste známa svým důvtipem, řekl jsem si, že vás požádám o radu. Liška se zatvářila polichoceně a zapila poslední buchtu kapkou rosy. Muchomůrky, pokračoval zasmušile Strakoš, jsou čím dál nepřátelštější. Jak s nimi máme žít v jednom lese? Muchomůrky, říkáte, podivila se Chytroliška. Přesně tak, přikývl Hřib. Tak je vyžeňte, navrhla opatrně Chytroliška. Dobře víte, že to nejde. Bylo by to proti mramorovým zákonům. Postavte tedy armádu a bojujte s nimi. Ozbrojte se suchými šiškami, loňským mechem a jehličím a máte vyhráno. Nadchla se Liška pro boj. I když předtím se pro jistotu rozhlédla, zda poblíž nestojí některá muchomůrka. Nechci bojovat, zavrtěl Strakoš hlavou. Tak podejte na muchomůrky stížnost a nebo je dejte vsadit do vězení, vyštěkla Chytroliška, které začínala docházet trpělivost. Všechny? Zděsil se Strakoš. Tak velké vězení, aby se do něj vešlo 300 muchomůrek, neznám. Liška se ušklíbla. S vámi je těžká řeč. Nic se vám nelíbí, nic vám není vhod. Pak se ale zamyslela a dodala. Ale že jste to vy, drahý Strakoši, něco vám přece jenom navrhnu. Nebude to však zadarmo. A nastavila dlaň. Hřib vysázel do dlaně 60 zlatých semínek a Liška se naklonila blíž, aby mohla zašeptat svůj ďábelský plán. Obejděte celý les a všem, které potkáte, vyprávějte, jaké máte s muchomůrkami trápení. Mám snad pomlouvat, vylekal se Strakoš. Proč pomlouvat? Pozdvihla Chytroliška udiveně obočí. Budete přece mluvit pravdu. Nic si nemusíte vymýšlet a uvidíte, že zakrátko se v mramorovém lese nenajde jediný, kdo by s muchomůrkami prohodil slovíčko. Ještě se nad svým plánem ďábelsky zachechtala a pak vyprovodila návštěvu ke dveřím. Nemusím bojovat, nikoho vyhánět ani zavírat do vězení. Možná to tak špatný plán přece jenom není, uvažoval Strakoš cestou domů. A právě v tu chvíli potkal Ryzce. Začal tedy popravdě vykládat o všech křivdách, kterých se kdy muchomůrky na ostatních dopustili. Plán by možná vyšel, kdyby... kdyby lišky, známé pletichářky a nevěrnice nezačaly klevetit. Vlastní nápad se chytrolišce zalíbil natolik, že se do pomlouvání pustila sama. Ještě téhož dne běželo 6 oranžových lišek na štíhlých nožkách k muchomůrkám a odtamtud k ryscům, potom k holubinkám, k ustřepkám, bedlám a penízovkám. Každému vyprávěli, co vyslechla chytroliška od strakoše, jenže tak trochu v obráceném pořadí. Navíc si lecos přimysleli a zakrátko byl les vzhůru nohama. Nikdo nevěděl, zda muchomůrky ubližují hříbkům nebo naopak. Zda klevetí lišky, hříbky, muchomůrky anebo někdo docela jiný. Ze všech stran se ozývalo. Už jste slyšela, že muchomůrka královská ukousla ucho starému strakošovi? Představte si, že liška, chytroliška, musela utéci před hříbky, aby si zachránila holou kůži. Bude válka? Připravte si zásoby a začněte sbírat jehličí. Hřiby zaútočí v neděli ráno. A nebo žádná válka nebude, protože všechny muchomůrky sedí ve vězení. A tak dále, a tak dále. Jak se jednou začne klevetit, neberou pomluvy konce. A tak vypukla v mramorovém lese houbová válka. Beze zbraní, ale o to zákeřnější. Pomlouvalo se a lhalo, vymýšlelo, špinilo a hanilo jedna radost. Až musela zasáhnout sama příroda. Spustil se takový liják, že houby měly co dělat, aby se zachránili. A na pletichaření najednou nezbyl čas. Na klevety se v tom liáku docela zapomnělo. Jen hřib strakoš si slíbil, že pro příště se ďábelských rad lišky chytrolišky raději vyvaruje.
1: O hádavé holčičce. Takovou hádavou holčičku, jakou byla Emilka, ještě nikdo nikdy neviděl. Když ráno vstávala, už se hádala. A hádala se celý den. Večer, když šla spát, hádala se znova. Škorpila se s botičkami a tkaničkami, s panenkou a míčkem, s jídlem, s tím vlastně nejvíce, s maminkou a tatínkem, s listonošem a kominíkem, se všemi dětmi, ba i s vlastním stínem. A večer se hádala s postýlkou a přikrývkou, s lampičkou a s knížkou. Zkrátka, hádala se a hádala, v jednom kuse hubačila. Pusa jí jela, jako by byla namazaná. Přikryj mě pořádně, křičela večer na přikrývku. Nevidíš, že mi čouhají nohy? A když svítilo slunce, zlobila se na svůj stín. Nechoď pořád se mnou, já tě nechci. Jdi si kam chceš, proč se mi věšíš na paty? A tak pořád do kolečka. Nebylo proto divu, že hádat i hubačit se naučili i její nohy. A potom to začalo. To jste měli vidět a slyšet. Emilka šla po ulici, nesla se jako princezna, šla a šla, krok za krokem, nožka za nožkou, a přemýšlela, s kým by se měla pustit do hádky. V tom slyší, jak její levá noha povídá pravé. Teď bychom měli jít doleva. Ma ne, ne, odpověděla pravá noha. Myslím, abychom šli doprava. Doleva jít je lepší, odpověděla levá noha. Já říkám, že doprava, křičela pravá noha. Já půjdu doleva, rozhodla se levá noha. A já zase doprava. Jak je libo, vážená pravonožko. Jděte si kam chcete, přece vás nedržím. Levá noha se mračila jako kakabus. Prosím, urazila se pravá noha. Půjdu si tedy, kam budu chtít. Vele, vážená levonožko. Nohu si proto na ramena nedám. Po těchto slovech se pravá noha pustila doprava, levá noha doleva a Emilka bác! Ležela na zemi jak dlouhá, tak široká, ani nevěděla, jak se to stalo. Když vstala, obě kolena měla odřená. Plakala a s ní naříkala levá noha a slzy ronila i noha pravá. Emilka si oprášila sukénku a šla dál. Kulhala, belhala se, krůček za krůčkem, nožku za nožkou. No, teď bych šla doprava, ozvala se levá noha. Najednou, podívejme se, ušklíbla se pravá noha. Vy si jděte kam chcete, já teď půjdu doleva. A pravá noha se to namířila doleva, levá noha doprava a chudinka Emilka zase bác. Jak dlouhá, tak široká se natáhla a ani nevěděla jak. Plakala a naříkala, kolena ji bolela, ale zase vstala. Sukénku si oprášila a řekla si, že na bolístky je nejlepší zmrzlina. Jak jen mohla, belhala se na zmrzlinu, ale nohy se jí hádaly dále. Každá si šla, kam chtěla, ta tam, ta zase onam. Levá dopředu, pravá dozadu, potom levá chtěla utíkat, pravá zase zůstat stát a potom levá stála a pravá noha utíkala a to Emilka vždycky jen udělala. Bác, bác, bác. Nohy měla spletené jako preclíky, jako velikonoční pomlásku nebo jako vánočku. Přešla jí chuť na zmrzlinu a tak, že se dostala domů. Ještě na schodech se jí nohy hádaly, nemohly se dohodnout. Levá noha skákala přes dva schody dopředu, pravá noha couvala o dva schody dozadu a přitom se dále hádali a hubačili v jednom kuse. To už bylo s Emilkou zle. Neušla jediný krok, aby nezakopla, aby neupadla jak dlouhá, tak široká. Už nebylo jiné rady, než aby s ní maminka šla k panu doktorovi. Pan doktor Emilku prohlédl, proklepal, na nožky si posvítil a jen vrtěl a kroutil hlavou a vážně pokyvoval. Emilka musela před panem doktorem chodit, procházet se, ale to byla podívaná. Jedna noha doleva, druhá dozadu, jedna noha dopředu, druhá doleva. Emilka pletla nohama a pan doktor se jen udiveně díval, pokyvoval hlavou a pro sebe si říkal, ale to je krásný případ. To je krásný případ. Takový jsem ještě neměl, no toto ještě nebylo. Chvíli naslouchal, jak se nohy hádají, jak v jednom kuse hubačí a jak se hašteří. Najednou se zeptal. Poslyšte, maminko, není ta vaše holka hádavá? Maminka, která svou Emilku milovala a zhlížela se v ní a nedala na ní dopustit, zavrtěla hlavou. Kde pak, pane doktore, Emilka a hádace, to je úplný andílek, nejhodnější dítko na světě. Když to maminka říkala, Zhlížela se přitom v Emilce a opravdu v ní viděla andílka. Ale pan doktor v andílky nevěřil a povídá.
2: Nevím, maminko, ale vy té holce ubližujete, když se v ní tak zhlížíte. Ona má vážnou nemoc. No, neříkám, že se nedá vyléčit. Lékařská věda je dnes na takové výši, že největší mrakodrap na světě je proti ní jak krabička od zápalek, takže se s tou nemocí ví rady. Emilka trpí chronickou hádanitidou a těžkou komplikovanou hubatitidou. Udělám, co bude v mých silách. Spolehněte se.
1: Když to pan doktor takto učeně vysvětlil, teprve teď maminka kápla božskou a nalila čistého vína.
2: Máte pravdu, pane doktore, ta moje holka je hádavá, až to není pěkné. Hádá se, hubačí a hašteří se v jednom kuse. A to je nějaký kus, pane doktore. Takový kus jste v životě ještě neviděl.
1: Tady to máme, zajásal pan doktor.
2: To je jasný případ. Vaše holka svou hádavostí a hubačením nakazila obě své nohy. Jestli se nepřestane hádat a hašteřit, nohy jí pořád budou dělat alotria. Je jediný lék. Do postele. Nehádat se, nehubačit a nehašteřit se. To byl pro Emilku hořký a nejprotivnější lék. Ležet, nehádat se a nehubačit, což to lze vydržet. Ale přece jen to zkusila.
1: Ležela v postýlce jeden den, dva dny a když ležela třetí den, řekla svým nohám.
3: Nožky, nožičky, povězte, je nám to zapotřebí ležet a ležet, ani si nemůžeme zaběhnout na zmrzlinu.
4: To je pravda,
1: ozvala se pravá noha.
4: Mně se ležet vůbec nechce.
1: A ku podivu, levá noha souhlasila.
4: Myslíte, že mně se chce ležet? To je nějaká zábava. Běhat, to je něco.
3: Co myslíte, nůžky, nožičky, povídá zase Emilka. Zkusíme to, přestaneme se hádat. Nebudete mi už dělat příkusy a alotria.
1: Což pak my, povídají nohy, nožičky, my se už hádat nebudeme. Jenom jestli ty to vydržíš nehubačit. Víš přece, co řekl pan doktor, že ty si nás nakazila.
3: Dám si už pozor, slibovala Emilka.
1: Nezapomeňte však, že to není lehké vyléčit se z tak těžké a nakažlivé nemoci, jako je
2: nebo jak to pan doktor povídal.
1: Nakonec všechno dobře dopadlo. Emilka si dávala pozor. Nehádala se, nehubačila, ani se nehašteřila. A proto také se jí nožičky, nožky brzo uzdravily. Už se jí nepletly jako preclík, nebo jako velikonoční pomláska a jako vánočka. Už nechodili, jak se jim zachtělo a zamanulo, nebo jak je napadlo. Už přestali Emilce dělat psí kusy a různá alotria. A tak zase mohli s Emilkou běhat, mohli se rozběhnout pro zmrzlinu a nemuseli se bát, že se natáhnou a odřou a rozbijí si kolena.

0: rybky.
1: Povídá paní Nováková svému muži. Tato, vzal jsi ten lék po obědě?
2: Nevzal, už jsem zdravý, já to nepotřebuju.
1: Já vím, ale když dneska nemáme žádný moučník...
3: Bere prášky místo moučníku.
0: No, prášky se nemají jíst vůbec, když je nepotřebuješ.

0: Už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli.
1: Dobrou noc,
0: povídá Křemílek a zavřel oči.
1: Kde pak?
0: Vzdychl si Vochomůrka.
1: Jak zavřu oči, dostanu chuť na povidla. Tak si je zítra uvaříme z borůvek.
0: Zívl Křemílek a usnul.
1: Tak si je uvaříme.
0: Zívl Vochomůrka a usnul taky. Spali sotva chvilku, když se za oknem ozvalo bručení a trochu jako nadávání. Křemílek a Vochomůrka se posadili v peřinách. Za oknem přešlapuje měsíc. Celý je pěkně stříbrný, jen na levé tváři má černý flíček. Křemílek vyskočil z postele, otevřel okno a povídá:
1: co pak se ti to stalo?
2: Ale nahoře se převrch škopík tmy a já teď takhle vypadám,
0: zabručel měsíc. Křemílek si olízl prst a zkusil flíček smít.
2: Kde pak?
0: Zabručel měsíc.
2: To je pravá noční tma.
0: A to už se s hekáním vykutálel z postele taky Vochomůrka.
1: A to by se muselo najít něco jiného,
0: povídá moudře. Křemílek vzal svatojánkovou lampu a posvítil měsíci do tváře. A světlo smylo černý flíček jako voda.
2: Děkuji, já vám to někdy oplatím,
0: řekl měsíc a chce odejít nahoru na nebe. V tom ale zvedl nos a chvíli čichal.
2: Vy tu máte borůvková povidla, ne?
1: Ale ne, to tu jen voní od toho, jak jsme si o nich s Vochomůrkou povídali,
0: řekl Křemílek.
1: Vařit budeme až ráno.
2: Já bych se borůvkových povidel ujedl.
0: Olízl se měsíc a odešel na nebe. Hned ráno se Křemílek s Vochomůrkou dali do vaření borůvkových povidel. Přinesli velký kotel, pověsili ho nad ohniště, nasypali do něho borůvky a cukr a udělali pod tím oheň. Chodili kolem kotle a míchali povidla vařečkou. Ale povidla byla pořád hustší a vařečka vázla a Vochomůrka povídá:
1: to jsou ale líní povidla.
0: Přidal pod kotel náruč pryskyřičných skolků, aby se povidla hnula. Povidla začala být neklidná. Pak si řekla, že se podívají, kdo jim to zhora nedá pokoj vařečkou a zdola připaluje paty. Hnula se a vyvalila se z kotle. Rozběhla se po světnici rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. A ti dva vyskočili na židli, ale povidla je dohonila. Vyskočili na stůl, ale už mají povidla za patami.
1: Musíme ještě výš,
0: volá Křemílek a utekl dvířky na půdu. Vochomůrka se hrne za ním, ale za Vochomůrkou utíkají povidla.
1: Chodem, schováme se za komín, tam nás povidla nenajdou,
0: volá Vochomůrka. Ale povidla si nadešla komínem a přišla jim po střeše naproti.
1: Je, tak si aspoň jednou líznem,
0: řekl Vochomůrka a namočili si do povidel prst, ale nelízli si.
1: Nějak na to nemám chuť,
0: povídá Vochomůrka.
1: Je to moc,
0: řekl Křemílek. A povidla rostla do všech stran. Už tam nebyla pařezová chaloupka, ani paseka, ani les. Všude byla jen sladká povidlová tma. A tu v té povidlové tmě vyšel měsíc. A dal se do výtečné povidlové tmy a všechno to snědl. Potom se pomaloučku odkutálel nahoru na nebe.
1: To je hodné. Jenže my jsme se vlastně ani nalízli.
0: Povídá dost smutně Vochomůrka.
3: Raz, dva, tři a...
4: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy. Proč by to vadilo? Hlavní je, že ho to baví. Mám starou babičku, taky říká staré zprávy. Taky ji necpeme, každý měsíc.

0: krabičku a v ní jenom staré jídlo. Koukám se chviličku a hele,
1: zas už se hýblo.
0: Mám starou ledničku, ze které se jídlo valí. Až jednou ochutnám, tak už pak
1: nebudu starý.

0: Špigy cvičení a jdeme na to!
1: Tady je Piggy a Hanka Kynichová a hlavně Hanka Kynichová.
2: A hlavně Piggy a vy, děti, na které jsem se moc těšila. A ještě dneska bych se chtěla chvilinku zastavit u toho, že vánoční svátky byly dlouhé, protože trvaly dost, skoro 2 týdny. Co, Piggy?
1: Vždycky ty nejdelší svátky a prázdniny připadají hodně krátké.
2: To se zdá i mým dětem a myslím, že i dětem doma. Ale víte co, my se sice naučíme teď cvik, kterým budeme formovat zadeček po Vánocích, ale vy ten cvik můžete cvičit v průběhu celého roku.
1: Zadeček?
2: Protože se hodně sedí ve škole, hodně sedíte u počítače. Maminka má třeba taky sedavý způsob zaměstnání a já bych teď chtěla prospět vašim hýždovým svalům, respektive tvaru vašeho zadečku. Piggy, co? Otoč si ke mně prdelkou, No jo, to je potřeba. Takže postavíme se děti rovně. Třeba se opřete o židli. Rukama chyťte židli.
1: Takže stojím proti opěradlu židle.
2: Proti opěradlu židle. Oběma rukama. Pravou nohu dej do zádu a opří o špičku.
1: Jo, dobře.
2: Na levé noze stojíš. Máš stabilitu? Děti,
1: co
2: máte
1: stabilita?
2: To je jako, že nepadáš, proto se držíme té židličky.
1: A myslel, že to je jako chřipka nebo tak.
2: Ne. A teď tu nohu zanožíme nahoru.
1: Nahoru.
2: A pustíme dolů.
1: Dolů.
2: A já ti budu tempovat, protože to potřebuji dělat v rychlejším aerobním tempu. A pojď. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu. A až tě to bude bolet, tak mi dej nějaké znamení, jo? Tý-da-dý, ta-ta. Ta. Zdvihnu a povolím. Zdvihnu
1: Hanko,
2: a povolím.
1: Myslím,
2: zdvihnu a povolím. Tak a v tomto okamžiku ještě chvilku vydrž, drž a malinký hmyty nahoru patou. 5, 4, 3, 2 a pustíme nožku dolů. Takže, kde tě to pálilo?
1: No,
2: na zadečku.
1: Na té půlce té nožičky, co
2: aby
1: cvičila.
2: Aby ta jedna noha té druhé nezáviděla, tak se všechno musí udělat úplně stejně na druhou stranu. Takže stojíme na druhé nožce, opačnou dám do zanožení.
1: Kopítko dozadu.
2: Děti mají patu nahoře, špičku opřenou o zem a jdeme na to. Zanožím a vrátím. Tý-da-dý-da-dá. Zastav to nahoře a malinký hmyty dozadu. 5, 4, 3, 2, 1. Uf.
1: Já bych mohl ještě.
2: No tak super, tak si dáme ještě jednu sérii. Připrav
1: zase
2: druhou nožku a jdeme do zanožení a vrátím špičku na zem. Do zanožení a vrátím špičku. Do zanožení a vrátím. Do zanožení.
1: A to mi opravdu s tím zadečkem pomůže.
2: Pomůže, zpevníš ho, on se ti vytvaruje a malinký hmyty nahoře. A teď už hmytáme nahoře. 10, 9, 8, 7, 6, 5. A hotovo. Děti.
1: A druhá nožička sám už.
2: Druhou sám a já budu počítat do 8. Zdvihneme nahoru nožku a pustím špičku na zem. Zdvihnu nahoru, pustím špičku. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru a zastavím nahoře.
1: Vytám.
2: Super. Takže Piggy, teď musíme dětem vysvětlit, že toto byl posilovací cvik. A protože ten nám sval zpevní, tím pádem se dá říct, že se zkrátí. My opět ten sval musíme dostat do dobré kondice tím, že ho protáhneme. Takže si teď uděláme jeden stretchingový cvik. Postav se do roznožení, nožky dáme mírně od sebe a pomalu se předkloníme, až si prsty rukou chytíme špičky na nohou. A hmitám a táhne nás to pod prdelkou.
1: Ještě, že už jsme cvičili minulé to bříško.
2: Že už se můžeš předklonit vy. Tak a teď pomalinku obratel po obratli jdeme zase nahoru. Takže děti, Piggy, tento cvik se věnoval posilování a protahování hýžďových svalů. Vždycky ho můžete použít v okamžiku, kdy budete mít pocit, že je váš zadeček uvolněný. Mějte se moc hezky a příště se budeme učit, víš co?
1: Nevím.
2: Správně sedět.
1: Hanko, víš, že to bylo moc příjemné. Děkuju.
2: Ahoj.
1: Ahoj, děti. Dobrý den, pane
3: Tiše, chvilku.
1: Jo. Co je, tatí?
3: Abys byl chvilku ticho.
1: Teď já jsem úplně ticho, tatí. Jak to, že nejsem ticho, když náhodou jsem? To jsem mluvila já prvé, to nemluvil Hrýdek.
3: Mlčte už, mámko, ty. A poslouchejte.
1: Co?
3: Slyšíte?
1: Simano, tatí. Já ne, pane Spejble.
3: Jak to, že ne?
1: A ty něco slyšíš?
3: Kukačku, kdybyste chvilku mlčeli, tak byste ji slyšeli taky. Před chvílí kukala kukačka.
4: To já bych taky chtěla slyšet kukat. Já ještě neslyšela kukat.
3: To je strašně zajímavý pták, kukačka, nemyslete si.
1: A co je na ní zajímavého, že je tak zajímavá?
3: Všechno je na ní zajímavé.
4: A co nejvíc, pane Spejble, co nejvíc?
3: Zajímavé je na ní například to, že kukačka nikdy nekuká.
4: Jejda.
1: Kuká, tati, já ji slyšel tolikrát, že už bych mohl kukat sám.
3: To je právě ta mýlka. Ono totiž, když něco kuká, tak to nikdy nekuká kukačka.
4: A kdo tedy kuká, když nekuká kukačka?
3: No zamyslete se trošku, když nekuká ona kukačka, tak to může být jedině no.
4: Pan kostelník, pane Spejble.
3: Ale kostelník, co pak kostelník kuká? Kostelník přece zvoní, Máničko, od toho má zvon, aby zvonil, když je třeba poledne, žano, a ne aby kukal.
1: A vždyť pan kostelník nezvoní, tati, pan kostelník přece peče rohlíky a housky, si říkal, a na to nepotřebuje zvonit.
3: Moment, abychom si rozuměli, ty myslíš pana kostelníka z pekárny?
1: Ano, tati, já myslím pekaře pana kostelníka.
3: No proto, já myslím, že myslíš kostelníka.
1: Ne, taťuldo, já myslím pana pekaře.
3: No moment, ty myslíš pekaře kostelníka, ale ne pana pekaře.
1: Já přesně nevím, koho myslím, tati.
4: Já myslela toho pana kostelníka, co peče, pane Spejble.
3: Protože to je rozdíl. Pan kostelník je pekář, ale pan pekař je doktor, to je zubář. Ten mi dělal přece stoličku.
4: Kdo vám dělal stoličku?
3: Pan doktor pekář.
1: Jsi říkal, že jsi koupil v prodejně tu stoličku.
4: No.
3: Ale tadyhle stoličku v puse, Kože? Sedmičku. Aha. No, tu mi dělal pan doktor pekář, ten mi plomboval.
4: Protože byla děrová, vidíte, ta
3: ovšem,
4: stolička.
3: Ovšem, samo sebou.
1: No. On přitom kukal?
4: Jo.
3: Ale koukal, proč... Šmanko, ty proč by přitom měl kukat? Už jsi viděl doktora, který by při ošetřování pacienta kukal?
4: Já teda nikdy ne, pane Spejble, to
3: no
4: teda
3: tak,
4: nikdy ne.
3: No tak, proto ti povídám, že kuká kukačka, že ano. Jenomže, když kuká kukačka, tak nikdy nekuká ta kukačka, ale kdo? No, ne ta kukačka, nýbrž.
1: Pan doktor, tati.
3: Šmanko, teď jsem o tom...
1: Kominík, tati.
3: Ale kominík, už jsi slyšel kukat kominíka?
1: Slyšel, tati, včera po chodníku šla nějaká občanka a kominík na ní kukal z komína, aby si všimla, že vymetá a že je užitečnej.
3: Jenomže když v lese něco kuká, tak to není kominík a není to ta kukačka, je to vždycky a jedině kukaččák, kukačák, čák, sameček od kukačky.
4: A samečka nekuká nikdy?
3: Ovšem, že ne, to je ta zvláštnost, kterou lidi nevědí.
4: A co teda dělá samečka od kukačky?
3: No, hledá nějaké cizí hnízdo, aby tam snesla vajíčko.
4: Samečka.
1: Jak to cizí?
3: Protože ona do svého hnízda vejce nesnáší. Ona je podstrčí cizím ptákům, to jsi ještě neslyšel, pojem kukačí vejce.
4: A co dělá ve svém hnízdu teda kukačka?
3: Nic. Ona své hnízdo ani nemá. Ona ho ani nestaví.
1: A co teda staví?
3: Proč by ho stavila, když podstrkuje svá vajíčka do hnízda třeba kosovi, strnadovi a tak?
4: A proč je strčí ke kosovi nebo ke strnadovi?
3: Protože své hnízdo nemá, Máničko. Teď jsem to povídal a vysvětloval.
4: No?
3: Vajíčko musí být kde? V hnízdě. Kukačka hnízdo nemá, tak ho snese do hnízda třeba kocholoušovi.
1: Říkal strnadovi.
3: No tomu taky, prostě k cizímu. A oni jí mládě vylíhnou a vychovají.
1: A jak ho naučí kukat?
3: Jak to kukat?
4: Jak naučí tu malou kukačku kukat, když oni nekukají?
1: Strnad přece nekuká.
4: No.
1: Chocholouš taky ne a nikdo.
3: Co by ho učili kukat? To umí mládě od přírody samo. Co pak ty neumíš kukat?
1: Umím, tati.
3: No tak vidíš.
1: A ona mě snesla kukačka, tati?
3: Cože?
1: Jestli mě snesla kukačka.
3: Co to povídáš za nesmysl? Kdo je tvůj otec?
1: No já původně myslel, že ty, tati, jenomže když povídáš...
3: Jak to myslel? Jak to původně? Kdo je tedy původně, šmankote, podle tvého tedy tvůj otec?
1: Jsem kukačka, tati.
3: Prosím tě, seber se trošku. Ptám se tě vážně. Kdo je vlastně tvůj otec? Ptám se tě vážně. A ty plácneš, že kukačka.
1: Tak chocholouš, tati, já jsem řekl kukačka, protože jsem myslel...
3: Šmanko, ty máš zase dneska den? to mi zase začíná stoupat krev do hlavy.
4: Slyšeli jste to? Teďka zase zakukala, ale hodně vdáte, ani to nebylo slyšet.
3: Prosím vás, vemte se za ruce a dejte si odchod, nebo z vás začnu kukat já sám.
1: Šmano, tati, pojď máni, jdem poslouchat kukačku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
1: Ahoj, tati.

0: Honza Silák. Byl jednou jeden muž a jedna žena a měli jedno dítě a žili úplně sami v jednom stranou položeném údolí. I událo se tenkrát, že matka šla do lesa, aby tam jedlové chrastí nazbírala a malého Honzíka, který měl zrovna 2 roky, vzala sebou. Bylo právě jaro a dítě se radovalo z pestrobarevných květin a šli stále hlouběji do lesa. Pojednou předně vyskočili z křoví 2 loupežníci, popadli matku i dítě a vedli je do hlouby lesa, kam co rok ani človíček nepřišel. Žena prosila snažně loupežníky, aby jí i dítě nechali běžet, ale srdce loupežníků byla z kamene. Neslyšeli její prosby ani kletby a silou je táhli dál. Asi po 2 hodinách úmorné cesty trním a křovinami přišli k jedné skále, kde byly dveře, na které jeden z loupežníků zabušil a oni se i hned otevřeli. Teď šli dlouhou, temnou chodbou, až přišli do obrovské jeskyně, kterou osvětloval jen oheň hořící v krbu. Na stěně visely meče, šavle a jiné mordýřské náčiní, které se v tom světle zlověstně blištělo. Uprostřed stál černý stůl, kolem něhož seděli 4 loupežníci a hráli v kostky. Náčelník seděl v čele. Ten nyní přistoupil k ženě, když vešla, a nabádal jí ke klidu, aby se nebála, že jí nikdo nic neučiní, že se jen musí starat o hospodářství a když bude vše v pečlivosti udržovat, nebude se jim u nich dařit zle. Pak jí podal něco k jídlu a ukázal jí postel, kde měla se svým dítětem spát. Tak žena zůstala u loupežníků mnoho let. A Honzík rostl a sílil. Matka mu vyprávěla příběhy a učila ho číst podle jedné staré rytířské knihy, kterou v jeskyni nalezla. Když bylo Honzovi 9 let, vyrobil si z jedlové větve pořádný kýj a ukryl ho za postelí. Pak šel ke své matce a zeptal se. Milovaná maminko, řekni mi, kdo je můj otec? Já to chci vědět. Matka mlčela a říct mu to nechtěla, aby na něj touha po domově nepřišla a taky věděla, že ti bohapustí loupežníci by Honzíkovi nikdy nedovolili odejít. Ale srdce se jí mohlo rozkočit z toho, že Honza nemá nikdy poznat svého otce. V noci, když se loupežníci vrátili ze své loupežné výpravy, vytáhnul Honza svůj kýj, postavil se před loupežnického kapitána a řekl: teď chci vědět, kdo je můj otec. Jestli mi to okamžitě neřekneš, srazím tě k zemi. Začal se kapitán smát a vrazil Honzovi takový pohlavek, až se kluk skutálel pod stůl. Honza se postavil, ale mlčel. A jen si pomyslil, no, ještě rok počkám a pak to zkusím znova. Možná to půjde lépe. Když ten rok uběhnul, Honza znova vytáhnul ten svůj klacek, setřel z něj prach, prohlídnul si jej a pravil. To je pořádný kýj. V noci přišli loupežníci domů, pili víno, jeden žbánek za druhým, až jim začaly padat hlavy. Tu popadnul Honza svůj kýj a postavil se před kapitána a zeptal se ho, kdo je jeho otec. Kapitán mu zase vrazil pohlavek, až se chlapec skutálel pod stůl. Ale Honzík ihned vstal a udeřil tím svým kyjem nejprve kapitána a pak i ostatní loupežníky tak vypráskal, že se nemohli údů v těle dopočítat. Matka stála opodál a byla překvapena jeho statečností a silou. Když byl Honza s touhle prací hotov, šel k matce a pravil jí. Tak to by bylo. Ale teď chci vědět, kdo je můj otec. Milovaný Honzíku, řekla mu matka, pojď, budeme otce hledat, dokud ho nenajdeme. A vzala kapitánovi klíč ode dveří. Honzík zatím popadnul pytel od mouky, naházel do něj zlato, stříbro a vše cenné, co nalezl, a když ho naplnil, hodil si ho na záda. Tak společně opustili jeskyni a Honza vykulil oči, když z té jeskyní temnoty najednou vyšly do světlem zalité krajiny venku, do zeleného lesa, mezi květiny a ptáky, pod slunce, zářící na blankitné raní obloze. Na chvíli se zastavil a těmi věcmi se celý uvytržení kochal, protože něco takového ještě nespatřil. Matka hledala cestu domů a když už několik hodin šli, tu šťastně dorazili do onoho údolí k jejich chalupě. Otec seděl před dveřmi a rozplakal se radostí, když poznal svoji ženu a slyšel, že Honza je jeho syn. Oba je dávno za mrtvé pokládal. A Honza, ač měl teprve 12 let, byl o celou hlavu větší než jeho otec. Vešli společně do světnice, ale sotva Honzík svůj ranec na lavici u pece položil, v celém domě to zapraskalo, lavice se rozlomila, podlaha se prolomila a ranec se propadnul do sklepa. Bože, ochraňuj nás, zvolal otec. Co to je? Teď si naši chalupu zničil. Jen si z toho nic nedělejte, otče, odvětil mu Honza. V tom ranci je toho tolik, kolik je na nový dům třeba. A otec s Honzou se dali do stavby nového domu, nakoupili dobytek i polnosti a začali hospodařit. Honza oral pole a když za pluhem šel a zabral, tu nepotřebovali ani voli, aby ho táhli. Příštího jara Honza pravil. Otče, vezměte peníze a nechejte mi udělat kýj vážící jeden centnýř. Chci se vydat do světa. Když byla požadovaná palice hotova, opustil Honza otcovský dům a šel, až dorazil do hlubokého černého lesa. Tu uslyšel, co si praštět a svištět. A když se rozhlédl, uviděl jedli, která se od zhora zase nahoru jako provaz stáčela. A když se podíval ještě výš, tu uviděl velkého chlapa, který ten strom popadl a jako vrbovým proutkem jim otáčel. Hola, co to tam vyvádíš? Zavolal na něj Honza. Chlap odpověděl, ale já jsem si včera přinesl trochu proutí na koše a teď si dělám provázek, abych to koště svázal. Ten se mi líbí, pomyslel si Honza. Má sílu. A zavolal na něj. Dobře uděláš, když půjdeš se mnou. Ten chlap slezl dolů a byl vám o celou hlavu větší než Honza. A ten nebyl zrovna malý. Budu ti říkat, jedlý vrtil, řekl mu Honza. A šli dál společně. A šli a uslyšeli klepání a bušení tak silné, že se při každé ráně země chvěla. Brzy potom přišli k jedné mohutné skále, před kterou stál obr a pěstí z ní odsekával kusy. Když se Honza zeptal, co to tu činí, odpověděl mu, když chci večer spát, přicházejí vlci, medvědi a jiná havěť toho druhu, no čenichají mi tu a ňafají sem a tam a nenechají mě spát. Tak si chci postavit dům, abych měl klid. Jejda, toho bych mohl taky potřebovat, řekl si Honza a pravil k Silákovi. Nechej dům domem a pojď se mnou. Budu ti říkat Kámentlouk. Obr souhlasil a tak táhli tím lesem ve třech a všude, kam přišli, se dávala divá zvěř na útěk. Na večer došli k starému opuštěnému zámku, vešli dovnitř a v jedné komnatě se uložili ke spánku. Druhého dne ráno vyšel Honza do zahrady, která byla celá spustlá a zarostlá hložím a křovisky. A když tou zahradou procházel, tu před něj najednou vyskočila divoká svině a Honza nezaváhal a dal jí tím svým kýjem pár ran, až padla k zemi. Pak si Honza mrtvou svině přehodil přes ramena a přinesl jí do zámku. Tam jí narazili společně na rožeň a upekli a dobře se všichni poměli. Všichni tři se domluvili, že každého dne vždy jeden, na kterého přijde řada, zatímco dva zbývající půjdou na lov, zůstane doma a připraví pro každého k jídlu 9 liber masa. Prvního dne zůstal doma jedlý vrtil. Honza a Kámentlouk šli na lov. Když byl jedlý vrtil zaměstnán vařením, tu za ním do zámku přišel malý, celý svraštělý mužík a žádal si maso.
1: Opakuj se, ty ticho šlápku,
0: ocekl mu jedlý vrtil.
1: Žádného masa ti netřeba.
0: Ale jak se podivil, když ten malý nepatrný mužík na něj pojednou vyskočil a svými pěstičkami ho začal mlátit, že se nemohl ubránit. Svalil se na zem a dechu sotva popadal. A mužík neodešel dříve, dokud si svůj vztek na obrovi nevybil. Když se dva zbylí vrátili z lovu, neřekl jim jedlý vrtil nic o tom starému mužíkovi a o výprasku, který obdržel. Pomyslel si, až zůstanou doma, jen ať si toho malého nedůtklivce okusí. A s tou zlomyslnou myšlenkou byl spokojen. Následujícího dne zůstal doma Kámentlouk a vedl se mu stejně jako jedlý vrtilovi. Taky byl tím mužíkem zle vypořádán, když mu nedopřál ani kousek masa. Když ti druzí dva večer přišli domů, viděl na něm jedlý vrtil, co se mu stalo, ale oba mlčeli jako pěny a mysleli si, ha, ať si Honza taky tuhle tu polívčičku okusí. Honza, který musel dalšího dne zůstat doma, dělal svou práci v kuchyni a když nahoře u kotle stál a maso obhlížel, přišel onen mužík a bez dalšího si okus masa žádal. Tu si Honza pomyslil, je to nějaký chudý kmotr, můžu mu dát ze svého dílu a ti druzí dva zkrátka nepřijdou. A podal mu kousek masa. Když ho trpaslík snědl, přál si maso ještě jednou a dobromyslný Honza mu dal ještě jeden a pravil, že tohle je hezký kus masa a tím

Postavil, byl trpaslík venku ze zámku. Honza pospíchal za ním a viděl, jak trpaslík mizí v jedné skalní puklině. Dobře si to místo obhlédl a pak se vrátil zpět do zámku. Ti druzí dva, když do domu přišli, velmi se podivili, že je Honza v pořádku, a on jim vyprávěl, co se mu přihodilo. A tak déle už nemlčeli a pravili mu, jak se dařilo jim. Tu se Honza smál a pravil. Po právu se vám to stalo, když jste byli tak lakomí pro kousek masa. Ale je to ostuda, že jste tak velcí a nechali jste pouhého trpaslíka, aby vám napráskal. Pak všichni tři vzali koš a provaz a šli k tomu místu ve skále, ve kterém se ztratil trpaslík. Tam se nechal Honza v koši na provaze spustit dolů. Když koš dosednul na dno, našel Honza dveře a když je otevřel, seděla před ním překrásná dívka. No, byla vám tak krásná, že se to ani vypovědět nedá. A vedle ní seděl onen trpaslík a šklebil se na Honzu jako kočkodan. Dívka byla spoutána řetězy a dívala se na Honzu tak smutně, že ho popadla velká lítost a pomyslil si, tu musím z moci toho zlého trpaslíka vysvobodit. A uštědřil svým kijem trpaslíkovi ránu, až ten padl mrtev k zemi. V tom okamžení spadly z dívky ony řetězy a Honza byl její krásou celý okouzlený. Vyprávěla mu, že je královská dcera, kterou z její vlasti unesl loupeživý hrabě a tady v té skále ji zavřel, protože o něm ani slyšet nechtěla, že by se za něj provdala. A toho zlého trpaslíka k ní jako stráž posadil, aby ji trápil a všelijak soužil. Potom posadil Honza dívku do koše a nechal ji vytáhnout nahoru. Pak koš sjel zase dolů, ale Honza svým druhům příliš nevěřil. Pomyslel si, už jednou se falešně zachovali a o trpaslíkovi mi nic neřekli. Kdo ví, co mají v úmyslu nyní? A položil do koše svůj kij a bylo to velké štěstí. Neboť sotva se koš do půle té výšky zvednul, nechali ho ti dva nahoře zase padnout dolů a kdyby v něm Honza seděl, byl by teď dozajista mrtev. Ale Honza teď netušil, jak se z té hloubky nahoru dostane. A nebyl tu nikdo, kdo by mu poradil. Ach jo, to je smutné, řekl si. Budu tady muset bídně zahynout. A když se tak v podzemí procházel, přišel znovu do komůrky, kde předtím princezna seděla a všiml si, že trpaslík má na jednom prstě prsten, který se krásně lesknul a blištěl. Tak mu ho stáhnul a sobě nasadil a když ho na prstě otočil, to pojednou uslyšel nad hlavou nějaký šramot. Podíval se do výšky a uviděl tam poletovat džiny. Džinové mu pravili, že on je jejich pánem a že mu splní každé přání. Honza nejdřív celý oněměl, ale potom jim poručil, aby ho vynesli nahoru. Poslechli v okamžení a vyletěli s ním nahoru. Ale když byl nahoře, ani živáčka neviděl. A když se vrátil do zámku, ani tady nikoho nenašel. Jedlý vrtil a kámen tlouk byli pryč a tu dívku, princeznu, vzali sebou. A tak Honza otočil tím prstenem a přiletěli džinové a řekli mu, že ti dva jsou na moři. Honza tedy běžel a běžel, až stanul na mořském břehu a uviděl v dálce na vodě loďku, ve které ti nevěrní druhové seděli i s princeznou. V tom velkém steku skočil Honza do vody, aniž se zamyslil i s tím svým kijem a začal plavat, ale ta jeho palice centníře zvící ho táhla do hloubky a byl by se nakonec bídně utopil. Ale ve správném čase Honza otočil prstenem do třetice, přiletěli džinové a odnesli ho bleskem do loďky. Tam svou palicí srazil ty dva ničemníky z loďky do moře a dostalo se jim tak zasloužené odměny. S tou krásnou princeznou, která měla veliký strach a podruhé jím byla osvobozena, pak plul domů k jejímu otci a matce a tam
pak byli spolu oddáni,

0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: A teď ještě jednou.
0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Třetí kapitola. 4. srpna už nebylo pošmourno, slunce však zastíral podivný stín. Když se vykutálelo nad odpuštěné hory a objevilo se na červeném nebi, vypadalo chvíli černě. Oteplilo se. Naši cestovatelé celou noc jen putovali a putovali. Čenich se dal do fňukání.
1: Jsem unavený, řekl. Jsem už ze všeho unavený. Teď je řada na vás, abyste nesli stan a pánev na livance.
2: Je to dobrý stan, pravil Šňupálek. Musíme se však chránit před nadměrnou náklonností k majetku. Klidně ho zahoď. A pánev na livance taky. Stejně už na ní nemáme co dát.
1: To myslíš vážně? Zeptal se čenich udiveně. Zahodit? Do propasti?
0: Šňupálek přikývl. Čenich se vydal ke srázu.
2: Dalo by se v něm bydlet, bručel. Mohl bych se stát jeho majitelem a mít to jako vlastní stan až do smrti. Milý muminku, nevím, co udělat.
0: Máš přece jeskyni, řekl mu mumínek přívětivě. Čenich se teda zasmál a hodil celé zavazadlo do vzduchu. Udělalo mezi skalisky mohutný skok a pánev na lívance zazněla jako gong a čineli najednou. Skvělé, vykřikl mumínek a hodil do hlubiny ještě kastrolky. Dělali rámus ještě větší a trvalo hodně dlouho, než poslední kastrolek v propasti zmlkl. Už je ti líp? Zeptal se Šňupálek.
1: Ne,
0: řekl čenich a celý zbledl.
1: Zatočila se mi hlava.
0: Pak se jak široký, tak dlouhý natáhl na zem a odmítl jít dále.
2: Poslyš, přemlouval ho mumínek, máme naspěch. Musíme co nejrychleji najít tu malou.
1: Já vím, přerušil ho čenich. Tvou praštěnou slečnu Férku. Nedotýkej se mě, nebo se pozvracím.
2: Nech ho v klidu churavět, řekl Šňupálek. Budeme zatím trochu kutálet kameny.
0: Už jsi někdy kameny kutálel?
2: Ne, odpověděl mumínek.
0: Šňupálek si vybral mohutný balvan ležící kousíček od srázu. Dívej se. Rozhoupal kámen, raz, dva, tři, a ten se převrhl a zmizel v propasti. Běželi se podívat, jak padá. Balvan tančil do hlubin s rachotem, ne nepodobným hrmění, za ním se hrnul štěrk a mezi skalními stěnami se pak ještě dlouho rozléhala dunivá ozvěna.
2: Ha, to byla kamenná lavina, řekl Šňupálek nadšeně.
0: Můžu to zkusit taky? Zvolal mumínek a běžel k balvanu ještě většímu, který se jen tak držel na samém krajíčku propasti.
2: Opatrně!
0: Zakřičel Šňupálek. Bylo však pozdě. Balvan už rachotil dolů a za ním se řítil nešťastný mumínek. Kdyby neměl kolem bříška uvázané záchranné lano, bylo by asi na světě o jednoho mumínka méně. Šňupálek se blesku rychle vrhl na záda a vzepřel se nohama. Lano jej sevřelo tak silně, že měl pocit, jako by se rozlomil vejpůl. Mumínek se bezmocně klátil sem, tam v propasti a vážil nemálo, takže Šňupálek byl pomalu tažen stále blíž ke srázu. Lano mezi ním a čenichem se napjalo a začalo vléct po zemi i čenicha.
1: Nechej toho, fňukal čenich. Dej mi pokoj, je mi špatně.
2: Povede se ti ještě hůř, až sletíš za chvilku do propasti, pravil Šňupálek. Chop se lana a táhni.
0: A v hloubce pod nimi vykřikoval mumínek.
2: Pomoc, vytáhněte mě.
0: Čenich se posadil a zbledl ještě víc, jenže tentokrát s děšením. A hned se snažil odléct dál, vzpíral se tlapkami i oháňkou a mrskal sebou sem tam, čímž zamotal lano mezi kameny tak důkladně, že se přestali smekat za mumínkem.
2: A teď táhni, zavolal na něho Šňupálek. Až řeknu, musíš táhnout ze všech sil. Teď ne, ale teď. A tak táhli, co mohli. Centimetr po centimetru. Až konečně spatřili nad okrajem propasti mumínka. Napřed uši, pak oči, pak čenich, ale jen kousek, pak větší kus čenichu a nakonec mumínka celého. Při mé oháňce, prohlásil zachráněný, to kdyby viděla maminka.
1: Ahoj,
2: pravil čenich.
1: Jsem rád, že tě vidím, to já tě udržel.
2: Posadili se a dlouhou chvíli se uklidňovali. Najednou mumínek prohlásil, my jsme byli hloupí.
1: To jste byli,
2: souhlasil s ním čenich. Neodpustitelně pokračoval mumínek, trestu hodně. Co když jsme kameny shodili na hlavu malé slečny Ferky?
1: Taky na padrť,
2: poznamenal čenich. Mumínek vyskočil a prudce vykřikl, musíme dál, i hned. A tak pod načervenalým nebem s matným slunečním kotoučem pokračovali v sestupu. Pod horou tekl mezi kameny potůček. Byl jen mělký a na jeho dně se leskly šupinky kočičího zlata. Na břehu seděl Bambul. Koupal si ve vodě unavené nohy a sám pro sebe vzdychal. Vedle něj ležela tlustá kniha s názvem Hmyz severní polokoule, jeho zvyky a zlozvyky. Zvláštní, pravil Bambul. Ani jeden kus s oháňkou. V tom případě by šlo o dideroformii fnatopogetes, ale ta je velice obvyklá a oháňku vůbec nemá. A zase vzdychl. Mumínek vylezl ze svého úkrytu za skálu a pozdravil ho. Ahoj.
3: Ofoj, to jsem se lekl, odpověděl Bambul. A to jste zase vy. Myslel jsem, že nějaká další kamenná lavina. Dnes ráno to byla úplná hrůza.
1: A co?
2: Zeptal se čenich.
3: Kamenná lavina, co jiného? Odpověděl Bambul. Úplná hrůza. Všude kolem skákaly kameny velké jako domy. Rozbili mi nejlepší sklenici a já jsem skákal taky. Podívejte, jakou mám na hlavě bouli. Jenom se na ní podívejte.
2: Mám obavy, že jsme čirou náhodou několik kamenů schodili, řekl Šňupálek. Těžko se nechávají bez povšimnutí, když jsou takové velké a kulaté.
3: Chceš říct, že ta kamenná lavina bylo vaše dílo? Zeptal se Bambul váhavě. To jsem si mohl myslet. Pochopitelně. Nikdy jsem o vás neměl valné mínění a potomhle jsem na váškách, jestli se s vámi mám nadále stýkat.
2: Pak se od nich odvrátil a cákal si na své unavené nohy vodu. Za chvíli řekl,
3: ještě jste tady?
2: Hned půjdeme, odpověděl Šňupálek. Jenom bychom se tě rádi zeptali, zda jsi nevšiml, jakou má nebe nezvyklou barvu.
3: Nebe? Že má nezvyklou barvu? Opakoval Bambul udiveně.
2: Ano, červenou, dodal mumínek.
3: Podívejte se, řekl Bambul. Ať je nebe třeba kostkované, mně je to jedno. Dívám se na ně zřídka kdy. Nemálo mě ovšem trápí, že můj hezký potok vysychá. Jestli to tak bude pokračovat, nebudu mít možnost čvachtat si v něm nohy.
2: To všechno ale způsobuje velká nebezpečná kometa, spustil mumínek. Poté se Bambul zvedl, sebral si své věci a přebrodil se na druhý břeh potoka.
4: Tak pojďme, řekl Šňupálek.
3: Zřejmě má radši samotu.
4: O třech bratřích. Byl jeden hajný a měl tři syny. Byli si tak podobní, že jim lidé říkali trojčata. Od malička byli v lese a sotva to trochu odrostlo, už to sbíralo jahody nebo houby a domů se to přišlo jen najíst a vyspat. Když byli starší, kluci nadháněli tátovi zvěř. Dávali pozor po jestřábech, v zimě stopovali kuny. Ale učení jim nevonělo. Za pár let se z hochů stali pěkní mládenci a hajný věděl, že se žádného nemusí ptát, čím by chtěl být. Všichni tři se chtěli dát na myslivectví. Otec si je jednou zavolal a řekl jim:
5: chcete být myslivci, ale pořádný myslivec nesmí zůstat doma za pecí. Musíte do světa, abyste něco zkusili a poznali, jak to jinde chodí.
4: Hoši byli rádi, že uvidí jiné lesy. Hajná dala každému po bochníku chleba. Táta přidal pár grošů, rozloučili se a dali se na cestu. Dlouho šli, až se dostali na hranice panství, kde jejich otec sloužil. Na kraji lesa stál starý dub. Nejmladší bratr řekl:
6: bratři, rozejděme se. Slibme si, že se tu do roka a do dne sejdeme a nechme si tu znamení. Každý zarazíme do dubu nůž. A přijde-li který z nás dříve, hned pozná, jak se ostatním daří. Čí nůž bude zrezavělý, toho potkalo neštěstí.
4: Bratři udělali, jak nejmladší řekl. Rozloučili se a nejstarší šel napravo. Prostřední si vybral cestu nalevo a nejmladší sedal rovnou. Nejstarší přišel ke krásnému zámku a hned dostal službu. Byl za mládence ve velikém lese a líbilo se mu tam. Jednou časně ráno si vyšel se psem, aby poznal les, ve kterém ještě nebyl. Dlouho chodil. Najednou před ním vyběhl zajíc. Takový veliký, s černými slechy, jakého ještě neviděl. Střelil po něm. Zajíc udělal kotrmelec a zůstal ležet. Mládenec byl už umdlený. I zašel si na mítinu, na které leželo plno velikých kamenů. Sedl si na jeden, rozdělal oheň a upekl si toho zajíce. Kde se vzala? Tu se vzala. Najednou před ním stála škaredá baba. Celá vyzáblá, se špičatou bradou. Oči měla jako uhlíky a celá se třásla zimou. Pes na ní vrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
7: Mladý panáčku, zima mi je, zimou se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
4: Mládenci se baba nelíbila, ale bylo mu jí přece líto a řekl:
6: proč pak byste nesměla, jen si sedněte, je-li vám zima.
7: Bojím se tvého psa, panáčku,
4: řekla baba.
7: Prosím tě, švihni ho trochu, třeba tímhle prutem tebe poslechne a přestane vrčet.
4: Myslivec vzal prut, švihl psa a pes hned skameněl. Baba se zasmála. Najednou jí zima přešla. Jako kočka skočila k ohni. Popadla zajíce, držela ho nad ohněm a říkala:
7: pečo, pečo, zajíce, mě zajíce. nic, tobě nic.
4: Mládenec seděl, jako by ho přimrazil, a než se vzpamatoval, baba ho švihla tím proutkem a myslivec skameněl. Prostřední bratr byl také ve službě, ale po nějakém čase odešel, aby ještě poznal kus světa. Dostal se na ten zámek, kde byl nejstarší bratr. Přišel k pánovi a prosil o službu. Pán si ho prohlížel, podoba mu byla nápadná a najednou povídá. Nemáš staršího bratra? A není také myslivcem? Mám, řekl mládenec, ale kde je, nevím. Byl u nás, řekl pán, a ztratil se v lese, nevíme, co se s ním stalo. Chceš-li, můžeš po něm převzít službu, ale to ti povídám. Nechoď do toho starého lesa za potokem, straší tam a mohlo by tě tam potkat neštěstí. Mládenec zůstal na zámku. Služba se mu líbila, jen ten les mu nešel z hlavy. A rád by byl vyzkoumal, co to tam je za strašidlo. Jednou si vyšel se psem do lesa za potokem. Chodil dlouho. Také zastřelil zajíce. Dostal se k tomu kameni a všecko se s ním dálo jako s nejstarším bratrem. Baba ho švihla proutkem a myslivec skameněl. Nejmladší bratr byl za myslivce u jednoho knížete a měl tuze dobrou službu. Když docházel rok a den, co se bratři rozloučili, vzpomněl si na bratry, poděkoval se knížeti ze služby a šel domů. Přišel k tomu starému dubu, do kterého všichni tři zarazili své nože. Jeho nůž byl čistý, ale druhé dva byly rezavé až po rukověti a z toho poznal, že se bratrům stalo neštěstí. Ani domů nedošel. Odpočinul si a umínil si, že bratry vyhledá. Nejdříve se dal napravo po cestě, kterou šel nejstarší bratr. Dlouho šel. Přenocoval v lese a druhého dne potkal starého myslivce, který vedl dva veliké krásné psy. Hned se dal s mládencem do řeči a ptal se ho, kam jde. Když slyšel, že mládenec hledá bratry, řekl. Stalo se jim neštěstí, ale můžeš je vysvobodit. Dám ti tuhle toho psa. Jmenuje se Skok. Je rychlý jako střela a nos má ostrý. Na koho zavrčí, na toho si dávej pozor. A nikdy psa netrestej cizím prutem. Sotva to myslivec dořekl, ztratil se v lese. Mládenec pohladil psa, ten se k němu měl přítulně. Putovali spolu a mládenci cesta lépe ubíhala. Chodil po horách a po lesích, až přišel k tomu zámku, kde sloužili oba starší bratři, a prosil pána, aby ho vzal do služby. Pán se na něj dlouho díval, podoba mu byla nápadná. I zeptal se ho.
6: Nemáš dva starší bratry a nejsou myslivci?
4: Mám, řekl mládenec, ale nevím, kde jsou.
6: Byli u nás, řekl pán. Ale ztratili se v lese a nikdo neví, co se s nimi stalo. Chceš-li, zůstaň tu, ale nechoď do lesa za potokem. Straší tam a myslíme, že právě tam tvé bratry potkalo neštěstí.
4: Nejmladší bratr poděkoval pánovi, zůstal u něho ve službě. Ale hned druhého dne vzal svého skoka a šel do toho lesa za potokem. Najednou před ním vyběhl divný veliký zajíc s černými slechy, jakého ještě neviděl. Zastřelil ho a přišel na mítinu, kde bylo plno kamenů. Bylo mu divné, že skok pořád obcházel kolem těch kamenů a smutně vyl. Mládenec hned viděl, že tu není něco v pořádku a řekl si, že si dá dobrý pozor. Sedl si na jeden z těch kamenů, rozdělal oheň a pekl zajíce. Kde se vzala, tu se vzala, najednou před ním stála škaredá baba a celá se třásla zimou. Skok na ní divoce zavrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
8: Mladý panáčku, zima je, zimu se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
4: Mládenec z baby nespustil oka. Nelíbila se mu, ale řekl. I sedněte si tu, je-li vám zima.
8: Ráda bych,
4: skuhrala baba.
8: Ale toho psa se bojím, pořád na mne vrčí. Tu máš proutek, trochu ho švihni, tebe poslechne a nechá mne.
4: Jen to baba řekla, mládenec si vzpomněl, co mu řekl starý myslivec. Písk. Skok strhl babu na zem a stál nad ní, že se nemohla ani hnout. Mládenec jí svázal ruce a nohy, proutek jí hodil do ohně a křičel. A teď mi pověz, kde jsou moji bratři, nebo tě dám psu, aby tě hned roztrhal. Baba se zaškrtila a řekla.
8: Poděkuj se tomu, kdo ti takhle poradil. Nebýt toho, bylo by se ti vedlo jako tvým bratřím. Tuhle jsou ty dva kameny, to jsou oni. A ty menší kameny jsou jejich psi.
4: Jsou-li to moji bratři, řekl mládenec, tak je babo hned vzkřísíš, nebo tě skok na cáry roztrhá. Baba viděla, že je všecko marné. I řekla.
8: Sáhni do mého kapsáře. Je tam hrníček s mastí, zavinutý do plátna. Tu mastí kameny potřeš a bratři i psi budou jako byli.
4: Myslivec tak udělal a za chvilku se objímal s bratry, kteří nevěděli, jak se to stalo, že tak dlouho spali. Potom pomazal mastí i oba menší kameny a psi obou bratří vyskočili, radostně štěkali a hráli si se skokem. Když byli tři bratři zase pohromadě, nejmladší se rozhlédl po mítině a řekl babi. A co tyhle ostatní kameny? To jsou jistě také lidé, které si ty, babo zlá, zaklela. Bába se zasmála, ale neříkala nic. I vzal nejmladší bratr mast, bratři mu pomáhali, a za chvíli vzkřísili ještě mnoho myslivců a všelijakých pocestných, co je baba v lese zaklela. Když to viděla, celá zčernala, vykřikla a rozsypala se na hromádku popela. Z popela vyletěl černý havran. Zakrákal a ztratil se nad lesem. Tři bratři se vrátili se všemi, které nejmladší vysvobodil, do zámku. Pán se radoval a nejmladší bratr dostal velkou odměnu. Pán ho ustanovil prvním myslivcem. Bratři se vrátili pro rodiče a přivedli je na zámek. Všichni tam měli zaopatření a dlouhá léta šťastně žili. Skoka myslivec pěkně dochoval až do smrti.

0: Pepíček se vrátil od moře a ve škole se vytahuje na spolužáky.
1: Celý prázdniny v cizině. Tak jsem si zvykl na moře, že když se chci napít vody, musím si ji osolit.
2: Já nemám vytahovací děti rád. Ale tohle je naštěstí jenom v těch, viď?

0: Hezky se uveleb, budu ti vyprávět pohádku o myšce hrabalce, žábě kůňkalce, veverce čiperce, zajíčkovi ušáčkovi a o jednom hloupém medvědovi. Na kraji lesa ležela v trávě stará, velká dřevěná bedna. Jednou ráno cupitala kolem bedny malá šedá myška, protože právě začínalo pršet. Myšku napadlo, že by se v té budce mohla před deštěm schovat. Zaťukala na ní a zeptala se.
1: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
0: Nikdo se neozval a tak myška vklouzla dovnitř. Za chvíli kolem skákala žába. Budka se jí taky líbila a tak na ní opatrně zaklepala a zeptala se.
2: Kuňk, boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
1: Já, myška hrabalka, a kdo jsi ty?
2: Kuňk, já jsem žába kuňkalka, mohla bych s tebou bydlet?
1: Jen pojď dál, vejdeme se sem obě.
0: Pozvala žábu myška a brzy se obě skamarádili. Zanedlouho potom šla kolem budky veverka čiperka. Protože se chtěla taky schovat před deštěm, zaklepala a zeptala se.
1: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
3: Já, myška hrabalka.
2: Kuňk, já, žába, kuňkalka. A kdo jsi ty?
1: Já jsem veverka čiperka. Mohla bych bydlet s vámi?
2: To víš, že můžeš. Jen pojď dovnitř.
0: Pozvala veverku žába a hned si všechny tři začaly vesele povídat. Po chvíli hopsal kolem zajíc. Chvíli si budku prohlížel, potom zaťukal a zeptal se.
2: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
0: A zevnitř se ozvalo.
1: Já, myška hrabalka.
2: Kuňk, já, žába kuňkalka.
1: Já, veverka čiperka, a kdo jsi ty?
2: Já jsem zajíček ušáček. Tady venku pořádně prší, můžu se k vám schovat.
1: Ale jistě, pojď dovnitř a zůstaň tu s námi.
0: A tak byli v boudě čtyři. Pomalu přestávalo pršet, když tu šel kolem hloupý medvěd. Jak uviděl budku, hned na ni zabouchal a zeptal se.
4: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
0: A co se ozvalo zevnitř?
1: Já, myška hrabalka.
2: Kuňk, já, žába, kuňkalka.
1: Já, veverka čiperka.
2: Já, zajíček ušáček, a kdo jsi ty?
4: Já jsem medvěd bručoun a teď tady budu bydlet já.
0: Zabručel a začal se cpát dovnitř. Jenže budka byla malá. Medvěd bručoun se do ní nemohl vejít. A jak se tak snažil do ní nacpat, budka zapraskala a rozpadla se, že z ní zbyla jen hromádka prkýnek. A zvířátka? Ta na nic nečekala. Myška hrabalka, žába kuňkalka, veverka čiperka i zajíček ušáček rychle vyskočili ven a utekli do lesa. Pršet už přestalo, no a hloupý medvěd bručoun zůstal u té rozbité boudy sám.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Hanko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: No, se mám docela dobře. Přemýšlela jsem o tom, co jsme si říkali minule s tím jídlem. A řekl jsem si, že to je vlastně strašně složitá věc.
2: Ale vůbec to není složitá věc. Ale mě si překvapil jinou věcí, že jsi si dnes přinesl jablíčka. A to mám ohromnou radost.
0: Já jsem skoro celý jablíčkovej.
2: No, ale víš co, mě to udělalo radost v tom, že jsi si uvědomil, že když budeš zdravě jíst, že budeš pohyblivější, že tě nebude tlačit pupí, že předběhneš kocoura Vojtu. A to samé se může stát i u našich dětí. Ale pojďme si teď říct, jak by měl zhruba vypadat náš jídelníček a co bychom po svých maminkách měli chtít na svačinu třeba do školy.
0: Na svačinu do školy bychom asi měli chtít třeba mrkvičku,
2: ano,
0: nebo oříšky.
2: Třeba oříšky.
0: Nebo třeba myslitičinku.
2: Myslitičinku taky. Mně by stačilo, kdyby se tam měli rozkrájené jedno jablíčko a třeba mandarinku. A k tomu jste si vzali jenom obyčejnou vodu a to by byla úplně nejspokojenější.
0: Je, to by byla nějaká že v našem chudá svačinka.
2: To by nebyla vůbec chudá svačinka, protože vy určitě víte a ty Piggy taky ví, že v ovoci je spousta cukru, který má úplně stejné charakterové vlastnosti jako kostka cukru.
0: Když jím jenom zeleninu, tak si přijdu jako zajíc. Jste viděli, jak se teď Hanka tváří a jak funí.
2: Ale ne, já bych to chtěla uvést na pravou míru, že ty by si měl mít přílohu, tedy tu zeleninu skoro ke každému jídlu, minimálně aspoň k tomu odpolednímu. Takže zajíce spojí s nějakým třeba risotem.
0: Dobře, a tak co by tedy děti měly jíst k obědu?
2: No, třeba by mohli mít kuřecí steak, anebo by mohli mít rybu, anebo by mohli mít třeba krůtí maso a k tomu si dát brambory a zase spoustu dušené zeleniny.
0: Takže ta zelenina přece jenom není jenom pro zajíce.
2: Není jenom pro zajíce, je velmi důležitá. Takže já bych to v kostce shrnula. Dostatek ovoce na svačinu a snídani, dostatek zeleniny na dvě odpolední nebo tři odpolední jídla, k tomu hodně vody a budeš zdravý jako fík.
0: Vody? A co ty limonády? Všude se prodávají limonády a jsou žluté, červené, zelené,
2: a víš, co dělá taková, modré. A víš, co dělá taková limonáda s dětmi, když je tam hodně cukru?
0: Nevím.
2: Jsou takovýhle, nevědí, co mají dělat, protože mají spoustu energie a když potom je maminka posadí do sedačky a jedou někam autem a on musí s tou limonádou sladkou sedět v tom autě a jet někam dvě hodiny, tak je z toho celé nervózní, protože prostě ty cukry potřebují z těla ven.
0: Takže ty sladké barevné limonády dělají z dětí zlobidla?
2: Zlobidla to říkají jejich rodiče, ale v podstatě ty děti jenom potřebují vypudit svoji energii z těla. A když se to stane tím, že se proběhnou a vyběhnou, tak nejsou vůbec zlobivé. Oni jsou spokojené a proto se musí vždycky po sladkém jídle jít s dětmi cvičit a nechat je vyběhat.
0: Dobře, takže voda a čajíček je lepší věc.
2: S medičkem je úplně ideální.
0: Dáme si čaj, Hanko.
2: Dáme si čaj a víš co? Dneska už tě nechám. Nechám toho poučování a příště už budeme zase cvičit. Mějte se, ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: Pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby se s někým o něco dělila. Jenže jednou při nedělní vycházce oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila pesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí

0: Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho do roce a řekl:
1: to je za trest za to, že si tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
0: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jak chtěl Trautenberg sojčí peříčko. To jednou pozval štěpanický baron Trautenberga na hon. A bylo u Trautenberga boží dopuštění. Anče lítala jako hadr na holi. Kuba leštil holínky, aby se blízkali jako tůňky při úplňku. Hajný promazával flinty a Trautenberg komandoval jako při manévrech.
1: Anče, kabát, Kubo, obouvat, Hajnej, klobouk.
0: Hajný skočil k věšáku pro parádní klobouk s jezevčí štětkou, ještě ho ofoukl, aby na něm nebylo ani prášku a poníženě prosím, milost pane.
1: Kde je sojčí peříčko?
2: Jak to máme, milost pane, vědět? My váš klobouk nenosíme. Od rána mě práce stojí kvůli milost pánovu fintění. Ještě se budu starat o nějaký peříčko.
1: Jaký pak nějaký ženská hloupá sojčí, mlčet a hledat.
0: Ale to ono se někde najde.
3: Jaký pak se? My ho musíme najít, on by milost pán bez sojčího peříčka mohl mít špatnou mušku.
2: Hledali pod věšákem, na skříni i za skříní. Hajný sundal i obraz milost pánova, milost dědečka. Co kdyby peříčko zalítlo tam? Ale nikde nic.
3: Jestli ho neodfouk ten velký vítr, jak tenkrát Krakonoš poslal psí počasí.
0: Milost pane, tak to bude. Ráčej pamatovat to boží dopuštění. A co takový pírko potřebuje?
2: Aby se Trautenberg nepamatoval, jak všichni honili klobouk po dvoře a jak on se z toho psího počasí div neukejchal k smrti. A ještě mu ten prašivka Krakonoš zbořil kamna. Jen na to pomyslí, popadne ho vztek a v hlavě mu vyskočí neřádstvo. Proto on nikdy nemá daleko.
1: Himmel, hergo, donner, wetter, krucajs element, abych já, pán Strautenberga, jel na ten slavnej hon bez sojčího peříčka? Kubo, Hajnej, mašte do Krakonošova a střelte jeho sojku. Ta má peří, že mi je bude závidět sám štěpanický baron.
2: Milost pane, máte rozum? Střelit Krakonošovu strážnou sojku?
3: Třeba by stačilo péro z našeho kohouta, milost pane.
1: Já si budu škubat vlastního kohouta? A vůbec, kohouti péro není nic panského.
2: A takhle páva by milost pane neráčil?
1: Ty si hleď plotny a vy koukejte, ať už jste zpátky.
2: Kubo, Kubíčku, že já jim neřekla, ať tu sojku vyplaší, aby ji tak doopravdy zastřelili. Krakonoš je takovej hodnej, udělající a sojku potřebuje nahlídání. Tohle já tak nemůžu nechat.
0: Popadla vňák a rovnou do Krakonošova. Běhá od paseky k pasece, od břízky ke smrku. Oči si může vykoukat, krk vykroutit, ale sojka nikde.
2: Sojko, sojčičko, to jsem já, Anče. Musíš pryč, mají tě zastřelit. Sojko! Marná sláva, musím za Krakonoše.
0: Běžela lesem, drápala se do kopce, až konečně stála u Krakonošovy zahrádky. Krása krásoucí. Kvetlo tam a vonilo nejméně 9x9 kvítí a měsíčních jahod, jakoby záhon poházel tisíci granátů. Krakonoš je právě sbírá do džbánu.
4: Cupák, Anče, snad mi nehoníš vítr po horách.
2: Jemnost, pane Krakonoši, ráčej odpustit tu dovolenost, že vás meškám. Ale náš milost pán, že mu není hanba, poslal Hajnýho a mýho Kubíčka, aby střelil vaši sojku. Prej nemá peříčko na klobouk. Mně je tý sojky líto. Kvůli panský parádě připravit o život takovýho ptáčka pěknýho, potřebnýho. Tak kdybyste ji ráčil někam schovat, on by se Hajnej mohl třeba i trefit.
4: Tak Trautenberg má zálusk na sojčí peříčko. Děkuju pěkně za vyřízení, Anče. O sojku se nebo já si ji ohlídám. A tady máš od cesty.
0: A podal Anče kytičku měsíčních jahod. zapířila se jako májový červánek z radosti, že je sojka v bezpečí, ale nejvíc za tu kytičku. Kdo pak jí kdy něco takového dal? Jednou Kuba, ale to měla svátek. A teď sám Krakonoš, jen tak, z dobroty srdce.
2: Uctivě děkuju, jemnost pane Krakonoši. To nemusel být. To já ráda. On je k nám, jemnost pán, taky moc hodný.

0: Tajný s Kubou, utrmácení, uhromovaní, oči vykoukané, krky vykroucené, ploužili se cestami, necestami, ale po sojce, jako by se háj slehl, hora zavřela.
1: Hajdej, tamhle na bukový větvi spí. Co kdybychom jí chytili? Byl spánci vyškubné peříčko a s pánem Bohem. Kubo, ty jsi hlava. Vždyť já bych si to chudátko musel do smrti vyčítat.
0: A plíží se k buku. Zlehinka našlapují, aby ani lísteček nezašustil, kamínek nezaskřípěl.
1: Má ta sojka, Kubo, ale spaní. Vždyť by jí mohl ukrást i s bukem. Ještě ji nemáme. Třeba to jen tak dělá. A v poslední chvíli frr.
0: Ale ne. Už ji Kuba drží v dlani, už Hajný prostírá šátek, už ho zavazují na dva uzly a upalují, jako kdyby jim les za patama hořel. Co kdyby začala křičet?

0: Blanche přiběhla domů, div si nespívala. Když člověk ze sebe setřese starost a vyžene úzkost, hned se v něm udělá místo pro písničku. A už jí v rukou hrají hrnce a rendlíky, vařečky, kvedlíky. Kubíček přijde hladový. Musí se pořádně najíst, aby vydržel, až bude milost pán kraválovat kvůli peříčku.
1: A jak si tak vzpomněla na Sojku, přijde jí kouknout z okna, až se jí před očima zatmělo. Hajný s Kubou metou přes dvůr a nesou něco v šátku.
0: Mankote, že já doběhla ke Krkonošovi pozdě. Oni tu chudinku Sojku přece jen zastřelili. Ale Krkonoš řekl, že ji ohlídá. Mají v tom šátku asi houby Václavky.
2: Himmlau don donnerwetter, kde se couráte? Ještě kvůli vám zmečkám hon.
3: Račte odpustit, milost pane, ale ona Krkonošova Sojka nesedá na vaší hrušce.
1: Museli jsme přes půl Krkonošova poníženě, prosím, abychom ji chytili živou.
2: Krucajc element, na co živou?
3: Vyškubnete si peříčko a pustíte Sojku zpátky.
1: On je to moc pěkný ptáček, škubnutí ani neucítí a peříčko za chvílinku doroste.
2: To zrovna, aby žalovala Krkonošovi. Když jste ji nestřelili, tak ji zaříznete.
4: Radši odpustit, to já nemůžu. Ještě tak střelit čistou ránu, kdyby snad Kuba...
3: Kde pak? Já mám slabou povahu, já nemůžu vidět krev.
2: Himmlau don donnerwetter, krucajc element, zač vás platím, čelátko lína. Zaříznout, nebo vás vyženu.
1: Co měli dělat? Kuba vytáhl ze šátku Sojku. Hajný z kapsy křivák, ruka se mu třásla jako osikový list. Odpust mi to. Stvořeníčko moje ubohý.
3: Jsme ji nevyplašili. Proč jsem o ní hajnému říkal?
2: Tak ji drž, Kubo.
3: Zatracený život.
0: Co se tu děje?
3: Museli jsme ji zaříznout, když jsme ji nestřelili. Chudák Sojka.
0: Jaká Sojka? Vždyť je to náš kohout.
2: Co? Kohout? Náš kohout? Že vy jste tu Sojku na schvál vyměnili?
1: Milost, pane, to bychom si nedovolili.
3: Sám jste ji viděl, když jsme ji přinesli.
2: Tak tohle spískal ten krucajc element Krkonoš. Ale já...
5: Buď rád, Trautenbergu, že jsi přišel jen o kohouta. Po druhé to bude dražší.
0: Hajný si ze samé radosti dává klůt bylinkové kápky. A Kuba, ten se uculuje.
3: Nechtěl by si, milost pán, vybrat nějaké parádní péro? On je ten kohout zrovna výstavní.
0: Ty seš teda, Kubíčku, ale pěkná komédie. Ráčí si, milost pán, přát kohouta na smetaně?
2: Kruci himl, ještě mě budete ožírat? Škodnej jsem, pohoně mám. A ten prašivka Krkonoš se mě někde za bukem vyšklebuje.
0: Hlavně, že si Sojku ohlídal.
3: Jak to víš? Ty jsi s ním mluvila.
0: A tak musela Anče všechno po pořádku vypravovat. Jak se nemohla Sojky dovolat, jak běžela za Krkonošem.

0: nejsou jahody, to jsou granáty.
1: Mankote, opravdický granáty? Kubíčku. Navlíkla je na přeznou nit a schovala do truhly k výbavě. Však si je vezme o posvícení k muzice, nebo až jí Kubíček povede k oltáři. A že Trautenberg pukne závistí, to už nechme na Krakonošovi. Ten nejlíp ví, koho podarovat a koho vytrestat.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Nya.

bylo tenkrát, když ještě děti nemuseli chodit do školy? Protože tenkrát se děti rodily chytré a všechno uměly už od narození. Když se ale tenkrát narodilo nějaké zvířátko, neumělo vůbec nic. Proto tenkrát chodili do školy psi a kočky a dokonce i myšky. To už bylo ale hodně dávno. To se teď stává jen velice zřídka, že jsou ve škole myši. Za to dětí, těch je tam jako smetí. Tenkrát ještě myši a kočky spolu kamarádili a dokonce spolu i bydleli. I náš kocour bydlel s jednou mladou myškou v psí boudě se zahrádkou. Byla to přepichová psí bouda, měla i půdu a sklep. Jednou v pátek seděl kocour

0: ve svém křesle a četl si noviny a myška mu prala ponožky. Ani vám nemusím říkat, kdo z nich byl líný a kdo byl pilný a hodný. Neměl bys pořád běhat po půdách, kocourku. Víš přece, kolik je tam prachu a špíny.
1: Mňau, ale já nechodím po půdách tak často, myško, namítal kocour.
0: Tak mi tedy pověz, proč máš ty ponožky tak špinavé?
1: To bude asi z toho, že se musím na půdě zouvat.
0: Neříkej, že chodíš po půdách bos, kocourku.
1: Nechodím tam bos, ale v ponožkách. Nemohu přece dupat v noci po půdě v botách, vždyť bych všechny vzbudil.
0: Tak tam nemáš chodit v noci. Stejně se mi, kocourku, nelíbí, že se touláš s kočkami po nocích a po půdách a ještě k tomu v ponožkách,
2: řekla myška přísně.
1: Víš, myško, když já potmě tak dobře vidím, že ani nepoznám, že už není den,
2: řekl kocour, ale myška mu moc nevěřila.
0: Víš co, kocourku?
2: Navrhla, když doprala.
0: Mohl bys ty ponožky pověsit na půdu, aby uschly.
1: Ach jo, řekl kocour. Všechno, abych v téhle domácnosti dělal já.
2: Zatímco kocour šel na půdu pověsit ponožky, aby uschly, zaklepal kdosi na dveře. Myška otevřela a hle, za dveřmi stojí velký pes, je celý promoklý a třese se zimou. Chluby má splihlé a kape z něho voda jako z hastrmana. Když uviděl myšku, povídá:
3: Koukejme, kdo to bydlí v mé boudě.
0: Já jsem myška, povídá myška.
3: To vidím,
2: vyštěkl ten zmoklý hafan.
3: Ale budeš se muset vystěhovat, myško. Pro dva je tu málo místa.
0: Ale není, povídá myška. Vždyť my tu přece už dávno bydlíme dva.
3: Dva? Vy tu bydlíte dva?
2: Zavrčel ten velký pes.
3: A kdo tu s tebou ještě bydlí?
0: Můj kamarád kocourek.
3: Haf, zařval ten hafan. Kocour, podej mi ho, ať se mu zakousnu do kožichu.
0: A to ne, pejsku, vždyť je to hodný kocourek. Teď zrovna věší na půdě ponožky.
3: Hodný, nehodný, bydlí v mé boudě, tak ho kousnu do kožichu,
2: řekl pes, ale už nebyl tak rozlobený.
0: On je nejen hodný, pejsku, on je taky pravdomluvný, pracovitý a taky je statečný,
2: šeptla myška.
3: Říkáš kocour a statečný, to spíš uvěřím tomu, že je pracovitý. Ty o něm říkáš, že je statečný, jen ho přiveď, uvidíš, co udělá, až na něj trochu zavrčím.
2: A pes se smál a smál a mezi tím přestalo pršet a on musel honem utíkat a štěkat na listonoše a pak si musel hrát s dětmi a na boudu a na myšku a na kocoura zapomněl. Myška zatím doma čeká a kocour nikde. Už se o něj začínala strachovat, když tu kocour pomalu slézá z půdy. Oči má ještě trochu rozespalé.
0: To je dobře, že jdeš, kocourku. Byl u nás takový veliký pes a ptal se po tobě,
2: řekla myška. Jak kocour uslyšel o velikém psu, jedním skokem byl na skříni.
1: Mňau, kde je?
2: Ptal se ustrašeně.
0: Neboj se, už je pryč. Chtěl se jenom podívat, kdo bydlí v jeho boudě.
1: To máš štěstí, že už je pryč. Já bych mu ukázal,
2: řekl kocour a seskočil se skříně. Když se přestal třást, zeptala se myška.
0: Už jsi pověsil ponožky na šňůru, kocourku?
2: Zavrčel kocour a šel si sednout do křesla.
0: A dal si na ně kolíčky, aby nespadly?
2: Zabručil zase kocour a sáhl po novinách.
0: A zavřel si dveře u půdy?
2: Zeptala se ještě myška.
1: Mňau, dej mi pokoj a nech mě odpočívat, když jsem tolik pracoval.
2: Odsekl kocour a zle na myšku zasyčel. Myška se zarazila, ale neřekla nic. Šla se podívat na půdu a co vidí? Dveře od půdy jsou otevřené a na půdě je všechno rozházené, jak si tam kocour hrál. Na hromadě slámy je ještě teplý důlek, jak si tam potom lehl a spal. A ponožky? Ponožky byly pohozeny na podlaze v koutě půdy. Myška zvedla ponožky, věšila je na šňůru a přitom si povídala sama sobě pod fousy.
4: Víš co, kocourku? Ty vlastně vůbec nejsi hodný kocourek, ale zlý kocour. Taky nejsi pravdomluvný, ale prolhaný. A co je ze všeho nejlegračnější? Nejsi ani odvážný, ale zpabělý.
2: Pak zavřela půdu a sestoupila dolů. Kocour seděl v křesle, četl noviny a po očku ji pozoroval. Myška k němu přišla blíž a povídá.
4: Víš, kocourku, ty jsi někdy docela hodný.
1: To jistě, povídá kocour.
4: A občas jsi, kocourku, možná trochu pracovitý.
1: Jo, jo, povídá zase kocour. Velice pracovitý.
4: Tu a tam jsi snad i pravdomluvný, kocourku.
1: To tedy jsem,
2: vrní spokojeně kocour.
4: Když spíš, tak jsi dokonce i trochu odvážný, pokračuje dál Myška.
1: To se ví, že ano, jsem odvážný jako tygr, mňau,
2: řekl kocour a podíval se pyšně na Myšku.
4: Ale většinou jsi dost zbabělý, líný a zlobivý. A hlavně jsi hrozně prolhaný. Měl by ses trochu zastydět a polepšit se.
1: Dobře, dobře, řekl kocour. Já se tady polepším.
2: A dál četl ty své noviny. A vy si, děti, myslíte, že se potom aspoň zastyděl? Vůbec ne. Nebo si dokonce myslíte, že se polepšil? Ale kde pak? Samá voda. Zůstal takový, jaký byl, a to od něj nebylo pěkné. A přes toho Myška měla ráda.
5: Jak se nevyplácí neposlušnost? Ona neposlušnost také není pěkná vlastnost. Neposlušné děti jsou něco zrovna tak nemilého, jako nepovedené jídlo, jako mýdlo, které nechce mydlit, jako mluvící panenka, která nechce mluvit, jako píšťalka, která nechce pískat a jako zlámaná koloběžka. Podle toho to s nimi pak dopadá. Nikdo o ně nestojí a užitek z nich není na světě žádný. Byl jednou jeden neposlušný kluk. Tak neposlušný, že naschvál neposlechl, když se na něm něco žádalo. Rodiče s ním měli veliké trápení. Představte si, jak byl neposlušný. Když jel ve vlaku a bylo na okně napsáno nenahýbati se ven, schválně se nahnul a ulítla mu čepice a div mu protijedoucí vlak hlavu neutrhl. Když bylo v parku na lavičce napsáno pozor, nesedejte, schválně si na lavičku sedl a co z toho bylo? Přilepil se a celý se umazal barvou, protože lavička byla čerstvě natřená. A když někde na vratech stálo pozor auto, schválně nedal pozor a jednou do něho narazilo auto a mnoho nescházelo a bylo by ho přejelo a zmrzačilo. Ještě měl dost štěstí při té své neposlušnosti, ten kluk. Ale jednou se mu ta jeho neposlušnost přece jen nevyplatila. Panečku, ten přitom prodělal, že pak celý život toho litoval. To bylo takhle. Šel jednou po ulici a teď slyší, že někdo za ním volá. Hej, chlapečku, počkej. Akorát nepočkám, řekl si ten kluk a běžel dál. A zase to za ním volalo. Hej, chlapečku, poslouchej. Naschvál nebudu poslouchat, řekl si ten kluk a běžel dál. Po třetí někdo za ním volal. Chlapečku, tak počkej. Nic nebudu čekat a poslouchat, řekl si ten kluk. Jen se tak ohlédl a vidí, že tak na něho volal nějaký starý pán s dlouhými bílými vousy. A pak zas ten neposlušný kluk běžel dál a ten starý pán se ho už nedovolal. No dobře. Ale on ten starý pán byl americký miliardář, který měl tolik peněz, že si toho dne umínil, že prvnímu chlapci, kterého potká, dá 1 000 000. Peněz měl dost a tak to mohl dělat. Proto na toho kluka tak volal. Ale neposlušný kluk nechtěl počkat a tak přišel o ten 1 000 000. Neměl nic. A představte si, co by si mohl za ten 1 000 000 koupit. Po celý život toho litoval a říkal, když si na to vzpomene, že by se sám tloukl, jakou má za to na sebe zlost. Tak se někdy nevyplácí neposlušnost. Takový neposlušník se ani nenadá a už má někdy najednou ze své neposlušnosti velikánskou škodu. A těžko něco napravovat, když už je pozdě. To je stará zkušenost a veliká pravda. Každé rozumné dítě vám to potvrdí.

0: rybk.
1: Pepičku, nakrmil jsi rybičky?
2: Ano, maminko, ale zapomněl jsem jim dát napít. To asi, že tam není žádná voda.
0: Ne, ten Pepíček si myslel, že tam nějakou vodu ještě musí do toho akvária přidat.
2: Jo, takhle.
3: No, ale já si stejně radši pískám.
4: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
5: Tohle přece není kuře, zakoukali slípky pohoršeně. Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
4: Ani u holoubků krtek nepochodil.
5: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
4: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
3: Tak to teda ne, kocoure.
4: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
3: Neboj se!
4: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
6: Děkuju, krtku, já ti to oplatím.
4: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
3: A s tou vítrnicí.
4: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz si vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.

0: Figy cvičení a jdeme na to!
1: Figy, ahoj.
2: Ahoj, Hanko, Kinechová.
1: Já, když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
2: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
1: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili, ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zase úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
2: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
1: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
2: No, ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
1: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký,
2: růžový had.
1: A dost, jdeme cvičit. To jsem zvědavá, jak se Pigimu bude přes to jeho bříško ten sud válet. Ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy děti. Tak, v každém případě, Pigi, prosím, děti, prosím.
2: Já jsem to slyšel taky.
1: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky. Ležíš na zádech?
2: Ležím.
1: Musíš k tomu ale stáhnout svoji.
2: Zadeček, myslíš?
1: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško a takto zpevnění se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
2: Je tam vodě ručičky z kopítky.
1: Tak jako, co ti na to mám říct?
2: Tak asi
1: dáme ty ruce.
2: Víc.
1: Ne. Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda.
2: Takže nahoru
1: bříško,
2: nad hlavičkou.
1: Přesně tak. Bříško a zadeček. Točíme se ze zad na svůj jeden bok.
2: Je to nejlíp.
1: Přetočíme se na bříško. Přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
2: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
1: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
2: Těsto, třeba veverka leskonka, válečkem válí těsto.
1: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Pigi, já už musím končit, mě se z toho točí hlava. Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Pigi, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
2: Dobře.
1: Došlo mu to, milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Pigi je velmi šikovný. Mějte se moc hezky, ahoj.
2: Ahoj, bříškováčci.

0: Tati. Tatuldo. Tatulinku. Tati!
1: Se mi zdálo, jako by mě někdo volal. Neslyšel zvůdvajs?
0: Slyšel.
1: Takže se mi to vlastně nezdálo.
0: Nikoliv jak. Byl jsem to já, kdo tě dokonce několikrát nesměle oslovil.
1: No jo, chlapče. Nesměle oslovil. Přece, když vidí, že jsem tadyhle jaksi začtený, že ano, tak musíš svého rodného táteře oslovit pěkně od plic a ne ševelit jako vánek.
0: Taťuldo, já jsem ani tak moc neševelil. Já jsem na tebe dokonce zadul jako vichřice.
1: Neříkej.
0: Vážně, ale s tebou to ani ono.
1: Jsem holt jako dub.
0: To tak tvrdej?
1: Především pevnej, chlapče, pevnej a nevoblomnej, rozumíš?
0: Ani moc ne, abych řekl pravdu.
1: Hele, hlavinko moje koumavá, nenuť mě, abych ti to vysvětloval skrze vá bicí nástroje.
0: To jako naznačuješ, že se mnou protrhneš buben, či co?
1: No tak nějak, snad jenom se záměnou předložky.
0: To jako...
1: Že ne s tebou, ale o tebe protrhnu buben. Přece tě nestrhnu.
0: Aha, ty mi ho prostě naleješ na hlavu.
1: No jo, pokud to myslíš obrazně. Ovšem, prakticky, jelikož buben je skupenství pevného, jak je ti jistě známo z chémie, se buben nalévat nedá.
0: Pak mi ho tedy jednoduše na hlavu naráž. To bude to pravé pušušňáníčko.
1: No počkej, počkej, je na sebe, nebuď takovej tyran.
0: Nedojímej se, Tatuldo, vždyť si to tak jako tak zasluhuju.
1: Nebuď domýšlivej, ano? Podívejme se, on si sám o sobě řekne, že si to zasluhuje. Pamatuj, zásluhy ti můžou připisovat ti druzí, a ne ty sám. Nehledě na to, že i kdybys byl zasloužilej, já ti ten buben na hlavu nemůžu ani nalejt, ani narazit.
0: Proč?
1: No proč, jelikož buben nevlastním.
0: A co kdybys použil uvedené bicí nástroje v původním slova smyslu?
1: To jest?
0: Tati, co si budem vykládat? Chop se rákosky a pořádně mi jich našupej.
1: Nevymýšlej si, ano?
0: Na, tati, hele, tadyhle máš jeden bicí nástroj v proutěném stavu. Prořízni jim vzduch tolikrát za sebou, že se ani nebudu moc sednout po tom ozdravovacím procesu.
1: Ty snad nemáš rozum, kluku, trucovitej.
0: Pochop, Tatuldo, že jde o výchovu nezbedné ratolesti, která není hodna žádných ústupků. Vezmi, na, na a mašluj.
1: Dítě moje, vzpamatuj se. Vždyť žádáš nemožnosti.
0: Jsem připraven podstoupit křest ohněm i mečem. Potlač v sobě veškerou měkotu byřici a zasol nehodnému rebelujícímu nevolníkovi. Ha, ha!
1: Pro Pietran do peřináče říkám pořád, vzdělávej se, to ano, ale nečti s takovou náruživostí, byť by to byl Jirásek.
0: No za to mě přeci musíš strestat, ne?
1: No to ano, ale pochop, že hra je hra. Počkat. Za co tě musím strestat?
0: Oni ti neřekli, že jsem to okno rozbil já?
1: Kdo?
0: Sousedovi od vedle?
1: Ne, neřekli.
0: A až ti to řeknou?
1: Co až mi řeknou?
0: Že jsem jim rozbil okno?
1: Čím?
0: Mičudou.
1: Tak ty jsi jim rozbil okno?
0: Komu?
1: Vočťa hlavovým.
0: Co mají Pepíka?
1: Jo, a Magdu. A Pavlínu.
0: A taky Michala.
1: A starýho dědečka.
0: A taky Kanára.
1: Podej mi.
0: Rákosku?
1: Právě tu.
0: Tady je.
1: Tak, založ ruce v týl.
0: Založil jsem.
1: Tváří se obrať k východu.
0: K východu z bytu?
1: K východu slunce.
0: Stalo se.
1: Nyní se předkloň. Tak správně, nyní tvé čelo směřuje k jihu.
0: Vyšpulnej jsem ale na západ. Au!
1: Tak okno říkáš.
0: Au!
1: Vzalo za své.
0: Au!
1: A my čudou.
0: Au!
1: Kvůli tobě teď budou mít vočťá hlavový v bytě věčnej průvan.
0: Au!
1: Sklenářů je málo.
0: Au!
1: Za trest půjdeš na sklenáři, já tě naučím vážit si práce.
0: Au!
1: No, máš štěstí, že se mi ta rákoska zlomila. Tak, a teď si budeš aspoň pamatovat, že s míčem se nehraje na ulici, ale v parku.
0: S jakým míčem?
1: Co jsem ti koupil pod stromeček?
0: Vždyť jsi mi žádnej nekoupil.
1: Tak jak si s ním můžeš hrát na ulici?
0: Teď já si s ním nehraju na ulici.
1: Tak jak si mohl vočťá hlavovům rozbít okno?
0: Já vočťá hlavovům okno nerozbil.
1: Šmankote, tak... Tak proč tě tady řežu?
0: Z toho si nic nedělej. Já jsem ti chtěl jenom připomenout, že jsi mi tu mičuru slíbil už k předminulým Vánocům. Tak jestli mi chceš koupit, dokud jsem ještě kluk, tak ti svatosvatě slibuju, že to okno vočťáhlavovým určitě rozbiju. A vejprásk mám zálohovaný.
2: To bylo pořád bláta, to bylo ošklivo. Kdo nemusel, nevytáhl ani paty z domu. A kdo musel, nemohl přijít tomu Nečasu na jméno. Jenom Francínek nehromoval, jenom on měl radost, když mu paní máma nařídila, že musí přivést ze samoty kredenc. Protože na samotu se jelo přes pole a v polích mohl potkat Evelínku. Vždyť jí dosud nedal srdce, které vystřílel na výročním trhu. Pořád ho měl tajně zabalené v šátku pod hromádkou sena na bamberáku. Každý den chodil pod kůlnu, každý den seno poodhrnul, jestli mu na jeho skrýši paní máma nepřišla. Než vyjel, napjal přes bamberák plachtu, ještě jednou poodhrnul seno, aby viděl cípek šátku. Pak práskl bičem, až spadl kus omítky se štítu. Mrholilo, všude bylo blát a všude bylo ošklivo a přesto si Francínek pískal a vyhlížel Evelínku.
3: Ne, že by bylo to mrholení obzvlášť stvořené pro její procházky, ale ona je přece polní žínka a v polích musí být, ať je jak chce, říkal si Francínek. Pole musí střežit. Střežit je jako voják. Když jsme měli my na vojně cvičení nebo stráž, šli jsme do polí, i když mrholilo. Proč by měla být Evelínka někde schovaná kvůli páru kapek? Není z cukru ani ze soli. Až se objeví, řeknu jí, pojď ke mně pod plachtu a podívej se, jaké jsem ti vystřílel srdce. To není jen tak trefit 30. Holky na něm mohly oči nechat. Ale já ho dám tobě. Třeba, že na mě pořád něco vidíš. A dělám, co dělám, pořád ti her švec není něco vhod. No to se rozumí, že nejsem anděl. Ale ty nesmíš být taky pořád taková princezna. Kdyby tě to trošku pustilo, mohli bychom to spolu dát i dohromady. Vzal bych si tě za ženu, jestli už někoho nemáš. Nouzi bychom spolu mít nemuseli. Kdyby bylo nejhůř, šel bych zase na vojnu. Za čas by mě dali i šarži. A pak bych dostal přidáno. To by hned bylo veselější. Ale jestli chceš, budu dělat třeba v polích, když jsi z nich. Jenom nesmíš být pořád tak urážlivá, tak paličatá. Francínek si zase začal hvízdat. Tam, kde vítr přežalostně kvílí, tam já dívka přenešťastná jsem. A najednou, jako když utne. Na mezi vedle cesty stála Evelínka. Vlasy měla splíhlé, sukni urousanou, mokrý živůtek se jí lepil na tělo. Pánenko, zmáchaná ty vypadáš, řekl jí místo pozdravu. To se nemůžeš někde schovat, jsi mokrá skrz naskrz, ofoukne tě vítr a začneš buchcát. Nemohu se schovávat, když mě potřebují, obrátila se Evelínka k němu polozády. Dotklo se jí, jak jí Francínek řekl, že vypadá a že ho vůbec nenapadlo pozvat ji na chvilku pod plachtu, když tak mrholilo. Naštěstí ho to zrovinka napadlo. Pojď se schovat ke mně pod plachtu, ať alespoň chvilku nemokneš. Odvezu tě, kam budeš chtít. Děkuju, nechci, pohodila hlavou Evelínka. Dojdu si tam sama. A co bys chodila? Jsi už tak dost zapatlaná, jen pojď, podám ti ruku. A vtáhl polní žínku na kozlík vedle sebe. Stejně ti musím něco ukázat. Něco pro tebe mám. Něco jsem ti přinesl, abys viděla, jak si tě považuju. Já nic nechci, trucovala Evelínka. A chceš nebo nechceš, na to se tě neptám. Odhrnul Francínek kupičku sena v bamberáku a opatrně vytáhl šátek s marcipánovým srdcem. Přinesl jsem ti něco, co si ještě v životě nedostala. Tu máš. Evelínka váhavě vzala placatý uzlíček do ruky a položila ho vedle sebe na kozlík. Pak rozvázala všechny 4 cípy, rozbalila šátek. A co to? V ubrousku nebylo žádné srdce. V ubrousku bylo myší hnízdo a v něm 5 tlustých, vykulených myšek, které čekali, co se bude dít. Teda, přesněji řečeno, původně tamto marcipánové srdce bylo, celé. Ale myšky si na něm postavili to obydlí a marcipán, který přečuhoval, ohlodali. Jenže to Evelínka nemohla tušit. Celá zrudla nevolí, hněvivě přivřela své šikmé oči a seskočila z kozlíku. Považovala tento dar za Francínkův nejapný žert. Myšky se lekly a rozutekly se na všechny strany. Evelínko, zvolal Francínek, když se probral z toho opaření. Evelínko, já za to nemůžu, já ti vystřílel srdce, Evelínko. Jenže kde byl Evelínky konec? Místo ní se ozval docela jiný hlásek. Nejdete k nám? Maminka říkala, že si k nám tenhle týden přijdete pro kredenc. Jestli pro ní jedete, mohu si vlézt k vám pod plachtu? Dobrý den. Byl to Ondroušek. To dobrý den vzalo Francínka za srdce. No pojď, řekl a smetl z kozlíku hnízdo i se zbytkem srdce a šátkem s vyšitým F. Ondroušek se vyšplhal na sedačku jako lasička a Francínek blaskl na koně. Vy na ně ale smutně mlaskáte, řekl na to Ondroušek. Nestalo se vám nic? A na koho jste to volal, když jsem přicházel? Nevolal jste na tu hezkou paní, co na mě vždycky vyhraje jahody? Volal, přikývl hlavou Francínek. Volal, ale ona nedbala. Ona se rozhněvala. Z toho si nic nedělejte, chlácholil ho Ondroušek. Řekněte mi, proč se zlobí, a já jí to vymluvím. Já se s ní totiž kamarádím a mám u ní velké slovo. Francínek na něj nedůvěřivě pohleděl. Jestli si klouček z něho neutahuje. Ten mu však hleděl do očí odhodlaně a bezelstně. Tak mu to Francínek vyklopil. Všechno do puntíku. Vymluvím jí to, řekl na to Ondroušek. Vsaďte se se mnou o hrstičku jahod, že jí to vymluvím. A taky mi řekněte, co jí mám vzkázat. Francínek přemýšlel a přemýšlel a vymyslel to teprve před vraty. No si bude nejlíp, když ji nechám trošku vyhněvat. Snad se vyhněvá dožní. Řekni, jak to bylo s tím srdcem a že bych ji rád po žních viděl. Ať přijde na dožínkový bál, že celý večer protancuju jenom s ní, že ji budu čekat na dožínkovém bále do půlnoci. Jestli ale nepřijde do půlnoci, tak asi vymlátím z lítosti hospodu. A to já dovedu. Na to, ať veme jet. Na Kocantě jsme byli dva pěšáci proti 12 dělostřelcům a stačili jsme na ně. Můj kamarád je házel z okna na dvůr a já z lokálu do kuchyně. Pak Francínek práskl bičem a vjel do vrat na samotě. Na zápraží už stála kredenc.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: A teď, řekl pan Fousek, když se hluk utišil, se všichni pohodlně usaďte. Myslím, že pro nás má Paddington překvapení. Zatímco si všichni přesouvali židle k jedné stěně, Paddington zaběhl do pracovny a vrátil se s kouzelnickým vybavením. Došlo k menšímu zdržení, když stavěl stolek a tajemnou truhlu, ale brzy bylo vše připraveno. Zhasnuli všechno světla až na malou lampičku a Paddington mávnul hůlkou, aby si zjednal ticho. Dámy a pánové, začal, když nahlédl do návodu, nad následujícím trikem musíte žasnout. Ale vždyť si ještě žádný nepředvedl, mumlal pan Hněvkovský. Paddington jeho poznámku ignoroval a otočil stránku. Na toto kouzlo, oznámil, budu potřebovat vajíčko. Pro pána, lamentovala paní Ptáčková, když běžela do kuchyně, určitě se stane něco příšerného. Paddington položil vejce do prostřed kouzelnického stolu a přikryl ho kapesníkem. Několikrát zamumlal abrakadabra a pak do kapesníku uhodil hůlkou. Pan s paní Fouskovou se na sebe podívali. Oba se báli o koberec. Alá, hop! Zvolal Paddington a zvedl kapesník. K velkému překvapení všech bylo vejce pryč. Jak jinak, prohlásil pan Hněvkovský vědoucně do potlesku, stačí mít trochu obratné tlapy. Ale na medvěda je to velmi dobré, opravdu velmi dobré. A teď ho zase přičaruj. Paddington byl na sebe pyšný. Uklonil se a sáhl do tajné přihrádky ve stole. Ke svému překvapení našel něco mnohem většího než vajíčko. Vlastně to byla sklenice marmelády. Přesně ta, která mu ráno zmizela, ukázal jí obecenstvu. Potlesk byl ještě bouřlivější. Báječné, plácnul se pan Hněvkovský do kolen, nechat všechny, ať si myslí, že vytáhne vejce a přitom tam celou dobu má sklenici marmelády. Báječné. Paddington obrátil stránku. A teď, oznámil s červenalý úspěchem, mizející kouzlo. Vzal si vázu těch nejkrásnějších květin paní Fouskové a postavil ji na jídelní stůl vedle tajuplné truhly. Nebyl s tímto trikem tak docela spokojený. Neměl dost času si ho nacvičit, nevěděl přesně, jak truhla funguje a vůbec netušil, kam květiny dát, aby zmizely. Otevřel zadní dvířka truhly a vykoukl ze strany. Malý moment, oznámil a zase zmizel z dohledu. Obecenstvo sedělo mlčky. Trochu zdlouhavé kouzlo, zdá se mi, prohlásil po chvíli pan Hněvkovský. Doufám, že je v pořádku, strachovala se paní Fousková. Je tam tak potichu. No, nemohl se dostat daleko, řekl pan Hněvkovský. Zkusíme zaťukat. Vstál, přešel k truhle, hlasitě na ní zaťukal a zaposlouchal se. Slyším někoho volat, oznámil. Zní to jako Paddington, zkusím to ještě jednou. Zatřásl truhlou a zevnitř se ozvalo zabušení. Vypadá to, že se zavřel uvnitř. Pan Pilich také zaťukal na truhlu a zavolal. Jste v pořádku, pane Fousku?
1: Ne.
0: Ozval se vysoký tlumený hlásek.
1: Je tu tma a nevidím na návod.
0: Výborné kouzlo, řekl pan Hněvkovský, když se jim podařilo Paddingtonovu truhlu otevřít kapesním nožem a vzal si několik sušenek. Mizející medvěd, velmi nezvyklé, jen stále nechápu, k čemu jsou ty květiny. Paddington se na něj podezřívavě zadíval, ale pan Hněvkovský byl plně zaujat sušenkami. Na své další kouzlo budu potřebovat hodinky, oznámil Paddington. Víš to jistě? Znervozněla paní Fousková. Nestačilo by něco jiného? Paddington se poradil s návodem. Píše se tu hodinky, potvrdil. Pan Fousek si rychle stáhl rukáv přes levé zápěstí. Na neštěstí pan Hněvkovský, který měl po jídle nezvykle dobrou náladu, vstal a nabídl své. Paddington je s povděkem přijal a položil je na stůl. Tohle je skvělé kouzlo, řekl a vytáhl z krabice kladívko. Přikryl hodinky kapesníkem a několikrát do nich udeřil. Panu Hněvkovskému stuhl úsměv na rtech. Doufám, že víš, co děláš, medvěde. Paddington začal vypadat ustaraně. Když otočil stránku, udeřila ho zlověstná slova. je naprosto nezbytné, abyste pro tento trik měli hodinky dvoje. Pomalu nadzvedl roh kapesníku. Několik koleček a střepů se rozkutálelo po stole. Pan Hněvkovský zařval vzteky.
1: Asi jsem zapomněl říct abrakadabra, zapotácel se Paddington.
2: Abrakadabra, zuřil pan Hněvkovský. Abrakadabra,
0: zvedl zbytky hodinek.
2: Tyhle hodinky jsem měl 20 let a teď se na ně podívej. Za to někdo šeredně zaplatí.
0: Pan Pelich vytáhl lupu a pečlivě si hodinky prohlédl. Nesmysl, přispěchal Paddingtonovi na pomoc. Tyhle jste si koupil za 3 libry před půl rokem. Měl byste se stydět takhle lhát před mladým medvědem.
2: Hloupost, praskal pan Hněvkovský.
0: Stěžka dosedl na Paddingtonovu židli.
2: Hloupost, já ti...
0: Hlas se mu vytratil a na obličeji se mu objevil prazvláštní výraz.
2: Do něčeho jsem si sedl, řekl. Do něčeho mokrého a lepkavého.